0: nahradí další reprezentační legenda Patrik Eliáš, který v posledních 3 letech působil jako sportovní poradce v prvoligové Slávii Praha. Celý realizační tým má u národního týmu 2leté smlouvy. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na dálnici D11 před Prahou a změna na D6 u Sokolova. Dálnice D11 u sjezdu na Jičín chvíli stála na kilometru 41. Zavřený byl kvůli průjezdu nadrozměrných vozidel most přes Labe na Prahu i Hradec Králové. Vozidla s doprovodem míří do Prahy, kde přejedou po okruhu Štěrboholské a Jižní spojce na dálnici D1. Dálnice D6 z Chebů do Karlových Varů u Sokolova byla více než 2 hodiny neprůjezdná. Uzavírka po nehodě na 129. kilometru skončila. Policie zrušila odklon na exitu 132. D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov teď plynule průjezdná, kolona se rozjela, údržba v omezení u Šmejkalky zřejmě skončila, jsou opět průjezdné oba pruhy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, jak večeru se přidají déšť a přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Dnes je 4. června, čtvrtek, právě teď máme 6 minut po 2. hodině a to znamená, že v nočním Radiožurnálu budeme soutěžit. Tento týden o 2 lístky na Jelenfest 2026, kde si nejen užijete show kapely Jelen, ale také s nimi a jejich rodinami strávíte příjemné odpoledne plné zábavy a her a nebudou chybět ani vzácní hosté jako Honza Nedvěd mladší, Kateřina Marie Tichá a nebo třeba Tereza Balonová. Ale vzhledem k tomu, že zastávek má festival celkem 20, tak těch hostů bude samozřejmě mnoho. Víc. Ovšem, kdo si chcete užít s rodinou a s Jeleny parádní odpoledne? No tak právě teď musíte zavolat na 221 552 155 nebo 255 na konci.
1: Noční Radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Robbie Williams zazněl v nočním radiožurnálu a to těsně před soutěží.
1: Vydejte se díky radiožurnálu na putovní festival Jelenfest. Užijte si na 20 zastávkách po celé republice zábavné odpoledne přímo se členy kapely. Komorní koncert jelenů pro nejmenší návštěvníky, podvečerní vystoupení hostů i večerní jelení show. Těšte se na jeleny, Kateřinu Marii Tichou, Juru Pavlicu a Hradišťan, Honzu Nedvěda mladšího, Terezu Balonovou a další. Vstupenky na festival Jelenfest dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A kdo z vás bude mít dnes to štěstí a získá dvě vstupenky na Jelenfest 2026, tak to zjistíme během následujících vteřin. Pojďme zjistit, kdo se dovolal jako první. Haló, slyšíme se?
2: Ano.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Tady Pavel z Valašského Meziříčí.
0: Pavle, zdravím vás do Valašského Meziříčí. Jste fanoušek kapely Jelen?
2: Ano.
0: Tak v tom případě si myslím, že dnešní otázka pro vás bude celkem jednoduchá. Ještě než se pustíme do soutěžení, tak zmíním pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné?
2: Ano.
0: Tak jdeme na to. Dneska nás zajímá, která z následujících písní nepatří do tvorby kapely Jelen. Za A. Magdalena, za B. Lucie, za C. Touha a pláč.
2: Za B.
0: Za B. Lucie. A která kapela myslíte, že zpívá píseň Lucie?
2: Lucie.
0: Je to tak, zkoušel jsem vás, samozřejmě kapela Lucie. Je to správná odpověď, takže já vám gratuluji. Jste tam, haló?
2: Ano, ano.
0: Jo, perfektní, dobrý, já, že tam bylo tak dlouhé ticho, tak jsem si říkal, jestli jste se náhodou neodpojil.
2: Kdyby tam skočilo.
0: Jo, jasně. Já vás jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu, díky moc.
2: Ano, děkuji.
0: A vy ostatní samozřejmě budete mít příležitost o dvě vstupenky na Jelenfest 2026 soutěžit i zítra a vlastně až do konce týdne, do neděle, vždy po druhé hodině v nočním radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: David Stypka a píseň Už mě nesou s vámi byla v nočním radiožurnálu a blíží se světový pohár ve vodním slalomu v Praze. O medaile budou nejlepší závodníci planety bojovat v areálu v Troji od pátku do neděle. Mimořádná událost to bude pro jednu šumavskou rodinu.
1: Tenhle příběh by klidně mohl začít jako nějaké pohádky. Byl jednou jeden otec a ten měl tři dcery. Jmenuje se Vladislav Galuška, v Tedražicích u Sušice vyrábí slalomové lodě, k vodě přivedl nejdřív Karolínu, pak Antonii, nakonec i Báru a všechny to dotáhli až do národního týmu. Teprve 19-letá Bára letos poprvé.
2: Znamená to pro mě hrozně moc, že ta moje práce se zúročila a že na mě vlastně rodiče můžou být pyšní.
1: Čirá radost to ale u rodičů Galuškových být nemohla, protože zatímco Bára si v nominačních závodech účast na letošních velkých mezinárodních akcích zajistila, 25-letá Antonie z reprezentace po 7 letech vypadla.
2: Myslím si, že tuto atmosféru nějak jako extra nepoškodilo, že jsme spolu v pohodě, ale určitě jí to jako hrozně mrzí. Mě to taky mrzí, že tady nemůžeme být spolu.
3: Přijde se sestra podívat a zafandit?
2: Jo, doufám, že jo. Říkala, že by tady měla být.
1: Antonie Galušková tedy může Báře tak trochu vrátit podporu z předchozích let, třeba z olympiády v Paříži.
4: Rozhodčí viděli, že tam nebyla celá hlava, jak by měla být 50-sekundová penalizace.
1: Kde vypadla v semifinále, ale brzy mohli konejšit starší Karolína i mladší Bára, které se pak sešly v našem studiu.
5: Tady taťka, mamka, teta, strejda, ještě dva kamarádi z Tedražic, tak jsme udělali takový kolečko, objeli jsme ji, opusinkovali jsme ji.
2: A hrozně jsme toto níž se přáli a hrozně nás mrzí, že to neklaplo, ale to je takový náš malý bobánek.
1: A právě ještě menší Bára teď poprvé zažije světový pohár v Troji jako závodnice. V posledních letech mohla fandit Antonii a už předtím dnes už bývalé kajakářce Karolíně.
2: Já si pamatuju tady na Svěťáku v Praze, když jsem byla fakt maličká, že mohlo být třeba jako 7, 6, jak jsem tady prostě běhala furt okolo ní nahoru a dolů, když jela a jak jsem vždycky byla hrozně pyšná, když se jí to povedlo a jsem ráda, že teda držíme takovouhle tradici Galušku tady na Svěťáku v Praze. No, doufám, že se nám to ještě povede s Toničkou, že bychom tam byli obě dvě někdy.
1: Přeje si Bára Galušková, díky ní se protahuje úspěšná rodinná série. Ve startovní listině světového poháru vodních slalomářů v Praze nechybí příjmení Galušková už od roku 2014. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 2:30. Stručné zprávy a Pavel Prouza.
1: Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválili poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim budou moct využít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Státnímu rozpočtu by měl návrh podle koalice přinést každoročně 14 miliard korun. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se, že plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Agendy mají přejít pod příslušná ministerstva od 1. července. Šéfka úřadu vlády Tinde Barta bude dnes ráno s odbory jednat. Německo bude pokračovat s kontrolami na hranicích se svými sousedy, a to i přes doporučení Evropské komise je zrušit. Uvedla to mluvčí německého ministerstva vnitra. Německo tvrdí, že kontroly na vnější hranici schengenského prostoru nefungují dostatečně. Podle komise ale migrantů ubylo a k dispozici jsou přijatelnější nástroje. V Liberci začal 23. ročník festivalu dětského čtenářství. Do krajské vědecké knihovny, naivního divadla a botanické zahrady můžou návštěvníci přijít na čtenářské a výtvarné dílny, scénická čtení, hry a kvízy. Na programu jsou i workshopy, autogramiády a osobní setkání se spisovateli, ilustrátory a dalšími tvůrci dětských knih. Sport. České volejbalistky úspěšně vstoupily do Ligy národů. Domácí Čínu porazili 3-0 na sety. V 9 hodin je čeká české volejbalistky zápas s Polskem. Na úvodním ze 3 turnajů základní části pak nastoupí ještě v pátek proti Belgii a v neděli je čeká Thajsko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 na Benešovsku a omezení na dálnici D1 u Prahy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov se stále pohybuje údržba. Posunuli se a jsou za omezením u Šmejkalky na kilometru 26,5. Dejte pozor, blokují levý pruh, je to na úrovni odpočívky pod Dubí. Po dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy jedou nadrozměrná vozidla s doprovodem. V Praze přejedou po okruhu Štětbohorské a Jižní spojice, kde odbočí na dálnici D1 směr Brno. A v Praze skončila noční uzavírka, už otevřeli tunel Mrázovka směr Strahovský tunel Troja. Je další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná až polojasná, na východě oblačná až zatažená, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, od západu ustávání, srážek a vyjasňování, kránu ojedinělé mlhy. Teploty 11 až 7, na východě 13 až 10 stupňů, na horách kolem 7. Přes den má být polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přeháňky, ojedinělé bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Ladíte noční vysílání radiožurnálu a upozorňujeme posluchače v dosahu vysílače Brno Kojál na frekvenci 95,1 MHz, že tento vysílač bude dnes mezi 4. a 16. hodinou z důvodu údržby mimo provoz. Pokud si nejste jistí, jestli se to týká třeba zrovna vás, tak mapku vysílačů najdete na stránkách rozhlas.cz/vysílače. Tak tam pro jistotu koukněte a samozřejmě se omlouváme za komplikace a děkujeme za pochopení.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Čeští vědci chtějí zachránit příběhy a vyprávění původních obyvatel Střední Ameriky dřív, než umlknou jejich poslední vypravěči. Za domorodci jezdí do Salvadoru a jejich vyprávění nahrávají. Jazykovědci ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou připravují také knihu. Za chvíli si k tomuto tématu povíme víc.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Znamenává jejich vyprávění. Jednou z nich je i 86-letá Nancin Fidelina.
1: Dobrý den, zdravíme vás do České republiky. Zdraví vás Nancin Fidelina Cortés, která bydlí zde, vesničce, která se jmenuje Santo Domingo de Guzmán.
0: Vyprávění jazykovědci systematicky nahrávají. Nezachycují v nich jen ohrožený jazyk, ale také mýty, vzpomínky a tradiční znalosti místní komunity.
2: Nancin je označení pro babičku, ale také učitelku, protože už od těch nejstarších dob předávali znalosti, předávali i ty příběhy, ale také praktické návody, jak co udělat, připravit, vyrobit.
0: Nancin v jazyce Nahuatl vypráví o své práci hrnčířky. Výroba keramiky je součástí jeho života, stejně jako tradice, které předává dál. Potomci Aztéků Nahuatl Pipilové si podle Atény Alchazidu navzdory staletím kolonizace uchovali část své původní identity. Jejich jazyk ale dlouhodobě vytlačuje španělština.
2: Nahuatl Pipilové je jedno z mála domorodých etnik, které na území Salvadoru přežily. V současné době má zhruba 280 000 příslušníků.
3: Jejich kultura je v dnešní době ohrožená. Těch lidí, co mluví tím původním jazykem, ubývá.
2: Pokud vymizí jazyk, vymizí a zanikne celá kultura. A u těchto kultur, které jsou založeny na orální tradici, to znamená, že vše je předáváno ústně, tak je to nenapravitelná ztráta.
0: Na záchraně těchto příběhů spolupracují jazykovědci také s Moravskou zemskou knihovnou. Ta už v minulosti připravila výstavu nebo vzdělávací programy pro děti. Teď chce vydat knihu mýtů a legend Nahuatl Pipilů, říká Veronika Fillinger z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity.
4: Na začátku tohoto roku byly uskutečněny další výjezdy do těchto komunit a v rámci toho se chystá tedy kniha, kde jsou tyto příběhy zdokumentovány. Knihovna se snaží o to, aby to bylo bilingvní, více dostupné světu.
0: Připravovaná kniha má podle autorů přiblížit nejen samotné příběhy, ale i způsob, jakým Nahuatl Pipilové chápou svět okolo sebe. Jeden z mýtů například vysvětluje, jak lidé získali kakao od bohů.
2: Kakaové boby představovaly hmotnou rezervu a používaly se jako platidlo. Byl to i lék, dával se například kojícím matkám, aby měli lepší mléko.
0: Mizejícím jazykem mizí i svět příběhů. Vědcům se je ale podařilo zachytit dřív, než umlknou jejich poslední vypravěči. Mýty a legendy Nahuatl Pipilů by teď navíc mohly vůbec poprvé vyjít česky. Na vydání knihy pořádá Moravská zemská knihovna veřejnou sbírku, do které se může zapojit každý. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Pavel Prouza má zpravodajský servis.
1: Transparency International podala podnět kvůli možnému střetu zájmu Andreje Babiše. Kuvajt po zásahu mezinárodního letiště vyhostil 2 íránské diplomaty. Světová jednička Arina Sabalenková dohrála na Roland Garros ve čtvrtfinále. Bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28, na západě kolem 21 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO podala protikorupční organizace Transparency International podnět Evropské unii. Vložení akcí Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení. Fond je podle ní nastavený tak, že z proplacených dotací můžou profitovat premiérovi potomci, jakmile Babišovi vyprší mandát. To je podle organizace v rozporu s unijním právem. Šéf hnutí ANO trvá na tom, že svůj střet zájmu vyřešil.
3: To, co jsem udělal já, neudělal nikdo. Nepotřebuji se k tomu vracet. Ty udání, které tam chodí od opozice nebo tady od ty neziskovky, ano, tak samozřejmě komise na to nějak reaguje, ale já už k tomu nemám co říct.
1: Státní zemědělský intervenční fond v dubnu oznámil, že je řešení premiéra v souladu se zákonem a není tak důvod, aby koncern dotace čerpat nemohl. Po útoku na mezinárodní letiště Kuvajt vyhostí 2 íránské diplomaty. Íránský dronový úder měl 1 oběť a nejméně 63 zraněných. Letiště v Kuvajtu na některých terminálech už obnovilo provoz.
4: Na záběrech ze sociálních sítí je vidět díra ve střeše příletové haly T1 a to, jak prostor zaplňuje prach a dým z požáru na několika místech. Kuvajtské ministerstvo obrany útok označilo za zločinnou agresi. Írán tvrdí, že vypálení dalších salv raket a dronů je odvetou za americké útoky v Hormuzském průlivu. Podle Bílého domu ale navzdory vzájemným úderům úspěšně pokračují rozhovory o cestě k trvalému míru mezi Spojenými státy a Íránem. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Teherán už souhlasil, že nebude usilovat o výrobu jaderné zbraně. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: V Boskovicích začala rozsáhlá úprava parku u zámeckého skleníku. Zahrnuje jak kácení starých stromů a výsadbu nových, tak i úpravu jezírka, namontování nových laviček nebo pítek. Dělníci zbourají některé menší stavby. Revitalizace bude stát téměř 80 milionů korun a skončí příští rok v říjnu. Práce ovlivní i pořádání akcí v areálu. Do náhradních lokalit se mimo jiné přesune část programu populárního festivalu pro židovskou čtvrť, který začne 9. července.
2: Sport.
1: Z tenisového Roland Garros vypadla poslední grandslamová šampionka. Arina Sabalenková ve 3 setech prohrála s ruskou Schneiderovou. Světová jednička vedla 6-3 a 5-3, pak ale přišel kolaps, který po zápase viditelně zlomená Běloruska okomentovala takto.
5: No thoughts, no emotions. Just wanna quit tennis right now, but...
6: Necítím teď vůbec nic, žádné emoce. Nejradši bych skončila s tenisem. Uvidíme, jak se budu cítit za pár dní, snad to bude lepší. Nevím, kdy se mi naposledy stalo, že bych prohrála 10 gemů za sebou. Mentálně jsem se propadla na úplné dno a už jsem se prostě nevyhrabala zpátky.
5: Just couldn't get back mentally on track.
1: Schneiderová se v semifinále utká s Polkou Chvalinskou, která vyřadila ve 2 sadách Rusku Kalinskou a společně s kvalifikací už v Paříži vyhrála 8 zápasů. V semifinále mužského singlu je Ital Arnaldi, kterého čeká Krajan Koboli.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Chystané omezení na Pražském okruhu a nehoda na silnici 200 na Domažlicku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov teď bez omezení. Údržba na kilometru 26,5 je pryč, blokovala levý jízdní pruh. Prahou projíždí nadrozměrná vozidla s doprovodem od D11 z Hradce Králové na dálnici D1 po Štěrboholské a jižní spojce. Z D1 pak odbočí na Pražský okruh směr Ruzyně, kde je v plánu zastavení provozu u sjezdu na Lochkov v tunelu na 14. kilometru a zavřou ten, nebude se jezdit jak ve směru k D1, tak na Ruzyni, než vozidla přejedou po mostě u Lochkova. Míří na dálnici D5 do Plzně. A na silnici 200 z Borů do Horšovského Týna je hlášená nehoda Bez podrobností pozor dejte za obcí Vidice, nehoda je v lesním úseku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přehánky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Necelých 6 minut po 3 hodině ladíte noční radiožurnál a po 20 letech si zahrají čeští fotbalisté na mistrovství světa a jejich cesta na šampionát v USA, Mexiku a Kanadě nebyla úplně jednoduchá. V našem seriálu se tentokrát vrátíme do března, kdy národní tým zvládl napínavou baráž o postup.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Čeští fotbalisté už se ve Spojených státech chystají na začátek mistrovství světa a náš seriál je tento týden věnovaný právě národnímu týmu. Ten za sebou neměl před březnovou baráží úplně povedené období, došlo i k hádce mezi některými hráči a fanoušky o kapitánskou pásku, kvůli tomu pak přišel Tomáš Souček. Do rozhodujících bojů o šampionát nastoupila reprezentace s novým trenérem Miroslavem Koupkem a svoji misi fotbalisté zvládli.
1: Teďka, když to tak vezmu zpětně, tak to byl neuvěřitelných 10 dní, které jsme zvládli skvěle.
2: Určitě jsme nebyli favoriti, to si musíme říct, a od to víc to chutná, takže řadím to hodně vysoko.
3: Navazoval útočník Patrik Šik na golmana Matěje Kováře po baráži, která asi nemohla být dramatičtější. Dvě výhry až po penaltách. Semifinále s Irskem se přitom nevyvíjelo v Praze vůbec dobře.
4: Já jsem říkal, že to bude válka, a válka to byla pro nás s dobrým koncem, protože mužstvo ukázalo vysokou mentální připravenost na to utkání, vysokou bojovou morálku.
3: Irsko ve velkém náběhu na malé vápno. Míč přetažený, tohle jasný signál, vrácení před branku. Byl to vlastní gól nebo nebyl? Je to gól nebo není? A je to gól. No tak to je neštěstí. 23. minuta, Irsko vede v Praze nad Českem 2-0.
4: Určitě musím před mužstvem smeknout, ukázal odhodlání. 2-0 prohrávat na mezinárodní scéně je takřka věc neřešitelná a my jsme to vyřešili. V žádném momentě se mužstvo nevzdalo.
3: Vyprávěl trenér Miroslav Koubek, který přišel k národnímu týmu na baráž a který přemluvil k návratu do reprezentace po letech Vladimíra Daridu. A do zápasu s Irskem ho Koubek možná překvapivě nasadil do základní sestavy místo Tomáše Součka. V poločase je pak vyměnil. Sledoval to zaplněný stadion v Edenu, který nakonec dotlačil české fotbalisty k vyrovnání.
4: Chci zdůraznit diváky, jo. Myslím si, že jsme se dokázali spojit a že nám pomohli po těch nešťastných událostech z posledního zápasu a my jsme jim to chtěli jakoby vrátit.
3: Na 2-2 dával v samotném závěru nový kapitán Ladislav Krejčí, který také týmu věřil i přes nevýrazný výkon.
5: To je normální v novém systému, naučení nových věcí, to se může stávat, to jsme si řekli i na začátku zápasu, že takovýhle pasáže můžou nastat, ale co nastat nemůže, je náš přístup k tomu, naše oddanost, naše bojovnost za každé situace, co jsme předvedli až do poslední chvíle, za to jsme byli odměněni.
3: A Krejčí mluvil i o penaltách, ve kterých sice Češi nedali jako první, nakonec se ale radovali z postupu přes Irsko do finále baráže.
6: Penalty samozřejmě jsou loterie, byli jsme kousek od vyřazení, ale zachovali jsme chladnou hlavu. Kovář předvedl dva vynikající zákroky a jsme tam, uvidíme. Těšíme se na Dány.
3: Losoval v přímém přenosu fotbalový expert radiožurnálu Sport a radiožurnálu Pavel Horvát. Finále s Dánskem se hrálo o 5 dní později, 31. března. A soupeř tentokrát na pražské Letné byl herně lepší. Jenže do vedení šli dvakrát Češi. Po prodloužení bylo skóre znovu 2-2 a opět následovaly penalty. V nich měla reprezentace pevnější nervy.
4: Já si pamatuju stříbro na světě, někdo tady v 62 bylo Chile, mě bylo 11 let, jo. A tomu z toho bylo absolutně podceňovaný, bylo zesměšňovaný, co tam budete dělat a tak dále. No a stali jsme se více mistři světa. Tím neříkám, že to je v našich silách, ale určitě se nám tam bude lépe hrát psychického hlediska než tato baráž.
3: Vyprávěl pak v dobré náladě trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Americká zpěvačka Tina Turner a píseň The Best zazněla v nočním radiožurnálu. A každým rokem v Česku podle Federace potravinových bank přibývá lidí, kteří potřebují materiální pomoc. Síť výdejen proto plánuje rozšířit. Jedním z projektů, jak potravinovou pomoc dostat na co nejvíce míst, jsou mobilní výdejny. Tašky s jídlem a drogerií vozí za potřebnými dodávky. Například v Benešově si pro ně pravidelně chodí kolem 50 lidí.
1: Dobrý den, jedný čerstvý, druhý trvanlivý.
2: Já, Adriana a to je Davídek.
3: Matka Adriana a Davídek odnáší si plnou tašku. Davídku, co tam všechno je, když tam kouknem do té tašky?
4: Já nevím, vidím tam vepřové maso nějaké a nějaký fazole.
3: Fazole, ovesná kaše. U kaše bude tam něco i dobrého pro tebe?
4: Piškutky. Piškoty.
2: Tam mám živě vlastně už několik let, co to je těžký nájem na ubytovně, že jo, takže to je... A mě tady to hodně pomůže.
3: Dvě tašky si teď přebrala taky jedna seniorka, začíná je hned konej třídit.
5: Tady jsem se seznámila s jednou maminkou, která teda schání bydlení, manžel jí opustil, má tři kluky, sama je nemocná. Jo.
3: Takže tady rozdělujete teď to, co jste dostala, abyste pomohla ještě někomu dalšímu.
5: Přesně tak. No.
3: Za potravinovou banku Central pro Středočeský kraj tady paní ředitelka Dana Růžičková. Kdo nejčastěji tvoří ty vaše klienty?
6: Nejčastěji jsou to nízkopříjmové rodiny, matky, samoživitelky a seniori.
3: Přibývá těch lidí, kteří mají problémy vyjít a potřebují tu materiální pomoc.
6: Určitě, čísla stále stoupají, zájem je ohromný.
3: Jiřina Mouchová, která za potravinové banky řídí, vlastně koordinuje ten projekt těch výdejen.
7: Celorepublikově máme vlastně za celou dobu realizace, která je od 1.7.23 261 výdejních míst a máme podpořeno kolem 47 tisíc osob. Už jsme vydali přes 1 milion balíčků potravinové pomoci.
3: Federace potravinových bank chce počet míst, kam výdejny z balíčky jezdí, ještě rozšířit, a to minimálně o dalších 20. Z Benešová, Věra Hájíková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I po celou noc.

0: Ještě než čeští fotbalisté poprvé kopnou do míče na mistrovství světa,
1: udělejte s námi pár kroků zpátky ve fotbalovém seriálu Radiožurnálu.
0: 20 let čekání.
1: Trnitá cesta kvalifikační skupinou.
0: Trenerská výměna.
1: Penaltová euforie.
0: I skládání týmu pro největší sportovní akci roku.
1: Cesta na mundial.
0: Všechno, co potřebujete vědět před začátkem mistrovství,
1: ve sportovní sérii Radiožurnálu každý den po 8:45.
0: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Máme přesně 3:30. Vysíláme zprávy, je tu Pavel Prouza.
3: Penzijní spoření pro mladší lidi by mělo být výhodnější. Například u klientů do 29 let má být státní podpora vložené částky 40%. Minimální vklad se navíc sníží na 100 korun měsíčně, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, podle které se taky u většiny typů penzijního spoření sníží poplatky za správu. Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši 3 milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Verdikt, podle kterého SPD spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že v roce 2024 pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání dávek. Americká administrativa představila nová cla pro Evropskou unii a desítky dalších zemí. Důvodem má být nucená práce, ze které tyto země údajně přímo nebo nepřímo těží a získávají tak výhodu nad americkými podniky. Vláda Donalda Trumpa s novým ospravedlněním tarifů přichází poté, co v únoru označil nejvyšší soud předcházející cla za protiústavní. V čele Vysokého vatikánského úřadu bude poprvé žena, která není jeptiškou. Vatikán oznámil, že šéfkou dikastéria pro komunikaci se stane mexicko-americká novinářka Maria Monserratová Alvaradová. Ve funkci bude dohlížet na chod vatikánských médií. Alvaradová 3 roky vedla zpravodajskou sekci katolické televize EVTN, která sídlí ve Spojených státech.
0: Sport.
3: České reprezentantky v basketbalu 3-3 se na mistrovství světa zajistili postup do osmifinále. Ve Varšavě sice podlehli Azerbajdžánu 11-14, pak ale potvrdili roli favoritek proti Madagaskaru a po výhře 15-10 obsadí ve skupině 3. místo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Chystaná uzavírka na Pražském okruhu a překážka na Nymbursku. Prahou projíždí vojenský konvoj, nadrozměrná vozidla s doprovodem. Zde jedničky směr jízdy Brno odbočily na Pražský okruh směr Ruzyně, kde je v plánu úplné zastavení provozu mezi sjezdy na Strakonice a Lochkov, kilometry 10 až 14, obousměrně. Teď nebo před chvílí projeli u exitu 3 ve Stec míří k D5 do Plzně. Ta uzavírka by tedy měla začít každou chvíli. Na silnici 32 ve směru z D11 a Poděbrad na Jičín stojí osobní auto po nehodě. Pozor, dejte kousek za obcí Senice. A na Znojemsku pozorně v Hrušovanech nad Jevišovkou v Nádražní ulici. Řidiči hlásí pohyb chodce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je jasná až polojasná, na východě oblačná až zatažená, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, od západu ustávání, srážek a vyjasňování, kránu ojedinělé mlhy. Teploty 11 až 7, na východě 13 až 10 stupňů, na horách kolem 7. Přes den má být polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přehánky, ojedinělé bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Upozorňuji, že v následující epizodě zazní explicitní popis následků násilného trestného činu. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Británii otřásají šokující detaily smrti studenta Henryho Novaka. Protest před policejní stanicí v Southamptonu přilákal několik set lidí.
7: Nepokoje vyvolala smrt mladíka spoutaného policisty, který byl lživě označen za agresora.
8: Vraždu podle médií začali využívat někteří pravicoví politici, včetně Nigela Farage.
9: Vrah byl už odsouzen k doživotnímu trestu s minimální dobou výkonu 21 let.
5: Vražda, která naštvala Anglii. Southampton 2025, 5 bodných ran a mrtvý student, kterého policie původně považovala za pachatele. Vrah teď dostal doživotí. Otázky ale zůstávají stejně jako obvinění z rasismu. Proberu to s novinářem žijícím ve Spojeném království Ivanem Kytkou. Dnes je čtvrtek 4. června. Dobrý den, zdravíme vás do Velké Británie a díky, že jste si našel chvíli na Vinohradskou 12.
10: Dobrý den a děkuji za pozvání.
5: Britský parlament tento týden, tak jak to sleduju, ve vzrušené debatě řešil případ zavražděného 18-letého britského studenta polského původu Henryho Novaka. K trestnému činu došlo už loni v prosinci. Proč se teda teď ve Westminsteru tak moc tahle vražda řeší?
10: Ten hlavní důvod spočíval v tom, že hlavní viník a vrah Vikram Digva byl odsouzen minulý týden, tedy byl shledán porotou vinným v pátek a v pondělí tento týden vynesl soud rozsudek, čímž vlastně uvolnil to obvyklé informační embargo na to, aby se o tom případu mohlo veřejně debatovat a hned druhý den, tedy v úterý, se dostal do britského parlamentu, kde způsobil velký rozruch a velké emoce.
5: No, velké emoce bez pochyby to jsou. Poslanci tlačili britskou vládu k podání vysvětlení, protože přeci jenom je to případ, který budí velký rozruch v celé britské společnosti. Tím vrahem byl 23-letý Vikram Digva, vy už jste ho jmenoval, člen britské sikhské komunity, tedy náboženství pocházejícího z Indie. Novaka ubodal několika ranami. Jak a kdy k tomu došlo?
10: Tak místem té tragédie byla rezidenční čtvrť v přístavu Southampton, ulice Belmont Road, která je kousek vzdálená od samotného centra Southamptonu. Je to také ulice, která hraničí s tamnějším územím, které obývají Southamptonské univerzity a také koleje, což je pro ten případ důležité. Ta oběť Henry Novak se vracel zhruba po 11. hodině po večírku se svým přáteli ze sportovního klubu, z fotbalového klubu, zřejmě do svých kolejí na svoji ubytovnu, když došlo ke střetu a k hádce s Vikramem Digvou, který v té ulici, jeho rodina tam bydlí, který v té době pomáhal svému bratrovi jako kurýr s rozvozem teplého jídla, zřejmě večeří. Mělo dojít zhruba ve 22 minut po 23. hodině k velké hádce, kterou provázelo to, že Henry Novak vytáhl z kapsy mobilní telefon a natáčel si průběh té konfrontace. Další vlastně časový údaj, který má máme, je 11.22, kdy bratr toho vraha, pana Digvy, zavolal na tísnovou linku 999 a 15 minut poté přijela na místo té tragédie southamptonská policie. His murder at the hands of Vikram
5: Digva was a horrifying act. Ministryně vnitra, pod kterou teda policie spadá, Šabana Mahmudová, vraždu tvrdě odsoudila. They deserve answers. Podpořila taky apel rodiny zavražděného, která chce odpovědi právě od policie. K veřejnosti mluvil i otec zavražděného, který zase připomněl, že policisté Henrymu nevěřili. Naopak skočili na lži Digvy, který obvinoval Novaka z rasismu, taky tvrdil, že prý jednal jenom v sebeobraně. Policisté pak skutečnou oběť spoutali a zatkli, totiž tedy Henryho Novaka. Ten jim potom umřel pod rukama?
10: Je to zhruba tak, jak říkáte, i když pro kontext je možná důležité říci, že k té tragédii došlo zřejmě před bytem Vikrama Digvy a těch svědků, kteří svědčili v tu chvíli v jeho prospěch, bylo více. Byl to také jeho bratr a jeho otec, který byl na místě, později tam přispěchala i jeho matka a ti vytvořili během těch prvních minut policejní asistence dojem, že skutečně role při té konfrontaci byly obrácené, že tedy útočníkem byl Henry Novak a obětí měl být Vikram Digva, což se ovšem během velmi krátké doby, během dalších 15-20 minut, podařilo policii jaksi objasnit a nakonec zatkli Vikrama Digbu, ale je pravda, že během těch prvních tří minut toho celého incidentu skutečně policisté se nechali zmást a těmi třemi souběžnými vlastně paralelními svědeckými výpovědi považovali za viníka Henryho Nováka a za oběť pana Digbu.
5: No, pojďme taky vysvětlit, proč se to teď řeší v britském parlamentu. Není to jenom ten rozsudek, který padl nad Vikramem Digbou, ale taky to, že byla zveřejněna videonahrávka s kamery umístěné na těle jednoho z těch policistů. Jedná se o takzvaný bodycam. I have seen the bodycam footage. It's harrowing. Britský premiér Keir Starmer popsal, že když ty záběry viděl, že se mu dělalo hodně špatně. There are clearly serious questions that need to be addressed. Co na nich všechno je?
10: Tak on je to záznam zhruba 2 minuty 30, alespoň to, co bylo zveřejněno na stránkách britské veřejnoprávní stanice BBC a na dalších stránkách. Dodejme, že to zveřejnění bylo jednak se souhlasem policie, se souhlasem soudce, který ten případ posuzoval, a také se souhlasem rodiny Henryho Nováka. Ti všichni chtěli, aby se z toho nestal předmět spekulací. Ty 2 minuty 30 lze rozdělit asi na tři části. Ta prvních 35 sekund je poměrně nudná a vlastně vidíme tam policistu přicházet na místu činu a slyšíme také ty první hlasy, které obrací roli těch hlavních účastníků té tragédie. Zajímavé to začíná být zhruba na 35. sekundě, kdy policista přistupuje k Novakovi, který leží na zemi v tu chvíli téměř už bezvládný, a ptá se ho, jak se jmenuje. Ten neodpovídá, protože už je ve stavu v tu chvíli, kdy vlastně nemůže souvisle mluvit. Policista se obrací na další účastníky té konfrontace a ptá se, jestli byl někdo další zraněn. V tu chvíli do toho vstoupí právě Vikram Digba, který říká, já byl zraněn na oku, a dodává další podrobnosti vlastně toho zranění. V tu chvíli slyšíme poprvé v 50. sekundě hlas Henryho Nováka, který říká, nebo spíše sípe, byl jsem pobodán. Policista se ho snaží otáčet a znovu se ho ptá, k čemu tam došlo. On opakuje, byl jsem pobodán, a ptá se, kde jsi byl pobodán, tedy myšleno Henry Novák, a pak pronese větu, která pochopitelně vyvolala velký odpor, myslím, že si vymýšlíš. Dalších 20 sekund pokračuje vlastně ohledání toho zraněného, aniž by byla zjištěna jaksi míra jeho zranění nebo příčina toho jeho ubohého stavu, a zhruba na minutě 30 policista vytahuje želízka, aplikuje je, přestože ten Henry Novák je bezvládně na ulici, tak ho spoutá ze zády. No a poslední slova, která slyšíme, jsou ve 2 minuty 10, kdy říká znovu Henry Novák policistovi, prosím bratře, nemohu dýchat. Což jsou vlastně poslední souvislá slova během dalších 30 sekund. Tu verzi videa, kterou já jsem viděl, tam byl vypnut zvuk z humanitárních důvodů a tam už jenom Henry Novák sípal a vlastně umíral během těch dalších 30 sekund.
5: A policista mu pak jen řekl, jaká jsou teda jeho práva. To znamená, že za celou tu dobu videa, stalo se to až poté, policisté nezavolali záchranku a nepomohli Henrymu Novákovi, protože mu nevěřili, že byl pobodán. Chápu to správně?
10: Chápete to správně, ovšem pro kontext a možná pro posluchačskou osvětu je důležité vědět, že ten incident s těmi želízky, tedy incident spojený se spoutáním a s tím odhalením jeho skutečného zdravotního stavu nebo toho zranění, trval asi 60 sekund, takže my už o tom hovoříme paradoxně déle, než byla samotná ta situace. Policisté to zjistili zhruba po 3 minutách a podle záznamů v 11 hodin 40 minut byla ta želízka sejmuta zpátky a 11.45 už přijeli na místo lékaři, záchranka, která se pokusila během dalších asi 45 minut Henryho ještě zachránit. Bohužel vzhledem k tomu, jak vážné byly ty bodné rány, jedna z nich měla proniknout do srdečního svalu, tak se to nepodařilo. Možná stojí za to dodat, že při tom soudním líčení v Southamptonu byla velká pozornost věnována také vlastně soudní pitvě a bylo zjištěno, nebo alespoň soudce konstatoval, že vlastně jakkoliv by jinak policisté si během toho incidentu a po příjezdu počínali, tak by vzhledem k vážnosti zranění a k tomu, že Vikram Digva zasáhl svou oběť přímo do srdce, tak vlastně by se ho nepodařilo Henryho Novaka zachránit.
5: Policisté už se taky za svůj postup omluvili. Nutno dodat, že na tom videu, pokud se nemýlím, jsou i další lidé, kteří jsou právě z rodiny toho vraha, o kterém vy jste mluvil. Podle britského premiéra to i tak, přestože tam padla ta omluva od policie, že to i tak vyvolává velmi závažné otázky, na které by měla policie, britská policie odpovědět. Stalo se z toho tedy jednoznačně politické téma?
10: Stalo se z toho do jisté míry politické téma, ale současně je to, řekněme, odborné

0: tu posléze nabídl svou rezignaci a opustil službu, ale bylo to až poté, co všechno se tohleto odehrálo. To znamená, až po několika měsících psal o tom teď v posledních dnech britský tisk. Ale pojďme k tomu politickému tématu, protože toho se okamžitě chopila opozice. Nigel Farage, lídr Reform UK, která kraluje popularitě ve Spojeném království, ten říká, že společnost by měla být naštvaná, že odpovědí by měl být hněv. Zveřejnil vlastní prohlášení na sociálních sítích, mluví o předsudcích proti Bělochům, tvrdí, že Běloši mají menší práva než etnické menšiny. Lídrně konzervativců Kayme Badenochová zase BBC řekla následující.
1: Myslím, že kdyby byl vrah Běloch, vyptávali by se policisté víc, ale oni si hned udělali názor.
0: Politici upozorní tedy na dvojí metr, pokud to chápu správně. Jak moc tenhle pohled rezonuje v britské společnosti?
2: Chápete to zcela správně, rezonuje možná u krajně pravicových politiků a členů krajně pravicových hnutí, zcela jistě nerezonuje u příslušníků etnických menšin v Británii různých barev pleti a různého náboženského vyznání. Několikeré šetření za posledních 20 let prokázalo, že a opakované šetření prokázalo, že hlavně britská metropolitní policie, to je tedy policie, která má na starosti velký Londýn, tak je institucionálně rasistická a že ve svém jaksi šetření činů proti příslušníkům etnických menšin nepostupuje vždy korektně podle předpisů a správně. Řekl bych, že soudně uvažující Britové nezastávají ten názor, že policie jednala v tomto případě jinak, než by jednala, kdyby byl obětí někdo jiný, a že podle mého soukromého názoru nelze vůbec hovořit v tomto případě, že by se jednalo o pochybení, které by bylo vyvoláno nějakým strachem z případného rasismu nebo podobně. Skutečně, když se podíváte na to video a vaši posluchači snad také a uvidíte, kolik informací falešných a lživých dostali policisté během prvních 30-45 sekund. Kdyby se člověk na tom místě objevil sám jako náhodný chodec, zřejmě by postupoval zcela stejně jako ti policisté. Jinou otázkou je, zda policisté nemají nějaký vnitřní předpis, který jim ukládá, pokud leží někdo bezvládně na zemi, nejdříve ho toho člověka prohlédnout, což trvalo prostě asi těch 75 sekund, ale je 3. prosince 23.30 zhruba, a ta ulice z nějakého důvodu byla velice potmě. Záběry toho bodycamu nejsou úplně dokonalé, určitě to není nejvyšší možné rozlišení, takže dělat si z toho jednoduchý obrázek nebo závěr spíš, že policie postupovala nějak jaksi neblídně vůči britskému občanovi bílé pleti, mně přijde nespravedlivé a unáhlené.
0: Ale tohle to bude vyšetřovat obdoba generální inspekce bezpečnostních sborů ve Velké Británii a taky jsem zaznamenal slova Sarah Johnson z ministerstva vnitra, která má v gesci boj proti kriminalitě a policii, že žádá o přezkum těch metodik týkajících se boje proti rasismu v policejních sborech. Takže na ty odpovědi určitě bychom měli počkat a zjistíme asi mnohem více, co se skutečně stalo. Ještě se vás zeptám na vražednou zbraň, totiž vrah oběť ubodal patrně obřadním nožem či dýkou zvanou kirpan, jak jsem se dočetl, kterou u sebe nosí Sikhové jako součást náboženské praxe. Tahle komunita, etnická menšina, mezi něž se vrah řadil, ten útok sice odsoudila, zpochybňuje, že to měla být vražedná zbraň. Na druhou stranu šlo skutečně o nějaký delší nůž a tohle nebyl první podobný útok v Británii. Jak často k ním dochází v posledních letech?
2: Pokud bychom hovořili o Londýně, tak poměrně často, určitě častěji, než bychom si jako obyvatelé Londýna mohli přát. Nepřispívá to k bezpečnosti v ulicích. Já sám bydlím v oblasti, kde za posledních 5-6 let možná došlo k podobným 3-4 tragédiím vlastně útoků mladiství gangů, buď vůči sobě, anebo si někoho spletli na ulici, vytáhli nůž a skončilo to podobně tragicky jako v Southamptonu. Je to problém, který ovšem částečně může souviset s tím, že Británie má naopak velice, velice přísné předpisy, pokud jde o získání zbrojního pasu a střelných zbraní, to znamená, ty nože se objevují a vyskytují bohužel tam, kde třeba na jiných místech ve Spojených státech sahají útočníci po střelné zbrani.
0: Tak logická otázka je, proč Británie není schopná podobným případům předcházet?
2: Tak existují poměrně přísné předpisy, které zakazují.

0: omezují nákupy nebo limitují nákupy zbraní z nožů s dlouhou čepelí na internetu. Ovšem, pokud se někdo vydá autem nebo i autobusem či vlakem do Francie nebo do Evropy na kontinent, tak jsou tam obchody, kde si lze poměrně snadno pořídit. Pokud je speciálně o ten ozdobný dekorativní nůž, který má nárok sikská menšina tady nosit jako, řekněme, součást svého kroje nebo stejnokroje.
1: Oni mají výjimku ze zákona, že jinak totiž na veřejnosti nemůžete nosit nože, tak oni mohou.
0: Ano, a teď vznikla právě kampaň, aby vlastně o tu výjimku sikové přišli, kterých mimochodem není v Británii nijak moc, asi 500 000, mnohem méně než Hindů z Indie nebo než muslimů z Pakistánu. Ta menšina je asi 500 000 a mimochodem, když hovoříme tedy o rasových vztazích nebo o tom, jak si policie počíná rasově vybíravě nebo nevybíravě, tak sikové si velmi často stěžují také na to, že bývají předmětem ať už rasového násilí anebo neférového postupu policie, takže on má vždycky ten problém hrub a líc a nelze se na to dívat jenom tak, jak interpretuje tu událost Nigel Farage.
1: Southamptonu, v anglickém Southamptonu, kde k vraždě došlo, lidé tento týden protestovali. Obvinovali policii z rasismu. Co přesně se tam dělo, jak vážné, jak velké ty protesty byly?
0: Tak ono šlo o protest, který velice briskně a pohotově a zřejmě s pomocí sociálních sítí zorganizoval vůdce britské krajní pravice Tommy Robinson, který je momentálně v Británii, byť jindy pobývá v Thajsku a daleko v zahraničí, svolal své příznivce do Southamptonu. Došlo tam k potyčkám s policií. 12 policistů to odneslo menším či větším zraněním. Zraněn byl dokonce i policejní pes při těch potyčkách. Všichni doufají, že to byla jednorázová akce, jak to v případě někdy takových střetů bývá a že situace se tam velice rychle uklidní, jak to i v podobných situacích bývá.
1: Takže další protesty v tuhle chvíli nahlášené nejsou, nebo neočekáváte, že by mělo dojít k nějakým dalším demonstracím a nepokojům v ulicích?
0: Tak ono, je to tak, že obvykle ty protesty nebývají ohlášené předem. Policie sama se to dozvídá většinou ze sociálních sítí nebo z nějakých případně snad legálních odposlechů. Pokud vím, tak pokračování těch nepokojů nebylo ohlášeno a do toho vstoupila také rodina pozůstalého, tedy Novakovi, a poprosili ti protestující, aby nezneužívali ten případ k tomu, aby to vyvolávalo nějaké další násilí nebo další střety.
1: No, mezi tím pokračuje soud, protože tím rozsudkem nad vrahem to neskončilo. Pokračuje a pokračovat bude 9. června, protože obžalovaná byla i matka vraha, čeká teď na výši trestu, už byla odsouzená a nadále obžalovaní jsou i bratr a otec. Z jakého důvodu?
0: Oni se pokusili vlastně, jak ukázalo i to video, zamést od prvních okamžiků stopy a vlastně snad se domnívali, že jejich syn, tedy v případě rodičů Vikram Digva, se z toho nějakým způsobem vylékne. Zřejmě sami v tu chvíli nevěděli, jak vážné je to zranění, které Henrymu Novakovi na té noční ulici v Southamptonu způsobil a jaký tragický bude mít následek. To znamená, oni odnesli domů tu vraženou zbraň, matka ji snad omyla a schovávala a při policejní razii v bytě Digvových byly objeveny další nepovolené zbraně, tedy další nože s dlouhou čepelí, a to budou jedny z trestných činů, ze kterých se budou od toho 9. června, jak říkáte, zodpovídat.
1: No a poslední věc mě zajímá, jestli už je teď jasno, kdy by mohl ten dozorový orgán britské policie vynést nějaké rozřešení nad tím, jestli a jak závažně případně policie tedy pochybila v tomhle případě, protože předpokládám, že na to britská společnost velmi čeká.
0: Zcela jistě na to čeká, ale z mé zkušenosti britská demokracie a britská spravedlnost a smysl pro spravedlnost jsou velice, velice pečlivé a tím jsou také pomalé. Z podobných případů z minulosti troufnu si odhadnout, že to bude několik měsíců. Když máme dnes začátek června, neočekával bych tu zprávu, která přinese nějaké rozřešení nebo objasnění těch dalších podrobností dříve než někdy v listopadu nebo v prosinci.
1: Tak jo, tak moc krát díky, že jste mohl pro Vinohradskou 12 shrnout, co se v anglickém Southamptonu a taky teď ve Westminsteru dělo a děje.
0: Děkuji ještě jednou za pozvání a hezký den do Prahy.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem se dneska spojil s Ivanem Kytkou, novinářem dlouhodobě žijícím ve Spojeném království, a probírali jsme spolu otázky, které zůstávají po loňské vraždě Henryho Novaka v anglickém Southamptonu. Tuhle epizodu dali dohromady Katka Pospíšilová, Stella Chvojková a Johan Foss. Přepis a sociální sítě ty obstarali Jana Mikulášková a Tea Veseláková. Je dobře tu a tam připomenout, že na Vinohradské 12 zkrátka každý den pracuje tým skvělých lidí a kryje mi záda. Moc jim za to děkuju. Naslyšenou zítra.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn dodá Pavel Prouza.
4: Soud uznal hnutí SPD vinným z podněcování k nenávisti před volebními plakáty. Slovensko odmítlo kritiku Evropské prokuratury ke změnám v zemědělských dotacích. Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice před svými fanoušky ve finále NBL i podruhé. Bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28, na západě kolem 21 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Obvodní soud pro Prahu 1 uznal vinným vládní hnutí SPD z podněcování k nenávisti. Trestného činu se dopustilo v roce 2024 dvěma kontroverzními předvolebními plakáty. SPD má podle nepravomocného rozsudku zaplatit 3 miliony korun. S verdiktem nesouhlasí obhájce hnutí Adam Batuna. Řekl, že se odvolá.
6: Rozhodně SPD ani předseda nikdy neútočili rasově, ani xenofobně, ani nic podobného. Pouze poukazují na problémy, které jsou spojené s nedostatečnou integrací migrantů a rovněž k problémům, které jsou spojeny s vyplácením dávek osobám, které své děti neposílají do školy.
4: Obžalobě čelí taky předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Jeho stíhání je pozastaveno kvůli poslanecké imunitě. Slovenský ministr zemědělství Richard Takáč odmítl kritiku Evropské prokuratury kvůli změnám v pravidlech pro zemědělské dotace. Podle unijních orgánů teď Slovensko bude mít větší problém zastavit vyplácení dotací lidem obviněným z trestných činů. Takáč trvá na tom, že změny žádné riziko nepředstavují.
7: Kontrola přidělování dotací je podle ministra Takáče dostatečná a zahrnuje víc bezpečnostních mechanismů.
8: Pre každého z nás je velmi podstatná prezumpcia neviny. Keď někdo nie je odsudený, asi by nemal znášať nějaké následky.
7: Evropská prokuratura ale varuje, že právě v tom je problém. Pokud stát nebude moci včas zastavit vyplácení dotací podezřelým příjemcům, hrozí podle ní větší riziko zneužití. Na situaci už upozornila Evropskou komisi. Slovensko čelilo sporům kolem zemědělských dotací i v minulosti. Evropské instituce například řešili podezření, že peníze na rozvoj venkova pomáhaly financovat luxusní soukromé vily. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Česko pošle do Řecka hasiče kvůli zvýšenému riziku požárů. Během léta se tam vystřídá 44 profesionálů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Česko vysílá na pomoc stejný počet jako loni, říká Iva Brejzová z generálního ředitelství hasičského sboru.
9: Jsou to dvě rotace, střídají se nám tam po 14 dnech, takže 22 hasičů na vždycky 14 dní do Řecka, tedy od 15. července do 31. července a potom nastane rotace, kdy vlastně dalších 22 hasičů pojede od 1. srpna do 15. srpna.
4: V rámci evropské spolupráce se do jižních států přesune téměř 800 hasičů. Loni v Evropě schořelo rekordních více než 1 000 000 hektarů země.
5: Sport.
4: Nymburští basketbalisté jsou dvě výhry od 21. ligového titulu. Finálová série Národní ligy se po vítězství 80-74 nad Pardubicemi stěhuje na východ Čech za stavu 2-0 na zápasy pro obhájce trofeje. Středočeši ale druhou výhru vybojovali až v samotné koncovce a velkou zásluhu na ní měl autor 26 bodů Ondřej Sehnal. Po utkání reprezentační rozehrávač přiznal, že Pardubice už po několikáté v sezóně dělali Nymburku problémy.
10: Tak jasně, mají skvělý individualita, letos ten tým opravdu postavil výborně. Trenér Šotner dokázal v Pardubicích vytvořit ještě něco lepšího než s Ústím 2 roky zpátky, ale nakonec se nám to povedlo urvat. Myslím si, že teďka nejdůležitější zápas sezóny, 3. zápas v Pardubicích, jestli to zvládneme, tak už je zlomíme, věřím v to.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Omezení na D5 u Prahy a nehoda na Děčínsku. Na Pražském okruhu provoz ve směru na Ruzyni i k D1 zastavil vojenský konvoj, nadrozměrná vozidla s doprovodem. Kilometry 10 až 15 už se jede, kolony se zdá se rozjeli, podle kamer je už teď konvoj na D5 na výjezdu z Prahy do Plzně. Na děčínskou silnici 13 v Jílovém havaroval skútr. Nehoda je v Teplické ulici u Papíren na mostě a projet kolem byste měli. Na silnici 32 ve směru od dálnice D11 a Poděbrad do Jíčína stojí osobní auto po nehodě mezi obcí Senice a odbočkou na Městec Králové. A na brněnskou silnici na průjezdu přes Žatčany narazilo osobní auto do domu. Nehoda se zásahem záchranářů omezuje průjezd poblíž odbočky k obecnímu úřadu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přehánky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. A dál je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
11: Přeji dobré časné ráno a také příjemné probuzení. Ladíte noční radiožurnál 6 minut po 4. hodině. Stavební suť, štěrk, kmeny stromů, ale i různé svahy a schody nebo i vodní příkop. To je výběr překážek, které na cvičišti u Lipníka nad Bečvou vybudovali vojáci v prvním a jediném poligonu na testování autonomních robotických pozemních systémů. Vezmeme vás tam v reportáži a to už za okamžik.
1: Noční radiožurnál
12: a Adam Carda.

0: Česká armáda má první testovací polygon pro bezposádková pozemní vozidla. Areál simuluje terén ve válečných oblastech. Polygon si postavili sami vojáci a vznikl na cvičišti u Lipníka nad Bečvou na Přerovsku. Podle armády jde o jediný podobný polygon nejen v Česku, ale i v rámci zemí Severoatlantické aliance.
1: Máme tady překážky typu, kde jsou různé podloží, různé frakce, ať je to písek, kamenivo. V případě třeba bombardování města, tak jsou to sutiny, ruiny.
2: Štěpán Konecký je jeden z autorů trati celého polygonu. Je dlouhý necelých 500 metrů a má celkem 13 překážek. Po betonových schodech právě vyjíždí letošní novinka Taros V5. Je to čtyřkolové vozidlo, které je možné používat k zásobování i boji. Na kapotě má přimontovaný kulomet. Joystickem ho řídí konstruktér Michal Rusek.
3: Tady tohle vozidlo je vlastně dělané na to, aby tuhle překážku právě překonalo. Takže můžeme vidět, že krásně vyjíždí nahoru a za chvíli budeme sjíždět dolů.
2: Není problém. Další z překážek?
3: Klady zasypané štěrkem, kdy vlastně tady to vozidlo má zvýšený světlou výšku podvozku, aby tady tyhle překážku hravě taky zvládal.
2: Polygon ale nebude testovat jen techniku, ale školit se tu budou i její instruktoři. Čeští i z armád NATO, připomíná brigádní generál Petr Šnajdárek, ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany.
4: Národní testovací polygon pro autonomní robotické systémy je součástí naší celkové snahy o digitalizaci a transformaci v podstatě systému velení řízení a implementaci nových technologií a poznatků z válečných konfliktů, které probíhají jak na Ukrajině, na Středním východě.
2: Polygon se vojáci vybudovali své pomocí. Náklady tak byly minimální. V budoucnu se počítá s jeho osvětlením, zabezpečením a vybudováním příjezdových cest. Ze cvičiště Bečva, Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Callum Scott a píseň Roots vám dělali společnost v nočním radiožurnálu. A mnozí si ještě vybaví dobu komunistického režimu. A někteří také ty, jejichž životy tehdy zničily politické procesy. V dalším dílu seriálu K blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli se vydáme do Staroviček u Hustopečí na Jižní Moravě. Právě tam žijí lidé, kteří rodáka Václava Drbolu osobně znali a dodnes na něj vzpomínají.
1: Když si přivřu oči, aby ho viděl, poznávám ho, že byl takový trochu inačí, jak lidi, s kterými jsem se jako děcko setkával. Byl takový zamýšlený, jak kdyby stále o něčem přemýšlel.
2: Vzpomíná 85-letý Josef Holacký ze Staroviček na svého strýce Václava Drbolu.
1: Ale na druhé straně se dokázal uvolnit, zasmát se. Taky si pamatuju, že když tady byl, takže se převlíkl z toho kněžského a neštítil se jako kněz jít na pole pomoct, nebo taky ve Vinohradě, toho zvlášť bavilo.
2: Naposledy ho viděl jako 11-letý chlapec. Ministroval tehdy při mši, když strýc už jako kněz přijel do rodných Staroviček.
1: Pamatuji si, že když tady byl v tým 50. roku, že to byla jeho poslední návštěva u rodičů.
2: Pak už se osobně nikdy nesetkali. Josef Holacký si ale dodnes vybavuje den, kdy kvůli strýcově zatčení přišla i k ním domů Státní bezpečnost.
1: A v těch necelých 11 letech poznám, že je někdo voják a že tady co si drží v ruce a má to namířený na moji maminku.
2: Komunistický režim strýce odsoudil ve vykonstruovaném politickém procesu k smrti. Jeho ostatky se později vrátily do rodinného hrobu.
1: Na začátku roku 68 maminka v té době dostala anonymní dopis od jednoho pána, který asi věděl, kde tu urnu uložil.
2: Památku blahoslaveného teď v obci připomíná nejen rodinný hrob a rodný dům. Další místa vyjmenovává nezávislý starosta obce Vladimír Drbola, vzdálený příbuzný Václava Drboli.
3: Křížová cesta, která byla vybudovaná loňského roku, nese jeho jméno, křížová cesta pátera Václava Drboli. Potom u kostela je to bronzová bista, která připomíná jeho vlastně život.
2: Po sobotním blahořečení na brněnském výstavišti se budou oslavy přesouvat také do Staroviček. Na nedělní slavnostní bohoslužbu se chystá i místní rodačka Jindřiška.
4: Jsou ze Staroviček a prostě jako to pro nás znamená hodně tady toto. Chodíme do kostela, modlíme se za něho a jsme rádi, že to takhle všechno je tady.
2: Spolu s Václavem Drbolou bude v sobotu blahořečený taky kněz Jan Bula. Oba se stali oběťmi komunistického režimu. Ze Staroviček Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Je půl páté. Krátké zprávy a Pavel Prouza.
2: Poslanci schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí na úřady práce. Ty by tak nově měly poskytovat konzultace nebo třeba vyřizovat žádosti o podpůrná opatření. Zvýšit by se taky měl celkový počet poradenských míst ze současných 115 na 205. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost, nesouhlasí s převodem agent na některá ministerstva. Od 1. července se mají pod jednotlivé rezorty přesunout útvary v oblasti závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů. Zároveň se mají rušit některé pozice. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta se dnes ráno setká se zástupci odborů k dalšímu jednání. Novými nestálými členy Rady bezpečnosti OSN budou Rakousko, Portugalsko, Trinidad a Tobago, Zimbabwe a Kyrgyzstán. Zvolilo je valné shromáždění. Dvouletý mandát jim začne 1. ledna. Rada bezpečnosti je jediným orgánem OSN, který může přijímat závazná rozhodnutí podle mezinárodního práva. Bruntálští kriminalisté obvinili v případě černých skládek s odpadem z Německa 4 muže. Obvinění podle policie dovezli v roce 2024 zhruba 600 tun nelegálního odpadu z Německa. Ten skončil na různých místech na Moravě, třeba v Jiříkově na Bruntálsku nebo v Heršpicích u Brna. Muži jsou obviněni z neoprávněného nakládání s odpady a hrozí jim vězení od 1 roku do 5 let.
3: Sport.
2: Lukáš Mokroluský jako jediný z českých reprezentantů postoupil na světovém poháru sportovních lezců v Praze z kvalifikace boulderingu. Z 11. místa prošel mezi 24 semifinalistů a v pátek se na štvanici pokusí dostat i do bojů o medaile. Dnes je na programu kvalifikace v lezení na obtížnost, ve které se představí i Adam Ondra.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Humpolce a nehoda na Děčínsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna před Humpolcem u odpočívky pozor. Na kilometru 89 je v pravém pruhu překážka, vypadá to na kus pneumatiky. A o kus dál na vjezdu k odpočívce pak stojí kamion, zřejmě to souvisí. Po dálnici D5 z Prahy do Plzně jedou nadrozměrná vozidla s doprovodem. Před chvílí byly u exitu 28 z Dicep. Na kamerách jsme viděli, že jedou rychle, plynule v pravém jízdním pruhu. Hlášené uzavírky omezení na trase na D5 do Plzně z Prahy nejsou. Z dálnice D5 mají sjet u Plzně na exitu 67, pak Ejpovice, Rokycany a Strašice. A na Děčínskou silnici 13 Výlovem se srazilo osobní auto s motorem. Nehoda, taky zásah záchranářů omezují průjezd v Teplické ulici na Mostě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přehánky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Důkladné prohlídky i všudy přítomní policisté. Přípravu českých fotbalistů na světový šampionát provázejí v New Jersey striktní bezpečnostní opatření. Také o tom uslyšíte za chvíli v nočním radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na generálku před mistrovstvím světa. Zítra ráno českého času nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Ve městě Harrystown měla česká reprezentace trénink přístupný pro novináře, kteří se ale dlouho nemohli do areálu dostat.
1: Společně s dalšími českými novináři stojíme už zhruba půl hodiny před tréninkovým centrem New Yorku Red Bulls, kde za 10 minut začne trénink českých fotbalistů. Je tu velké množství policistů, kteří na nás evidentně nebyli připraveni a dlouho nás nechtěli pustit do areálu. Nakonec svolili pod podmínkou, že si sebou vezmeme jen věci nutné k práci a batohy necháme u vstupu. V opačném případě bychom totiž museli zhruba dalších 20 minut čekat na to, až nás prohledá policejní pes.
2: Hello. Myslím, že jsou úplně všichni překvapení tím, jak to tady vypadá. Vlastně nikdo nečekal, že budeme mít 24 hodin na hotelu a v počtech, který tam jsou. Jako. Samozřejmě prohledávání autobusů, vy jste sami měli jako potíž se dostat do toho areálu. Jo. Čekalo se vlastně na psy, který přijeli mimochodem asi 3 minuty po vás a batohy vám učuchal. Takže tady je velmi robustní a vlastně už jedou ten režim mistrovství světa. Oni jsou velmi profesionální, jsou velmi striktní, ale na druhou stranu to má i ty svý pozitiva. Ten areál je jako výborně zabezpečený.
1: Říká k opatřením v New Jersey bezpečnostní manažer České fotbalové asociace Jakub Schoř. Policisté provázejí národní tým téměř na každém kroku. Během zhruba čtvrthodinové cesty autobusem z hotelu do tréninkového areálu mu cestu razilo několik policejních aut.
2: Já jsem říkal, že to vypadá jako když jede prezident americký na fotbal, ale oni říkali, když jede prezident americký do Morristownu, protože on tady má letiště malý, kam lítá na golf, tak to stojí i dálnice, bezletová zóna, nelítají vrtulníky nic.
3: Asi je to trošku přehnaný, ale chtějí to mít, aby se nic jako nestalo, aby to bylo v pořádku. No. Je to hodně aut, ale třeba v tom Mexiku, co víme, tak to bude ještě víc. No. Tam budou vlastně vojenský auta, vojáci tam vyloženě nás budou eskortovat na ty tréninky a na ty zápasy.
1: Navázal na Jakuba Schoře reprezentační záložník Pavel Schulz. Bezpečnostní manažer fotbalové asociace má z celého mistrovství světa největší obavy z možného zemětřesení v Mexiku.
2: Guadalajara a Mexico City jsou v seismicky aktivní oblasti. A my jsme vlastně měli briefing s hráčema, než jsme sem jeli, ať už se to týká vlastně chování jako venku mimo hotel nebo na hotelu, tuhle tu část, co se týká zemětřesení možného. To jsem myslel naprosto vážně. Hráči jsou instruovaní, jak se mají chovat v případě tohohle krizového scénáře. Protože určitě je nepříjemný, aby v noci ve 3 hodiny ráno před zápasem začal hukat alarm prostě všem na mobilech. Samozřejmě nejsme na to zvyklí.
1: Dodává bezpečnostní manažer České fotbalové asociace Jakub Schoř z New Jersey, Lukáš Michalík, Radiožurnál. Just a perfect day. Drink sangria.

0: perfect day. Píseň Perfect Day ve verzi z roku 1997 zazněla v nočním radiožurnálu. A studenti medicíny Olomoucké univerzity každý týden ve svém volnu a zdarma vyrážejí za lidmi v nouzi nebo bezdomova. Poskytují jim základní ošetření přímo v terénu. Často řeší třeba chronické rány, záněty, popáleniny nebo infekce.
1: Teďka se podíváme v podstatě do našeho batohu. Co se týče vybavení mediků na ulici, tak disponujeme jenom volně prodejnými prostředky, jelikož nejsme lékaři. Například zde můžete vidět balíček s obvazovým materiálem, tady jsou nějaká analgetika a zejména jsou to potom masti k hojení ran.
2: Přímo na ulici před charitní noclehárnou mi ukazuje obsah zdravotního kufříku medik Jan Krapčak. Vy už si zase kufřík zabalíte, jené, co vás dneska čeká?
1: Máme tam například teďka aktuálně paní, která má nějaký nespecifický zánět, pravděpodobně zubního lůžka a je k tomu všemu ještě z Ukrajiny. K tomu tam máme pána, kterému začíná na předkolení bercový vřed a můžeme to jako zachytit v tom časném stádiu, takže se posnažíme zaléčit to, co nejlíp.
3: No, mě pomohli hodně, hlavně s tou nohou, že doopravdy mám druhý stupeň artrózy.
1: Ještě se zeptám k té bolesti. Ono, je to i klidová bolest, nebo to bolí jenom...
3: No, mě to třeba já, když jsem v klidu a třeba spím, to je taková bolest, já jsem už až prčela.
1: Jo, hodně silná.
2: Jsou ti klienti pokaždé jiní, anebo se tam objevují ti sami?
1: Máme klienty, které ošetřujeme jednorázově, máme pak klienty, které vydáváme v podstatě na každý službě. Už se známe doslova jménem a ty klienti se na nás i těší.
2: Spolek Medici na ulici funguje při lékařských fakultách taky v Praze, Brně, Plzni a Hradci Králové. S rozšířením se počítá i do Ostravy. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: V nočním radiožurnálu zamíříme na závěr do světa filmu v 5, tedy za 8 minut. S vámi pak bude už ranní radiožurnál a Petr Král. Filmový Minecraft nalákal loni do kin desítky milionů lidí po celém světě. Podařilo se mu to i přes rozporuplné ohlasy kritiků. Divákům se teď představuje druhý díl adaptace slavné videohry. Vrací se známá jména v čele s Jackem Blackem. K obsazení se ale připojuje i Kirsten Dunstová.
1: Já jsem Steve. Už jako kluk jsem toužil dolovat. Ale vždycky mi v tom někdo brání.
2: Pokračování se bude oficiálně jmenovat Minecraft Movie Squared. Autoři v názvu využívají slovní hříčku, kdy slovem Squared odkazují na čtverec i matematickou operaci na druhou. Film v nové upoutávce láká na známé tváře. Vrátí se Jack Black nebo Jason Momoa. Nově uvidíme Matta Berryho a Kirsten Dunstovou. Herečka stvární postavu Alex, která vytvoří dvojici s hlavním hrdinou filmu i videohry Stevem. Tvůrci ukázali také první záběry z natáčení na Novém Zélandu.
1: Cokoliv, o čem sníš, se tu dá vyrobit.
2: Loňský první díl v kinech uspěl a stal se po Super Mariovi druhým nejvýdělečnějším filmem podle videohry. Filmu se dařilo navzdory rozporuplným reakcím ze strany odborníků i části publika. Kritici Minecraftu vyčítali povrchnost a prvoplánový humor.
3: K vysoké návštěvnosti přispěla i pověst happeningu, která se vázala na některé projekce, kde diváci živě reagovali na film a přinášeli do kina různé objekty. Recenze většinou zdůrazňovaly hodně absurdní povahu dění v Minecraftu film.
2: Říká o snímku filmový kritik radiožurnálu Pavel Sladký. Česká premiéra bude 22. července 2027.

0: pět hodin. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Vedoucí úřadu vlády se sejde s odbory, ty vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli přesunu agent pod ministerstva. NATO slíbilo Ukrajině vojenskou i politickou podporu. České volejbalistky zahájily sezónu elitní ligy národů vítězstvím nad Čínou. A bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, nejvyšší teploty do 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta se dnes sejde s odbory. Ty totiž včera vstoupily do stávkové pohotovosti. Protestují proti rozhodnutí vlády o přesunu některých agent úřadu pod ministerstva. Týká se to třeba oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo rovnosti žen a mužů. Odboráři se obávají narušení funkčnosti systému. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO má ale změna systém vylepšit.
3: Ty obavy nejsou opodstatněné, my jsme transparentní, mluvíme, vysvětlujeme a jsme o tom přesvědčeni, že všechny ty kroky směřují k vylepšení.
1: Podle mluvčího odboru Ondřeje Medala budou zaměstnanci v případě schválení přesunu stávkovat. Podle plánu vlády se zaměstnanci i agenda pod jednotlivá ministerstva mají přesunout na začátku července. V Kyjevě zasedala Rada NATO Ukrajina. Jednání se zúčastnil generální tajemník NATO Mark Rutte a velvyslanci členských zemí. Výsledkem bude další politická a vojensko-technická pomoc Ukrajině při obraně před ruskou agresí.
4: Šéf NATO Mark Rutte v Kyjevě prohlásil, že Ukrajina je teď tak úspěšná, že ruský prezident Vladimír Putin směl organizovat přehlídku 9. května pouze se souhlasem ukrajinského prezidenta Zelenského. Rutte tak ironicky komentoval fakt, že ukrajinské drony jsou schopné zasáhnout prakticky jakékoliv cíle v Rusku. Volodymyr Zelenský prohlásil, že je jen otázkou času, kdy Ukrajina přistoupí k rozsáhlejším odvetným úderům. Podle Zelenského by Ukrajina měla ještě v červnu získat další zahraniční vojenskou techniku z programu nákupu zbraní Pearl. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
1: Začíná jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. Největší populárně naučná akce v Česku nabízí ode dneška do soboty v pražských Letňanech přes 100 expozic. A to jak z přírodních, technických, humanitních, tak i společenských oborů. Expozice připravují nejen pracoviště Akademie věd, ale taky vysoké školy, firmy nebo vědecká centra. Zapojí se i zahraniční instituce. Třeba Slovenská akademie věd, říká za organizátory akce Marek Todorov.
5: Ve společné expozici nabídne například ukázky technologií čištění dvou průmyslově znečištěných vod nebo pohled do mikrosvěta moderních materiálů. Chybět však nebudou ani humanitní obory. Návštěvníci se tak mohou seznámit s literární mapou Bratislavy nebo se zúčastnit kreativních workshopů propojujících vědu a umění.
1: Sport. České volejbalistky na úvod nového ročníku Ligy národů porazily Čínu 3-0 na sety. Zahájili tak druhou sezónu v elitní lize, ve které minulý rok bojovali o postup do čtvrtfinále. Stejně jako loni je ale hlavním cílem českého týmu udržení v soutěži. Výhra nad Čínou na tom nic nemění, jak řekla Radiožurnálu Sport univerzálka Monika Brancuská.
6: Já si nemyslím, že by se naše cíle měnily, pořád jsme poměrně malá země, samozřejmě je dobrý mít velké ambice, ale ta konkurence je veliká. Tohle byla senzační výhra, myslím si, že jsme za ní všichni rádi i za zkušenosti, které nám dala, ale pořád je hlavním úkolem to vnitřně udržet.
1: Ve druhém zápase úvodního hracího týdne se Češky utkají s dalším favoritem Polskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u Humpolce a nehoda v Ostravě. Na dálnici D1 z Prahy do Brna před Humpolcem odklidili z pruhu překážku. Byl to zřejmě kus pneumatiky. Poblíž na kilometru 89 na vjezdu k odpočívce stojí kamion z Krajnice. Zasahuje do odbočovacího pruhu. Po dálnici D5 z Prahy do Plzně se pohybuje vojenský konvoj s doprovodem. Teď za exitem 62 Rokycany jedou plynule. Blokují jen pravý pruh, kolona se za nimi netvoří. Z D5-ky mají sjet už za chvíli u Plzně z exitu 67, pak Ejpovice, Rokycany a Strašice. Ve Slezské Ostravě na křížení Vratimovské ulice s Rudnou se srazila dvě osobní auta. Nehoda bez dalších podrobností je ve směru z Havířova do Ostravy. U nehody čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty od 23 do 28 stupňů, na západě Čech jen kolem 21 a na horách většinou 15. Tolik zprávy. A po nich už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, bude to velmi pestré, jak jsme slyšeli v předpovědi počasí, takže jasno, polojasno, oblačno, déšť, přehánky, ojedinělé bouřky. Prakticky všechno, chybí už jenom sníh, mráz a led, tak toho se dnes ve čtvrtek 4. června nedočkáme. Tady je ranní radiožurnál, ať už nám obloha přichystá cokoliv, tak přejeme, ať ten den je pro vás veskrze pohodový a úspěšný. Pokusíme se proto i něco udělat. Dobrý trok.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: this time.
1: Dobré ráno, šťastnou cestu vám všem. Zdravíme i naše dopravní zpravodaje, hraní Radiožurnál. Dnes ale začínáme teď auty bez řidičů. Ano, na brněnském výstavišti testují v hale samoovládací uklízecí auto. To vyvinula brněnská technologická firma, a to ve spolupráci s chorvatskými experty. No a v ranním Radiožurnálu se podíváme, jak vypadá jedna taková uklízecí směna tohoto auta.
2: Mechatronik Lukáš Gelo z firmy Brink Auto mi ukazuje, jak se vepředu na autě roztáčí dva kotoučové kartáče, které čistí podlahu. Celé elektrické uklízecí auto je velké asi jako menší dodávka. Je vybavená samoovládacím systémem.
3: Předtím, než ho nasadíme v nějakém areáli, tak ten areál zmapujeme. Vytvoříme si vlastně GPS mapu a 3D mapu. GPS senzory vedia poskytovat přímou polohu s přesností na pár centimetrů.
4: Když ten vůz narazí na nějakou překážku, může se to stát, že jakoby narazí nebo?
3: Nenarazí. Pokud tam stojí prekážka, tak zastavuje a kontroluje si to přibližně 10 metrů dopredu. Pokud vidí samozřejmě, tak se vypozře vlastně aj za zákrutu, čemu tam už náhodou něco nestojí.
2: Černomodrý vůz je vybavený zametacími kartáči s ostřikem. Jsou vysunuté před čelem auta.
3: Je tu vysávací hubica, která se je odpad přímo do kontejneru, plus je tu dodatočná hubica, která je hore na autě, která slouží k nám manuální čištění, manuální vysávání.
2: Doplňuje Gelo. Firmě s vývojem pomáhají Veletrhy Brno, které svůj areál nabízí pro testování různých inovací a jejich mluvčí Jiří Palupa dodává, že by výstaviště mohlo takový uklízecí vůz skutečně používat.
5: My sledujeme vývoj vlastně této technologie a vývoj toho vozítka a v případě, že bude testování ukončeno a že to bude plně funkční, tak ho rádi využijeme.
2: Vůz může zatím uklízet jen uzavřené prostory, například logistické areály nebo výstaviště. Na chodníky do ulic ještě nesmí. Jakub Holer, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál ve 4.6. Německo bude pokračovat s kontrolami na hranicích se svými sousedy, a to i přes doporučení Evropské komise zrušit je. Německo ale stále tvrdí, že kontroly na vnější hranici schengenského prostoru kvůli nelegální migraci nefungují dostatečně. Podle komise pokusy o nelegální přechody hranic klesají, nicméně zrušení kontrol státům nařídit nemůže. Ceny asfaltu rostou, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě, který zdražuje ropu. Za opravy silnic si tak připlácí i města a obce, a my se po půl šesté vydáme do středokluku Prahy.
1: Východ našeho území stále ovlivňuje okluzní fronta, proto se tam stále vyskytuje hodně oblačnosti i déšť. Ostatní území už je pod vlivem oblasti vyššího tlaku vzduchu. V těchto místech tedy převládá jasná obloha, na západě polojasno až oblačno. Ojediněle si ale dávejte pozor na mlhy. Teploty se nejčastěji pohybují od 11 do 7 stupňů. Na východě území pod zvětšenou oblačností zůstaly teploty o trochu vyšší a pohybují se v rozmezí mezi 14 a 11 stupni. Například v Karviné nebo v Bohumíně dosahuje teplota právě téměř ke 14 stupňům. Naopak úplně nejchladněji je na Šumavě. Na meteorologické stanici Rokycká slať klesla teplota 1 stupeň pod nulu. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Miley Cyrus 5.20 v ranním radiožurnálu. Předvolebními plakáty vládní SPD v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Rozhodl tak obvodní soud pro Prahu 1 s tím, že hnutí má zaplatit 3 miliony korun pokuty. Rozsudek není pravomocný, SPD vinu nadále odmítá a tvrdí, že jenom sdělovalo své názory na migrační pakt a zneužívání sociálních dávek.
1: Šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura s peněžitým trestem nesouhlasí. Podle něj na plakátech nešlo o rasismus, ale o svobodné vyjádření názoru.
2: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
1: Předvolební plakáty SPD umístilo na billboardy na Václavském náměstí v Praze v roce 2024 v kampani před krajskými a senátními volbami. První z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti se zakrveným nožem a košilí, kterého doprovázel text o chirurzích z dovozu. Na druhém billboardu SPD zobrazila dva romské chlapce, jak kouří cigarety s textem, který odkazuje na to, že nechodí do školy. Další obžalobě kvůli tomu čelí i samotný Tomio Okamura. Jeho stíhání je v tuhle chvíli ale pozastavené, protože ho poslanecká sněmovna odmítla vydat. Právní zástupce hnutí SPD Adam Batuna řekl, že ani SPD, ani její předseda Tomio Okamura nikdy neútočili rasově ani xenofobně.
3: Pouze poukazují na problémy, které jsou spojené s nedostatečnou integrací migrantů a problémy, které jsou spojeny s nelegální migrací a rovněž, když se vrátíme k tomu plakátu s cikánskými dětmi, tak problémů, které jsou spojeny s vyplácením dávek osobám, které nechci své děti neposílají do školy.
1: Podle ministra pro sport a předsedy poslanců motoristů Borise Šťastného vztahy ve vládní koalici kvůli rozsudku ohrožené nejsou. Místopředsedkyně opozičních Pirátů Olga Richterová řekla, že je potřeba rozhodnutí soudu respektovat.
4: SPD často rozehrává politiku nenávisti namísto řešení, namísto toho, co by skutečně prospělo mladým rodinám. Jim jde o politické body. Politika nenávisti nemá mít v naší společnosti místo.
1: Uložený trest 3 miliony korun označila soudkyně Ivana Tichá za výchovný. Vyšla z příjmů SPD, které od státu dostává 40 milionů korun ročně. Jan Duchoslav, Radiožurnál.

0: S vámi ranní radiožurnál. Aktuální témata. Prezident dnes přijme současného zástupce náčelníka generálního štábu, který má nahradit v čele toho současného, i o tom budeme určitě mluvit. A to, že nás čeká velmi pestrá předpověď počasí a o to oblohy pestrý den, tak to se dozvíte hned po zprávách.
1: Host radiožurnálu.
2: Praha hostí světový pohár v lezení. Jedním z hlavních taháků bude i nejlepší český lezec Adam Ondra. Jak se připravuje na domácí závod, kde ho budou sledovat tisíce fanoušků? Je pro něj vystoupení před českým publikem větší motivací nebo spíš tlakem? A jak se vůbec změnilo sportovní lezení od chvíle, kdy se dostalo na olympiádu?
1: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno v 17:30. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
4: Sněmovna bude dnes jednat o tom, koho navrhne na státní vyznamenání. Na seznamu je podle šéfa dolní komory Tomia Okamury z SPD v tuto chvíli 151 kandidátů. Mezi nimi i třeba bývalý prezident Miloš Zeman. O každém člověku budou poslanci hlasovat zvlášť. Prezident pak může, ale nemusí návrhům sněmovny vyhovět. Všechny země Evropské unie souhlasily s první fází přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Na síti X to oznámila ukrajinská premiérka Julia Svyrydenková. Kyjev oficiálně zahájil rozhovory o přistoupení k Unii už před 2 lety. Jednání ale blokovalo Maďarsko. Jeho nový premiér Péter Maďar včera oznámil, že se mu podařilo uzavřít s Ukrajinou komplexní dohodu o rozšíření práv maďarské menšiny žijící na Ukrajině. Pražští hasiči a záchranáři dnes pořádají cvičení na Vltavě. Napodobovat budou zásah při lodní nehodě, která se stala v maďarské Budapešti v roce 2019. Jednotky by měly zachraňovat zhruba 35 figurantů. Jednoho z nich navíc přímo z výletní lodi vyzvedne záchranářský vrtulník. Nácvik začne v 10 hodin mezi mostem Legií a Palackého mostem.
3: Sport.
4: Světová jednička Arina Sabalenková nečekaně vypadla na tenisovém Roland Garros už ve čtvrtfinále. Běloruská favoritka prohrála s Ruskou Schneiderovou 6-3, 5-7 a 0-6. Ta se o účast ve finále utká s Polkou Chvaliňskou, která porazila 7-6 a 6-3 Rusku Kalinskou. V semifinále tenisového Roland Garros je taky Ital Arnaldi, kterého čeká Krajan Koboli.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D1 u Humpolce a Větrného Jeníkova. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna před sjezdem na Humpolec dejte pozor. Na 89,5 kilometru stojí kamion ve sjezdu k odpočívce. Větší částí blokuje odbočovací pruh. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec velmi opatrně na kilometru 100 stojí ve stoupacím pruhu porouchané vozidlo, musí se vybočovat. Na D2 z Bratislavy do Brna zpozorněte za sjezdem na Břeclav. Ve směru na Brno stojí na 49,5 kilometru kamion v odstavném pruhu, na místo přijela šipka, některá auta vybočují. A v Ostravě na Rudné směrem z Havířova na křižovatce s Vratimovskou řeší srážku dvou aut, je tam krátká kolona na zhruba 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V posledních dnech je počasí u nás jako na houpačce a ne jinak tomu bude i dnes. Čeká nás zase jiné počasí, než jsme zažívali včera. A dnes to vychází na slunečno. Bude polojasno až jasno, ale opět v Čechách začne odpoledne od západu oblačnosti přibývat a k večeru se v západní polovině Čech přidají místy přehánky, déšť, ojediněle i zabouří. Na Moravu a do Slezska se mraky dostanou až později odpoledne a večer. Teploty dnes budou vysoké, od 23 do 27 stupňů. O trochu chladněji bude na západě Čech, tam ukážou teploměry kolem 21 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte 15, na Šumavě 18 stupňů. A foukat k tomu bude mírný jeho západní až jižní vítr, který se bude k večeru měnit na severozápadní a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Na jihovýchodě naší republiky ale povane zpočátku jen slabý proměnlivý vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím, čas 6:45 a téma za chvíli mimo jiné to, že kvůli válce na Blízkém východě zdražují opravy silnic a dálnic.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: S vámi Radní Jarek Žurnál, teď 7 minut po půl šesté míříme na silnice, ale z jiného důvodu než kvůli dopravě aktuální. Silničářům se totiž prodražují opravy silnic, a to kvůli rostoucím cenám pohonných hmot, zemního plynu anebo asfaltových směsí. Právě u asfaltu platí některé firmy proti podzimu až dvojnásobné ceny a zaplatit někdy až stovky tisíc víc musí i města, obce, které cesty opravují.
1: Vidíme deponie s kamenivem, ze kterých nakladač dává do násypek.
2: Říká vedoucí obalovny ve Středoklukách u Prahy Milan Vala.
1: Odtud to jde do boxů, kde se pak naváží to kamenivo podle receptury a pustí do míchačky.
2: Tam se pak do směsí přimíchává takzvané asfaltové pojivo. Za tunu nejčastěji používaného typu tohoto materiálu zaplatila firma POR, která obalovnu vlastní loni v listopadu necelých 8,5 tisíce korun. Letos v květnu to bylo přes 17 tisíc. Kvůli zdražení asfaltu se obcím a městům zvyšují také ceny za opravy silnic. Problém mají například v Sedlčanech na Příbramsku. Podle nezávislého starosty obce Ivana Janečka se třeba cena oprav ulice Na Potůčku zvýšila o stovky tisíc korun.
3: Vzhledem k situaci, že dochází ke zdražování ropných produktů, bude ta částka navýšena o 400 tisíc.
2: Původně měla obec zaplatit přes 6,5 milionu korun. Dražší budou také opravy dálnic, potvrzuje to generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: Díky tomu, jaká situace aktuálně je, třeba s ohledem na válečný konflikt na Dálném východě, tak je možné, že zde dojde určitému navýšení těch nejbližších jako měsíců.
2: Přesná čísla ale zatím ředitelství silnic a dálnic nezná, dodává jeho mluvčí Jan Rídl.
5: Zhotovitelé kvalifikují uvedenou situaci převážně jako vyšší moc, současně ji často podřazují podle smlouvy i pod rizika objednatele.
2: Zvyšování cen asfaltu je podle stavby vedoucího Pavla Aksamita problém například pro stavební firmu Metrostav, která buduje jeden z úseků dálnice D7 z Prahy do Chomutova.
6: Je to v řádech podle mě tak 10-15%, ale dělá nám to velký problém, jako se týče dopadu do ceny díla.
2: Kvůli válce na Blízkém východě se zvýšila také třeba cena pohonných hmot nebo zemního plynu. Richard Webs, Radiožurnál.

0: máme Radiožurnál, už víme, že tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do Grand Slamového semifinále a French Open ještě jinak. Turnaj spotřebuje údajně až 100 000 žlutých míčků. Inovátoři proto přemýšlejí, jak tenisový odpad využít. Český startup z něj zkouší vyrábět bezpečnější hračky pro psy a nebo také izolační desky.
1: On málo skáče, je opotřebovaný. Tenhle už je trošičku víc ohraný.
2: Vít Glozer předvádí ohrané tenisové míčky. Ve skladu jeho firmy je jich přes 100 000.
3: Průměrná životnost toho tenisáku je 6-7 hodin.
2: Každý rok se na světě vyhodí 100 miliony míčků. Hodit je po psovi, ale není dobrý nápad, upozorňuje technolog českého startupu Jiří Brejcha.
4: Je na ně nachytaná řada různých částic, tak obyšuje sklovinu tomu psovi.
2: Jiřího Brejchu proto napadlo vyrábět psí hračky z recyklované gumy, původem právě z tenisových míčků.
4: Aby to tomu psovi neškodilo.
2: Gumový kroužek, to není jenom černá guma, ale jsou tam zelené tečky.
4: To je pravdu, využili jsme deť, která obsahuje i zbytky toho melatonu.
2: Tenisové míčky jsou slepené z několika základních materiálů. Z kaučuku, čili gumy, a z ovčí nebo umělé vlny, meltonu. Rozebrat se dají jenom, když se míčky rozdrtí na kousky.
3: Najít drtičku nebylo vůbec jednoduchý. Drtiče, který dělají pneumatiky, tam jsme neuspěli. Jo.
2: Žlutý mech z míčků se dá použít jako podklad v koňských jízdárnách, z gumových kousků pružné podlahy například na hřištích. Podle českých inovátorů by ale byla škoda materiál v podstatě zakopat do podlahy. Martin Zedníček chce tenisovou směs umístit na viditelnější místa.
5: V interiérovém designu a v stavebnictví.
6: To je dohromady guma i s tím filcem.
5: Tady ta vlna způsobuje to, že ten materiál je porezní. Přirozeně akustickou funkci.
6: Je to tlumí hluk.
2: Další problém ale je, jestli se výroba z recyklovaných míčků vyplatí. Doposud totiž sběr a zpracování platí dárci. Ze skladu ohraných tenisáků v Praze z Braslavy, Martin Srb, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 6:15. Právě dnes budou poslanci hlasovat o nominacích na státní vyznamenání. Na seznamu je 151 jmen. Hlasuje se o každém zvlášť a proto má jedno hlasování trvat jen 10 vteřin. A podrobnosti k tomu chystáme krátce po 6. hodině. Všechny země Evropské unie souhlasily s první fází přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Na sociální síti X to oznámila ukrajinská premiérka Julia Svěridenková. Kyjev oficiálně zahájil rozhovory o přistoupení k Unii už před 2 lety. Jednání ale dosud blokovalo Maďarsko.
7: Překážka na D1 u Humpolce a kolona u Domašova. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec se velmi opatrně. Na kilometru 100 stojí ve stoupacím pruhu porouchané vozidlo, musí se vybočovat. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov citelně zesílil provoz kamionů. Zastavují se na kilometru 176 a nesouvisle pokračují do zúžení v Brně. Levý pruh jede zatím téměř plynule. A na dálnici D2 z Brna do Bratislavy zpozorněte za sjezdem na Břeclav. Na 49,5 kilometru stojí v odstavném pruhu kamion. Na místo přijela šipka, některá auta vybočují.

0: Ranní radiožurnál v 5.50. Státní zastupitelství udělalo definitivní tečku v kauze údajné pomluvy, které se měl vůči spolku Skupina D, organizujícímu sbírku na nákup dronu pro Ukrajinu, dopustit poslanec Pavel Růžička z hnutí ANO. Trestní oznámení podal jeden ze zakladatelů, hlavní tvář Skupiny D, Ondřej Vetchý. Policie věc odložila a jak zjistil i rozhlas CZ, závěr kriminalistů nyní potvrdilo také státní zastupitelství, čímž je kauza pravomocně skončena. My teď míříme k mnohonárodnostní misi NATO v Litvě. Její členové aktuálně cvičí průzkum terénu, obranu strategických koridorů i útok na protivníkovy pozice. Cvičení s názvem Štít svobody tentokrát vede německá brigáda. No a pod jejím velením působí také čeští vojáci, konkrétně ze 102. průzkumného praporu v Prostějově.
1: Máme tu náročný terén. Volný prostor je pro tanky ideální, mohou jet rychle, mají přehled, ale tady přijíždí do zalesněného, navíc kopcovitého terénu. Díky průzkumným dronům mají dost informací o prostředí, takže vědí, že je tu takzvaný choke point. V našem případě má podobu úzkého koridoru mezi dvěma jezery. Z vojenského hlediska je to ideální místo pro obranu.
2: Popisuje místo, na kterém se nacházíme, podplukovník Karsten Dyba, vedoucí komunikace německé 45. obrněné brigády v Litvě. Obránci už jsou na své

0: svém místě. Tak vypadá jedno zadání z měsíčního cvičení Štít svobody, které tady v Litvě německá 45. obrněná brigáda vede. Cvičení se účastní přibližně 2900 vojáků. Asi 1800 z nich jsou právě Němci.
1: Naším úkolem je bránit východní křídlo NATO proti jakémukoliv možnému nepříteli. Naší přítomností vysíláme jasný signál. Naše brigáda je připravená reagovat a bránit Litvu. Cvičíme tu válku budoucnosti. Učíme se z toho, co vidíme na bojištích na Ukrajině.
0: V příštím roce už by tu ale německá brigáda měla mít 5000 vojáků, jak říká podplukovník Ryba.
1: K tomu, abychom tu umístili celou brigádu, nás oslovila sama Litva. Máme každodenní velmi vřelou zpětnou vazbu. Litevci nám děkují. Díky, že tu jste. Díky, že nás bráníte. Pro německé vojáky je docela překvapivé být takhle někde vřele vítání.
0: Od začátku tohoto roku Německo převzalo velení i nad mnohonárodnostní bojovou misí NATO, která je v Litvě umístěná od roku 2017. Proto se cvičení účastní i vojáci z dalších 7 států, například z Norska, Belgie, Nizozemska a České republiky. Od ledna tu slouží vojáci ze 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka v Prostějově.
2: Naš hlavní úkol tady v Litvě je zhromažďování informací z prostoru nasazení a jejich následná distribuce pro velitele a jeho rozhodovací procesy v případě operačního nasazení.
0: Říká mluvčí praporu Bridget Ročňáková. Kromě plnění vlastního úkolového zadání v terénu, Češi prochází i výcvikem v jiných oblastech. Například výcvikem protichemické obrany nebo taktické první pomoci. Vše v mezinárodním prostředí. Z Pabrady Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Jsou to jména, která měla být zapomenuta.
0: Jan Bula a Václav Drbola.
1: Dva kněží, kteří položili život za víru.
0: A teď po více než 70 letech se dočkají zadosti učinění.
1: Novodobí mučedníci.
0: Příběh venkovských farářů, kteří se stali symbolem odporu vůči útlaku a přišli o život ve vykonstruovaných procesech.
1: Postřehy pamětníků a vyprávění katechetek, které o nich přednášejí na školách.
0: Novodobí mučedníci.
1: Seriál Radiožurnálu o dvojici, která se stane prvními blahoslavenými moderní české historie.
0: Denně krátce po půl jedenácté.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ještě než čeští fotbalisté poprvé kopnou do míče na mistrovství světa,
1: udělejte s námi pár kroků zpátky ve fotbalovém seriálu Radiožurnálu.
0: 20 let čekání.
1: Trnitá cesta kvalifikační skupinou.
0: Trenerská výměna.
1: Penaltová euforie.
0: I skládání týmu pro největší sportovní akci roku.
1: Cesta na mundial.
0: Všechno, co potřebujete vědět před začátkem mistrovství,
1: ve sportovní sérii Radiožurnálu každý den po 8:45.
0: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál 6 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Prezident Pavel se dnes setká s budoucím náčelníkem generálního štábu Hlaváčem, chce znát jeho priority v čele armády. Česká konference rektorů bude jednat o připravované reformě vysokých škol. České fotbalisty čeká v noci na pátek generálka na mistrovství světa s Guatemalou. Kolona kamionů popojíždí na D1 před Brnem směrem z Prahy. A bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm. Nejvyšší teploty do 28 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Prezident Petr Pavel se dnes sejde s budoucím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Chce slyšet jeho priority. Hlaváč se chce věnovat budování moderního vojska, které bude plnit spojenecké závazky.
4: U vzdušných sil je to vlastně příprava na přijetí letadel F-35 a samozřejmě ta nejvyšší priorita v této oblasti je protivzdušná obrana, navýšení jejich schopností a příprava protidronové ochrany.
3: Vláda navrhuje, aby Hlaváč do čela armády nastoupil 1. července. Pavel řekl, že věc neplánuje zdržovat a je připravený Hlaváče jmenovat v nejbližším možném termínu. Česká konference rektorů dnes bude jednat o chystané reformě univerzit a novém vysokoškolském zákonu. Ten má přinést změny v řízení i financování vysokých škol. Do diskuze se má zapojit i ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Rektorům má představit další postup přípravy návrhu. Rektoři se zajímají zejména o to, jaké jsou v systému záruky proti případným problémům a politizaci českých univerzit. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Mezi tématy, o kterých chtějí zástupci ministerstva školství na zasedání České konference rektorů hovořit, jsou například příprava nového vysokoškolského zákona, do které jsou zástupci České konference rektorů, ale i rady vysokých škol aktivně zapojeni, a dále výsledky hodnocení vysokých škol nebo rozpočet na vědu, výzkum a inovace.
3: Oblíbený francouzský zpěvák Patrick Bruel zrušil sérii koncertů v Kanadě kvůli obvinění ze znásilnění a sexuálního napadení. Bruel čelí vyšetřování ve Francii i Belgii. Všechna obvinění popírá.
6: Patrick Bruel patřil v 90. letech nejpopulárnějším francouzským zpěvákům. V té době se dokonce mluvilo o Bruelmánii. Oblíbený zpěvák a herec sbíral ocenění a převzal taky insignie rytíře Národního řádu za zásluhy. Teď čelí 8 trestním oznámením kvůli sexuálnímu napadení. Ze znásilnění ho obvinila moderátorka Flamy Flamánová. Ta tvrdí, že ji Bruel zneužil v pařížském bytě v roce 1991, když jí bylo 16 let. Zpěvák všechna obvinění odmítá. Už dříve zrušil svá letní vystoupení na festivalech ve Francii, ve Švýcarsku a taky v Belgii. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: V okolí Labské boudy v Krkonoších dnes horská služba pořádá mezinárodní cvičení záchranářských psů. Do nácviku pátrání se zapojí 5 specializovaných kynologů z evropských zemí. Tak rozsáhlé cvičení se dosud v Krkonoších ještě nekonalo.
7: Výcviku se účastní členové horské služby z Českých hor, jejich kolegové z Polska, Slovenska nebo Německa. Zdokonalují své psy hlavně v pátrání. Osoby hledají v různých terénech. Učí se používat nový software pro hledání, zvaný Pátrač. Čekají je také nejrůznější přednášky. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
8: Sport. České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před startem mistrovství světa. V pátek ve 2 hodiny ráno našeho času nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Oproti nedělnímu utkání s Kosovem se v generálce na šampionát sestava změní, říká reprezentační trenér Miroslav Koubek.
9: Kosovem, některý, dejme tomu, zkušenější hráči, který mají za sebou hodně, neměli zátěž, jo, takže teď to zase musíme vzít z druhého konce. Potřebujeme toho hráče dostat do herního varu, do herní praxe, takže nějak to rozložíme, kdy tam bude asi 5 minutáž pro ty hráči, který právě s Kosovem nehráli.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D5 u Vráže a kolona na D1 u Domašova. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy zvolněte před sjezdem na Vráž. Hned za sjezdem na 14. kilometru se srazila dvě auta. Stojí u středových svodidel, kolem se pohybují řidiči a uprostřed mezi pruhy jsou kusy plastů. Náhle se zpomaluje kolona, zatím krátká. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 173 po pojíždí kolona kamionů je nesouvislá, místy bez pohybu. Levý pruh jede téměř plynule až do omezení v Brně. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy zpozorněte za sjezdem na Břeclav. Na 49. a půl kilometru stojí kamion v odstavném pruhu, na místě je šipka. Je tam ovšem mlhavo, některá auta vybočují. V Liberci Rochlicích zbystřete na průjezdu po silnici 14 směrem z Vratislavic do centra, tedy ještě před nájezdem na 35. Na rychlostním úseku běhá pes. A v Praze ve Gbelské směrem na D8 se za nájezdem z Novopatské srazila dvě auta. Je tam krátká kolona, ovšem výrazně delší se tvoří na Novopatské. Má zhruba půl kilometra a narůstá. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty od 23 do 28 stupňů, na západě Čech jen kolem 21 a na horách většinou 15. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte ranní radiožurnál a taky Petra Krále.
2: Dobré ráno. Ex-prezident, fotografka, miliardář. Co mají společného? Tak ti všichni jsou na seznamu lidí, které by sněmovna mohla navrhnout na státní vyznamenání. Nahlédneme do něj už za chvíli.

0: Je to jeden bod, o kterém se bude hlasovat přes 2 hodiny. Přesně takhle to dnes bude vypadat v poslanecké sněmovně. Zákonodárci mají na programu projednávání návrhu na státní vyznamenání. Sešlo se jich zhruba 150. Proč celý proces trvá tak dlouho a kdo by mohl být mezi oceněnými, tak to všechno by mohl vědět Marek Sedláček z domácí redakce. Dobré ráno, vítej.
1: Dobré ráno. Poslanci musí o každém jméně hlasovat zvlášť, jak vysvětluje předseda sněmovny Tomio Okamura z hnutí SPD.
2: Já zkrátím dobu hlasování na 10 sekund. I tak jako tak už vím ze zkušeností z minula, že to hlasování může trvat v řadě 2 až 2,5 hodiny. Není jenom o tom hlasování a zároveň potřeba vyhlásit i hned výsledek toho hlasování po každém tom jménu.
1: No a sněmovna pak schválené nominace předá kanceláři prezidenta republiky. Další už mu přišli i od Senátu a chodí taky přímo od lidí. Finální výběr oceněných je ale právě na Petru Pavlovi. Ten vyznamenání propůjčuje a uděluje zpravidla 28. října.
0: A kdo by vyznamenání mohl dostat?
1: Tak třeba ex-prezident Miloš Zeman nebo kardiolog Petr Neužil. Mezi návrhy je i herec Miroslav Donutil, miliardář Radim Paser nebo fotografka Libuše Jarcoviáková.
0: Státní vyznamenání už se to chystá. Marek Sedláček, díky, naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Radiožurnál, 10 minut po 6. hodině.

0: Radiožurnál ve 4:07. Ale začneme zjištěním reportérů Radiožurnálu. Plzeňská Škoda plánuje v Brně nasadit do běžného provozu autonomní tramvaj. Vjet by mohla už zhruba příští rok. A fungovat bude podle platné legislativy, tedy za dohledu řidiče přímo ve voze, který je také zodpovědný za její provoz. Rektoři českých vysokých škol právě dnes proberou chystanou reformu univerzit a nový zákon. Ten má zvýšit vliv státu na jejich chod a změnit financování. Minister školství Robert Plaga za ANO na jednání představí další postup přípravy tohoto návrhu.
1: Nehoda na D5 u Vráže a kolona na D1 u Devíti křížů. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Vráž na 14. kilometru stojí u středových svodidel dvě auta po nehodě.
2: Jenom blikají a hodně to zpomaluje úplně zbytečně, protože jsou prostě příkraji u svodidel.
1: Na vozovce jsou plastové úlomky, zpomaluje se, kolona je zatím krátká. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna od Devíti křížů z kilometru 167 hlásíte kolonu kamionů, osobní auta zpomalují až za sjezdem na Popůvky kolem kilometru 182. Zdržení kolem 20 minut, kamiony postojí déle. A v Praze Vekbelské směrem na D8 za nájezdem z Novopatské řeší nehodu v levém pruhu, brzdí to hlavně Novopatskou, tam se popojíždí už od sjezdu na Satalice, zpoždění 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Probouzíte se do slunečného dne, těšit se můžeme na polojasné až jasné nebe, jen teď po ránu ještě na krajním východě doznívá déšť. Také si aktuálně dávejte pozor na mlhy. Ty se ale brzy rozpustí a pak už si budeme užívat slunečních paprsků, ale ne moc dlouho. Už odpoledne se začne obloha od západu zatahovat a mraky přinesou na naše území další přehánky, déšť a také se mohou objevit i bouřky. Nejpozději dorazí oblačnost na Moravu a do Slezska. Teploty se dnes budou pohybovat kolem letní 25. Na západě zůstane trochu chladněji, tam bude kolem 21 stupňů Celsia. A na horách naměříte 15, na Šumavě až 18 stupňů. Hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: je.
1: Martin Garrix se šíře na ranní radiožurnál 620. Hledá se nový majitel městských varhan ve Velkém Mezříčí. Jim téměř 80, sloužili v umělecké škole, zažili povodeň, restituci i stěhování. Teď jsou rozložené ve skladu.
2: Nad sebou tři různé klaviatury. Tady potom spoustu klapek, které jako nehudební, která bych vůbec nevěděl jako vládat.
3: Je to hrací stůl varhan. Ten nástroj je z roku 1947.
2: Přibližuje místostarosta ze společně VM Martin Kamant.
3: Ten nástroj je skutečně unikát. Vyrobila ho firma Rieger Kloss z Krnova. Podle odborníků, varhaníků, unikát.
2: Můžeme na klaviatuře vytvářet, kde co, můžeme šlapat, jak chceme, ale zapíštěla my musíme jinam.
3: Jdeme se podívat do skladu u základní školy Komenského.
4: To je bylo lidí kvůli tomu.
2: Vede nás školník Jaromír Jašek.
4: Že nikdo to nechcel, že to nedá dokupy už.
3: Co to je? To je ten měch? Nebo? Asi je to něco se vzduchem. To je tohle se tím hejbe. Aha, ten kotouček. Jo, to je asi nějaká klapka.
2: On to není váleček, on to je vlastně takový miniaturní kobereček, který zatáhne tu taková ten průduch.
3: Taková roleta.
2: To, co právě předvedl místostarosta, bylo za dlouhé roky nejblíž k hraní na tyto varhany.
3: Myslím si, že je jako škoda, že ten nástroj už je tady ve městě 45 let, z toho fungoval pouze 10 let.
2: Nový budoucí majitel varhan musí počítat s tím, že jen sestavení a kalibrace můžou vyjít na miliony korun. Z Velkého Meziříčí Daniel Zach, Radiožurnál.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat třeba pochopíš.

ztratil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Radiožurnál minutu před půl sedmou. Charismatický herec Petr Kostka večer převzal na zlínském festivalu Zlatý střevíček. Ani u toho jsme nechyběli. A ještě rychle doprava. Stojí Pražský okruh ve směru na letiště. Nadrozměrný náklad blokuje Lochovský tunel právě teď.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Zabil ho amfetamin? Vraždu kluka závislého na hraní videoher vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Zákupy. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art. Všichni mají právo na svobodu. Poslední dokončený film Marilyn Monroe podle scénáře Artura Millera. Mustangové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
0: Radiožurnál půl sedmé. Další zprávy s Eliškou Zábrockou.
3: Od nového roku by mohla znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválili poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Netýká se to malých živnostníků s příjmy do milionu korun. Pro ty bude platit zvláštní režim. Státnímu rozpočtu by měl návrh podle koalice přinést každoročně 14 miliard korun. Podle opozičních starostů si ale v součtu státní rozpočet o moc nepolepší. Izrael a Libanon zveřejnili detaily o prodlouženém příměří. Počítá například se zřízením bezpečnostních zón bez bojovníků Hizbaláhu. Výlučnou kontrolu v nich budou mít libanonské ozbrojené síly. Z dokumentu vyplývá, že klid zbraní je taky podmíněný úplným zastavením palby ze strany militantního hnutí a vyhoštěním všech jeho členů z oblasti jižně od řeky Litánii. A Jičín se dnes promění v pohádkové město červených sukní. Na Valdštejnovo náměstí mají dnes v 15:30 odpoledne přijít lidé v sukních, jaké nosily pohádkové postavy Maková panenka nebo žena loupežníka Rumcajse Manka. Společný sraz v červených sukních má být poctou k dnešnímu 115. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka.
4: Sport.
3: Basketbalisté Nymburka vedou ve finálové sérii Národní ligy už 2-0 na zápasy. Ve druhém domácím utkání porazili Pardubice 80-74. Třetí a čtvrtý finálový duel se bude hrát v neděli a v pondělí v Pardubicích.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřený Lochovský tunel a kolona na D1 u Domašova. Na Pražském okruhu ve směru na letiště je teď uzavřený Lochovský tunel. Provoz zastavilo nadrozměrné vozidlo. Udržujte uličku v koloně, pro policii vozidlo odstaví. Tvoří se kolona, před okamžikem tak museli uzavřít i Cholupický tunel. Zpomalíte teď už za sjezdem na Vestec v okolí 4. kilometru. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Vráž na 14,5 kilometru řešili nehodu u středových svodidel. Aktualizaci má náš zpravodaj.
6: Nehoda už je pryč, zůstaly tam jenom střepy, ale v tom stoupání v těch třech pruzích před, tak tam stojí teďka kamion, je kousek před ním postavený trojúhelník, asi 15. kilometr.
5: Na D11 z Hradce Králové do Prahy z Bystřete za sjezdem na Sadskou na 20,5 kilometru se srazilo osobní auto a dodávka může se vybočovat. A na D1 z Prahy směrem do Brna před sjezdem na 9 křížů z kilometru 166 hlásíte kolonu kamionů. Osobní auta zpomalují až za sjezdem na Popůvky. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnes nás čeká víc slunce, mraku bude přibývat od západu až odpoledne, na Moravě a ve Slezsku se nebe zatáhne až k večeru. Dnešní den bude tedy polojasný nebo jasný, ještě teď po ránu může na krajním východě doznívat déšť. V západních Čechách se začne poměrně brzy tvořit kupovitá oblačnost, která bude postupovat směrem na východ. Může z ní také zapršet a počítat i dnes musíme s bouřkami, ve kterých bude zesilovat jinak slabý nebo mírný vítr. Teploty se budou pohybovat mezi 21 stupni, právě na západě Čech a letními 27 stupni Celsia. Zítřejší den pak bude opět v počasí opačné než dnes. Zpočátku hodně mraku i deště, odpoledne bude od západu jak oblačnosti, tak i srážek ubývat. Kvůli zataženému nebi nás ale čekají zítra i nižší teploty, jen do 21 na severovýchodě do 23 stupňů. Víkend pak už přinese konečně trochu stabilnější počasí, bude slunečno a také teploty čekáme do 25, na jihu Moravy dokonce do 28 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Dnes počasí Marcela Hálová, 4 minuty po půl sedmé. V Taipei mají teď novou lavičku, a sice lavičku Václava Havla. A tak se na ní za chvíli posadíme i v ranním radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 6.37 ranní radiožurnál LP. Berte to třeba i jako pozvánku na červencový festival Colors of Ostrava, i radiožurnál tam bude. Teď ale míříme do Taipeje. Obyvatelé si tam totiž nově můžou odpočinout na nové lavičce Václava Havla. V centru parku, který se jmenuje Da'ány, odhalil předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS, a to spolu se starostou města Taipeje. Byly u toho desítky krajanů a také tchajvanských příznivců prezidenta Václava Havla a české kultury. A byl tam také náš reportér.
1: V létě jedeme do Česka.
2: Na odhalení lavičky Václava Havla se tady v Taipeji přišli podívat taky místní studenti češtiny.
1: Studovat?
3: Ano.
2: Říkáme Čempej Jun, kterou přezdívají Katka. Taipejská lavička Václava Havla je složená ze dvou židlí a mezi nimi je kulatý stůl. Na něm je z boku napsáno, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Na těch židlích jsou ještě zezadu skleněná červená srdce a další česká sklářská práce. Lavička vyzývá kolem jdoucí k tomu, aby si na ní lidé sedli, odpočinuli si a povídali si mezi sebou.
4: Já jsem rád, že ty jeho myšlenky sem pronikají, a říkal jsem, že zároveň bych byl velmi rád, kdyby u nás zůstali.
2: Podle předsedy Českého senátu Miloše Vystrčila z ODS je dnešní slavnostní odhalení lavičky Václava Havla důkazem toho, že jeho odkaz je známý nejenom v Česku nebo v Evropě, ale i v Asii.
4: Ty jeho myšlenky, které zaznívaly v jeho projevech, že by demokracie a demokratické země měly spolupracovat, aby byly odolnější vůči zemím autoritářským, ty jsou, myslím si, dneska více platné a více aktuální, než tomu bylo dříve.
2: Lavičku pomohl odhalit i spisovatel a Havlův kamarád Jáchym Topol. Pro Tchajvance je podle něj Václav Havel hlavně člověk, který dokázal vzdorovat totalitě.
5: Václava Havla tady berou Tchajvanci ohromně vážně. Oni pořád si, myslím, ho vidí jako toho 40-letého chlapíka, který mu rudí nabízeli pas do celého světa a svobodný život anebo kriminál.
2: Taipei se tak přidává k dalším místům po celém světě, od Paříže po Washington, kde si lidé na lavičce Václava Havla můžou v klidu sednout a popovídat si. Taipei, Jiří Chábera, Radiožurnál.

0: S vámi radiožurnál Polsko, Dánsko a Egypt. Tak právě tvůrci z těchto zemí si odnášejí ocenění ze Zlínského filmového festivalu Zlatý střevíček za nejlepší filmy pro děti a mládež. Převzali ho tradičně na slavnostním závěrečném gala večeru. No a za mimořádný přínos dětské kinematografii převzal tuto prestižní cenu Zlatý střevíček herec Petr Kostka.
1: Mám tu buchty. Moje máma napekla mi plný uzlých buchet. Jistě oba buchet najíme se.
2: Úplně první pohádku, kterou jsem dělal, byla Princezna Pampeliška. A to byl černobílý film. To byla doba, kdy prales se točil tak, že do ateliéru přivezli tři smrčky a my jsme všelijak obcházeli, aby to vypadalo, že je to les.
3: Vrátil se Petr Kostka do roku 1967, kde účinkoval v pohádce vůbec poprvé. Pak jich natočil hned několik. Diváci se ho pamatují jako vicekrále v Nesmrtelné tetě i jako rybáře v pohádce Koloběžka první.
4: Kam zdal moje krásné okouny, raubíři!
2: Dnešní dětský divák mě už vůbec nemůže pamatovat, protože já jsem hrál do pohádek v minulém tisíciletí.
3: Chtěl byste si teď ještě zahrát třeba krále?
2: Víte, ono záleží na tom, co by to bylo za pohádku a jak by byla napsaná. Já jsem poměrně dost vybíravý.
3: Ocenění za nejlepší celovečerní film pro děti získal egyptský snímek Všechno nejlepší.
5: My jsme za to strašně rádi, protože egyptských filmů pro děti opravdu není mnoho. Chtěla bych říct, že je to film, který není jenom o realitě jedné země, ale je to také o nějaké naději a myslím si, že je to velmi přínosné právě pro naše publikum.
3: Oceňuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Nejlepším filmem pro dospívající jsou Polští ministranti a jako vítězný film pro mládež porota zvolila dánský snímek Bez tíže. 66. ročník festivalu přilákal do kinosálů bezmála 24 000 diváků a nabídl 300 snímků. Ze Zlína Tomáš Maleček, Radiožurnál.
6: Host Radiožurnálu.
7: Praha hostí světový pohár v lezení. Jedním z hlavních taháků bude i nejlepší český lezec, Adam Ondra. Jak se připravuje na domácí závod, kde ho budou sledovat tisíce fanoušků? Je pro něj vystoupení před českým publikem větší motivací nebo spíš tlakem? A jak se vůbec změnilo sportovní lezení od chvíle, kdy se dostalo na olympiádu?
6: Host Radiožurnálu.
7: Poslouchejte dnes
6: po 9. hodině.
7: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je 6:45. A přesně za 15 minut, tedy v 7 hodin, se schází vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta s odboráři úřadu. Ti včera vyhlásili stávkovou pohotovost, a to kvůli nesouhlasu s plánovaným převodem některých agent pod jednotlivá ministerstva. Týká se to například konkrétně oblasti lidských práv, duševního zdraví anebo rovnosti žen a mužů. My máme přímo na úřadu vlády také reportéra a spojíme se s ním už příští hodině. U Labské boudy v Krkonoších právě dnes můžete spatřit desítky záchranářů. Horská služba tam totiž pořádá mezinárodní cvičení záchranářských psů, na které přijelo 50 kinologů z evropských zemí.
8: Kolony na D1 u Bíteše a na Pražském okruhu. Na D1 z Prahy směrem do Brna se fronta kamionů rychle prodlužuje, brzdí se u sjezdu na Velkou Bíteš na kilometru 162,5, fronta je s mezerami, osobní auta zastavují za sjezdem na Kývalku. Z kilometru 182 je to do omezení v levém pruhu na necelou půl hodinu. Na D5 z Plzně do Prahy z Bystřete před sjezdem na Vráž. Na 15. kilometru stojí ve stoupacím pruhu kamion a musí se vybočovat. A na Pražském okruhu směrem na letiště je nadále uzavřený Lochkovský tunel kvůli detekci nadrozměrného vozidla.
9: Stojím na Radotínském mostě směrem na Plzeň a na Studůlky a už tady v koloně stojím asi 10 minut bez pohnutí.
8: Kolona se prodlužuje, zastavíte se už před sjezdem na Vestec, dá se to objíždět Strakonickou přes Radotín nebo po jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
10: Východ našeho území stále ovlivňuje okluzní fronta, proto se tam vyskytuje hodně oblačnosti i déšť. Ostatní území je už pod vlivem oblasti vyššího tlaku vzduchu. V těchto místech tedy převládá jasná obloha. Na západě polojasno až oblačno. Ojediněle si ale dávejte pozor na mlhy. Teploty se nejčastěji pohybují kolem

0: Máme ranní radiožurnál, lepší zpráva, alespoň z pražského okruhu momentálně už jede konečně Lochovský tunel, takže se začíná rozjíždět kolo na vesmíru na letiště. A ještě tenis, Roland Garros pozná úplně nové grandslamové šampiony, a to jak mezi muži, tak mezi ženami. Do semifinále totiž postoupila Ruska Schneiderová.
1: Běloruska Sabalenková byla poslední grandslamovou vítězkou, která v pavouku zbývala. V souboji se Schneiderovou dlouho plnila roli favoritky. Navzdory větrným podmínkám se propracovala ke stavu 6-3 a 5-3. Od té doby ale neuhrála ani gem.
2: Necítím teď vůbec nic, žádné emoce. Nejradši bych skončila s tenisem. Uvidíme, jak se budu cítit za pár dní, snad to bude lepší. Nevím, kdy se mi naposledy stalo, že bych prohrála 10 gemů za sebou. Mentálně jsem se propadla na úplné dno a už jsem se prostě nevyhrabala zpátky.
1: Řekla v Paříži Sabalenková. Její přemožitelku Schneiderovou teď čeká zápas s Polkou Chvaliňskou, která se do semifinále probojovala z kvalifikace a postarala se tak o jedno z největších překvapení turnaje. Po vítězství nad další ruskou Kalinskou mluvila mimo jiné o tom, jak se snaží limitovat pobyt na sociálních sítích, aby jí úspěch nestoupil do hlavy.
3: Občas na svůj profil něco nahraju, ale pak ty aplikace vypnu. Chci se soustředit na tenis, chci opustit Roland Garros s pocitem, že jsem tomu turnaji dala všechno. A přijde mi, že sociální sítě vás někdy můžou pohltit. Snažím se vytvořit pro sebe takové podmínky, abych hrála co nejlépe.
1: Souboj Chvaliňské se Schneiderovou začne dnes večer na centrálním kurtu Filipa Šátriéra. Předtím se ve 3 odpoledne utkají ve druhém semifinále Ukrajinka Kostiuková s Ruskou Andrejevovou. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: Už v neděli 7. června bude kolotoč v Letenských sadech v Praze opět vozit děti zdarma. Pro dobrou věc. Nadační fond Nina dlouhodobě podporuje výzkum a léčbu rakoviny mozku u dětských pacientů a podporuje jejich rodiny. Chcete-li úsilí nadace také podpořit, přijďte s dětmi na Letnou. Nebo přispějte na aktivity fondu a popožeňte vybraného koně z historického kolotoče do cíle virtuálního závodu. Více informací najdete na www.nadace-nina.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 7 hodin. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
2: Odbory z úřadu vlády jednají s šéfkou úřadu Tinde Bárta kvůli převodu některých agent pod ministerstva. Opravy silnic a dálnic kvůli bávalce na Blízkém východě zdražují. České volejbalistky nastoupí v Lize národů proti Polkám. Kolonu čekejte na Pražském okruhu od Jesenice směrem na letiště. A bude slunečno, od západu oblačno s deštěm, nejvyšší teploty do 28 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Začalo jednání odborů z úřadu vlády s vedoucí úřadu Tinde Bárta. Včera totiž odbory vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli nesouhlasu s plánovaným převodem některých agent pod ministerstva. Před Strakovou akademií je reportér Jakub Vik.
4: Těsně před jednáním mluvčí stávky Ondřej Medal řekl, že odbory požadují po šéfce úřadu zastavit plánované změny a zahájit diskuzi. A pokud úřad vlády v pátek podepíše převod příslušných odborů, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Teď je k ní podle Medala připravených asi 5 až 6 desítek zaměstnanců, kteří by tak v pátek zůstali doma. Přesun agent se týká třeba oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo rovnosti žen a mužů. Premiér Andrej Babiš z ANO včera řekl, že změna má systém vylepšit i jednání s odbory a postup považuje za transparentní. Od úřadu vlády Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Ceny asfaltu rostou, je to kvůli konfliktu na Blízkém východě, který zdražuje ropu. Za tunu pojiva zaplatila letos v květnu třeba firma POR přes 17 000 korun. Proti loňskému listopadu je to dvojnásobek. Za opravy silnic si připlatí taky města a obce.
5: Třeba v Sedlčanech na Příbramsku měli původně za opravu ulice zaplatit kolem 6,5 milionu korun, říká nezávislý starosta Ivan Janeček.
6: Vzhledem k situaci bude ta částka navýšena o 400 tisíc.
5: Více zaplatí také silničáři, jak potvrzuje stavby vedoucí na jednom z úseků dálnice D7 Pavel Aksamit ze společnosti Metrostav.
7: Je to v řádech podle mě tak 10-15%, ale dělá nám to velký problém, co se týče dopadu do ceny díla. Týká se to dopravy, všeho, co je navázané. Na ropu.
5: Přesná čísla ale zatím podle ředitelství silnic a dálnic známá nejsou. Richard Webs, Radiožurnál.
2: Americká sněmovna reprezentantů schválila rezoluci o ukončení války v Iránu. Demokraty předložené usnesení podpořili taky 4 republikáni. Podobnou rezoluci už před měsícem schválil Senát. Podle agentury Reuters je ale hlasování spíš symbolické, protože na přehlasování téměř jistého prezidentského veta nemají předkladatelé dostatek hlasů. Bez svolení kongresu ale může americký prezident nasadit armádu maximálně na 60 dní. S Iránem přitom válčí už přes 3 měsíce. Plzeňská Škoda plánuje v Brně nasadit do běžného provozu autonomní tramvaj. Radiožurnálu to řekl ředitel dceřiné společnosti Škoda Digital Jiří Liberda. Vyjet by tramvaj mohla už příští rok. Podle Liberdy bude fungovat za dohledu personálu.
8: Zodpovědný za bezpečnost provozuje řidič, nicméně ta tramvaj ze zastávky do zastávky jede autonomně s tím, že zastaví na správném místě ve správném čase. Součástí je také chytrá nebo bezpečná zastávka, je to jakési upozornění, že tramvaj přijíždí a oni stojí příliš blízko, nebo tramvaj bude odjíždět a mají si na to ti lidé dát pozor.
2: Drážní úřad teď taky začíná připravovat změnu legislativy, aby v budoucnu mohla drážní vozidla jezdit i bez strojvedoucího nebo řidiče.
9: Sport. České volejbalistky nastoupí v Lize národů v Číně proti Polsku a zkusí navázat na úvodní vítězství nad domácí reprezentací. Polsko je 4. tým světového žebříčku. Češky v posledním vzájemném souboji na mistrovství Evropy před 5 lety prohrály 1-3 na sety. Zápas volejbalistek Česka a Polska v Lize národů začne za necelé 2 hodiny. A sportovní lezec Lukáš Mokroluský postoupil jako jediný z Čechů na světovém poháru v Praze na Štvanici z kvalifikace boulderingu. Z 11. místa prošel mezi 24 semifinalistů a zítra zabojuje o postup do boju o medaile. Dnes je na programu kvalifikace v lezení na obtížnost, ve které se představí i Adam Ondra.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Tasova a na Pražském okruhu. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Osovou Býtýšku z kilometru 158,5 hlásíte frontu kamionů. Je nesouvislá, táhne se do Brna. Osobní auta poprvé více zpomalují kolem sjezdu na Kývalku a kilometru 182. Na D5 z Plzně do Prahy opatrně za Berounem ve stoupání před sjezdem na Vráž stojí kamion. Na 15. kilometru blokuje stoupací pruh a vybočuje se. Na Pražském okruhu směrem na letiště se podařilo obnovit provoz v tunelech. Nadrozměrné vozidlo je odstavené před tunelem Lochkovským. Opatrně kamiony se zastavují už za sjezdem na Jesenici, teď na zhruba 82,5 kilometru. Kolona se nadále rozjíždí. Na silnici 3 směrem z Prahy do Benešova dejte velký pozor za sjezdem z D1. Ve stoupání za Mirošovicemi stojí v zatáčce auto.
10: Pán tam rozhazuje rukama, má sice trojúhelník, ale má kousek od auta, sám nemá vestu. Zatáčce. Je to nebezpečný, dejte se na ně pozor, stojí v pravém pruhu.
5: A v Praze špička na východní části Pražského okruhu popojíždí kolona od Černého mostu k Průmyslové pojedete půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty od 23 do 28 stupňů, na západě Čech jen kolem 21 a na horách většinou 15. Tolik zprávy. Dál posloucháte ranní radiožurnál a Petra Krále.
1: Dobré ráno, 4. červen, 6 minut po 7. hodině, mimo jiné den, kdy se Petr Pavel setká s nastupujícím náčelníkem armády Miroslavem Hlaváčem. A právě o tom budeme mluvit.
0: Ranní radiožurnál
3: a Petr Král.

0: 7 hodin 9 minut Radiožurnál. Co přinese dnešek? Mimo jiné setkání prezidenta Petra Pavla s kandidátem na náčelníka generálního armádního štábu Miroslavem Hlaváčem. Prezident je připravený ho jmenovat, nejdřív chce ale slyšet jeho priority. Víc si o tom povíme s Markem Sedláčkem z domácí redakce. Vítej, Marku.
1: Hezké ráno. Budoucí náčelník generálního štábu řekl, že mezi priority ve vztahu k NATO bude patřit například dokončení budování těžké brigády a zahájení modernizace střední brigády. Těžká brigáda je označení pro mechanizovanou brigádu, vybavenou převážně bojovými vozidly pěchoty, tanky a samohybným dělostřelectvem. Jako další z priorit Hlaváč označil taky rozvoj protivzdušné obrany.
2: U vzdušných sil je to vlastně příprava na přijetí letadel F-35 a samozřejmě ta nejvyšší priorita v této oblasti je protivzdušná obrana, navýšení její schopností a samozřejmě implementace a příprava protidronové ochrany na území České republiky.
1: No a jeho cílem je budovat moderní a akceschopnou armádu, která bude plnit závazky v rámci NATO i Evropské unie. Vláda navrhuje, aby Hlaváč do čela armády nastoupil už 1. července. Prezident Petr Pavel zopakoval, že věc nemíní zdržovat.
0: No jak ta dnešní schůzka dopadne, dozvíte se od nás. Marek Sedláček z domácí redakce. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: 11 minut po 7.

0: Dobré ráno, teď je 7.15. A s vámi Radiožurnál. Pardubické vodárny preventivně zkontrolují všechny kanalizační poklopy ve městě, a to po nedávném pádu malého dítěte do 4 metry hluboké kanalizační šachty v Holicích. Dítěti, pod kterým se zhouplo právě víko kanálu, se nic nestalo. No a další okolnosti případu teď experti zjišťují. Francouzský zpěvák Patrick Bruel zrušil sérii koncertů v Kanadě, a to kvůli obvinění ze znásilnění a ze sexuálního napadení. Vyšetřování čelí ve Francii i v Belgii a všechna obvinění popírá.
1: Kolony na D1 u Tasova a na Pražském okruhu. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Osovou Bytýšku z kilometr 155 hlásíte frontu kamionů. S většími či menšími mezerami pokračuje až do omezení na kilometr 196. Osobní auta se zastavují až u Kývalky na kilometru 181. Je to na půl hodiny, kamiony postojí výrazně déle. Na D5 z Plzně do Prahy zpozorněte za Berounem. Ve stoupání před sjezdem na Vráž stále stojí kamion. Na 15. kilometru bloku je stoupací pruh a musí se vybočovat. Dál směrem do Prahy za sjezdem na Loděnici začíná houstnout provoz. Brzdí se na 7. kilometru a pomalu se jede až na okruh za Ořech. A na silnici 3 ve směru z Prahy do Benešova dejte velký pozor za sjezdem z D1. Ve stoupání za Mirošovicemi stojí v zatáčce auto. Blokuje pravý pruh a náhle se tam brzdí a vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Po jaru téměř bez srážek konečně v tomto týdnu zažíváme deštivé počasí a zaprší v dalších dnech ještě několikrát. Stále nás čeká střídavé počasí. Jeden den slunečno a letní teploty, další den bude deštivý a také chladnější. A zrovna dnes to vychází na slunečno a teplo. Teploty mezi 23 a 27 stupni. Zatahovat se začne od západu až večer a proto se zítra musíme opět spokojit s velkou oblačností, deštěm a teplotami jen do 21 stupňů. Víkend pak nabídne slunce, ale i dešťové přehánky. Teploty už nebudou klesat pod 20, většinou se dostanou k letním 25 stupňům. No a ještě začátek příštího týdne bude v podobném scénáři, tedy se střídavým počasím. Krásný den.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál s vámi 10 minut před půl osmou. Čeští fotbalisté v noci na pátek odehrají generálku na mistrovství světa. V New Jersey nastoupí ve 2 hodiny ráno proti Guatemale. Přípravu na šampionáci zpestřili návštěvou utkání elitní baseballové ligy MLB. A trenéři u toho samozřejmě nechyběli.
1: Mě řekli, že nejsou lístky pro nás. Pro realizák, že já bych jel. Na druhou stranu zase všechno špatný, velice dobrý, takže jsem mohl ten spánkový deficit trošičku srovnávat. Jo, dal jsem si šlofika.
2: Pousmál se trenér Miroslav Koubek, který odpočíval, zatímco všech 26 hráčů sedělo na tribuně Yankee Stadium a natáčeli si zážitky.
3: Bylo to docela hurá akce, že jsme to rozhodli den předtím. Myslím, že to organizoval Láďa Krejčí, že měl vlastně dobrý kontakty.
2: Vyprávil jeden z nejzkušenějších reprezentantů Tomáš Souček.
3: Všichni jsme spolu jeli, koupili si trička na ten zápas a užili jsme si to. Byla dobrá atmosféra, velký stadion, tak víme, že jsme v Americe, že tady ten sport žije, tak i tu kulturu jsme chtěli trošku zažít. Fandili jsme domácím, bohužel prohráli.
2: A jak je vidět z fotografií na sociálních sítích, někteří jeho spoluhráči z fotbalového národního týmu si koupili baseballové dresy New Yorkských Yankees s čísly a většinou nápisem Mundial. Patřil k ním i útočník Mojmír Chytil.
4: Tak byl takový team building, vlastně měli jsme volný večer a byla možnost jít na ten baseball a bylo to fajn, vlastně asi všichni jsme byli poprvé na baseballu, nebo aspoň za většinu mluvím.
3: Právě před takovýmto turnajem je dobrý mít nějaký akce, kde se zasměje, kde zase utužíme partu a myslím si, že to bylo dost povedený.
2: Tomáš Souček a celá reprezentace se ale hlavně koncentruje na vlastní výkony a úspěch na fotbalovém mistrovství světa. V noci českého času čeká národní tým generálka na šampionát proti Guatemale. Z New Jersey Mirko Vasič, Radiožurnál.
5: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
6: Volejte 800 553 553.
5: Zelená vlna Radiožurnálu.
6: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
7: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
5: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
8: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy, s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
6: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
9: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
5: Zelená vlna Radiožurnálu.
6: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál na cestách dálnice D1, kamiony před Brnem dnes od Prahy brzdí už na 152. kilometru do Kolony a pozor, pražský okruh směr letiště, stále tady vázne provoz kvůli nadrozměrnému náklevu. Zelená vlna s podrobnostmi hned po dalších zprávách.
1: Host Radiožurnálu.
2: Praha hostí světový pohár v lezení. Jedním z hlavních taháků bude i nejlepší český lezec Adam Ondra. Jak se připravuje na domácí závod, kde ho budou sledovat tisíce fanoušků? Je pro něj vystoupení před českým publikem větší motivací nebo spíš tlakem? A jak se vůbec změnilo sportovní lezení od chvíle, kdy se dostalo na olympiádu?
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál v půl osmé. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
4: Prezident Petr Pavel se dnes sejde s kandidátem na náčelníka generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Prezident řekl, že jmenování neplánuje zdržovat, nejprve chce ale vědět, jaké priority Hlaváč má. Shodují se na zvyšování obrany schopnosti, modernizaci armády nebo plnění spojeneckých závazků. V Lucemburku se dnes sejdou unijní ministři vnitra. Budou se mimo jiné zabývat budoucností dočasné ochrany pro Ukrajince prchající před válkou nebo bezpečnostními otázkami a geopolitickou situací. Česko zastoupí ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. A začíná jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. Největší populárně naučná akce v Česku nabízí ode dneška do soboty v pražských Letňanech přes 100 expozic, a to jak z přírodních, technických, humanitních, tak i společenských oborů. Expozice připravují nejen pracoviště Akademie věd, ale taky vysoké školy, firmy nebo vědecká centra.
3: Sport.
4: Na mítinku Diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. Představí se taky tyčkařka Amálie Švábíková, oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela. Hlavní program začne v 21 hodin.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Brnem a překážka na D5 u Vráže. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ z kilometru 151 hlásíte frontu kamionů. Je silný provoz směrem na východ i kvůli svátkům v Rakousku, části Německa, také v Polsku. Osobní auta zpomalují až za sjezdem na Rosice na kilometru 178. Pro ně je to do zúžení do Brna na půl hodiny, pro kamiony na více než 2 hodiny. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy stále opatrně za Berounem. Stoupání před sjezdem na Vráž stojí kamion. Na 15. kilometru blokuje stoupací pruh a musí se vybočovat. Na pražském okruhu směrem na letiště chvíli byl uzavřený Lochkovský tunel. Projíždělo tam nadrozměrné vozidlo za asistence policie. Už se podařilo obnovit provoz a kolony se znovu dávají do pohybu. Na východní části pražského okruhu směrem na Lanový most je ranní půlhodinová kolona od D11 k Průmyslové. Plné je i okolí Broumarská přes Kije a potíže jsou i na trase přes Hloubětí. V Poděbradské směrem do centra před křižovatkou s Průmyslovou řeší nehodu v prostředním pruhu. Kolona stojí od Rajské zahrady a je na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V posledních dnech je počasí u nás jako na houpačce a ne jinak tomu bude i dnes. Čeká nás zase jiné počasí, než jsme zažívali včera. A dnes to vychází na slunečno. Bude polojasno až jasno, ale opět v Čechách začne odpoledne od západu oblačnosti přibývat a k večeru se v západní polovině Čech přidají místy přehánky, déšť, ojediněle i za bouří. Na Moravu a do Slezska se mraky dostanou až později odpoledne a večer. Teploty dnes budou vysoké od 23 do 27 stupňů. O trochu chladněji bude na západě Čech. Tam ukážou teploměry kolem 21 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte 15, na Šumavě až 18 stupňů. A foukat k tomu bude mírný jihozápadní až jižní vítr, který se bude k večeru měnit na severozápadní a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Na jihovýchodě naší republiky povane zpočátku jen slabý proměnlivý vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje radní Radiožurnál a u mikrofonu je opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, stále s námi Marcela Hálová. Předpověď počasí 4 minuty po půl osmé. Odbory z úřadu vlády vyhrožují stávkou a právě teď jednají se šéfkou úřadu Tinde Bárta kvůli plánovanému převodu některých agent pod ministerstva. To se má stát už k 1. červenci a my máme před Strakovou akademií v Praze také našeho reportéra, a tak se s ním za chvíli spojíme a dozvíme se víc.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
7: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí, a vím, jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

dobře. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na

0: Radiožurnál 7.38. Odboráři z úřadu vlády právě teď ráno jednají s vedoucí úřadu Tinde Bartou. Odbory totiž nesouhlasí s plánovaným převodem některých agent pod jednotlivá ministerstva. Vyhlásili kvůli tomu včera stávkovou pohotovost. No a před Strakovou akademií v Praze je také reportér Jakub Vik. Dobré ráno, Jakube.
1: Hezké ráno.
0: S čím tedy odboráři na to jednání jdou?
1: Já jsem s odborářem mluvil chvíli před 7 hodinou, chvíli před jednáním, říkali, že od šéfky úřadu Tinde Barta budou požadovat zastavení plánovaných změn a zahájí diskuze. No a pokud úřad vlády v pátek podepíše převod příslušných odborů, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Pokračuje jedna z mluvčích stávky, Anna Smyslová.
2: Stávka by se uskutečnila v pátek tím, že by probíhla startovním procesem, kdy nahlášení zaměstnanci a zaměstnankyni by nedošly do práce. Momentálně tuším, že máme okolo 50-60 zaměstnancům a zaměstnankyní, každopádně se to může ještě různit.
1: Převod agent se má týkat třeba oblasti lidských práv, protidrogové politiky, duševního zdraví anebo rovnosti žen a mužů. Agenda včetně zaměstnanců se má na ta vybraná ministerstva přesunout 1. července. Změny jsou podle odborů rychlé, překotné a vytýkají vládě a vedení úřadu nedostatečné projednání. Zaměstnanci se taky obávají, že přesun by mohl znamenat například odchod odborníků nebo ztrátu důvěry ve schopnost státu řešit ty dané problémy.
0: Co na to vedení úřadu vlády a samotné vláda?
1: Šéfka úřadu vlády Tinde Barta včera řekla, že rozhodnutí o možné stávce respektuje, obavy zaměstnanců ale nejsou na místě. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO má změna systém vylepšit a řešení naopak posílit. Změnami na úřadu vlády prý vláda naplňuje slib zefektivnit státní správu. I jednání s odbory a postup považuje za transparentní.
0: Jakub, díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: S vámi ranní radiožurnál. Ostravané podpořili obyvatele Dnipra. Metropole východní Ukrajiny je často bez elektřiny a útočí na ní ruské drony. Ostrava vyčlenila na pomoc partnerskému městu 1 000 000 korun. Do Dnipra odjel kamion s nabíječkami, drogérií a jídlem a zapojili se i dárci a tamní charita.
1: Vysokozdvižný vozík nakládá na korbu kamionu 47 výkonných nabíjecích stanic, na které v jarní sbírce přispěli i obyvatelé města Ostravy.
2: Je to velmi potřeba. Jsme neustále bez proudu a pod palbou. Lidé tam žijí, nemají kam odjet. Přežívají, jak můžou.
1: Popisuje řidič Andrej. Kamion se plní i hygienickými pomůckami, invalidními vozíky, osvětlením a pytli s tunou a půl brambor. Veronika Hodečková z diecézní charity vypravuje podobnou zásilku každý měsíc.
3: Válka pokračuje, zrovna jeden smutku v Dnipru, protože po ruských útocích zemřelo 23 lidí a desítky lidí jsou zraněných, takže my neustáváme v pomoci.
1: Dnipro funguje jako centrum logistiky a humanitární pomoci pro celou východní Ukrajinu. Primátor Ostravy Jan Dohnal z ODS vyslechl od kolegů z Dnipra, jak ve složitých podmínkách fungují.
4: Leží poměrně blízko frontové linie, lidi chodí do práce, lidi chodí do školy, ale samozřejmě celý ten režim je přizpůsobený, nesmí se pořádat žádné hromadné akce a samozřejmě jsou zvyklí, že jakoby na ten únik do těch krytů mají podstatně kratší čas než třeba lidé, kteří bydli na západě Ukrajiny.
5: Ta cesta je bezpečně. Ať dosáhne svého cíle.
1: Otec Jan Lariš a ostatní žehnají nákladu a taky řidiči Andrejovi. Cesta potrvá Andrejovi 2 nebo 3 dny podle toho, jaká bude fronta na hranicích. Do Dnipra tak dary dorazí nejpozději o víkendu. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 7:45. Evropská unie zahájí přístupová jednání s Moldavskem a Ukrajinou. Na síti X to oznámila ukrajinská premiérka Julia Sviridenková. Kyjev oficiálně zahájil rozhovory o přistoupení k unii už před 2 lety. Jednání ale doposud blokovalo Maďarsko a právě tahle překážka už včera padla. Skutečně vzácný exponát získalo pardubické východočeské muzeum. Jedná se o osobní zápisník velitele paraskupiny Silver A za druhé světové války Alfreda Bartoše a my ho podrobně představíme po 8. hodině.
6: Kolony na D1 u Meziříčí a na D5 u Loděnice. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ počítejte s kolonou kamionů. Zastavují se teď na kilometru 148,5. Kolona je nesouvislá s větší mezerou za 9 kříži, ovšem situace se průběžně mění. Osobní auta více zpomalují u Ostrovačic a kilometru 178. V levém pruhu je to tam na více než půl hodiny do Brna. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ze 7. kilometru popojíždí kolona táhnoucí se na Pražský okruh za Ořech. Zdržíte se přes půl hodiny, kamiony více. Na Pražském okruhu směrem na letiště zůstává kolona od Vestce na půl hodiny za Ořech, regulují provoz v tunelech. A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy za dálnicí u Lubence za odbočkou na Ležky stojí ve stoupání nákladní auto. Musí se přejíždět do protisměru, opatrně tak i ve směru z Prahy, brzdí se za Petrohradem v klesání. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Celý tento týden zažíváme střídavé počasí s denním chodem. Včera bylo převážně zataženo deštivo a kvůli tomu byly i nižší teploty. Dnes čekáme naopak slunečno, jasno až polojasno a až během dne se bude nebe od západu zatahovat. Smraky opět na naše území přijdou i srážky. A teploty budou oproti včerejšku a díky slunci zase vysoké, tedy letní. Pohybovat se budou mezi 23 a 27 stupni. Chladněji bude jen v západních Čechách, kde bude nejdříve přibývat oblačnosti, tam naměříte jen 21 stupňů. Na horách v 1000 metrech nad mořem očekávejte teplotu kolem 15 stupňů. Na Šumavě ukážou teploměry o 3 stupně víc. Krásný čtvrtek.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál. Po střetu s dodávkou zemřel včera odpoledne v Psárech u Prahy řidič motocyklu. Zřejmě včas nezareagoval na auto, které před ním brzdilo. Dostal smyk a přijel do protisměru. A v úterý sjel motorkář u Rudy na Rakovnicku ze zatím nezjištěných okolností do příkopu a při havárii zemřela jeho spolujezdkyně. Tak to jsou dvě nehody z uplynulých dnů. Experti varují, na silnicích letos zatím zemřelo výrazně více motorkářů než loni. Od začátku roku do konce května jde o 24 obětí, to je o 14 víc než za stejné období loni. Vyplývá to z policejních statistik. Naším hostem je proto vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt. Dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Ten nárůst počtu obětí je skutečně výrazný. Čím to podle vás je?
1: Tak nechci to svádět jenom na to počasí, ale i policie vlastně v tom vidí vždy ten trend, že pokud je tolik letních dní, jako bylo teď v květnu, kdy opravdu tento květen se vydařil v tomhle ohledu, tak bohužel se to propisuje i do toho množství motocyklů v provozu, ale celkově intenzity provozu a i do počtu těch tragických nehod. Souvisí to ale i s tím, že pořád roste počet motocyklů v provozu. Například ty poslední statistiky k dubnu ukazovaly, že duben byl zase rekordní z pohledu toho, kolik lidí si koupilo novou motorku a začalo na ní jezdit. No a samozřejmě bohužel pořád jsou to i ty chyby řidičů, to, že motocyklisté si dostatečně neuvědomují, že se musí na té silnici chránit a že musí volit přiměřenou rychlost, předvídat ty situace, nezvládají třeba ten stroj dostatečně, ale už se do toho provozu pouštějí a na druhé straně řidiči aut se ještě úplně nenaučili vnímat, že naše silnice jsou plné motorkářů.
0: Zaviní víc nehod samotní motocyklisté nebo právě řidiči aut?
1: Pokud to vezmeme celkově, tak zaviní o něco více sami motorkáři. Platí to jak celkově, tak u těch smrtelných nehod je to zhruba 60%. V tom jsou ale i ty nehody, kdy se s nikým nestřetnou a právě třeba bourají sami po své chybě. Ale zhruba 40% i těch smrtelných nehod zaviní řidiči aut. A pokud se podíváme na kolize, tak tam už to bude víceméně půl na půl. No a to je nejčastěji proto, že tu motorku přehlédnou. Často vlastně říkají, já jsem ho vůbec neviděl a najednou tam byl.
0: A v čem jezdci na motorce dělají asi nejčastěji?

0: častější chyby?
1: To je určitě nepřiměřená rychlost, kdy zkrátka ta rychlost je vždycky faktor a když před tou rizikovou situací, jako je třeba před křižovatkou nebo v nějakých obloucích, kde zkrátka jedou moc rychle, tak to je faktor. No a pak je to zkrátka nezvládnutí stroje v té situaci. To je to, že oni sice tu motorku umí nějak řídit, ale neumí řídit, když se dostanou na nějaký limit nebo do té krizové situace.
0: A co by naopak mohli zlepšit právě řidiči aut?
1: To nejdůležitější je si hlavu nastavit tak, že tu motorku mám hledat na silnici. To znamená snažit se myslet, že tam nejsou jenom auta, ale i motorky v každé vlastně situaci. A potom konkrétně kontrolovat si mrtvé úhly za sebou, jestli nemám motorkáře takzvaně schovaného za autem, protože třeba já pak začnu předjíždět, to je jedna situace, ale ten motorkář v té chvíli taky. Potom je to, když odbočuju doleva, tak si dávat velký pozor, abych buď neskřížil dráhu protijedoucí motorce, která může být malá, může se blížit rychleji, nebo aby ho neměl zase za sebou. A blikat, používat blinkry, je to takový nešvar, řidiči někdy úplně zapomínají, nebo ten blinker takzvaně vyhodí, až když už odbočují, ale to je... Pro ty motorkáře jsou pak úplně nečitelní. Oni vlastně nevědí, co to auto na silnici udělá.
0: Jenom prosím stručně, vy teď v Besipu objíždíte Česko s kampaní Hele motorka, kde ten váš stan lidé můžou v nejbližší době potkat a co si tam můžou vyzkoušet?
1: Je to opravdu ve všech regionech, tak třeba v tom nadcházejícím týdnu, nebo teď o víkendu, to bude v Umacochy vlastně na akci Nežij vteřinou a pak to bude Bonafest tady v příštím týdnu v Praze, v Bohnicích, ale je to celá řada krajů, bude také v Karlových Varech, takže nebudu to všechno vyjmenovávat, ale je to napříč regiony. Máme k tomu stánek a zajímavou vlastně takovou interaktivní obrazovku, kde si sami řidiči můžou zkusit takovou simulaci z pohledu řidiče auta i motorkáře.
0: Vedoucí Besipu Tomáš Neřold o motorkářích, nehodách a prevenci. Díky naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: A s vámi Radiožurnál. Šťastnou cestu, ať už ve dvou či v jedné stopě za 4 minuty 8 hodin. Zprávy a také zelená vlna. I počasí.

0: Máme radiožurnál Dálnice D1, kamiony v tuto chvíli ve směru od Prahy na Brno brzdí už do Kolony na 145. kilometru. Příští hodně mimo jiné o unikátní dražbě jednoho umělého ostrova v Baltském moři. Máte-li chuť ho vydražit, buďte s námi, podrobnosti přidáme už brzy.
1: Světový pohár ve vodním slalomu opět v České republice. Přijďte povzbudit kompletní světovou špičku v čele s českými slalomáři. Těšte se v pátek a v sobotu na vodní slalom a v neděli na kajak cross. Od 5. do 7. června v kanoistickém areálu v Praze Tróji. Více na webu slalomtroja.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
0: Dobré ráno v 8 hodin. Posloucháte zprávy s Eliškou Zábrockou.
2: Odbory z úřadu vlády jednají s šéfkou úřadu, vyhrožují zítřejší stávkou. Evropská unie zahájí přístupová jednání s Moldavskem a Ukrajinou. Basketbalisté Nymburka vedou ve finálové sérii Národní ligy nad Pardubicemi 2-0 na zápasy. Nehoda zpomalila provoz na D8 na 24. kilometru směrem do Prahy. A bude slunečno, od západu oblačno s deštěm, nejvyšší teploty do 28 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Odbory a zaměstnanci úřadu vlády právě jednají s vedoucí úřadu Tinde Bártou. Nesouhlasí s převodem některých agent pod ministerstva a včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Obávají se, že změny povedou k odchodu zkušených pracovníků. Podle spolumluvčí stávky Pavly Chominové požadují zastavení chystaných změn a v opačném případě jsou připraveni zítra stávkovat.
4: Z našeho pohledu byly velice rychlé, překotné a nebyly řádně prodiskutovány ani se zaměstnanci, ani vlastně s tou širokou veřejností. Množí se nám obavy, že vlastně zaměstnanci nebudou chtít přecházet, nesouhlasí s tou změnou, protože bude to mít dopad na výkon jejich agendy.
2: Bárta řekla, že obavy odborů respektuje, nejsou ale podle ní na místě. Poslanci by dnes měli hlasovat o kandidátech, které navrhnou prezidentu Petru Pavlovi na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání. Potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Předběžný seznam podle něj zahrnuje přes 150 jmen. O každém se bude hlasovat zvlášť.
5: Tam bude 151 hlasování. Já zkrátím dobu hlasování na 10 sekund. I tak jako tak už vím ze zkušeností z minula, že to hlasování může trvat v řadě 2 až 2,5 hodiny. Není jenom o tom hlasování a zároveň potřeba vyhlásit i hned výsledek toho hlasování po každém tom jménu.
2: Konečné rozhodnutí bude na prezidentovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět. Všechny země Evropské unie souhlasily s první fází přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Na síti X to oznámila ukrajinská premiérka Julia Sviridenková. Kyjev oficiálně zahájil rozhovory o přistoupení k Unii už před 2 lety. Jednání ale blokovalo Maďarsko. Jeho nový premiér Péter Maďar včera oznámil, že se mu podařilo uzavřít s Ukrajinou komplexní dohodu o rozšíření práv maďarské menšiny žijící na Ukrajině. Letošní 66. ročník zlínského filmového festivalu přilákal do kin 24 tisíc diváků, podobně jako loni. Cenu za mimořádný přínos dětské kinematografii si ze slavnostního gala večera odnesl herec Petr Kostka.
6: Mám tu buchty. Dnešní dětský divák mě už vůbec nemůže pamatovat, protože já jsem hrál do pohádek v minulém tisíciletí. Nevím, jako proč si na mě po 50 letech vzpomněli.
7: Směje se herec, který si v první pohádce princezně Pampelišce zahrál v roce 1967. Pak následovala například role rybáře v Kolobišce první.
8: Řeka patří odjakživa všem!
7: Ocenění za nejlepší celovečerní film pro děti získal na festivalu egyptský snímek Všechno nejlepší.
9: My jsme za to strašně rádi, protože egyptských filmů pro děti opravdu není mnoho.
7: Oceňuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Příští ročník přehlídky začne 27. května 2027. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
10: Sport. Basketbalisté Nymburka porazili ve finále Národní ligy Pardubice 80-74 a v sérii vedou 2-0 na zápasy. Východočeši ztratili šanci na výhru v koncovce. Právě nezvládnutý závěr mrzel hráče Pardubic a autora 12 bodů Luboše Kováře.
11: Sice vyrovnanější, ale stav se 0-2. Jsme měli něco zahrát, bohužel jedno jsme nevyhodili, nebo z toho byla ztráta. Je nám ještě super dalová míč díky rozkoku a my jsme to stejně nedokázali potrestat, nechali jsme se zdvojit toho kroky, takže to je hrozně velká škoda tady to ty koncovce takhle zahodit, když nám vlastně ten super ještě pomůže a dostaneme útok zadarmo. My jako hodně chceme a někdy z toho možná nějaký přemotivovanosti vyplývají tady ty hloupé ztráty.
10: Finálová série basketbalové NBL bude pokračovat v neděli a v pondělí v Pardubicích. Pokud Nymburk obě utkání vyhraje, získá titul. A do finále basketbalové NBA vstoupili vítězně New York Knicks. Na palubovce San Antonio Spurs vyhráli 105-95.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D8 u Roudnice a kolona na D1 u Meziříčí. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy pomalu za sjezdem na Roudnici. Na 29. kilometru se dojíždí do kolony. Na 24. se srazila dvě auta. Udržujte uličku, zdržení teď je 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí západ zastavují kamiony na kilometru 144. Nesouvislá fronta se táhne do omezení ke sjezdu na D2. Osobní auta zpomalují za sjezdem na Rosice na kilometru 180. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Vráž. Z 11. kilometru počítejte s kolonou. Na Pražský okruh za Ořech pojedete zhruba 50 minut. Osobními auty se dá případně jet po souběžné silnici z exitu 10. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Kolonu hlásíte za sjezdem na Jesenici z 0. kilometru. Na Pražském okruhu v opačném směru, tedy na D1, teď je uzavřený Lochkovský tunel kvůli detekci nadrozměrného vozidla. Opatrně brzdí se teď na 15. kilometru do zastavení. A v Praze špička v plném proudu v Poděbradské do centra před křižovatkou s Průmyslovou řeší už dvě nehody. Nejprve v prostředním, následně v pravém pruhu. Kolona stojí z Rajské zahrady a je na více než půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28 stupňů, na západě Čech jen kolem 21. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Zprávy skončily 6,5 minuty po 8 hodině za celý tým ranního radiožurnálu. I za naše dopravní zpravodaje přejeme dobré ráno a šťastnou cestu.

0: máme radiožurnál, teď představíme malý zápisník s velkým příběhem. Pardubické východočeské muzeum dopoledne představí osobní zápisník parašutisty Alfreda Bartoše, jedné z klíčových postav československého odboje za druhé světové války. Jak se zápisník do Pardubic dostal, tak to ví reportérka Naďa Kubínková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak začalo to tím, že historika Jana Tetřeva oslovila paní Adéla Šobíšková, již rodina ten vzácný zápisník spolu s dalšími dokumenty uchovávala desítky let. Dostal se k ním vlastně v 90. letech prostřednictvím Josefa Vokáče, který byl vdovcem po sestřenici Alfreda Bartoše. Paní Šobíšková se poradila s umělou inteligencí a ta jí právě doporučila Východočeské muzeum.
0: A už teď víme, co v zápisníku je?
1: Tak to byla samozřejmě ta hlavní otázka pro historika Jana Tetřeva.
2: Jednak Bartošovy dojmy, potom adresy a i instrukce pro vysazení doma v protektorátu, které se zřejmě Bartoš měl naučit nazpaměť.
1: Alfred Bartoš pocházel z nedalekých Sezemic a když v prosinci 1941 na území protektorátu Čechy a Morava s ostatními parašutisty skupiny Silver Ace seskočil, tak jeho hlavním úkolem bylo zajistit radiové spojení mezi domácím odbojem a exilovou vládou v Londýně. Po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha byl 21. června 1942 v Pardubicích obklíčená při pokusu o zadržení spáchal sebevraždu.
0: O důvod víc, proč vyrazit do Východočeského muzea v Pardubicích, pozvala nás tam Naďa Kubínková. Díky, naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Radiožurnál je 8:45. Poslanci právě dnes budou hlasovat o nominacích na státní vyznamenání. Na seznamu je 151 jmen. Hlasuje se o každém zvlášť a proto má jedno hlasování trvat jenom 10 vteřin. Půjde pouze o doporučení. Definitivní slovo ve výběru má potom prezident Petr Pavel. A právě dnes má každý unikátní šanci získat ostrov v moři. V německém Hamburku totiž vydraží umělý ostrov Ostrofilm v Baltském moři. A to, co nás zajímá zřejmě nejvíc, vyvolávací cena, to je v přepočtu zhruba 950 tisíc korun. A víc tento ostrov představí náš německý zpravodaj Tomáš Havlín po 8:30.
1: Kolona na D1 u Meziříčí a nehoda na D8 u Roudnice. Na D1 z Prahy do Brna se fronta kamionů přes Vysočinu nadále protahuje. Zastavují se za sjezdem na Velké Meziříčí na kilometru 143. Opatrně brzdí se proti slunci. S většími či menšími mezerami se kolona táhne do omezení v Brně. Osobní auta zpomalí výrazněji až za sjezdem na Rosice. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy pomalu za sjezdem na Roudnici. Na 28. kilometru hlásíte kolonu. Na 24. řeší srážku dvou aut zdržení 10 minut. Na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Kolín z 39. kilometru čekejte kratší kolonu kvůli dopravnímu omezení zpoždění do 10 minut. A na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici na 9. kilometru dojedete do kolony, ta pokračuje nesouvisle až na okruh k Lohkovskému tunelu. Ten byl krátce zavřený, už se znovu projíždí, i tak počítejte s dlouhým zdržením. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Stáváte do slunečného dne, těšit se můžeme na polojasné až jasné nebe. Jen teď po ránu ještě na krajním východě doznívá déšť, také si aktuálně dávejte pozor na mlhy. Ty se ale brzy rozpustí a pak už si budeme užívat slunečních paprsků, ale ne moc dlouho. Už odpoledne se začne obloha od západu opět zatahovat a mraky přinesou na naše území další přeháňky, déšť a také se mohou objevit i bouřky. Nejpozději dorazí oblačnost na Moravu a do Slezska. Teploty se dnes budou pohybovat kolem letní 25. Na západě zůstane trochu chladněji, tam bude kolem 21 stupňů Celsia. Na horách naměříte 15, na Šumavě až 18 stupňů. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: tebe.
1: 8.20 Radiožurnál. Měla by Evropská unie v budoucnu dál poskytovat dočasnou ochranu Ukrajincům, kterých se týká branná povinnost. Tak právě o tom dnes budou jednat ministři vnitra státu 27 v Lucemburku. Podle současných pravidel mohou všichni ukrajinští uprchlíci legálně žít a pracovat v celé Evropské unii, aniž by museli procházet národními azylovými systémy. A detaily k tomu zjišťovala bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Proč členské státy uvažují o vyloučení Ukrajinců v branné povinnosti z dočasné ochrany?
2: Státy podle informací od diplomatů na pracovní úrovni řeší různé scénáře, jak by mohla ta dočasná ochrana vypadat v budoucnu po jejím případném prodloužení příští rok. Některé země podle serveru Euractiv vyjadřují obavy, že mezi lidmi s dočasnou ochranou roste počet Ukrajinců mužů ve věku branné povinnosti. Připomínám, že všeobecná branná povinnost se na Ukrajině týká pouze mužů. Některé země proto argumentují, že by měly být tito muži do budoucna z té dočasné ochrany vyřazeny i v zájmu Ukrajiny, která pátý rok od začátku války čelí nedostatku pracovních sil a problémům s náborem. Je to debata hodně do budoucna, protože aktuálně platí dočasná ochrana do března příštího roku a to případné vyřazení, vyloučení lidí s brannou povinností by se týkalo až následujícího období po jejím dalším prodloužení.
1: Pro úplnost, kolik uprchlíků z Ukrajiny je teď v tom systému dočasné ochrany?
2: Podle dat ke konci března mělo v Evropské unii status dočasné ochrany skoro 4,5 milionu uprchlíků z Ukrajiny, nejvíce v Německu, Polsku a Česku. A z toho celkového počtu tvoří 43% lidí s dočasnou ochranou dospělé ženy, 30% nezletilí a necelých 27% dospělí muži.
1: Zdeňka Trachtová, naše zpravodajka při evropských institucích, další aktuální téma. Díky za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: S vámi ranní Radiožurnál, 8 hodin 22 minut, za 8 minut budou připraveny další zprávy. Počasí zelená vlna, pokud máte cokoliv k dopravě říct, tak se to rádi dozvíme a pošleme to dál. 800 553 553, to je číslo do zelené vlny.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou UniCredit Bank a investiční skupina Progressus.
1: Radiožurnál je 8:30. S dalšími zprávami je tu Eliška Zábrocká.
2: Ruský útok na ukrajinské Záporoží zabil nejméně jednoho člověka. 4 další zranil, informoval o tom náčelník tamní vojenské správy Ivan Fedorov. V sousedním Dněpropetrovském regionu pak další ruský úder podle úřadu zranil 75-letou ženu a 45-letého muže. Jeden zraněný je také v kyjevské oblasti. Podle informací ukrajinského letectva Moskva v noci proti Ukrajině vyslala na 300 bezpilotních letounů a většinu z nich se podařilo zastavit. Ukrajinské drony naopak zaútočili na anektovaném Krymu. Podle ruských úřadů zabili 3 lidi a 7 jich zranili. Česká konference rektorů dnes bude jednat o chystané reformě univerzit a novém vysokoškolském zákoně. Ten má přinést změny v řízení i financování vysokých škol. Do diskuze se zapojí taky ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Rektoři se zajímají hlavně o to, jaké jsou v systému záruky nezávislosti vysokých škol. A pražští záchranáři a hasiči dnes pořádají cvičení na Vltavě. Napodobovat budou zásah při lodní nehodě, která se stala v maďarské Budapešti v roce 2019. Jednotky by měly zachraňovat zhruba 35 figurantů, jednoho z nich navíc přímo z výletní lodi vyzvedne záchranářský vrtulník. Nácvik začne v 10 hodin mezi mostem Legií a Palackého mostem.
3: Sport.
2: Všechny 4 tenistky v semifinále Roland Garros zažijí premiéru v této fázi. Ruska Andrejevová bude hrát proti Ukrajince Kostyukové a Ruska Schneiderová se utká s Polkou Chvaliňskou. Úvodní semifinále začne v Paříži po 3 hodině odpoledne.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Meziříčí a nehoda na D8 u Roudnice. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Velké Meziříčí z kilometru 140,5 počítejte s kolonou v pravém pruhu. S většími či menšími mezerami se kolona táhne do omezení. V Brně osobní auta zpomalí výrazněji až v okolí Kývalky a kilometru 181. Je to na půl hodiny do omezení v Brně, kamiony se zdrží výrazně déle. Na D1 z Vyškova do Brna kolona.
5: D1 směr Vyškov Brno, kolona začíná 213 km. Oba dva pruhy.
4: Za Rohlenku 10 minut navíc. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici z 29. kilometru budete popojíždět na 24. Tam řeší nehodu, zpoždění přes 10 minut. Na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Pečky je fronta z 35. kilometru. Na 41. je omezení, je to na 15 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 9. kilometru je dlouhá kolona na okruh téměř ke sjezdu na Barandov pro osobní auta na zhruba hodinu. A na východní části Pražského okruhu zůstává kolona od Černého k mostu Průmyslové na více než půl hodinu a plný je i provoz a kolona také v Poděbradské před Průmyslovou řeší nehodu, je tam fronta na více než půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes nás čeká víc slunce, mraku bude přibývat od západu až odpoledne, na Moravě a ve Slezsku se nebe zatáhne až k večeru. Dnešní den bude tedy polojasný nebo jasný, ještě teď po ránu může na krajním východě doznívat déšť. V západních Čechách se začne poměrně brzy tvořit kupovitá oblačnost, která bude postupovat směrem na východ. Může z ní také zapršet a počítat i dnes musíme s bouřkami, ve kterých bude zesilovat jinak slabý nebo mírný vítr. Teploty se budou pohybovat mezi 21 stupni právě na západě Čech a letními 27 stupni Celsia. Zítřejší den pak bude opět počasí opačné než dnes. Zpočátku hodně mraku i deště, odpoledne bude od západu jak oblačnosti, tak i srážek ubývat. Kvůli zataženému nebi nás ale čekají zítra nižší teploty jen do 21, na severovýchodě do 23 stupňů. Víkend pak už přinese konečně trochu stabilnější počasí, bude převážně slunečno, jen málo přeháněk a teploty čekáme do 25, na jihu Moravy dokonce do 28 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. V Německu dnes vydraží ostrov u Rujány, a to za vyvolávací cenu nižší než 1 milion korun. A není to hledajaký ostrov, tady úplně moc není. Má to jeden zásadní problém, o které nám za chvíli víc poví náš německý zpravodaj.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Teď máme jednu ojedinělou nabídku v ranním radiožurnálu. Můžete si koupit ostrov přepočtu ani ne za 1 milion korun. Ovšem bez možnosti předtím se na něj podívat, protože je v dezolátním stavu. Tak to je dnešní příležitost v dražbě v německém Hamburku. Jedná se o umělý ostrov v Baltském moři, který dříve sloužil východoněmeckému námořnictvu. Víc o tom teď s naším zpravodem v Německu Tomášem Havlínem. Dobré ráno, Tomáši.
1: Dobré ráno, je to taky ostrov, který vlastně nemá jméno, protože třeba podle Google Maps se mu říká oficiálně jenom bývalá demagnetizační stanice. To znamená, k této plošině na dřevěných pilířích nedaleko pobřeží Rujány dřív přijížděly vojenské lodě, které přirozeně, jakožto takové ocelové obry, obklopuje slabé magnetické pole a to se tam u té stanice pomocí kabelových smyček a zvláštních cívek položených na dně moře neutralizovalo, aby tak ty lodě byly hůř rozeznatelné pro případné magnetické miny. No a tuhle plošinu o rozloze zhruba 250 metrů čtverečních postavili v 50. letech a potom fungovala dál skoro do konce studené války.
0: Realitní kancelář v Rostoku píše, že kvůli stavu si nelze objekt před dražbou prohlédnout. Pravda, dají se dohledat nějaké fotky. Popiš, jak to tam vypadá teď.
1: Je to tady plošina na dřevěných pilířích, kterých je několik set, taková betonová, jsou tam dvě budovy, jedna kancelářská, taková, nebo kancelářská dvoupatrová, rozdělená na takové menší prostory, kdo ví, co tam bylo dřív, ten druhý je takový, druhý objekt je takový větší, taková stodola, podle fotek jsou obě dvě ty budovy rozpadlé v dezolátním stavu. Po sjednocení Německa byl pokus tam vytvořit nějaký umělecký projekt a taky se to snad mělo využívat chvíli na prázdninové bydlení, ale nic z toho pořádně nevyšlo a v Německu se o tom teď píše jako o takovém typickém lost place, tedy opuštěném chátrajícím místě. Ty pilíře a částečně budovy obrůstají chaluhami a řasami a ta platforma slouží hlavně teď za hnízdiště kormoránů.
0: Zvláštní dražbě umělého ostrova v Německu dnes náš zpravodaj Tomáš Havlín. Tomáši, díky, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.
0: A Adam Ďurica.

0: Parodie na vřízko duchařského rody i společnost znovu míří do kin. Série Scary Movie se vrací šestým dílem a po více než 20 letech jsou u ní opět bratři Wayansovi tvůrci původních filmů, které změnily filmové parodie.
1: Vrací se mimo jiné také herečky Anna Faris a Regina Hall v rolích Cindy a Brandy. Nový film si podle prvních ukázek utahuje nejen z hororů, ale i z umělé inteligence, streamovacích platform nebo influencerů na sociálních sítích.
2: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
3: Why just half gay?
1: Konkrétně si bere na paškál třeba snímky Hříšníci, Substance, Hodina zmizení nebo Heretik.
4: Po tvý Mariáně mám hlad.
5: Kvůli ní jsi blbej.
4: Jako tvá máma.
5: Jsi můj brácha. Tak je to taky tvoje máma, troubo.
1: Když v roce 2000 přišel do kin první Scary Movie s podtitulem Děsnej biják, bylo to něco úplně nového, jiný druh parodie, zkrátka kulturní exploze. Film si dělal legraci hlavně z tehdy populárního vřískotu, ale zároveň parodoval celý žánr teenagerských thrillerů. Z nízkorozpočtové komedie se tak stal celosvětový hit a následovalo několik pokračování.
6: Dobrý den, jsem Gail Hellstromová, autorka knihy Vy jste mrtví, já bohatá.
1: Jenže postupně série ztrácela dech i původní tvůrce. Trio bratrů Wayansových, které stálo za prvními dvěma díly, od projektu odešlo a fanoušci často tvrdili, že právě tím skončila nejlepší éra Scary Movie. Teď se ale vrací s původní sestavou. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál ve 8:45. Stále sledujeme schůzku odborů a zaměstnanců úřadu vlády s vedoucí úřadu Tinde Bártou. Odboráři nesouhlasí s převodem některých agent pod ministerstva. Žádají zastavení chystaných změn a v opačném případě jsou připraveni už zítra stávkovat. Bárta už dříve řekla, že obavy odborů respektuje, ale nejsou podle ní vůbec na místě. U schůzky máme také reportéra a ten se přihlásí po jejím skončení. A v Jičíně právě dnes patříte lidi v červených sukních, stejných jako nosila pohádková Maková panenka anebo žena loupežníka Rumce. Se Manka. Sraz červených sukní je na Valštinově náměstí v Jičíně o 15:30 odpoledne a akce je poctou dnešnímu 115. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka.
7: Kolona na D1 u Měřína a překážka u Holubic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Měřín na kilometru 138 se poprvé zastaví pravý pruh a v koloně jsou větší mezery až po zhruba Velkou Bíteš. Za sjezdem na Rosice zpomalují i osobní auta, těmi čekejte půl hodinu navíc do omezení na kilometr 196, pro kamiony je to na zhruba 3 hodiny. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 213 hlásíte kolonu, v té navíc stojí auto.
8: V levém pruhu odstavený bílý osobák na Varovka. Zatím tam nemá trojuhelník nic, policie je informovaná, jede na místo.
7: K Rohlence je to teď na 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici nad Labem na 24. kilometru šetří nehodu, zpomalíte na 29. kilometru, zdržení do 10 minut. Na D11 z Prahy do Hradce za sjezdem na Pečky na 36. kilometru kolona, na 40. jsou silničáři, zdržíte se 20 minut. A na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici je kolona z 9. kilometru na okruh za Ořech. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
9: Po jaru téměř beze srážek konečně v tomto týdnu zažíváme deštivé počasí a zaprší i v dalších dnech, a to ještě několikrát. Stále nás ale čeká střídavé počasí, jeden den slunečno a letní teploty, další den bude deštivý a také chladnější. A zrovna dnes to vychází na slunečno a teplo. Teploty mezi 23 a 27 stupni. Zatahovat se začne od západu až k večeru a proto se zítra musíme opět spokojit s velkou oblačností, deštěm a teplotami jen kolem 21 stupňů. Víkend pak nabídne slunce, ale i dešťové přehánky. Teploty už ale budou vyšší, nebudou klesat pod 20 a většinou se dostanou k letním 25 stupňům. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásný čtvrtek.
10: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.

0: 9 minut před 9. Ranní radiožurnál. Fotbaloví fandové před sebou mají dlouhou, dost možná probdělou noc, a to protože ve 2 hodiny ráno začíná zápas Česko-Guatemala. Ano, to je poslední přípravné utkání české fotbalové reprezentace před mistrovstvím světa. A my se turnaji věnujeme každé ráno v tomto čase v našem pravidelném seriálu. A zatímco při poslední české účasti na šampionátu před 20 lety byli v týmu jenom 2 hráči z tuzemské ligy, tak teď je na soupisce hned 17 hráčů z nejvyšší české fotbalové soutěže. A tady jsou ty největší hvězdy.
1: No, tak je to dlouho. Já si to pamatuju jako kluk. Jsem na to koukal v televizi. Můj táta byl dokonce na stadionu jako fanoušek v Německu.
2: Vzpomíná Patrik Šik na dobu, kdy mu bylo 10 let a on viděl poprvé a zatím naposledy české fotbalisty na mistrovství světa. Tehdy válel za Viktorii Vestec, což je klub z vesnice nedaleko Prahy. Právě do hlavního města se poté dostal díky angažmá ve Spartě. Své umění předváděl zanedlouho také v mládežnických reprezentacích a v roce 2016 přišla poprvé pozvánka do seniorského národního týmu. Tehdy na přípravný zápas s Maltou.
1: Abych se přiznal, tak jsem s tímhle takhle úplně ani nepočítal, že bych měl nastoupit. Já to, že jsem dal vlastně góla na jednoho nahrál, tak to jsem se ani nějak nepředstavoval, takže je to takový bombonek.
2: Šik zažíval ve 20 turbulentní období díky výkonům v Bohemians, kde hostoval ze Sparty, nakoukl poprvé do reprezentačního Ačka a fotbalovou zkoušku dospělosti zvládl výborně, a to možná díky dobrému rozpoložení z předešlého, jen několik dnů starého úspěchu u maturity.
1: Jsem si to musel přehodit na pondělí, kdy jsme ještě byli v Praze, takže jsem se přes víkend šrotil a povedlo se.
3: Komisi se nechtělo do Rakouska, jo?
1: No, možná jsem nechtěl.
2: Vyprávěl Patrik Šik, nominaci od kouče Vrby ale na evropský šampionát ve Francii nedostal. Velký šampionát tak zažil až díky Euro 2020, které se kvůli pandemii koronaviru hrálo až v roce 2021. Turnaj odehrál výborný, vzpomeňte na jeho úchvatný gól do sítě skocka z poloviny hřiště.
4: Učkáči, že teď můžou jít dopředu. Šik pálí a bude to gól! Šik 2-0, 52. minuta.
1: Během první půle tak jsem kontroloval toho golmana, kde stojí. Viděl jsem několikrát, že je hodně nahoře. Tak jsem si říkal, že možná, když přijde nějaká takováhle podobná situace, že bych to mohl zkusit, a ta situace přišla. Je to skvělý pocit, trefil jsem to hezky.
2: Šikova rána obletěla svět. Češi na turnaji došli až do čtvrtfinále, kde padli s Dánskem. Autor 3. nejhezčího gólu roku podle ceny Ference Puškáše zaznamenal 5 branek a společně s Cristianem Ronaldem se stal nejlepším střelcem turnaje. A zatímco na Euro 2020 můžeš vzpomínat v dobrém, tak album s fotkami z Eura 2020

0: Já už se vlastně dlouho nepodívala na mistrovství světa, tak bych byl rád, kdyby my jsme byla ta generace, která se tam dostane. Byl by to zase velký turnaj, velká zkušenost.
1: Říkal Šik už v roce 2021 a právě generaci kolem něj se to povedlo. Šik dal v kvalifikační skupině 4 branky v 6 duelech. Jednou se gólově radoval i v semifinále baráže s Irskem. Následně se trefil i při úspěšném penaltovém rozstřelu. Na ten došlo i ve finále kvalifikace s Dánskem. Pokutové kopy ale Šik po vystřídání v prodloužení sledoval už jen z lavičky.
2: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka pálí, gól! Je hotovo! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
3: Obrovský úspěch, vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie.
1: Říkal historicky nejlepší český střelec v Bundeslize po postupu Česka na mistrovství světa. Před turnajem, který začne za týden, je mistr Bundesligy s Leverkusenem z roku 2024 Patrik Šik největší hvězdou reprezentace. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Tohle byla Macy Gray a tohle už je Jan Pokorný, moderátor dopoledního radiožurnálu Dnes po deváté, Zatím osamocen.
1: Zatím osamocen a potom vlastně taky osamocen, protože my jsme dnešní rozhovor s Adamem Ondrou, mistrem světa v lezení,

0: točili, neboť asi tak za hodinu už možná poleze, a to na světovém poháru v Praze na Štvanici, tak my si povídáme, a to posluchači a ty taky, Petře, pokud se budeš soustředit, uslyšíš v rozhovoru o tom, že Adam Ondra nemá Závrat, že ho baví padat, a taky se ho ptám na to, co je to vykozit se, a on to nejenom řekne, ale i ukáže.
1: Ukáže. No, nebo spíš popíše v našem.
0: Tak se můžeš u rádia podívat.
1: Tak se někdo vykozí.
2: Seriál Radiožurnálu.
3: Jsou to jména, která měla být zapomenuta.
2: Jan Bula a Václav Drbola.
3: Dva kněží, kteří položili život za víru.
2: A teď po více než 70 letech se dočkají zadosti učinění.
3: Novodobí mučedníci.
2: Příběh venkovských farářů, kteří se stali symbolem odporu vůči útlaku a přišli o život ve vykonstruovaných procesech.
3: Postřehy pamětníků a vyprávění katechetek, které o nich přednášejí na školách.
2: Novodobí mučedníci.
3: Seriál Radiožurnálu o dvojici, která se stane prvními blahoslavenými moderní české historie.
2: Denně krátce po půl jedenácté.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: Devět hodin. Zprávy pro nás má Eliška Zábrocká.
4: Odbory z úřadu vlády jednají s šéfkou úřadu Bártou, na zítřek vyhrožují stávkou. NATO slíbilo Ukrajině vojenskou i politickou podporu. Čeští fotbalisté se chystají na generálku před světovým šampionátem proti Guatemale. Omezení brzdí provoz na D11 u Peček ve směru do Hradce Králové. A bude slunečno, od západu oblačno s deštěm, nejvyšší teploty do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Už dvě hodiny jednají odboráři z úřadu vlády s vedoucí úřadu Tinde Bártou. Zaměstnanci nesouhlasí s plánovaným vládním převodem některých agent pod ministerstva. Včera kvůli tomu odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Před Strakovou akademií je reportér Jakub Vik.
5: Jednání skončilo před několika okamžiky. Podle mých informací by se v tuto chvíli měli odboráři radit o dalším postupu a zhruba za 10 až 15 minut by měli vyjít ven a výsledek jednání nám oznámit. Každopádně těsně před schůzkou odboráři uvedli, že požadují zastavit plánované změny a zahájit diskuzi a případně jsou připraveni vyhlásit stávku. Doma by tak v pátek zůstalo zhruba kolem 50 až 60 zaměstnanců. Přesunout na ministerstva by se měly například agendy lidských práv, duševního zdraví nebo protidrogové politiky. Změny jsou ale podle odborů překotné a mohly by zhoršit schopnost státu řešit dané problémy. Premiér Andrej Babiš z ANO včera řekl, že změna má systém naopak vylepšit. I jednání s odbory a postup považuje za transparentní. Z úřadu vlády Jakub Vik, Radiožurnál.
4: Prezident Petr Pavel se dnes sejde s budoucím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Kabinet navrhuje jmenovat nového šéfa armády od 1. července. Pavel je připravený Hlaváče jmenovat v nejbližším možném termínu. Nejdřív ale chce slyšet jeho priority.
6: Určitě má na srdci, aby armáda plnila to, co od ní veřejnost očekává, to znamená, že bude plně připravená zajistit bezpečnost, že bude schopna naplňovat naše spojenecké závazky, modernizovat, že bude schopna nabírat dostatek nových lidí.
4: Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč zatím působí jako Řehkův první zástupce. V Kyjevě zasedala Rada NATO Ukrajina. Jednání se zúčastnil generální tajemník NATO Mark Rutte a velvyslanci členských zemí. Výsledkem bude další politická a vojensko-technická pomoc Ukrajině při obraně před ruskou agresí.
7: Šéf NATO Mark Rutte v Kyjevě prohlásil, že Ukrajina je teď tak úspěšná, že ruský prezident Vladimir Putin směl organizovat přehlídku 9. května pouze se souhlasem ukrajinského prezidenta Zelenského. Rutte tak ironicky komentoval fakt, že ukrajinské drony jsou schopné zasáhnout prakticky jakékoliv cíle v Rusku. Volodymyr Zelenský prohlásil, že je jen otázkou času, kdy Ukrajina přistoupí k rozsáhlejším odvetným úderům. Podle Zelenského by Ukrajina měla ještě v červnu získat další zahraniční vojenskou techniku z programu nákupu zbraní Pearl. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
4: Pražské Bubenči se dnes bude dražit obraz Elsinore 5 Františka Muziky. Jedno z nejvýznamnějších děl české moderny, inspirované světem Shakespeareova Hamleta, se po více než 60 letech vrací do Česka. Aukce začíná v galerii Arthouse Hejtmánek v 17 hodin. Vyvolávací cena je 4,5 milionu korun, říká organizátor Tomáš Hejtmánek.
8: Je to takový podivný, zvláštní objekt, realistický, dalo by se říct, prehistorická stavba na vysoké štíhlé nožce. Jsou zde takové tajemné schodiště, ale jak je malovaný vlastně i plasticky, tak působí možná jinak trošku z jiné strany.
9: Sport. České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před startem mistrovství světa. V noci na zítřek nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Podle záložníka národního týmu Tomáše Součka už se hráči po příletu do Spojených států aklimatizovali.
10: Měli jsme první dva dny, kdy jsme se mohli aklimatizovat. Hlavně ten první den jsme měli lehčí trénink. Vždycky to trvá maximálně dva dny, ale teď už jsme připraveni a ať už to bude na zápas nebo dál, tak věřím, že ten časový posun nebude vůbec znát.
9: Zápas Česko-Guatemala začne zítra ve 2 hodiny ráno našeho času. Mistrovství světa ve fotbale odstartuje přesně za týden. Češi mají ve skupině Jižní Koreu, Jihoafrickou republiku a domácí Mexiko. Jižní Korea v generálce na světový šampionát porazila v Utahu Salvador 1-0.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona na D1 u Měřína a omezení na D11 u Poděbrad. Na D1 z Prahy do Brna je dnes silný provoz kamionů v Rakousku a části Německa je svátek. Opatrně pravý pruh se poprvé teď zastavuje za sjezdem na Měřín na kilometru 140. Osobní auta jedou téměř plynule až za sjezd na Rosice. Do omezení v Brně je to na půl hodinu z kilometru 178, pro kamiony je to celé na hodiny. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady ze 36. kilometru popojíždí kolona. Na 41. kvůli údržbě uzavřeli pravý pruh, zpoždění více než 20 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici postojíte v koloně z 9. kilometru. Osobními auty je to na zhruba půl hodiny, na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Na Pražském okruhu zůstává obousměrně silný provoz a kolony před Ořechem směrem na letiště regulují provoz v tunelech, brzdí se před sjezdem na Jesenici na 2,5 kilometru. A na silnici 19 z Pelhřimova do Tábora za odbočkou na Eš hlásíte nehodu.
13: Tak zhruba 2 kilometry při to obratání je 5 aut v sobě. Nevím, jak je to tam dlouho, ale ještě tam nejsou ani policajti, záchranka, ani.
12: Jezdí se kyvadlově a tvoří se kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28 stupňů, na západě Čech jen kolem 21. Tolik zprávy. A po nich začíná host Radiožurnálu, slovo má Jan Pokorný.
0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je lezec Adam Ondra. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Několikanásobný mistr světa, velmi úspěšný český sportovec. My ten rozhovor přetáčíme, protože vlastně ve čtvrtek, což je vysíláno dnes, po 9. hodině vy už budete na světovém poháru.
14: Už budu někde na světovém poháru na Štvanici a budeme na rozlízačce.
0: Co je to rozlízačka?
14: Je tam nějaká menší stěna, kde před tím závoděním děláme nějakou rozlízací, rozehřívací rutinu.
0: Jasně, a pak pro vás ten závod začíná úderem 10. zhruba také podle toho?
14: V 10 se začíná líst, startovní listina ještě není.
0: A začínáte lézt v čem?
14: V lezení na obtížnost.
0: Lezení na obtížnost. Je to vlastně světový pohár, který je vaším prvním závodem v letošní sezóně.
14: Ano.
0: Co jste dělal doteď, když už půl roku je za vámi?
14: Tak v disciplíně lezení na obtížnost byl jenom jeden závod zatím v Číně, ten jsem vynechal a doteď jsem lezl na skalách a připravoval se na sezónu.
0: Co vaše ramena?
14: Tím, že jsem vlastně už vynechal trénink na závodní bouldering, tak se spravila a jsou víc zdravá než za posledních 5 let.
0: Říká lezec Adam Ondra, který je hostem Radiožurnálu.
3: Host Radiožurnálu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna zase jezdeme na Rousínov. Dejte pozor, na kilometru 216 se srazila motorka a osobní auto. Je to v levém pruhu, zatím bez označení. D1 směr Brno, kilometr 216. Pozor na nehodu v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Na Radiožurnálu si povídáme s úspěšným lezcem Adamem Ondrou. Mně se tam pořád vměšuje to slovo horolezec. Ale vy nejste horolezec jako klasický.
3: Jo. No,
2: tak taky. Ale.
3: Tak třeba náš svaz se jmenuje horolezecký svaz, ale mně se líbí jako slovo lezení, protože to zaštiťuje naprosto všechno od lezení na metrovej šutr i třeba na lezení 8000.
2: Kdy vás to opravdu chytlo, to lezení?
3: V 6 letech.
2: Kam jste lezl? To jsem četl, že doma po bytě taky.
3: Doma po bytě, ale v 6 letech jsem prostě věděl, že to je to, co chci dělat. A v ten moment jsem samozřejmě neuměl lezení na skalách, ale i po bytě. V podstatě jsem se jinak po bytě nepohyboval.
2: A někdo proskoumal vaši fyziognomii a řekl, tak ty, Adame, si ustrojením fyzickým ideální pro lezení.
3: To určitě ne, spíš hlavou, nastavením. Prostě jsem chtěl pořád líst a kdyby mě rodiče nenutili někdy si odpočinout, tak bych lezl každý den od rána do večera.
2: Fakt? Je to droga?
3: Absolutní.
2: Jak dlouho jste vydržel nalézt?
3: Jako někdy, podle mě od 6 let do mých 20 let jsem nikdy neměl delší pauzu než nějakou školu v přírodě, no, kdy mě to nebavilo, protože jsem nemohl jíst a většinou jsem si někam odběhl a aspoň lezl někdy na nějaké zíce nebo něco takové.
2: Byly pro vás hodiny tělocviku na základce utrpením, protože se tam moc nalezlo?
3: Zajímavostí je, že první, druhou třídu jsem chodil na základní školu, kde v jedné menší tělocvičně dokonce byla lezecká stěna, kam jsem pak odpoledne chodil trénovat, takže trošku jsem tam popolízal. Ale musím říct, že vlastně mimo lezení, lyžování a jízdy na kole mě žádné jiné sporty jako fakt nebavily, takže mě tělocvik moc nebavil.
2: Když se ještě vrátíme chvíli do vašeho dětství, vás už to asi trochu minulo, a byly takové slavné filmy od Marie Polenťákové, kdy František Němec tam hrál toho člena horské služby a horolezce zároveň. Díval jste se na to někdy?
3: No, zajímavostí je, že jsem to viděl až někdy jako nedávno v dospělosti.
2: A co jste tomu říkal, jak lezl ten František Němec, pokud to nebyl dvojník samozřejmě?
3: Jo, docela dobře. Docela to jako by jsou třeba filmy americké produkce, které jsou daleko méně realistické, takové. No. Jako když jsem byl menší, jak jsme se hodně bavili nad třeba filmem Vertical Limit nebo Mission Impossible 2, tak tam jsou daleko méně realistické scény.
2: Čeho jste se třeba při lezení bál, pokud jste se vůbec něčeho bál?
3: Jako od malička se bojím bouřky.
2: Bouřky.
3: Takže někde jako ve vyšších stěnách, v horách, to se bojím.
2: Ne, a co kdybyste měl závrať?
3: Tak závrať.
2: Stane se lescům nebo horolescům, že postupem doby, jak zrají, takže se u nich objeví závrať?
3: Ne, to se spíš nemyslím, že pořád zlepšuje. Nějaký strach z výšky si myslím, že do určité míry možná má každý a někdo to odbourá hned a někomu to trvá roky, ale myslím, že každý to nakonec odbourá. Pak je samozřejmě rozdíl, když lezete na prvním konci lana, což jakoby lezete v podstatě vždycky, tak vám hrozí třeba 3-metrový, nebo 10-metrový, nebo 20-metrový pád a to už je pak individuální. Já to mám asi jakoby poměrně daleko, jako posunutý hodně daleko. Že...
2: Já jsem četl, že vypadáte rád.
3: Já padám velmi rád, no.
2: Nejste divný? Jak jste první člověk, který rád padá?
3: Ne, tak spousta lidí jako rád skáče padákem z letadla, že jo, nebo poskáčím bungee jumping, tak to je podobný.
2: Vás na tom baví ten okamžik toho pádu? Jako?
3: Mě na tom baví asi jako být při tom lezeckém pohybu fakt na hraně, kdy jako jasně, nevíte, jestli ten další krok uděláte, no a když ho neuděláte, tak se aspoň hezky proletíte, no. A je to jako zajímavý, že určité situace jsou, jako vy víte v duchu, že pravděpodobně ten pád je prostě úplně v pohodě, ale stejně je to takový jako lehký šimrání v břiše, že se vám třeba zrovna spadnout nechce.
2: Už se vám něco stalo, když jste spadl?
3: No, jenom jakoby nikdy ne nějaký delší pád, jsou prostě v lezení nějaké spíš kratší pády, kdy jste třeba blízko země, kde je to prostě třeba druhý, třetí jištění, když se vám třeba vylomí na skalách chyt, tak velmi pravděpodobně stejně nějakým způsobem spadnete na zem, což vám samozřejmě nehrozí fatální nebezpečí, ale nějaký vyvrchudný kotníček může být.

0: Hostem Radiožurnálu je skvělý český lezec Adam Ondra. Vy už jste to tady řekl, že je důležitá hlava, nebo že jste měl nějak nastavenou tu hlavu. Co to je, že když sportovec říká, všechno je to o hlavě?
1: Tak do určité míry je to opravdu...
0: Je to nějaká psychika?
1: Teďka, když třeba konkrétně na tom světovým poháru nebo na mistrovství světa, víte, že máte natrénováno, ale v ten moment to potom prodat, máte jenom ten jeden pokus a nemít ten strach a jít do toho naplno a zároveň tu cestu neznat a dorazíte třeba do nějakého pohybu a nevíte, mám tam i pravou rukou, levou rukou, ale zároveň vy se musíte rozhodnout správně, ale zároveň nesmíte váhat, protože i ta jedna sekunda váhání na té stěně je pak velmi náročná. Je to trošku takový gamble, ale zároveň s vícero zkušenostma je pravděpodobnější, že se v té správné situaci rozhodnete dobře, ale zároveň tam neváháte.
0: Musíte, Adame, když děláte tenhle sport, rozumět fyzice, tedy že když se odrazíte nějak, tak pravděpodobně se na ten chyt, který potřebujete, dostanete?
1: Tak musíte to znát tak nějak podvědomně, ale myslím si, že...
0: To není, že byste se to nějak dobře, vypočítával jako akce a reakce.
1: Velmi dobře studovat fyziku určitě nemusíte. No.
0: Fakt ne?
1: Tak já myslím, že tou zkušeností, tou lezeckou zkušeností se to naučíte, to, co jakoby máte dělat.
0: Jak získáte pořádný cit do těch prstů, jak na rukou, tak na nohou?
1: Ocitu to tolik není, já třeba mám že, tvrdou kůži, takže naopak jako cítím málo, jo? Dokážu prostě chytnout horkej hrnek a nic moc mi to neudělá. A ty,
0: horší kůže, ne?
1: A ty prsty v lezečkách jsou taky zmáčklí, že vlastně necítím tolik. Vy potřebujete cítit tak jako dostatečně a spíš potřebujete prostě sílu, hlavně v těch prstech na rukou a trošku i v prstech na nohou.
0: Jak se posilují prsty na rukou?
1: Různě, na tom se lezci neshodnou, někdo...
0: Co preferuje Adam Ondra?
1: Já preferuji hlavně lezení.
0: Tím lezením, že?
1: A tolik jako mimo lezeckých tréninků nemám, nebo nemám žádné lezecké, mimo lezecké tréninkové metody specificky na sílu v prstech. Ale někdo třeba visí, někdo zvedá závaží, že si ho připne na nějakou jakoby třeba 20mm lištu a zvedá takhle desítky kilo.
0: V tom vašem vlastně až milimetrovém sportu, protože tam opravdu jde o milimetry, když míříte k nějakému chytu, je důležité, jak máte dlouhé nehty?
1: Někdo to neřeší, já to řeším. Já chci mít tak akorát dlouhý nehty, aby vlastně ta kůže měla takový jako support na to, když chytnete třeba 5mm malou lištu, aby se vám ta kůže vlastně neohrnula přes ten neht.
0: Až takhle to je. Z čeho jsou ty lezečky, ty boty?
1: No, z kůže a z gumy.
0: Z kůže a z gumy.
1: A většinou jakoby kůže kombinace přírodní a umělé, protože jedna je víc elastická a druhá je méně elastická, takže těchto dvou vlastností se různě využívá.
0: A nakolik se vlastně ten váš sport během vašeho vrcholového působení proměnil? Ať už jde o stěny, o chyty, ať už jde o ty lezečky?
1: To závodní lezení se hodně proměnilo a spíš se mě proměnilo to, po čem se leze. Ty lezečky se tolik nezměnily.
0: A po čem se leze dnes?
1: No tak, když jsem já začínal závodit, tak se lezlo spíš po miniaturních chytech, které připomínaly spíš takové nějaké malé kamínky přišroubované a dneska se leze po takzvaných bednách, takže prostě velká nějaká struktura z překližky nebo laminátu, která je prostě přišroubovaná na stěnu a může mít i několik metrů a častokrát může se zdát, že takový velký chyt je jako dobrý chyt, ale ono to může být právě přesně naopak a ty malinkatý miniaturní jsou prostě třeba naopak pozitivní, že mají prostě hranku a za to, když má člověk tu sílu v prstech, tak se udrží snadno.
0: Máte nějakou menší lezeckou stěnu doma?
1: Jo, mám lezeckou stěnu i doma.
0: Pro syna?
1: I pro syna.
0: Už se jeví?
1: Tak oslavuje 4. narozeniny a tak minimálně na stěně rád a popolíza.
0: Budete se o něj bát, když do toho půjde, do toho sportu? Báli se o vás rodiče?
1: Tak určitě se báli, ale zároveň určitě pomáhá mít jako rodič tu lezeckou zkušenost a a dokázat jakoby říct, tohle nebezpečný, tohle třeba je méně nebezpečné. Ale tak lezení je určitě objektivní nebezpečný, ale stejně jako život celý, že jo, je nebezpečný, takže je třeba vědět, co je a není nebezpečné a budu se bát víc, pokud poleze třeba víc ve vyšších stěnách nebo v Česku na pískovci, budu se pát míň, pokud bude třeba jezdit po závodech.
0: Ten pískovec může být zrádný, ne?
1: No, je to třeba měkčí materiál a zároveň jsou tam určité etické pravidla, které zakazují třeba dávat ty kruhy příliš blízko k sobě.
0: Proč?
1: Je to tradice, já s tím souhlasím. Je spousta, je na světě spousta lezeckých oblastí, které jsou skvěle zajištěné a je zároveň dobrý nechat nějaké lezecké oblasti trošku dobrodružnější, protože každý v lezení hledá trošku něco jiného. Někde víc to sportovno, někde víc dobrodružství.
0: Co v tom hledá Adam Ondra? Čím je pro vás lezení?
1: Jež, to bychom to mohli být hodně nadlouho, ale mě na tom právě baví... 10
0: hodin lezete, tak to vemte rychle.
1: Mě na tom baví právě ta krásná kombinace, no. Je tam to sportovno, je tam to dobrodružství a jakoby my všemu nazýváme lezení, ale samozřejmě si můžete i velmi dobře představit, že lezení na metrový šutr je fakt o dost jiný, než lezení na 1000 metrovou stěnu, jak je kapitán.

0: Radiožurnál půl desáté. Máme krátké zprávy. Průměrná mzda v Česku vzrostla v prvním čtvrtletí na 50 282 korun. Minulý rok ve stejném období to bylo o skoro 3800 korun míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace vzrostla mzda reálně o 6,4%. Nejmenší meziroční růst byl v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Naopak nejvíc mzdy vzrostly v odvětvích nemovitostí, administrativní a podpůrné činnosti a ve stavebnictví. Izrael a Libanon zveřejnili detaily o prodlouženém příměří. Počítá například se zřízením bezpečnostních zón bez bojovníků Hizbaláhu. Výlučnou kontrolu v nich budou mít libanonské ozbrojené síly. Z dokumentu vyplývá, že klid zbraní je taky podmíněný úplným zastavením palby ze strany militantního hnutí a vyhoštěním všech jeho členů z oblasti jižně od řeky Litány. V Česku se na konci týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Pátek bude zatažený s deštěm nebo přeháňkami, do zítřejšího odpoledne by mohlo spadnout i 20 mm. O víkendu už meteorologové čekají převážně malou oblačnost, v sobotu s teplotami až 21 stupňů, v neděli i 25 stupňů Celsia. A Jičín se dnes promění v pohádkové město červených sukní. Na Valdštejnovo náměstí mají dnes v půl čtvrté odpoledne přijít lidé v sukních, jaké nosily pohádkové postavy Maková panenka nebo žena loupežníka Rumcajse Manka. Společný sraz v červených sukních má být poctou k dnešnímu 115. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka. Sport. České fotbalisty čeká v generálce na mistrovství světa Guatemala. Zápas začne zítra v New Jersey ve 2 hodiny ráno českého času. V noci nastoupí v posledním přípravném utkání před světovým šampionátem taky Mexiko proti Srbsku. Domácí Mexiko bude jedním z českých soupeřů ve skupině světového šampionátu. Těmi dalšími jsou Jižní Korea a Jihoafrická republika.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážky na D5 u Rokycan a kolona na D1 u Měřína. Na D5 z Rozvadova do Prahy dejte pozor za sjezdem na Rokycany. Na 59,5 kilometru leží kusy pneumatiky z kamionu. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 9. kilometru zůstává kolona hlavně kamionů táhnoucí se na pražský okruh za Ořech. Na pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na D6 začíná kolona na 24. kilometru k Ořechu pojedete 25 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Měřín zůstává dlouhá nesouvislá kolona, brzdí se na kilometru 136, levý pruh jede téměř plynule, osobní auta jedou pomaleji až za sjezdem na Kývalku a kilometrem 182, pro kamiony je to celé na hodiny. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov na 212. kilometru stojí v levém pruhu porouchané auto, náhle se zpomaluje. Na D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem je ucpaný sjezd na Mělník a Slaný, exit 18.
3: Už jako je 0,5 kilometru fronta, která stojí v odstavném pruhu. Auta jako najíždí zoufale jakoby na ten sjezd. To vznikají tady opravdu nebezpečné situace.
2: A zdržíte se tam zhruba 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přeháňky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28 stupňů, na západě Čech jen kolem 21 a na horách většinou 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A za chvíli bude pokračovat host Jana Pokorného.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Hostem Radiožurnálu je lezec Adam Ondra, který za malou chvíli, protože jsme ten rozhovor přetočili, začne lézt na světovém poháru, který je v Praze. Je tam lezení na obtížnost, ale je tam i bouldering?
1: Ano, ano.
0: To je vlastně poprvé.
1: Je to poprvé tady tahle dvojkombinace a je to i díky tomu, že příští rok bude v Brně probíhat mistrovství světa, takže nám Mezinárodní federace vlastně umožnila organizovat obě dvě disciplíny.
0: Já myslel, že s tím boulderingem už jste seknul.
1: Jo, já už jsem s boulderingem seknul a věnuju se jenom lezení na obtížnost. Ale v podstatě jsou to dva samostatné závody, které probíhají v průběhu těchto pěti dní.
0: Takže tady v Praze na Štvanici vás v boulderingu neuvidíme.
1: Ne.
0: Ne. Jak jste trénoval na tenhle světový pohár?
1: Tak vlastně v zimě jsem se věnoval spíše paradoxně sice boulderingu, ale lezení na skalách, což je výrazně něco jiného. A teďka poslední tři měsíce už jsem se víc věnoval té vytrvalosti a lezel jsem hlavně na umělé stěně. Momentálně se spíš pohybujeme v Itálii, kde je v italském Arku skvělý tréninkový centrum, takže jsem hodně trénoval s místním italským týmem, což bylo skvělý.
0: Už jste si všimnul podle těch otázek, které tady kladu, že děláme vlastně i trochu osvětu pro lidi, kteří nejsou tak úplně zasvěceni do vašeho lezeckého sportu. Na různých místech od konce října jste čtyřikrát zdolal cestu, a teď mluvím o tom skalním boulderingu, cestu zatím rekordní obtížnosti 8C stylem Flash, tedy hned na první pokus se znalostí informací o cestě. Jak byste mi to vysvětlil? Že dostanete nějakou mapku, nebo co?
1: No, ne. Jakoby, když přijete do nějaké lezecké oblasti, ať už je to boulderová nebo lezecká, jasně, tak je nějaký průvodce a je popsány, že tady jsou ty různé cesty nebo bouldry, to nějak se jmenují a mají určitou lezeckou obtížnost. Takže momentální strop v boulderingu je 9A, 8C je tudíž jenom o 2 stupně lehčí a třeba do loňského roku nikdo nikdy stylem Flash, což znamená na první pokus, poudr obtížnosti 8C nevylez.
0: To znamená, že vy jste čtyřikrát vyrovnal světový rekord. No,
1: dá se to tak říct. Je Němec, Yannick Flohe a Francouz Gilles Marchaland, kterým se to povedlo, ale má jenom po jedno boudru. Já jsem letos zimě to udělal čtyřikrát. Na čtyřech různých boudrech.
0: Když se seznámíte s tou cestou, co se ve vás stane? Tam se vám propojí ta mysl, ta psychika s těmi svaly, s těmi prsty a už jedete na automat vlastně trochu?
1: Tak ten boulder třeba trvá jenom 30-40 sekund. Vy se můžete kouknout na videa, vy můžete pokecat s nějakým člověkem, který ten boulder třeba zkoušel nebo i vylezl. A snažíte se to prostě nastudovat tak, že si to potom můžete dobře zvizualizovat. A několikrát se to třeba v hlavě zvizualizujete, nebo i třeba měsíce dopředu si to zvizualizováváte a pak máte tedy jeden pokus. Ale ten boulder za 8C je prostě fakt strašně těžký a není tam naprosto žádná jako rezerva, takže vy to musíte prostě vylíst úplně, úplně přesně na sebe menší detail a ty chyty, po kterých se leze, jsou fakt špatný. Takže i to, že chytnete jeden krystálek na té žule trošku špatně, vlastně znamená, že veškeré vaše úsilí vyšlo vniveč a ten jeden pokus je jenom jeden za život.
0: A ten, kdo tu takzvanou trasu připravuje, ten tam chystá nějaké pasti pro vás? Pro
1: ne, tak ta cesta, to příroda chystá pasti.
0: A vy máte ten dar, možná na rozdíl od jiných, že tu past dokážete rychleji odhalit?
1: Dokážu i velmi komplikované kroky líst na první pokus jako velmi dobře a přesně. Zatímco někdo to třeba musí zkoušet 10x, 100x, 1000x, než vlastně ten pohyb pochopí. Jo? Ono to může vypadat, že některé kroky vypadají jako jasně, některé kroky vypadají velmi složitě už na první pohled a některé kroky vypadají třeba jednoduše, ale je tam nějaký detail, který je jako těžký pochopit. Takže tím, že mám jako strašně moc nalezeno a je to možná můj největší talent v lezení odhalovat ty kroky, tak to dokážu i na první pokus lézt co možná nejdokonalej.

0: Posloucháte Radiožurnál. Povídáme si s velmi úspěšným českým lescem Adamem Ondrou. Ten outdoorový bouldering, ten je šetrnější k pohybovému aparátu?
1: Je těžké tam najít třeba nějaké extrémní skoky do ramen. A velmi to připomíná to, na čem jsem vyrostl. Takže je to, si myslím, že hlavní asi komponenta je silné prsty. Což na ty mám štěstí, že mám zdraví minimálně zatím a snad to ještě tak dlouho bude, takže outdoorový bouldering mě baví v to, že to je vlastně dobrá synergie potom na přípravu na třeba těžký lesecký cesty na skalách s lanem, po případě i na ty závody, protože když se bavíme o lezení s lanem, tak to samozřejmě je i o vytrvalosti, ale i na závodech, i na skalách. Pokud člověk neudělá ty extrémní kroky, na který potřebuje sílu, tak nic neudělá. Takže stejně musíte se věnovat i tomu boulderingu, což dělám celý život, ale to, co je příjemné, že už se nemusím dělat, věnovat těm specifickým krokům, který se teďka objevují na závodech.
0: Řekněte nám pár slov o boulderu Emotional Landscapes v Rakousku.
1: To je asi to, na co jsem nejvíc pyšnej letos.
0: Proto se na to ptám.
1: Je to boulder, který vylezl rakouský lezec Clem Loscott už někdy v roce 2002, kdy dost možná to byl tehdy i nejtěžší boulder na světě a je takový, byl takový zahalený tajemnem, že spoustu lidí to zkoušelo, spoustu lidí to nepochopilo. Tehdy neexistovalo žádný video, takže se ani nevědělo, jak to vlastně tehdy ten Clem Loscott vylez, ale potkal jsem tam v únoru rakouského lesce Jakuba Schuberta, který tomu přišel na kloub, poradil mi, jak to líst, a přesto, že to je pohybově hodně komplikovaný, tak jsem měl ten jeden skvělý pokus a dokázal tenhle velmi komplikovaný boulder vylézt právě tím stylem flash na první pokus.
0: Musím to vrátit zase k té osvětě. Svými slovy, co je to ten boulder?
1: Boulder je nějaká sekvence nebo linie kroků na nějakém kameni. Boulder znamená, že se to leze bez lana, bez jištění, pod sebou máte jenom matrace. Takže konkrétně tenhle boulder se nastupuje ze sedu, ze dvou určených chytů a má zhruba jenom 3 metry, zhruba nějakých 8 pohybů. Takže opravdu kratičký.
0: Takže ten rozdíl mezi boulderem a závodem na obtížnost je evidentní. Při tom lezení na obtížnost, kolik máte času na to, abyste tu trať načetl?
1: Ve finále máme 6-minutovou prohlídku, ale teď je taková novinka, že i potom v té izolaci máme fotografii té cesty, takže i nad fotografií potom dál můžeme dumat třeba další 2 hodiny, než jdeme líst.
0: A tam se větší dělají nějaké ty pasti?
1: Jo, mentální stránka je trošku jiná pro mě, protože na skalách se to snažím přečíst tak nějak přirozeně, tak jak mě nějaká zkušenost velí a tak, jak to nějak cítím. Zatímco na závodech se spíš snažíte dostat do té

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s úspěšným českým lescem, mistrem světa Adamem Ondrou. Když jsem sledoval olympiádu v Paříži, tak dobře, tam byl nějaký výsledek, ale víte, co mě tam zaujalo? Vy jste si tam sám vařil.
1: Mm-hmm.
0: A dnes jste přišel do studia a přinesl jste si v krabičce jídlo.
1: Jo, jo.
0: To taky sám?
1: Taky jsem si dneska sám vařil, no.
0: Proč si vaříte sám?
1: Tak před tím závodem je třeba, mám rád prostě nějakou rutinu a chci vědět před závodem přesně, co jim. Asi i kolik toho jim.
0: Aha.
1: Já samozřejmě v tom našem sportu jako důležitá váha, takže mám nějakou rutinu, abych byl před tím závodem specificky co nejlehčí, i když samozřejmě to zdaleka neznamená, že musíte být co nejlehčí, abyste mohli být nejlepší.
0: Jasně, co jste si to přinesl v té krabičce?
1: Dneska pohanku s mrkví, s sejtanem a takovou řepovou pomazánkou.
0: Jedl jste někdy třeba výpečky s bramborovým knedlíkem a se zelím?
1: No, asi jako dítě. Jako spousta jídel třeba české kuchyně mě vlastně ani tolik nechutná. No.
0: Co to znamená ve vašem sportu, když říkáte, že se dokážete vykozit?
1: Když vlastně...
0: Bez kontextu to zní divně.
1: Uděláte takovou kozí nožku, no. Takže si stoupnete... nastup a vlastně anglicky se říká, že upustíte koleno co nejníž, takže někdy v té extrémní koze máte vlastně koleno níže než chodidlo.

0: Aha.
1: A díky tomu se dostanete těžištěm o dost blíže ke skále.
0: Teď mi to asi nemůžete ukázat, co? Adam Ondra si bere nohu, levou rukou se tahá za pravou nohu. Aha, teď už tomu rozumím, teď už si to dovedu představit. A občas je tohleto přilezení, když se člověk na to dívá v televizi, vidět. Kdo vám z českých mladých nejvíc šlape na paty? Dýchá na záda, nebo jak se to dá říct?
1: Tak vlezení na obtížnost, Honza Štípek vyrůstá, Lukáš Mokrolůvský v disciplíně bouldering dneska asi postupuje do semifinále, což je krásný, takže myslím, že v boulderech už by mě určitě přelezl. Jinak je krásný, že Martin Stráník, se kterým jsem vlastně začínal jíst a závodíme spolu celý život, tak i v 35 letech postoupil do semifinále třeba před měsícem v Číně a hrozně se těším na tenhle víkend, jak to půjde všem.
0: Ono i z těch televizních záběrů při jakýchkoliv vrcholných soutěžích, ať už je to světový šampionát nebo olympiáda, kde ano, jde o hodně, ale přesto mám z vás pocit, že jste kamarádi všichni tam na té stěně.
1: Jo, a myslím si, že se to ani nezhoršilo faktem, že se lezení stalo olympijským sportem. Myslím, že to, že ta atmosféra je tak přátelská, tak to je třeba důvod, proč mě pořád ty závody motivují. I když, kdybyste se mě třeba zeptal ve 20 letech, jestli v 33 letech budu stále třeba závodit, tak bych vám asi odpověděl, ne, už jenom polezu na skalách.
0: No, vidíte. A když se vás ve 33 letech zeptám, jestli budete závodit, nevím, v 35 letech, v 36, tak radši neodpovíte, protože nevíte.
1: No, tak buď vydržím do olympiády za 2 roky, ale po olympiádě už určitě závodit nebudu.
0: Ještě něco, co byste rád vylezl, nebo už to máte všechno odškrtnuté?
1: A strašně moc věcí bych rád vylez. A to je právě i to, jako, že řeším, že pokud se chci 100% připravovat na závody, tak mi potom třeba uniká ten čas, který můžu strávit na skalách. Takže je to těžké sladit tu motivaci a čas.
0: Hostem Radiožurnálu byl lezec Adam Ondra, tak ať se vám daří na světovém poháru v Praze.
1: Děkuji moc.
0: Díky za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1125 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 30. června, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál 10 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Šéfka úřadu vlády nesouhlasí s výtkami zaměstnanců, jsou podle ní neopodstatněné. Letos už na českých silnicích zemřelo 24 motorkářů, meziročně o 14 víc. Basketbalisté Nymburka porazili ve finále Národní ligy Pardubice i po druhé. Kolonu kvůli omezení čekejte na D1 u Oder směrem do Brna. A bude slunečno, od západu oblačno s deštěm, nejvyšší teploty do 28 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta nesouhlasí s výtkami zaměstnanců a odborářů. Podle ní jsou neopodstatněné. Bárta to řekla po společném jednání. Odbory a zaměstnanci úřadu protestují proti převodu lidskoprávních agent na ministerstva. Obávají se, že dojde k jejich oslabení a k odchodu zkušených pracovníků. Vyhlásili kvůli tomu stávkovou pohotovost a zvažují stávku. Víc řekneme na Radiožurnálu i po zprávách. Letos na českých silnicích zemřelo 24 motorkářů, to je o 14 víc než za stejné období loni. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc nehod zatím policisté zaznamenali v květnu. Podle vedoucího organizace BESIP Tomáše Neřolda to může z části být i tím, že celkově motorkářů přibývá.
4: Duben byl zase rekordní z pohledu toho, kolik lidí si koupilo novou motorku a začalo na ní jezdit. No a samozřejmě bohužel pořád jsou to i ty chyby řidičů, to, že motocyklisté si dostatečně neuvědomují, že se musí na té silnici chránit a že musí volit přiměřenou rychlost. A na druhé straně řidiči aut se ještě úplně nenaučili vnímat, že naše silnice jsou plné motorkářů.
2: V Německu dnes bude na prodej umělý ostrov v Baltském moři. Vyvolávací cena je v přepočtu necelý 1 000 000 korun. Bývalá vojenská stanice je ale v dezolátním stavu.
5: Plošina o rozloze asi 250 metrů čtverečních stojí na dřevěných pilířích u pobřeží Rujány. V 50. letech ji tam postavilo východoněmecké námořnictvo. Plošina sloužila k odmagnetizování jeho lodí, tak aby nedráždily magnetické miny. Po konci studené války ostrov chátral a dnes slouží hlavně jako hnízdiště kormoránů. Aukční síň tvrdí, že zájemci o koupi se objevili a na plošině by si uměli představit třeba bar nebo kasíno. Podobné projekty na moři ale často ztroskotají na extrémně vysokých nákladech. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Plzeňská Škoda plánuje v Brně nasadit do běžného provozu autonomní tramvaj. Radiožurnálu to řekl ředitel dceřiné společnosti Škoda Digital Jiří Liberda. Vyjet by mohla tramvaj už příští rok. Podle Liberdy bude fungovat za dohledu personálu.
6: Zodpovědný za bezpečnost provozuje řidič, nicméně ta tramvaj ze zastávky do zastávky jede autonomně s tím, že zastaví na správném místě ve správném čase. Součástí je také chytrá nebo bezpečná zastávka, je to jakési upozornění, že tramvaj přijíždí a oni stojí příliš blízko, nebo tramvaj bude odjíždět a mají si na to ti lidé dát pozor.
2: Drážní úřad teď taky začíná připravovat změnu legislativy, aby v budoucnu mohla drážní vozidla jezdit i bez strojvedoucího nebo řidiče.
7: Sport. Basketbalisty Nymburka dělí dvě výhry od 21. ligového titulu. Středočeši ve finále Národní ligy porazili Pardubice 80-74 a dostali se do vedení 2-0 na zápasy. Vítězství vybojovali v koncovce. Nejvíc bodů, tedy 26, nazbíral Ondřej Sehnal. Reprezentační rozehrávač Nymburku přiznal, že Pardubice už po několikáté v sezóně dělali jeho týmu problémy.
8: Tak jasně, mají skvělý individualita. Letos ten tým opravdu postavil výborně. Trenér Šotner dokázal v Pardubicích vytvořit ještě něco lepšího než s Ústím 2 roky zpátky, ale nakonec se nám to povedlo urvat. Myslím si, že teďka nejdůležitější zápas sezóny, třetí zápas v Pardubicích, jestli to zvládneme, tak už je zlomíme, věřím v to.
7: Finálová série NBL se stěhuje na východ Čech. Pardubice budou hostit Nymburk v neděli a v pondělí večer. Pokud středočeský tým obě utkání vyhraje, získá titul.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 u Měřína a omezení u Oder. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velký Beranov. Dejte pozor, na kilometru 132 dojíždějí kamiony do kolony. Pokračují nesouvisle až do Brna. Levý pruh více zpomaluje až za sjezdem na Kývalku a kilometrem 182. Na D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Odry z kilometru 321 popojíždí kolona kvůli omezení. Uzavřený je levý pruh, zdržení 10 minut. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ přibrzdíte na kilometru 226 na 221. opravují svodidla. Jede se jedním pruhem, fronta je na více než 15 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z 9. kilometru pojedete pomaleji. Na 7. se srazilo osobní auto, nákladní a dodávka. Zpoždění 10 minut, kamiony pokračují v silném provozu až do Kbelské. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 9. kilometru zůstává kolona hlavně kamionů táhnoucí se na Pražský okruh za Ořech. A na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Brzdí se u Vestce na 3. kilometru, za sjezdem na Ořech se jede rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28 stupňů, na západě Čech jen kolem 21 a na horách většinou 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po nich už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Je čtvrteční, je 4. června roku 2026, 6 minut po 10. hodině. Vítejte, dobrý den. Brzo ráno se dnes sešla vedoucí úřadu vlády Tunde Bárta s odboráři. Opět řešili plánovaný přesun některých agent z úřadu pod ministerstva. No a opět se skoro na ničem nedohodli. U toho jednání byl i náš reportér, a tak nám dodá přesnější informace už v úvodu dopoledního vysílání. Armin van Buuren, dobré dopoledne.
3: Dopolední radiožurnál
10: a Jiří Chum.

0: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta dnes odmítla požadavky odborářů, aby úřad opustil od plánovaného přesunu některých agent na jednotlivá ministerstva. Odbory kvůli tomu včera vyhlásili stávkovou pohotovost a dnes ráno odboráři s Bártou jednali. Byl u toho náš reportér Jakub Vik, který je teď živě před Strakovou akademií. Jakube, dobrý den.
1: Hezké dopoledne.
0: Co se tedy odbory na tom jednání dozvěděli?
1: Podle mluvčích stávky šéfka úřadu vlády odmítla jejich požadavky s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už nejde zvrátit. Omluvila se ale, že dosud nebyl dodržený sociální dialog o změnách se zaměstnanci. Odbory kromě zahájení diskuze požadovaly zcela zastavit ten plánovaný přesun agent, protože ty změny jsou podle nich překotné a mohly by zhoršit schopnost státu řešit dané problémy. Jednání komentuje jeden z mluvčích stávky, Ondřej Medal.
2: Furt to neodpovídá na ty apely, které my jsme zdůrazňovali několikrát. Co bude s těmi agendami? Ty agendy vlastně přesunou se na ta jednotlivá ministerstva. Dobrým příkladem je současný odbor lidských práv. Jeho agenda se rozdělí mezi, tuším, že to jsou 4 celkem rezorty, tím pádem ten tým se změní. Jako ta frustrace je opravdu veliká.
1: Přesunout na ministerstva by se měly například taky agendy duševního zdraví, rovnosti žen a mužů nebo protidrogové politiky, a to od 1. července. Před schůzkou odboráři uvedli, že jsou připraveni v případě nepřijmutí těch požadavků vyhlásit stávku, a to už na zítřek, kdyby mělo dojít k podpisu a stvrzení toho převodu agent i zaměstnanců pod ministerstva. Po tom jednání si ještě ale odbory vzali čas na poradu o dalším postupu. Chtějí si o tom promluvit se všemi zaměstnanci, kteří by se do stávky zapojili, jde zhruba o 50-60 lidí. Jestli tedy stávka bude a případně kdy, tedy zatím není jasné.
0: Jak to jednání komentovala sama šéfka úřadu vlády?
1: Tinde Bárta odpověděla na můj dotaz pouze SMS zprávou, zopakovala, že stávkovou pohotovost odborů respektuje. Kritiku kroků označila jako neopodstatněnou, podle ní agendám změna naopak pomůže a posílí je. Nabídla taky svoji pomoc, s kolegy chce chodit na jednotlivé rezorty a koordinovat přesun a fungování v nových působištích.
0: Od Strakovy akademie živě reportér Jakub Vik. Jakube, děkujeme, nashledanou.
1: Díky, hezký den.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: A jedna statistika, skoro 40% zaměstnanců už nějakým způsobem při práci využívá umělou inteligenci. Alespoň podle průzkumu, který za chvíli podrobně rozebereme do 10:30 v dopoledním radiožurnálu. Teď na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na chodce rady dejte pozor, v zatáčkách na 31. a půltém kilometru zastavilo auto.
3: Na výstražný s prohlédkem, ale prohlédkem je umístěn až přímo u vozidla, takže kamiony tam vybočují na poslední chvíli.
2: Auto blokuje stoupací pruh, dejte pozor, D1 směr Brno k kilometr 31,5. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Práce s textem, vyhledávání anebo programování, to jsou některé činnosti, se kterými lidem v práci pomáhá umělá inteligence. Alespoň několikrát týdně využije nástroje generativní umělé inteligence skoro 40% českých zaměstnanců. Vyplývá to z průzkumu, který pro firmu Vodafone udělala agentura Ipsos. V dubnu se ptala tisícovky dospělých zaměstnanců z různých pozic a firem napříč celým Českem. Tereza Chlubná z ekonomické redakce, probereme detaily. Terezo, pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Umělá inteligence tady s námi je už nějakou dobu. Kam se její využívání tedy posunulo? Jak ji dnes firmy využívají?
1: Tak na to jsem se zeptala přímo zástupců Vodafonu. Už se tu vlastně nebavíme jenom o jazykovém modelu, jako třeba ChatGPT. Skoro každý zaměstnanec Vodafonu tam má k dispozici nejvyšší předplatné Microsoft 365 Copilota, tedy AI asistenta integrovaného přímo do kancelářských aplikací Microsoftu. Pokračuje Petr Roháček, který má ve Vodafonu na starost IT služby pro firemní zákazníky a který zároveň přednáší o AI na Karlově univerzitě.
2: Používáme to nejenom pro vytváření textu, vytváření podkladů, rešerše, ale zejména jsou používány i AI nástroje v IT oddělení. Tam mají zase trošku jiný nástroje, například GitHub Copilot a tak dále, další nástroje, ale tam bych řekl, že se používá AI nejvíc.
1: Aby ale zaměstnanci AI používali efektivně a bezpečně, tak je podle Roháčka důležité jim ukázat, jak přesně ty nástroje fungují, jak jim v práci pomůžou, nebo jak jim ušetří čas a hlavně, jaká data tam kvůli bezpečnosti vůbec můžou vkládat. Důležité je taky řádné školení a vnitřní pravidla a směrnice.
0: Co se ale ne ve všech firmách daří, protože skoro polovina dotázaných tvrdí, že jejich firma na nástup umělé inteligence připravená není. Zaměstnancům chybí školení v AI, nemají třeba důvěru a upozorňují hlavně na chyby, které AI umí generovat. Co s tím?
1: No tak ono je vždycky potřeba počítat s tím, že výsledky AI je nutné ověřovat. A platí, že čím lepší data, kontext a dotazy do nástrojů AI pošlu, tak tím lepší výsledek dostanu. I ten je ale potřeba znovu zkontrolovat. A jak dál popisuje předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Bencel. Pomoct může i to, když je ve firmě člověk, který tam má správné používání AI na starost. V některých firmách to už funguje a té pozici se říká třeba AI ambasador. Často je to člověk přímo z té firmy.
3: Protože typicky znají tu agendu té dané společnosti, znají ten kolektiv. Vlastně to nemusí být vůbec technicky vzdělaný člověk, ale musí to být člověk, který má rád tu technologii, který doopravdy dokáže zmapovat třeba ty procesy, musí umět jednat s managementem, musí umět řídit tu změnu.
1: Takoví lidé jsou třeba často v HR odděleních, protože technologie umělé inteligence mají dopad právě na fungování zaměstnanců.
0: Tereza Chlubná z ekonomické redakce, díky za to.
1: Já taky, hezký den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Světový pohár ve sportovním lezení opět v Praze. S novým názvem a v nové lokaci. World Climbing Series zamíří v červnu na ostrov Štvanice. Tradiční boulder doplní lezení na obtížnost s legendárním Adamem Ondrou. Chybět nebudou ani další české naděje a zahraniční hvězdy. 5 dní nabitého programu od 3. do 7. června na Štvanici. Více na worldclimbingseries.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: 10.30. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1%. Inflace tak zpomalila, v dubnu byla na 2,5%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Nejvíce oproti loňskému květnu zdražily služby, alkoholické nápoje a tabák. Meziměsíčně inflace stoupla o 0,1%. Definitivní čísla zveřejní statistici ve středu. Prezident Petr Pavel se sejde s kandidátem na náčelníka generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Prezident řekl, že jmenování neplánuje zdržovat. Nejprve chce ale vědět, jaké priority Hlaváč má. Shodují se na zvyšování obrany schopnosti, modernizaci armády a plnění spojeneckých závazků. Izraelské útoky na město Gaza zabily nejméně 8 lidí, dalších minimálně 15 zranili, informuje o tom agentura AFP. I přes uzavřené příměří útočí Izrael v pásmu Gazy prakticky každý den. Premiér Benjamin Netanyahu navíc minulý týden nařídil armádě v rozporu s dohodou rozšířit území pod přímou izraelskou kontrolou. Pardubické východočeské muzeum získalo do svých sbírek osobní zápisník Alfreda Bartoše. Zácný historický dokument velitele paraskupiny Silver A a jedné z klíčových osobností československého domácího odboje za druhé světové války byl desítky let v soukromých rukou. Teď nabídne pohled do života jednoho z nejvýznamnějších československých parašutistů v Pardubickém muzeu. Sport. Do finále NBA vstoupili vítězně basketbalisté New York Knicks. Na palubovce San Antonio Spurs vyhráli 105-95. Finálová série prestižní zámořské soutěže se hraje na 4 vítězné zápasy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Měřína a omezení u Rousínova. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov dejte pozor, na kilometru 129 se poprvé zastavuje pravý pruh před Brnem. V koloně jsou větší mezery, menší za sjezdem na Velkou Výteš, levý pruh jede téměř plynule, pro kamiony je to na hodiny. Na D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Odry z kilometru 321 popojíždí kolona kvůli omezení. Uzavřený je levý pruh zdržení 10 minut. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov přibrzdíte na kilometru 228, na 221. opravují svodidla, fronta je na více než 20 minut, houstne provoz i na souběžné silnici a sjezd na exitu 226 je ucpaný. Na D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Loděnici z 10. kilometru stojí fronta kamionů, ve stoupání za Loděnicí stojí ve dvou pruzích a chvílemi výjíždějí i do levého, jinak jede levý pruh plynule až na ucpaný Pražský okruh. A silnice 57 z Krnova do Opavy je za Krnovem po nehodě uzavřená. Srazila se dodávka a osobní auto, na vozovce jsou provozní kapaliny. Z Krnova i opačně se to dá objet přes Bíkov Lárišov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti. K večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: A dnešní 20 minut Radiožurnálu bude o kamionové dopravě, kdy z české dálniční sítě zmizí přetížené kamiony, které ničí povrch dálnic. A je možné pro část nákladní dopravy využít vodní cesty. Nej na to se budeme ptát ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika. Bude hostem 20 minut Radiožurnálu po zprávách v 17 hodin.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Aneta Langerová, 7 minut po půl jedenácté. Za malou chvíli nás čeká ještě čtvrtý díl našeho seriálu k sobotnímu blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Tentokrát se podíváme na Slovensko, kde už svoje blahoslavené oběti komunistického režimu mají. Zůstaňte u nás. Dobré čtvrteční dopoledne.

0: No.
1: Zatímco první dva české mučedníky komunistického režimu čeká tento víkend blahořečení, na Slovensku už jich mají pět. Mezi blahoslavené patří třeba Titus Zeman, Zdeňka Schillingrová nebo Jan Havlík. Kousek za hranice k našim sousedům jsme se byli podívat ve čtvrtém díle našeho seriálu o blahořečení Jana Buly a Václava Drboli.
2: To byl mladý člověk, odsuděný na 10 rokov, už mu ještě tam rok pridali a oni ho tam zničili úplně v těch jachymovských baniách.
3: Bývalý křesťanský aktivista František Mikloško, který se zabývá tímto historickým obdobím, mi popisuje osud jednoho ze slovenských blahořečených, Jana Havlíka.
2: On stělesňuje tu takovou nejhlbšiu a nejvážnějšiu charizmu Slovenska a to je ochota trpět za hodnoty, taký nenásilný odpor. Já si myslím, že Slováci prežívali svoje dějiny nenásilným odporom, že my jsme neboli národ nějaký výbojov ani vojen, ale tou vernosťou nějakým hodnotám jsme išli z pokolenia na pokolenie.
3: Nejvíc novodobých mučedníků se na Slovensku podařilo blahořečit za papeže Jana Pavla II.
2: Mám rád Slovákov, jako soused věděl o tom všetkom utrpení, které tu bylo. Ale já myslím, že to jsou vlastně jen symboly, protože těch mučeníků a těch verných lidí, kteří zomřeli za vernost církvi, je velmi veľa.
3: Podle hlavního koordinátora dvou slovenských blahořečení Petra Nováka trvají takové procesy několik let, někdy i desítky.
4: Množstvo dokumentů, materiálů, svědků. A je to obrovská energia človeka, zháňajú sa materiály v archívoch, vo väzniciach a podobne. Mnohé boli zničené komunizmom, čiže je to veľmi náročný proces.
3: V osudech mučedníků komunistického režimu vnímá podobné rysy. Částečně i proto, že v té době bylo ještě Česko a Slovensko jeden stát.
4: Po 48., keď začal vládnuť komunizmus, všetci začali byť prenasledovaní, EŠTB začali byť mučení, väznení a dostali úplne exemplár. Tresty. Takže to je to, čo ich spája v tom negatívnom a v tom pozitívnom, že všetci prejavili silnú vieru, silné puto s Bohom a to ich neopustilo, až kým teda neozomreli. Všetci dokázali tú vieru prežívať naplno a ten režim ich nezlomil.
2: Ten príbeh dvoch blahoslavených nových teda v Čechách je vlastne spoločný príbeh. Ja si myslím, že naši blahoslavení, ktorí tu boli, sú takisto českými blahoslavenými. Tí ľudia žili chvíľu v Čechách, chvíľu na Slovensku.
3: Dodává František Mikloško, zároveň říká, že se spoločnosť s týmto obdobím stále úplne nevyrovnala.
2: Ľudia, ktorí boli zodpovední za ten režim, už vlastne nežijú. To sú už všetci preč. A teda my sa môžeme s tým režimom vlastne vyrovnať len cez tieto obete. To je vyrovnání se, to je aj odkaz, že čo to bylo za dobu.
3: Podle něj komunistický režim vnímal církev jako nepřítele, faráře nebo věřící trestal pro výstrahu ostatním. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, naše zastávka v další čtvrt hodině bude ve Zlíně. Charizmatický a všestranný herec s mimořádnou filmografií, včetně té pro děti. To je Petr Kostka, který večer převzal na zlínském filmovém festivalu Zlatý střevíček za mimořádný přínos dětské kinematografii. A my jsme byli u toho.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D1 u Beranova a nehoda v Novopatské v Praze. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov opatrně na kilometru 127 se poprvé zastavuje pravý pruh před Brnem. V koloně jsou větší mezery, jsou to kamiony. Menší mezery jsou za sjezdem na Velkou Bíteš. Levý pruh jede téměř plynule. Silnice 2 z Prahy do Kutné Hory je před Mukařovem po nehodě neprůjezdná.
3: U autodílu Vojkov je tam dodávka s sanitkou, je to tam uzavřený. Takže tam bude štosovat, už teďka je tam kolona, takže to lidi objedou.
2: Možná je trasa přes Babice. A v Praze na začátku Novopatské směrem na Kbelskou řeší nehodu, blokují připojovací pruh z východní části okruhu. Ucpává to nejen okruh, ale i jižní a Štěrboholskou spojku a kamiony se táhnou už z Brněnské od Chodova. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ty prales se točil tak, že do ateliéru přivezli tři smrčky a my jsme všelijak obcházeli, aby to vypadalo, že je to les.
1: Vrátil se Petr Kostka do roku 1967, kde účinkoval v pohádce vůbec poprvé. Pak jich natočil hned několik. Diváci se ho pamatují jako vicekrále v Nesmrtelné tetě i jako rybáře v pohádce Koloběžka první.
2: Kam zdal moje krásné okouny? Raubíři! Řeka patří odjakživa všem!
0: Dnešní dětský divák mě už vůbec nemůže pamatovat, protože já jsem hrál do pohádek v minulém tisíciletí. Ty děti už dávno odrostly. Nevím, jako proč si na mě po 50 letech vzpomněli.
1: Chtěl byste si teď ještě zahrát třeba krále?
0: Víte, ono záleží na tom, co by to bylo za pohádku a jak by byla napsaná. Já jsem poměrně dost vybíravý.
1: Říká herec, který za týden oslaví 88. narozeniny a který hraje jednu z hlavních rolí v novém snímku Jana Svěráka Pět švestek.
0: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
1: Ocenění za nejlepší celovečerní film pro děti získal egyptský snímek Všechno nejlepší.
3: My jsme za to strašně rádi, protože egyptských filmů pro děti opravdu není mnoho. A chtěla bych říct, že je to film, který není jenom o realitě jedné země a o nějaké nespravedlnosti, protože tam jde o velké sociální rozdíly mezi těmi dětmi, ale je to také o nějaké naději, o tom, jak vlastně ty děti žijí v té zemi a myslím si, že je to velmi přínosné právě pro naše publikum.
1: Oceňuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Nejlepším filmem pro dospívající jsou Polští ministranti a jako vítězný film pro mládež porota zvolila dánský snímek Bez tíže. 66. ročník festivalu přilákal do kinosálů bezmála 24 000 diváků a nabídl 300 snímků. Příští ročník začne 27. května 2027. Ze Zlína Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Ještě než čeští fotbalisté poprvé kopnou do míče na mistrovství světa,
1: udělejte s námi pár kroků zpátky ve fotbalovém seriálu Radiožurnálu.
0: 20 let čekání.
1: Trnitá cesta kvalifikační skupinou.
0: Trenerská výměna.
1: Penaltová euforie.
0: I skládání týmu pro největší sportovní akci roku.
1: Cesta na mundial.
0: Všechno, co potřebujete vědět před začátkem mistrovství,
1: ve sportovní sérii Radiožurnálu každý den po 3:15.
0: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Poslanci začínají právě teď hlasovat o nominacích na státní vyznamenání. Sněmovna reprezentantů Spojených států podpořila rezoluci o ukončení války v Iránu. České volejbalistky prohrály v Lize národů s Polskem ve třech setech. Omezení brzdí provoz na D1 za Vyškovem směrem do Brna. A bude skoro jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci začínají hlasovat o nominacích na státní vyznamenání. Na seznamu je zhruba 150 jmen. Konečné rozhodnutí, komu vyznamenání propůjčí anebo udělí, je ale na prezidentovi Petru Pavlovi. Kdo na seznamu je, řekla Olga Richtrová z Pirátské strany.
3: Když dám příklad z nominací, které se tady budou diskutovat, tak já jsem třeba navrhla dvě ženy, zakladatelky platformy pro rodiče Mamdů. Prošel třeba Miloš Zeman, kterého my samozřejmě nepodpoříme, tak jsem zvědavá, jaká bude diskuze.
1: Státní vyznamenání uděluje nebo propůjčuje prezident zpravidla na státní svátek 28. října. Americká sněmovna reprezentantů schválila rezoluci o ukončení války v Iránu. Podobnou rezoluci už před měsícem schválil Senát. Podle agentury Reuters je ale hlasování spíš symbolické, protože na přehlasování téměř jistého prezidentského veta nemají předkladatelé dostatek hlasů. Bez svolení kongresu ale může americký prezident nasadit armádu maximálně na 60 dnů. S Iránem přitom válčí už přes 3 měsíce. Pražští hasiči a záchranáři právě teď na řece Vltavě nacvičují zásah při srážce 2 lodí. Do taktického cvičení je dnes zapojených asi 200 lidí. V Praze to sleduje náš reportér Josef Beneda.
4: Hasiči v rámci nácviku rozmístili do vody 30 figurantů. Jako první na místo dorazila policie, následně sem začaly rychle přijíždět další jednotky a také záchranáři, kteří na obou březích vytvořili zázemí pro ošetřování pacientů. 5 figurantů zůstalo na lodi a právě před pár okamžiky sem přiletěl policejní vrtulník, který jednoho z nich za chvíli vyzvedne do vzduchu a vezme na Palackého náměstí. Celkem se akce účastní zhruba 200 lidí. Nácvik má simulovat reálnou srážku lodi, která se stala v roce 2019 v Budapešti. Celý zásah chtějí hasiči stihnout do 12 hodin. Josef Beneda, Radiožurnál.
5: Sport. České volejbalistky podlehly v Lize národů v Nankingu Polkám 0-3 na sety. Zatímco čtvrtý tým světového žebříčku uspěl na turnaj i po druhé, Češky nenavázaly na úvodní vítězství nad domácí Čínou. Dalšími soupeřkami českých volejbalistek budou v Lize národů zítra ráno Belgičanky. A fotbaloví fanoušci si sebou nebudou moct vzít na zápasy mistrovství světa vlastní lahve s vodou. Mezinárodní fotbalová federace FIFA to z bezpečnostních důvodů zakázala. Ještě v květnu přitom oznámila, že prázdné a průhledné plastové nádoby na opakované použití budou povolené. FIFA potvrdila nové podmínky serveru The Athletic. Světový šampionát začne přesně za týden. Českou reprezentaci čeká v noci na zítřek generálka proti Guatemale.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Situace na D1 na Vysočině a omezení u Rousínova. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov se na kilometru 123 zastavují oba pruhy, následně jsou v koloně velké mezery, výrazněji pravý pruh znovu zastavuje za Měřínem a Velkým Meziříčím. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov z kilometru 230 počítejte s kolonou na 221. kilometru, silničáři opravují svodidla. Fronta je na půl hodiny, na souběžné silnici je také silný provoz, hlavně kolem nájezdu z exitu 226. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici zůstává kolona kamionů z 9. kilometru táhnoucí se na Pražský okruh za Ořech. Levý pruh jede rychleji. Silnice 2 z Prahy do Kutné Hory byla za Říčany neprůjezdná. Před Mukařovem se srazila sanitka a dodávka. Už se dá projet Kyvadlově. Čekejte ovšem kolony z obou směrů z Říčan od Olivovny a také z Mukařova. A v Praze v nájezdu na Novopatskou z východního okruhu řeší nehodu, jak to tam teď vypadá, poví Jakub Vodička z motohlídky Zelené vlny.
7: Několik minut už se nehoda řeší pouze v připojovacím pruhu. Projíždí se dvěma pruhy. Kolona z Pražského okruhu by se měla postupně rozjíždět.
6: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle taky bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později k večeru. Teploty od 23 do 28 stupňů, na západě Čech jen kolem 21 a na horách dnes naměříme většinou kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: Další zastávka bude ve východních Čechách. Pardubické vodovody a kanalizace nechají zkontrolovat zabezpečení kanálu na celém svém území. A reagují tak na nedávný pád dítěte do kanalizační šachty v Holicích, pod kterým se otočilo víko kanálu. No a ty detaily k případu zjišťoval náš reportér. Spojíme se s ním živě. Zůstaňte u nás, posíláme Coldplay.
2: Dopolední radiožurnál a Jiří Chum.

0: jdeme do Pardubic. Vodárny tam zkontrolují stav všech kanalizačních poklopů na svém území. V Holicích na Pardubicku se totiž nedávno otočilo pod malým dítětem víko a 4 metry hluboká kanalizační šachta byla v tu chvíli otevřená. Dítěti se naštěstí nic nestalo. Kanalizační poklop provizorně zabezpečili hasiči a policisté. Vodárny ho vyměnili až teď, necelé 2 týdny po incidentu. Z Pardubicka se teď živě hlásí náš reportér Ondřej Wolf. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Kolik těch kanalizačních poklopů, Ondřeji, musí vodárny zkontrolovat?
1: Tak vodárny se na Pardubicku, Přelučsku a Holicku starají celkem o 29 tisíc kanalizačních poklopů. Podle mluvčí Venduly Horákové nechají po nehodě v Holicích prověřit stav všech těchto zařízení. Celou síť taky podle ní kontrolují pravidelně.
2: Celkový stav kanalizačních poklopů odpovídá jejich stáří a provoznímu zatížení a je průběžně udržován tak, aby splňoval požadavky na bezpečný provoz. Pokud jsou při kontrolách nebo běžném provozu zjištěny závady, jsou bezodkladně zařazovány k opravě.
1: To, že kontroly nedostatky odhalují, potvrzuje i fakt, že vloni na území Holic opravili vodárny zhruba 20 poklopů a další dali do pořádku i v nedalekých Dašicích.
0: Jaký byl problém v tom případě v Holicích, kdy se do kanálu propadlo dítě?
1: Podle předběžných zjištění vodáren byla konstrukce toho kanalizačního poklopu poškozená, konkrétně víko bylo oddělené od vrchní konstrukce šachty, mohlo se tak podle vaku stát při mechanickém namáhání při zimní údržbě. Podle našich zjištění byla ale šachta dlouhodobě zakrytá čtvercovým, a ne kulatým víkem, přestože šachta má kruhový půdorys, je tedy možné, že víko dobře nenasedalo na kanál. Podle informací lidí z přilehlé autoopravny tam byl poklop takto uložený několik let. Majitel pozemku, na kterém kanál je, tedy krajská správa silnic, ale i majitel kanalizační sítě Pardubický Vak a taky město Holice ovšem tvrdí, že žádné stížnosti na stav kanálu v minulé době neobdrželi.
0: No a proč vodárnám trvalo po tom incidentu skoro 2 týdny, než víko kanálu vyměnili?
1: Tak z vyjádření mluvčí VAK Pardubice Venduly Horákové vyplývá, že se o nehodě dozvěděli až dodatečně, a to z neoficiálního zdroje. Poté, co jsme se začali na tu nehodu dotazovat, podnik zareagoval a slíbil, že kanál neprodleně opraví. To se tedy stalo tento týden, kdy z místa zmizelo provizorní zabezpečení poklopu kanálu dřevěnými paletami a policejní páskou, no a šachtu teď nově zakrývá kulaté kanalizační víko a je zatím obehnané stavebními zábranami. Ještě dodám, že policie předala případ pro podezření z přestupku na stavební úřad v Holicích.
0: Z Pardubická reportér Ondřej Wolf. Ondřej, díky.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: lopatej.
1: Kapela Divoký byl, je 4:12, vy posloucháte čtvrteční dopolední radiožurnál. V černohorském letovisku Tivat začne dnes večer summit Evropské unie se zeměmi západního Balkánu. Za Českou se ho účastní premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Přípravy na summit poznamenal incident se srbskými turisty. Co se stalo, i to vám řekneme do 11:30.

0: Černé hoře dnes začíná summit Evropské unie se zeměmi západního Balkánu. Přípravy poznamenal incident s pasažéry srbského čártrového letu, které Černá hora odmítla vpustit do země. Mělo se jednat o srbské násilníky. Na summit se spolu s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO chystá i reportér Pavel Novák, tak jsme teď ve spojení. Pavle, dobrý den.
1: Hezké dopoledne.
0: Vraťme se k tomu incidentu. Řekni nám, co se přesně na letišti v Tivatu stalo. Proč policie nepustila cestující z čártrového letu do země?
1: To letadlo, které tam přiletělo, bylo od společnosti Air Serbia, což je vlastně nízkonákladová společnost letecké společnosti Etihad pro Evropu. To letadlo si najela cestovní kancelář z Bělehradu, na palubě bylo celkem 87 cestujících, všichni muži. A podle černohorské policie představovali tito lidé bezpečnostní riziko, protože v Tivatu v souvislosti s tím začínajícím summitem jsou zesílená bezpečnostní opatření a u těch lidí v zavazadlech našli transparenty, také tlačítkové mobilní telefony, které nejsou dobře vystopovatelné. A také ta policie o nich měla předem informace, že to mají být lidé, kteří mají být u toho summitu k ruce srbskému prezidentovi Vučičovi. Den předem pro ně také čtveřice jiných mužů z Bělehradu už zkontrolovala pokoje v luxusních hotelech v Tivatu. No a ti muži byli zkrátka od 11. hodiny dopoledne do odpoledních 16 hodin na tom letišti, nehnuli se odtamtud a potom je policie vyexperovala všechny zpátky zase do Bělehradu.
0: Co jsou ti muži zač? Jak jsou spojení se srbským prezidentem Aleksandrem Vučičem?
1: Alespoň podle toho, co psala černohorská média, tak oni patří takové samozvané ochrance prezidenta Vučiče. Jsou to muži, kteří chrání jeho sídlo v Bělehradu. Oni obsadili takový park v centru srbské metropole, který se jmenuje Park pionýrů. Je to u rezidence prezidenta. A kromě toho, že tady tam nikoho nepouštějí, tak také několikrát napadly studentské demonstrace proti prezidentu Vučičovi, vlastně vyprovokovali ty incidenty. Někteří z nich mají i kriminální minulost, proti třem se dokonce aktuálně vede trestní řízení, což potvrdila i předsedkyně srbského parlamentu Ana Brnabičová. A podle ní se takový lidé vůbec neměli dostat do letadla a neměli vycestovat ze země. Je docela zvláštní, že srbská provládní média z toho incidentu vůbec nedělají nějakou velkou aféru, čímž vlastně asi potvrzují, že to tak opravdu bylo. Píší jenom o nevpuštění 80 cestujících do Černé hory kvůli bezpečnostním opatřením a vládní RTS srbská televize vlastně ani nepíše, kdo ti lidé byli, jenom konstatuje, že k tomu zkrátka došlo.
0: Říká reportér Pavel Novák. V černohorském letovisku Tivat začne dnes večer summit Evropské unie se zeměmi západního Balkánu, takže protože za Česko se účastní premiér Babiš z hnutí ANO, bude ho reportér Pavel Novák i sledovat. Pavle, děkujeme za informace a nashledanou.
1: Hezké dopoledne, naslyšenou.
0: No a to dopoledne je čtvrteční, je 4. června a za 8 minut už vám nabídne Radiožurnál další aktuální zprávy. Přesně v půl, pokud chcete další informace, zpravodajský servis na irozhlas.cz.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vražda, která naštvala Anglii, Southampton 2025 a pobodaný student, kterého policie původně považovala za pachatele. Vrah teď dostal do životí. Otázky ale zůstávají. Probereme je.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
1: Radiožurnál půl dvanácté. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Poslanci debatují o tom, koho doporučí prezidentovi na státní vyznamenání. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD projednají 151 jmen. Sněmovna kandidáty pouze navrhuje, kdo nakonec vyznamenání dostane, rozhodne prezident. Čína zakázala vstup do země 4 novozélandským poslancům. Důvodem je jejich návštěva Tajvanu minulý měsíc. Ministr zahraničí Nového Zélandu krok Pekingu kritizoval a řekl, že cesta byla v souladu s politikou jeho země. I Tajvan rozhodnutí Číny odsoudil. Od neděle je na ostrově podruhé taky český předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Policie stíhá 12 lidí a 2 firmy za kuplíctví. Případ se týká provozování nočních klubů a privátů v Brně. Ženy obviněným odevzdávaly různě velkou část výdělků, oficiálně jako platbu za nájem. Informuje o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Další případ se týká bytů s prostitutkami na různých místech v Česku. Obvinění měly ženy přivážet z Asie. V Česku se na konci týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Dnes odpoledne se od západu objeví přehánky a ojediněle taky bouřky. Večer budou srážky vydatnější. Pátek bude zatažený s deštěm a nebo přehánkami. O víkendu už meteorologové čekají malou oblačnost, v sobotu s teplotami až 21 stupňů, v neděli i 25. Sport. České volejbalistky ve druhém utkání v Lize národů prohrály v Číně s Polskem 0-3 na sety. Nejproduktivnější hráčkou českého týmu v utkání byla se 13 body smečařka Helena Grozer.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Meziříčí a Vyškova. Na D1 z Prahy do Brna je přes Vysočinu silný provoz kamionů kvůli svátkům v Rakousku a části Německa. Opatrně, teď se brzdí v obou pruzích za sjezdem na Velké Meziříčí na kilometru 145. Následně je nesouvislá kolona kamionů táhnoucí se až do Brna. Levý pruh jede rychleji. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov z kilometru 230 počítejte s kolonou na 221. Silničáři opravují svodidla, fronta je na půl hodiny. Plná je i souběžná silnice mezi Vyškovem a Přivaděčem z exitu 226 a ten je také ucpaný. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici popojíždí fronta kamionů z 9. kilometru, táhnoucí se na pražský okruh za Ořech, levý pruh jede výrazně rychleji. A silnice 57 z Krnova do Opavy je za Krnovem po nehodě stále uzavřená, srazila se dodávka a osobní auto. Na trase přes Úvalno hlásí náš zpravodaj kolony a nabízí lepší cestu.
5: Tam to je taky zasekané, tak na půl hodiny minimálně, a to bude to asi horší, protože tam totiž dělají chodník a tam je jednosměrný průjezd. Pro osobáky po ose Lichnov, Sosnova a Brumovice tam někde, prostě od Opavy už Brumovicích se dá doleva a od Krnova už to vzít na Horní Benešov a tam prostě tím směrem.
4: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude většinou polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Vražda, která naštvala Anglii. Southampton, 5 bodných ran a mrtvý student, kterého policie původně považovala za pachatele. Vrah teď dostal do životí. Otázky ale zůstávají, stejně jako obvinění z rasismu nebo marný boj proti útokům noži. Hostem Vinohradské 12 je dnes Ivan Kytka, novinář dlouhodobě žijící právě ve Velké Británii. Ptá se Matěj Skalický, podcast najdete na Můj rozhlas i ve všech podcastových aplikacích.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Recenze filmového kritika Radiožurnálu.
2: Česká kina ode dneška promítají nový španělský snímek Romeria. 18-letá dívka v něm pátrá po osudu svých rodičů, které nikdy nestačila poznat. Jako první ale narazí na nepropustnou síť mlčení a vztahů ve vlastním příbuzenstvu.
3: Eres igualita que tu madre.
4: Calcomanías.
5: Sí. Los abuelos viven en Vigo.
6: Hola. En las afueras. Los visitaremos en un par de días.
7: No lo sabemos como tal, pero yo siempre imaginé que aquí es donde escondían a tu padre.
2: Režisérka Carla Simón natočila částečně autobiografický příběh o hledání vlastních kořenů. No a viděl ho i náš kolega, filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký, živě se mnou ve studiu. Pavle, dobrý den.
8: Hezké dopoledne.
2: Tak asi začneme tím, co se stalo, že dívka ve filmu Romeria nikdy nepoznala svoje rodiče.
8: Odkrýváme to postupně, ten film se odehrává v Galicii, kde ale ta Marina, ta hlavní hrdinka, nebydlí. Ona tam přijíždí za příbuzenstvem, které jí tam zbylo, včetně svých prarodičů, strýčků, a sice vlastně jí čeká vřelé uvítání, ale hned zatím cítíme něco dalšího, protože ta rodinná historie je složitější, je tam spousta výčitek, některé míří vůči její matce, Marinine matce, a my postupně rozplétáme, že to je jednak historie spojená s AIDS, s virem HIV, jednak samozřejmě rodinné vztahy a ta džungle rodinných vztahů samotná, a to, jak si různí lidé různé věci pamatují různě.
2: Tak a teď začněme, nebo pokračujeme u režisérky Carly Simón. Kdo je to?
8: To je režisérka, pro kterou jde o třetí celovečerní film a o do nemalé míry osobní záležitost, protože to je do určité míry autobiografický film. Carla Simón je mimo jiné vítězka berlínského filmového festivalu s předcházejícím filmem Alcaraz. Specialistka na filmy, které se tváří velmi civilně a velmi, tak možná bychom snad mohli říct, i všedně, ale skrývají v sobě nějaké další roviny, a to třeba politické nebo v tomhle případě imaginativní, protože to není jenom pozorování rodinných vztahů a nějaké flashbacky do minulosti, ale taky to, že se potom film, nebo ta hlavní hrdinka filmu trochu ztrácí v paměti, v nějakých vizích a v tom, co se třeba mohlo doopravdy stát.
2: Tobě se ten film líbil?
8: Mně se ten film líbil. Je to film, který mluví na diváky, řekněme, jako artovým jazykem evropského filmu. Mm-hmm. Možná to není žádná blockbusterová podívaná, ale je to film, který je jednak osobní, upřímný, výborným způsobem pracuje s tím, kde se odehrává. Tak Galicie tam má zásadní úlohu v tom filmu, a nejenom tu věcnou, že nějak ten film portrétuje tu krajinu. Je to film křehký a je to film, který má nějaké srdce, a to já mám rád.
2: Má to hodně twistů?
8: Má to i několik twistů, ale ty nemůžu samozřejmě prozrazovat.
2: Rozumím, abych se připravil na to, kolikrát můžu být překvapen.
8: Připrav se na to, že můžeš být překvapen. Ano.
2: Film se jmenuje Romeria, vstupuje do českých kin a tento snímek teď v dopoledním Radiožurnálu představil náš filmový publicista Karel Sladký. Pavel Sladký, díky za
8: ano.
2: To.
8: Ano, díky, hezký den.
2: 4 minuty do 3:15, tady je dopolední Radiožurnál ve čtvrtek 4. června.

Richard Müller. 11:45 dopolední Radiožurnál. Za měsíc startuje cyklistická Tour de France a měli by se na ní ukázat i dva Češi. Zatímco Pavel Bittner po nedávném pádu zase začíná trénovat na kole, Matyáš Vacek vám za chvíli poví o své přípravě ve Španělsku. Zůstaňte.

0: Cyklista Matyáš Vacek má za sebou vysokohorské soustředění na jihu Španělska. V pohoří Sierra Nevada, kam tradičně míří profesionální závodníci, se připravoval na obhajobu dresu mistra republiky a hlavně na svou premiérovou účast na největším etapovém závodě, tedy Tour de France.
1: Věřím, že teďka, co jsem otrénoval na té Sierra, tak že to je dost dobrý kus práce a že jsem ready na to, co přijde teďka.
2: Říká Matyáš Vacek, který za pár dní pojede závod kolem Švýcarska, potom národní šampionát a pak Tour de France.
1: Sierra, je to hezký, samozřejmě je to trošku takový stereotyp. Člověk tam je ve 2300 metrech, nic moc nemůže jiného dělat, než jezdit na kole a soustředit se vlastně na ten trénink, ale od toho je právě to soustředění a mě to vyhovovalo. Byli jsme tam necelý 3 týdny, což je takový optimální, že to člověka nezačne nějak mentálně ničit. Bylo hezký počasí, otrénovali jsme to, co jsme měli a věřím, že budu v dobré formě.
2: Matyáš Vacek jezdí za stáje Lidl Trek, loni jednu z těch nejlepších v pelotonu, jen letos se jim zatím tolik nedařilo. I na nedávném Giro d'Italia mířili vysoko a nakonec z toho mají vítěze vrchařské soutěže, což je mírnou záplatou na dosavadní výsledky.
1: Nechci říct, že tým je nějak zklamaný, samozřejmě jsme jenom lidi a prostě někdy se daří, někdy ne, někdy člověk potřebuje trošku toho štěstí. Snažíme se mít dobrou atmosféru v týmu a soustředit se na ty věci, co máme, vlastně podávat co nejlepší výkony a věříme, že se věka obrátí.
2: Cíle týmu na Tour de France budou mířit k Dánovi Pedersenovi ve spurtech a Španělovi Ayusovi v celkové klasifikaci a oběma by chtěl Vacek přispět. Jeho zaměstnavatel patří k

0: Pink Floyd nás téměř dovedli ke 12. hodině, po 12. už hlavní zprávy a Věra Štechrová naváže za 16 minut přesně s publicistikou. Věro, máš slovo.
1: Dobrý den, my budeme mluvit o tom, že Rada vysokých škol má obavy ze zavedení univerzitních rad, to je novinka, se kterými počítá návrh nového vysokoškolského zákona. Mě bude zajímat, co se jí konkrétně nelíbí a proč se bojí možné politizace vysokých škol a taky se zeptám, jak přijímá vysvětlení ministra Plagy, on o tom mluvil ráno na Českém rozhlase Plus. Předseda Senátu Miloš Vystrčil s podnikatelskou delegací končí svoji tajvanskou cestu a tak mě bude zajímat, jak na to bude reagovat Čína, jaké může mít tato jeho cesta důsledky a taky, co přinesla České republice. No a budeme mluvit i o tom, že Maďarsko dosáhlo komplexní dohody s Ukrajinou o jazykových, vzdělávacích, kulturních a politických právech maďarské menšiny na Ukrajině. A my budeme mluvit o tom, co to znamená pro možné přístupové rozhovory, tedy pro rozhovory o vstupu Ukrajiny do Evropské unie.
0: Taková jsou nabízená témata polední publicistiky Českého rozhlasu, tedy Radiožurnálu a Plusu po 12. hodině, ještě předtím hlavní zprávy. A tohle byla pozvánka od Věry Štechrové. Díky, že se zastavila a hodně štěstí.
1: Těším se na slyšenou.
0: A vám všem krásné poledne. Radiožurnál je s vámi. Hello.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Když z české dálniční sítě zmizí přetížené kamiony, které ničí povrch dálnic, je možné pro část nákladní dopravy využít vodní cesty? Také na to se Tomáš Pancíř zeptá ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Radioservis představuje
4: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál, 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
6: Přesun agent z úřadu vlády už podle vedoucí Bárty nejde změnit. O stávce se odbory ještě poradí.
7: Naše požadavky byly odmítnuty s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už v tuto chvíli nelze změnit.
6: Poslanecká sněmovna navrhla na státní vyznamenání bývalého prezidenta Miloše Zemana.
8: Hlasování číslo 197, přihlášeno 186 poslanců, pro 99, proti 80, návrh byl přijat.
6: Čeští fotbalisté si v generálce na mistrovství světa zahrají s Guatemalou. Kolona kamionů popojíždí na D1 před Brnem směrem z Prahy a bude skoro jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28 stupňů. Je čtvrtek 4. června, posloucháte zprávy s Kateřinou Causerisovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Úřad vlády dál odmítá ustoupit od plánovaného přesunu některých agent pod jednotlivá ministerstva. Po ranním jednání s odboráři to řekla vedoucí úřadu Tinde Bárta. Odbory s přesunem agent nesouhlasí, požadují zastavení změn. Včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost a zvažují stávku.
9: Podle odborářů šéfka úřadu vlády na jednání odmítla jejich požadavky s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už nejde zvrátit, pokračuje mluvčí stávky Ondřej Medal.
10: Furt to neodpovídá na ty apely, které my jsme zdůrazňovali několikrát. Příkladem je odbor lidských práv. Jeho agenda se rozdělí mezi 4 celkem rezorty, tím pádem ten tým se změní. Jako ta frustrace je opravdu veliká.
9: Odbory se teď poradí se zaměstnanci, zda a kdy vyhlásit avizovanou stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta komentovala jednání SMS zprávou.
11: Většina té kritiky, která v médiích opakovaně zaznívá, je zcela neopodstatněná. Agendám ta změna zcela jistě naopak pomůže a posílí je.
9: Zároveň nabídla osobní pomoc při přesunu zaměstnanců na ministerstva. Jakub Vik, Radiožurnál.
6: Investiční společnost Taiwania Capital navyšuje podporu pro české a tajvanské firmy o 50 milionů eur. O peníze z fondu můžou žádat firmy na společné projekty v obou zemích, řekl to předseda Senátu Miloš Vystrčo z ODS na závěr své cesty na Tajvan.
12: To znamená zhruba 1 250 milionů korun navíc je k dispozici českým a tajvanským podnikatelům.
13: Peníze jsou určené pro startupy a inovativní firmy se záměrem podnikat v Česku nebo na Tchajvanu. Dalším výsledkem Vystrčilovy cesty je zdvojnásobení přímých linek Praha-Tchajpej. Od srpna bude mezi oběma městy létat kromě China Airlines také aerolinka Starlux. Spojení tak bude každodenní.
12: Což znamená, že spojení Praha-Tchajpej je srovnatelné například se spojením Frankfurt-Tchajpej.
13: Cestu předsedy Senátu na Tchajvan kritizoval Peking. Podle něj Vystrčil narušuje politiku jedné Číny. Z Tchajvanu Jiří Chábera, Radiožurnál.
6: Státy Evropské unie zvažují vyřazení Ukrajinců s brannou povinností ze systému dočasné ochrany. Ten umožňuje žadatelům bydlet a pracovat v Evropě bez azylového řízení. Současný systém platí do března příštího roku. Ministři vnitra států 27 v Lucemburku jednají o jeho prodloužení a možných úpravách. Česká vláda zvažované omezení podle dřívějších vyjádření podporuje.
14: V posledních měsících mezi Ukrajinci s dočasnou ochranou stoupá počet mužů ve věku branné povinnosti, uvedl německý ministr vnitra Alexander Dobrin. Na ně by se tak podle německého ministra v budoucnu nemusela vztahovat automatická dočasná ochrana. Místo toho by mohli žádat o individuální posouzení v rámci azylového řízení. To před jednáním podpořil také švédský ministr vnitra Johan Frosell. Zdůraznil, že pro ukrajinskou obranu je důležité, aby v zemi zůstávalo více bojeschopných lidí. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Nová vláda v Budapešti se dohodla s Kyjevem na rozšíření práv maďarské menšiny žijící západně od Ukrajiny. Oznámil to premiér Petr Maďar. Budapešť v minulosti kvůli postavení ukrajinských Maďarů blokovala přístupové rozhovory mezi Evropskou unií a Kyjevem.
14: Premiér Maďar označil dohodu za průlom, který by mohl odblokovat další posun Ukrajiny na cestě do Evropské unie.
15: Pokud Ukrajina zapracuje dohodnuté závazky do svého akčního plánu, maďarská vláda podpoří otevření první části přístupových jednání.
14: Maďar ale zdůraznil, že se zrychleným procesem přijetí Budapešť stále nesouhlasí. Vztahy mezi Maďarskem a Ukrajinou byly v posledních letech i kvůli sporům o práva menšiny na Zakarpatí velmi napjaté. Bývalá vláda Viktora Orbána požadovala například širší využívání maďarštiny ve školách i ve veřejném životě. Podle Maďara právě tohle nová dohoda zajistí. Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
6: Poslanci navrhli na státní vyznamenání Miloše Zemana. Pro bývalého prezidenta hlasovali zástupci ANO, SPD a motoristů. Poslanci vybírají z více než 150 jmen a sleduje to reportér Vojtěch Tomášek.
16: Hlasování poslance zaměstnává už zhruba hodinu, zkrátili kvůli tomu i dobu, po kterou běží jednotlivá hlasování, aby to šlo rychleji. Z kraje tohoto bodu ještě dvojice poslanců z hnutí STAN a Pirátů navrhla do seznamu nové jméno novinářku Zdislavu Pokornou z deníku N. Návrhy prezidentovi posílá sněmovna každoročně, podobně jako Senát. Prezident se tím řídit nemusí, rozhodnutí, komu dá státní vyznamenání, je plně v jeho kompetenci. Do 1. června navíc mohl návrhy poslat přímo prezidentovi kdokoliv, hrad má každoročně otevřený formulář pro veřejnost. Státní vyznamenání prezident předává 28. října ve Vladislavském sále Pražského hradu. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
6: Odvahu a pomoc druhým právě oceňuje projekt Dětský čin roku. Už 21 let vybírá školáky, kteří se postavili šikaně, zachránili život anebo pomohli přírodě. Na Staroměstské radnici v Praze je u toho reportér Josef Čiš.
17: Brožíkova síň je tady úplně zaplněná. Porota už představila vítěze všech 8 kategorií a ocenila třeba Karolínu ze základní školy Slezská v Ostravě, která po cestě ze školy pomohla seniorce, která uklouzla na zledovatělém chodníku. U seniorky zůstala až do příjezdu záchranné služby. Další vítězkou byla třeba Sára z gymnázia v Ústí nad Labem, která se svou třídou uspořádala dobročinný bufet. Vítěžek pak putoval do tamního azylového domu. Ceny školákům předal prezident Petr Pavel. V projevu žákům poděkoval a řekl, že hrdinové nejsou jen dospělí, ale právě děti, od kterých by se měli dospělí učit. Josef Číš, Radiožurnál.
6: Východočeské muzeum získalo osobní zápisník velitele paraskupiny Silver A Alfreda Bartoše. Vzácný historický dokument jedné z klíčových osobností československého odboje za druhé světové války byl desítky let v soukromých rukou. Z Pardubic se hlásí reportérka Naďa Kubínková.
18: Dárkyně Adela Šubíšková předala zápisník Východočeskému muzeu z pozůstalosti Josefa Vokáče, který byl vdovcem po sestřenici Alfreda Bartoše. Obsahem jsou jména nebo adresy lidí, které měl kontaktovat na území protektorátu a také poznámky, jak se měli parašutisté na tom okupovaném území chovat po seskoku. Součástí nových přírůstků do sbírek jsou i osobní doklady Alfreda Bartoše, které jsou ve velmi zachovalém stavu. Zápisník bude vystavený ve vstupních prostorách u zámecké pokladny. Z Pardubic, Naděja Kubínková, Radiožurnál.
19: Sport. Čeští fotbalisté nastoupí v noci na zítřek k poslednímu přípravnému utkání před mistrovstvím světa. V New Jersey je čeká generálka na šampionát proti Guatemale. To je 96. tým žebříčku FIFA a trenér národního týmu Miroslav Koubek popisuje jeho silné stránky.
20: Jsou to technický hráči, to chci zdůraznit. Hlavně v útoční fázi jsou nebezpeční, trošku nestandardní ta řešení a jsou zajímavá, takže to jsou soupeř, který umí udeřit a pro nás měla zase mluvit taková ta evropská rutina, jo, a organizovanost. Věřím tomu, že ty zbraně ani může uplatit, my sebe s nich neobejdeme, ty vždycky musíme být v arzenálu, když jdeme do bitvy a hlavně mám uměl zapocenit.
19: Utkání Česko-Guatemala začne zítra ve 2 hodiny ráno našeho času. Mistrovství světa odstartuje přesně za týden. A české volejbalistky prohrály v Lize národů v Nankingu s Polkami 0-3 na sety a nenavázaly na úvodní vítězství nad domácí Čínou. Dalšími soupeřkami českých volejbalistek na turnaji budou zítra ráno Belgičanky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 u Meziříčí a na D5 u Loděnice. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí z kilometru 142 hlásíte zbytek kolony, krátce se zastavoval i levý pruh. Z dálnice nesjíždějte, průjezd Meziříčím je ucpaný. Následně po dálnici pokračuje nesouvislá kolona kamionů táhnoucí se až do omezení v Brně. Osobní auta znovu zpomalují až za sjezdem na Rosice kolem kilometru 180. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov z kilometru 230 po pojíždí kolona provoz brzdilo dopravní omezení u Rousínova. To silničáři sklidili a kolona se teď rozjíždí. Na D5 z Plzně do Prahy je neměnná situace za sjezdem na Loděnici. Z 9. kilometru tam stojí dlouhá fronta kamionů pokračující na Pražský okruh za Ořech. A silnice 57 z Krnova do Opavy byla za Krnovem po nehodě několik hodin uzavřená. Podle policie se už dá projet Kyvadlově a kolony se rozjely. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28 stupňů, na západě Čech kolem 21, na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Teď už publicistika s Věrou Štechrovou.
22: Proč má Rada vysokých škol obavy ze zavedení univerzitních rad, se kterými počítá návrh nového vysokoškolského zákona? Co dojednal na Tajvanu předseda Senátu Miloš Vystrčil s podnikatelskou delegací? A jak rychle by mohla nová dohoda Kyjeva s Budapeští otevřít Ukrajině cestu k jednání o vstupu do Evropské unie? I o tom budeme mluvit. Rektoři českých vysokých škol budou odpoledne jednat o chystané reformě univerzit a novém vysokoškolském zákonu. Ten má přinést změnu v řízení i financování vysokých škol. Zavádí nový orgán, takzvanou univerzitní radu, která by měla mít do budoucna na starosti volbu rektora. Nyní volí rektora akademický senát. Rada vysokých škol ale tento první model odmítá s tím, že likviduje nezávislou akademickou samosprávu a je krokem k politizaci univerzit. To ale ministr školství Robert Plaga ráno ve vysílání Českého rozhlasu Plus vyvracel.
23: Akademické senáty, respektive Rada vysokých škol, se vlastně mílí hned v tom prvním, v té své první, řekl bych, až hysterické reakci, protože jí jako akademickému senátu, tomuto orgánu zůstává ta kompetence a v případě, že by ta univerzitní rada rozhodla nějak nevhodně, což se klidně může stát, tak ta pojistka, která tam je, že kvalifikovanou většinou akademický senát může to rozhodnutí revokovat. Ne prostou většinou, ale kvalifikovanou. Tak to zatím přemýšlíme o těch brzdách a protiváhách, které jasně brání přímému politickému vlivu nebo zneužití univerzit ze strany nějakých stakeholderů.
22: A ve vysílání je teď politolog a místopředseda Rady vysokých škol Petr Just. Dobrý den.
24: Dobrý den.
22: Tak ministr tedy vysvětloval, že akademický senát nepřichází o svou pravomoc podílet se na jmenování rektora. Máte k tomu návrhu i přesto dál výhrady?
24: Ty výhrady máme, nejde ani tak o to, že by tady vznikla nějaká nová instituce, univerzitní rada. Ten problém je spíš v tom, jak bude celý ten systém konstruován, to znamená, jaké bude vymezení kompetencí té univerzitní rady, protože kdykoliv zřizujete nebo naopak rušíte nebo měníte, reformujete jeden orgán, tak se to nutně promítne do postavení a působnosti těch ostatních orgánů. Takže nemůžeme se bavit jenom čistě o univerzitní radě a o tom, jaké bude mít ona kompetence, ale jak se to také promítne do kompetencí těch ostatních orgánů. Ta univerzitní rada, to, v čem vidíme, ten hlavní problém je, že se poměrně velká moc bude koncentrovat do rukou relativně malé skupiny lidí. Hovoří se o nějakých 9 až 15 lidech, kteří by tvořili na každé univerzitě tu univerzitní radu a zároveň by většinu členů této rady měli tvořit externí představitelé, lidé, kteří nejsou z akademické obce té dané vysoké školy. Takže tam vnímáme jakousi disproporci mezi tou mírou kompetencí, malým orgánem a zároveň externími členy. Klademe si otázku, jestli ti externí členové budou tedy mít dostatečný zájem na tom, aby se ta instituce rozvíjela, když nejsou vlastně z jejího nitra.
22: No, univerzitní rada by podle ministra měla být složena tak, že třetinu rady má jmenovat akademický senát. To by tedy byli lidé z té vysoké školy. školy. Třetinu jmenuje ministr na základě nějakých daných kritérií, nemají to být politici, ale odborníci. A třetinu pak mají zvolit ty dvě třetiny rady, to znamená, že i tady může jít třeba o lidi z vysokých škol. I přesto si myslíte, že to složení rady může být nepříznivé pro vysoké školy?
24: Určitě, a ono to samo ministerstvo vlastně v těch svých podkladových materiálech přiznává, protože hovoří o tom, že interní členové by tvořili 30-50% a externí tedy úměrně tomu 70-50%. Takže no. Samo ministerstvo v těch podkladech vlastně přiznává, že je velká pravděpodobnost, že ti externisté budou mít převahu nad těmi interními členy.
22: Vy jste mluvil i o těch změnách pravomocích. Já předpokládám, že jste tady narážel na akademický senát, který pokud by fungoval společně s touhle radou, tak by se tam změnil ty pravomoce, ale ministr mluví o tom, že on může tu volbu rady přehlasovat, že má tedy kontrolní pravomoc, ale mohl by klidně mít i iniciační pravomoc, tedy navrhovat určité věci.
24: To je sice pravda, to v těch materiálech skutečně je. Na druhou stranu akademický senát tím ztrácí vlastně ten svůj primární rozhodovací, tu svoji primární rozhodovací pravomoc. Ať už kdyby byl postaven do situace, že může se vlastně vyjádřit k rozhodnutí, které učinil někdo jiný, anebo dát podnět k tomu, aby někdo jiný učinil rozhodnutí, tak to už ho vlastně staví tak trošku na vedlejší kolej. A to je samozřejmě věc, která se kolegům z Rady vysokých škol, zejména tedy reprezentovaných ve fóru předsedů akademických senátů, přirozeně nelíbí. Akademické senáty, jestliže jsem na začátku říkal, že tady máme externí a interní vhled do řízení škol a jaký zájem by tedy měli ty externisté na tom, aby se ta škola rozvíjela, tak naopak, pokud se bavíme o orgánech složených z nitra akademických obcí vysokých škol, tak tam naopak máme předpoklad, že oni budou mít zájem na tom, aby se ta škola rozvíjela způsobem, který by byl důstojný, který by byl konkurenceschopný a podobně.
22: Takže rozumím, ale kde vy v tom vidíte tu politizaci, když na konci všeho je akademický senát, který může ten výběr toho rektora, pokud se mu nebude líbit, zablokovat?
24: Ale jak jsem říkal, tam je už nějaká až druhotná role, to znamená v první
22: ale dost zásadní.
24: Zásadní. Bude to kvalifikovanou většinou, to znamená, bude potřeba poměrně velká síla v akademickém senátu, aby prolomila rozhodnutí univerzitní rady. Jak sám pan ministr říkal, nejenom jakoby nadpoloviční většina, už to samo o sobě samozřejmě tomu senátu do jisté míry svazuje ruce, protože to rozhodnutí bude muset být učiněno výraznou většinou, než jenom nějaká ta prostá nadpoloviční. Ale politizace vlastně ta vstupuje už do toho základního nastavení toho, jak jsou ty univerzitní rady v současné době zamýšleny tím, že tam bude mít roli ve jmenování i ministr, a ať už se bavíme o jakémkoliv ministrovi, tak samozřejmě není nikdy vyloučeno, že on tam třeba promítne do toho jmenování nějaké svoje politické zájmy.
22: No ale z druhé strany ministerstvo školství vysoké školy financuje, tvoří pro ně legislativu, určuje záměry vzdělávací politiky. Proč by tam nemohlo mít nějaké své zástupce, aby tam fungovalo to propojení, přenos informací a podobně?
24: Ale my se tady nebavíme o tom, že máme mít buď to jenom vnitřní samosprávu nebo jenom nějaké externí členy. Nám jde o to najít nějaký model, kdy budou tyto dvě složky vyvážené. O tom se hlavně bavíme a no. To se nám zdá, že v současné době se převažuje spíše na tu stranu směrem k ztrátě té autonomie, zatímco ministerstvo to obhajuje právě těmi kroky, že je potřeba efektivněji, manažersky řídit i veřejné vysoké školy.
22: Ale ministr i rektoři tedy ujišťují, že jde o nějaký prvotní návrh, který se teď diskutuje, jsou fokusní skupiny a teprve z těchto diskuzí potom vznikne nějaký věcný návrh zákona až ke konci roku. Není to tedy nic definitivního, je tam podle jak ministra, tak rektorů prostor ke změnám. Není to tedy v tuhle chvíli spíš nedorozumění a nepochopení mezi vámi a ministrem, když tady stále tedy prostor ke změnám je?
24: Nemyslím si, že je to nepochopení. Máme tady nějakou situaci, kdy ministerstvo předložilo nějaké vstupní materiály a teďka pochopitelně jednotliví stakeholdři v tom systému se k těm materiálům vyjadřují. My jsme se k něm vyjádřili a to původní usnesení, které vlastně spustilo i tu reakci ministra, tak mělo 4 body a hnedka bod číslo 1 říkal, že my jsme samozřejmě otevřeni úvahám o určitých reformách, pak byly zmíněny pozitiva, pak byly zmíněny negativa a na závěr bylo zmíněno, že jsme připraveni diskutovat. To znamená, my ani v tom svém vlastním stanovisku jsme žádnou diskuzi nějak neodmítali, jsme na ní připraveni, budeme se na ní rádi podílet. A to, že jsme samozřejmě v nějaké prvotní reakci zmínili nejenom negativa, ale i pozitiva, která ale trošku zanikají v tom, jak ministerstvo reaguje na naše usnesení, tak i to, že jsme zmínili pozitiva i negativa, znamená, že k tomu přistupujeme vyváženě. Že to není tak, že bychom jednostranně to odmítali. To určitě není pravda, ale bohužel v tom veřejném prostoru se to takto interpretuje, jakože jsme odpůrci jakýchkoliv změn. Přitom my i v tom usnesení říkáme, nejsme odpůrci změn a jsme připraveni diskutovat a budeme diskutovat. Máme naplánována jednání s panem ministrem.
22: My budeme tuhle diskuzi o novém vysokoškolském zákonu dál sledovat. To byl Petr Just, politolog a místopředseda Rady vysokých škol. Děkuji vám, naslyšenou.
24: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
22: Předseda Senátu Miloš Vystrčil končí čtyřdenní jednání na Tajvanu. Dnes jednal s ministry zahraničí pro ekonomiku a pro národní rozvoj. Oznámil taky, že investiční společnost Tajvania Capital navyšuje podporu pro české a tajvanské firmy o 50 milionů eur. O peníze z fondu mohou žádat firmy na společné projekty v obou zemích. Předsedu Senátu doprovází 50členná delegace, ve které jsou podnikatelé a zástupci univerzit. Čína cestu na Tajvan odsoudila, ostrov považuje za svoji zbouřeneckou provincii. Podle předsedy Českého senátu se Česká republika řídí vlastní politikou jedné Číny a nikoli čínským principem jedné Číny. Vystrčilovu cestu kritizoval také český premiér Andrej Babiš, podle něj poškodí obchodní vazby a vztahy s Čínou. Ve vysílání je teď synoložka Simona Fantová z projektu Synopsis, která momentálně působí na Tajvanu. Dobrý den.
3: Dobré poledne.
22: Jak se dá charakterizovat ten vztah současné vlády s čínským vedením? Může dojít k nějakému zásadnímu poškození těch vztahů?
3: Já bych řekla, že současná vláda, myšleno exekutiva, tedy se vůči Tajvanu poměrně výrazně vymezuje, ale pouze v retorické rovině. Nemám pocit, že by tu spolupráci s Tajvanem nějakým způsobem podporovala nebo naopak omezovala víc, než to činila třeba předchozí vláda. Poškození vztahu s Čínskou lidovou republikou neočekávám, stejně jako to poškození nepřišlo poté, co Česká republika, respektive Praha, podepsala smlouvu o partnerských městech s Tajpejí, stejně jako nepřišla žádná odezva poté, co prezident Pavel navštívil Dharamsálu a vní Dalajlámu, stejně jako nepřišla při předchozích návštěvách, ať už pana předsedy Vystrčila zde na Tajvanu, a nebo naopak tajvanských delegací v České republice. Zůstává to vždycky v retorické rovině.
22: No ale teď Čína na rok zakázala vstup do země Hongkongu i Maka čtyřem novozelandským poslancům po tom, co minulý měsíc právě navštívili Tajvan. Tak nepřitvrzuje Čína, nedá se čekat podobný kroky v případě české delegace?
3: Já bych řekla, že Čínská lidová republika, respektive ten komunistický režim a jeho vedení, neustále tu politiku nějakým způsobem přitvrzuje. Proto mluvíme také o našem systémovém rivalu, tedy o tom, že systémy v obou našich zemích jsou navzájem neslučitelné. Proto také ta spolupráce, která v současné době probíhá s Čínskou lidovou republikou, tak není nějak vysoká, protože není dost dobře možno s Čínskou lidovou republikou spolupracovat více.
22: Ministr zahraničí Macinka dnes v rozhovoru pro iDnes řekl, že návštěva Miloše Vystrčila pro Tajvan asi fakticky nic neznamená. Tak jak vy jste vnímala právě z Tajvanu pohled Tajvanců na tu návštěvu?
3: Kdykoliv se tu bavím s jakýmikoliv lidmi, myšleno třeba i na ulici, tak díky tomu, že Česká republika má díky panu předsedovi Vystrčilovi velmi dobré vztahy s Tajvanem, tak od té doby, co jsem pan předseda přijel poprvé, tak Česká republika je na Tajvanu velice známá. Spousta lidí třeba v posledních letech Českou republiku dokonce navštívila osobně, není jich málo. A zároveň má velice dobré jméno. To se bavíme jenom o obyčejných občanech. Co se týče vlády, tak pro ní se samozřejmě jedná o velice důležité symbolické gesto. A právě z toho důvodu jsou v současné době vztahy Tajvanu a Česka tak dobré, protože vláda Tajvanu to chápe a právě proto také podporuje vztahy mezi našimi oběma zeměmi.
22: A dá se v tuhle chvíli při konci té cesty Miloše Vystrčila už shrnout, co ta cesta mohla přinést České republice?
3: Já si myslím, že díky tomu, že pan předseda Vystrčil byl na Tajvanu, tak dochází k dalšímu pokračování různé spolupráce. Ta spolupráce, která probíhá, tak neprobíhá pouze na politické, na té nejvyšší úrovni, ale probíhá také na mnohem nižší úrovni. Byla navázána různá partnerství mezi mnoha firmami. Tajvan je v současné době čtvrtým nejdůležitějším investorem v České republice, zahraničním investorem, co se týče počtu vytvořených pracovních míst. A jak jste sami říkali ve zprávách, tak toto číslo patrně bude nějakým způsobem dále narůstat, protože tajvanská vláda tuto výměnu podporuje. A právě díky tomu, že zde pan předseda Vystrčil byl, tak si myslím, že tento trend bude dále pokračovat.
22: Simona Fantová, sinoložka působící na Tajvanu. Děkuji vám, naslyšenou.
3: Já vám moc děkuji, naslyšenou.
22: Ukrajina má podle Kyjeva zelenou k zahájení přístupových rozhovorů s Evropskou unií od všech členských států. Doteď je blokovalo Maďarsko. Premiér Peter Maďar včera oznámil, že se s Ukrajinou dohodl na větší ochraně práv zhruba 100 tisícové maďarské menšiny, což by mohlo nesouhlasný postoj jeho země změnit. Upřesnil ale, že Budapešť otevření první kapitoly přístupových jednání umožní, pokud Ukrajina zavede příslušné zákony ve prospěch etnických Maďarů, a nastínil, že celý proces může trvat dlouhé roky. Oficiálně Ukrajina přístupové rozhovory zahájila v roce 2024. My jsme teď ve spojení s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den, Viktore.
4: Hezké odpoledne.
22: Má Ukrajina skutečně po včerejšku důvod k optimismu, protože maďarský premiér řekl, že pokud se Kyjevu skutečně během následujících 10 až 15 let podaří uzavřít všech 33 kapitol přístupových jednání, pak o vstupu Ukrajiny do EU uspořádá Maďarsko referendum.
4: No, určitě má Ukrajina důvod k optimismu, pokud jde o zahájení přístupových rozhovorů, pokud jde o to, jestli se skutečně stane členem Evropské unie, tak to je už asi oddělená otázka. Každopádně ta dohoda je na světě, Maďarsko tedy už nebude dále blokovat otevření přístupových rozhovorů, takže nic nebrání tomu, je v nejbližších týdnech asi už skutečně začít, pokud jde o tu první kapitolu nebo první klastr, jak se to teď tomu říká, ale to, jestli se skutečně Ukrajina stane členem Evropské unie, to bude ještě práce na mnoho let, která může mít mnoho různých zvratů. Těžko odhadovat, jaká konstelace vlád bude v Evropě, až nastane ten moment. A samozřejmě tam stále zůstává ten faktor toho Maďarska, tedy země, která je dlouhodobě v různých průzkumech i v průzkumech Eurobarometru státem, kde je nejnižší podpora pro členství Ukrajiny v Evropské unii.
22: A co všechno ta současná maďarsko-ukrajinská dohoda o etnických Maďarech tedy obsahuje?
4: No, tady je asi potřeba vysvětlit kontext. Celé to jde až někam do roku 2017, kdy tehdejší ukrajinská vláda v reakci vlastně na ruskou anexi Krymu a na tehdejší válku na Donbase reformovala školství, zvýhodnila pozici ukrajinštiny na úkor menšinových jazyků. Primárně tedy šlo samozřejmě o ruštinu, ale dotklo se to i jiných, jako je maďarština, ale také rumunština nebo polština, kdy, pokud jsem správně dohledal, pouze do 4. třídy základní školy mají děti nárok na výuku ve svých menšinových jazycích a dále už je to pak na škole, zda bude preferovat ukrajinštinu nebo ne, a preferují samozřejmě ukrajinštinu. A to se samozřejmě nelíbilo mnoha státům, nejenom Maďarsku, ale Maďarsku na prvním místě, protože tehdejší vláda Viktora Orbána to měla jako zásadní velké téma, podpora Maďarů v územích někdejšího předtrianonského Maďarska, ochrana jejich práv nebo ideálně posilování jejich práv, takže to bylo přesně tím momentem sporů mezi Maďarskem a Ukrajinou. No a ta dohoda by teď měla, pokud jsem správně pochopil, zase narovnat ty podmínky, zejména pokud jde o používání maďarštiny ve školství.
22: A je právě ta maďarská menšina na Ukrajině tím skutečným důvodem, proč Maďarsko zatím přípravy na vstup Ukrajiny do Evropské unie blokovalo, tedy za Viktora Orbána?
4: Maďarský mluvící menšina na Ukrajině je velká, 100 000. To téma bylo opravdu zásadní pro Viktora Orbána. Já si ale upřímně řečeno myslím, že to často byla spíš zástěrka, protože není žádným tajemstvím, že Viktor Orbán a Volodymyr Zelenský měli velmi špatné vztahy, že Viktor Orbán zkrátka nebyl přítelem vstupu Ukrajiny do Evropské unie, možná i nebo mimo jiné z finančních důvodů, protože Maďarsko by rozhodně přišlo velkou část dotací, možná by se mohlo dokonce časem zařadit mezi čisté plátce do rozpočtu, takže to se rozhodně Viktoru Orbánovi, kterému vždy šlo hodně o dotace, nelíbilo. Upřímně řečeno si ale myslím, že podobně skeptický postoj bude mít i Peter Maďar, nebo dává ho i najevo, protože znovu zopakoval, že členství Ukrajiny bude podmíněno, případné členství podmíněno referendem, protože i Peter Maďar musí operovat s tím, že má voliče v zahraničí, i on se snažil oslovit ukrajinskou pardon, maďarskou menšinu na Ukrajině a i jeho voliči jsou voliči, kteří jsou skeptičtí ke členství Ukrajiny v Evropské unii, takže myslím si, že nějaký velký zvrat v přístupu Maďarska se asi úplně čekat nedá. Asi nebude stát v cestě, ale rozhodně nebude patřit mezi entuziastické státy.
22: A dá se čekat, že by Evropská unie na novou maďarskou vládu více tlačila, aby byla k tomu možnému vstupu Ukrajiny do Evropské unie vstřícnější? Případně jak by na Maďarsko mohla tlačit ve chvíli, kdy už mu uvolnila většinu těch zadržovaných evropských peněz?
4: Nepřekvapilo by mě, samozřejmě jsem u toho nebyl, ale nepřekvapilo by mě, kdyby toto už bylo součástí těch prvních úvodních rozhovorů mezi Petrem Maďarem a lídry unijních institucí, ale nemyslím si, že tady je příliš ještě mnoho dalších možností, jak na Maďarsko tlačit z toho prostého důvodu, že i Petr Maďar určitě argumentuje tím, že nemůže jít proti zájmům a názorům svých vlastních voličů. Takže proto si myslím, že tady je nějaká míra skepse, byť možná menší než v případě Viktora Orbána, ale přesto na Maďarsku zůstane.
22: Ty už jsi to naznačil, prosím jen krátce, jak je tvůj odhad, potáhne se to jednání Evropské Ukrajiny s Ukrajinou léta podobně jako třeba s Tureckem?
4: No, přístupová vyjednávání se vždy táhnou léta a nezapomínejme, že tady jsou státy, které v tom předpokoji čekají v některých případech až 20 let, které rozhodně nejsou přáteli myšlenky nějakého zrychleného vstupu a myslím si, že by to nebylo ani v zájmu konec konců Evropské unie. Podkopalo by to kredibilitu toho přístupového procesu, takže myslím si, že do konce tohoto desetiletí určitě Ukrajinu v Evropské unii neuvidíme.
22: Evropský analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk byl ve vysílání. Díky za to, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
22: To bylo spolední publicistiky vše. Ta další tu bude v 18 hodin 10 minut. Teď už jsou tu aktuální zprávy.
5: Radiožurnál je půl jedné. Kateřina Causidisová a zprávy.
7: Průměrná mzda v Česku stoupla v prvním letošním čtvrtletí na 50 282 koruny. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Nejvíce podle něj rostly mzdy v odvětvích nemovitostí, administrativě a stavebnictví. Po zohlednění inflace se reálná hodnota průměrné mzdy v Česku meziročně zvýšila o 6,4%. Česká konference rektorů má začít právě teď jednat o chystané reformě univerzit a novém vysokoškolském zákoně. Ten má přinést změny v řízení financování vysokých škol. Do diskuze se zapojí i ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Rektoři se zajímají hlavně o to, jaké jsou v systému záruky nezávislosti vysokých škol. Ve věku 650 let zemřela francouzská kreslířka a filmová režisérka iránského původu Marjane Satrapiová. Proslavila se především autobiografickým komiksem a později taky animovaným filmem Persepolis, který získal cenu Poroty na festivalu v Cannes a nominaci na Oscara. Bodoval také na Anifestu v Třeboni, kde dostal hlavní cenu. Rodina uvedla, že Satrapiová zemřela na žal rok poté, co odešel její manžel a láska jejího života, švédský producent a scénárista Matias Ripa.
5: Sport.
7: Čtyři čeští atleti se představí na mítingu Diamantové ligy v Římě. Závodit bude i halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Zúčastní se taky tyčkařka Amálie Švábíková, oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehody na D1 u Humpolce a na D8 u Klíčan. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov se na 93,5 kilometru srazilo nákladní a osobní auto. Nákladní auto je v odstavném pruhu, osobní v levém, je tam šipka, je tam kilometrová kolona, náhle se brzdí. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ na kilometru 147 poprvé zpomalíte před Brnem v obou pruzích, následně pokračuje nesouvislá kolona kamionů až do Brna, levý pruh jede výrazně rychleji. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 7. kilometru se srazila dvě auta, blokují jeden pruh, je tam krátká kolona, ovšem silný provoz kamionů je až do Kbelské ulice. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 9. kilometru zůstává kolona kamionů, pokračuje na Pražský okruh za Ořech. A na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů u Třebouně jsou silničáři, jezdí se kivadlově a hlásíte kolony.
8: A je to před to s bočkou na Třebouň, tak tam asi něco dělají na silnici a už se tady čeká 20 minut a strašně pomaličku to popojíždí. Kolona je tak podle mě 4-5 kilometrů.
1: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Odpoledne čekejte od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přeháňky ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty většinou od 23 do 28 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
9: Olomoucká zoologická zahrada slaví v těchto dnech 70. narozeniny. A my si tak na radiožurnálu za chvíli připomeneme několik tamních unikátů. A dozvíte se i to, proč v roce 1956 zahrada vznikla v blízkosti známého poutního místa na Svatém kopečku. Poslouchejte pozorně, můžete s námi následně soutěžit. O co? Radiožurnál.cz, sekce soutěže. Hodně štěstí a krásné odpoledne.
21: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Pojďte s námi za chvíli soutěžit a teď hned cestovat. Zoologická zahrada Olomouc, ta patří mezi nejoblíbenější turistické cíle na střední Moravě. A Šibníky už 70 let láká na řadu pozoruhodných zvířat. Proslulá je hlavně chovem žiraf ročildových. Areál na Svatém kopečku se poprvé otevřel 3. června roku 1956.
1: Na technickém dvoře teď stojíme s fotografem a marketingovým pracovníkem Milanem Kořínkem, který mapuje historii olomoucké zoo. Proč se zvolilo to místo na Svatém kopečku, když je to vlastně 10 kilometrů vzdálené od Olomouce?
2: Bylo vytipováno vlastně tady tohleto místo, bylo vlastně v lese, ale dalším důvodem bylo i to, že vlastně chtěli udělat konkurenci poutnímu místu, které na Svatém kopečku bylo za první republiky.
1: Zoo měla tenkrát 17 zaměstnanců, spíš nadšenců a milovníků zvířat, většinou bez odborného vzdělání. Za vstup první návštěvníci zaplatili 1 korunu československou. A teď střih do současnosti. S Milanem Kořínkem jsme si vyšlapali na jednu z rarit olomoucké zoo, na vyhlídkovou věž.
2: V roce 74 byla otevřená, vysoká je 28 metrů a v podstatě žádná zoologická podobnou vyhlídkovou věž nemá.
1: Kam až můžeme vidět?
2: V podstatě můžeme vidět Olomouc, vidíme samozřejmě baziliku na Svatém kopečku a když je jasno a pěkné počasí, tak je vidět i pradět.
1: Bohužel teď je takový trošku opar, tak máme smůlu. Dá se nějak porovnat olomoucká zoo s ostatními, popřípadě čím třeba přitahuje návštěvníky dnes?
2: Potřebujeme ty větší zoologické zahrady v naší republice, takže návštěvníky může přitáhnout prostě spoustou zajímavých zvířat, ať už jsou to třeba 2 druhy mravenečníků, lenochodí, máme 2 obří voliéry a další zajímavá místa a zvířata.
1: S Janem Kirnerem jsme se dostali do Nitra obří voliéry. Má také svůj unikát a to svůj tvar, protože hned takovou voliéru v jiných zoo nenajdeme. Oni totiž ti ptáci tady se můžou volně prolétávat do kolečka.
3: My ji říkáme bábovka. Ve většině voliér kvádrového typu ten pták musí dát zpátečku a letět zase zpátky. Tady lítají krásně dokola ve výšce nějakých 9 až 15 metrů.
1: Podle toho, na kterém místě v tom svahu stojíme?
3: Ano, takže oni můžou volně létat v podstatě tak, jak ve volné přírodě a díky tomu je právě tato voliéra unikátní.
1: Olomoucká zoologická zahrada bude mít brzy i největší hlubinné akvárium pro žraloky v České republice. To bude součástí unikátní stavby ve tvaru loděnky, mořského hlavonožce, od kterého získá i svůj název. Otevřít by se měla v roce 2027. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
0: A už víte všechno, co budete pro dnešní odpolední soutěž potřebovat. Takže volejte teď 221 552 255.

0: Annie Lennox, minuta do 12:45, čtvrteční odpolední radiožurnál a volá nám Petr. Petře, dobré odpoledne.
1: Den.
0: Vy jste z Olomouce?
1: Ano, ano.
0: A víte, že voláte do soutěže k Olomoucké zoo?
1: Jo, volám, no.
0: No a víte, že když odpovíte jednou špatně, tak se musíte přestěhovat?
1: Ježiši,
0: to si za rámeček nedáte, tak vám držím palce. Za 3 správné odpovědi sada vysoce kvalitních přípravků sluneční ochrany od značky Aven, která byla na jaře jedním z partnerů projektu Stan proti melanomu, takže vám pošleme samozřejmě opalovací set, který se vám pro nadcházející letní sezónu rozhodně bude hodit. K tomu ještě pošleme 2 walk sezónky na Ještěd do zdejšího ski areálu Ještěd. Může se to hodit při letních procházkách, na sjezdovkách se teď během června zabydlí i stádo oveček, romantická procházka a túrování. No a pokud na 2 otázky odpovíte správně, pak jsou to vstupenky na některé představení už 23. ročníku Léta hereckých osobností od 8. června do 31. srpna v Praze na Vyšehradě a na letní scéně výstaviště Holešovice. Vstupenky buď na letní scénu na loňskou premiéru představení Amatéři, komedie Petra Zelenky s Václavem Neužilem, Zuzanou Kronerovou a dalšími, ale vybrat si můžete i vstupenky na rozvernou komedii Davida Drábka Pitevna, třeba s Danielou Kolářovou, Janou Strikovou, Bobem Kleplem, Sabinou Remundovou a dalšími. Za 1 správnou odpověď je to cena útěchy od radiožurnálu jako překvapení, ale pevně věřím, že to bude hlavní cena. Měl byste doufat. Tak Petře, můžeme začít?
1: Můžeme.
0: Jako člověk z Olomouce jistě víte, že olomouckou zoo najdete několik kilometrů od města v sousedství známého poutního místa. Tak jak se, Petře, tato dominanta Olomouce jmenuje?
1: To je Bazilika na Svatém Kopečku.
0: Je to tak. Jste se zeptal. Musíte do tečky, Petře. Svatý Kopeček u Olomouce je jedním z nejvýznamnějších poutních míst v České republice. Ano, bazilika je skvostem barokní architektury. Papež Jan Pavel II. Navštívil v roce 1995 a od roku 2018 je poutní areál národní kulturní památkou. První bod. Otázka druhá. V olomoucké zoo najdeme obří voliéru, která je unikátní svým tvarem. Ptám se, jaký tamní zaměstnanci přezdívají.
1: Bábovka.
0: Ano. Bábovka. Nedaleko pavilonu opic v olomoucké zoo je voliéra, která zaujme svým vzhledem. V současnosti ji nikdo ze zaměstnanců právě neřekne jinak než bábovka, a to díky charakteristickému tvaru. A otázka třetí. Petře, v olomoucké zoo se v současnosti staví vzdělávací centrum. Bude v něm největší hlubinné akvárium pro žraloky v České republice. Jak se tohle centrum bude jmenovat?
1: Tak to vím, tak je to Loděnka.
0: Tak, a je to za námi, vzdělávací a poradenské centrum se právě staví. Otevřít by se mělo v roce 2027. Petře, můžete v Olomouci zůstat, posíláme hlavní cenu.
1: Super, děkuju.
0: Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Taky, naschledanou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Tady je odpolední radiožurnál. Vysloužilé tenisové míčky nepatří na hraní psům. Lepší by byly gumové hračky vyrobené z recyklovaných míčků, říkají to čeští inovátoři. Jenom takový tenisový turnaj French Open spotřebuje odhadem každý rok až 100 000 žlutých míčků. I z nich by se daly vyrábět různé užitečné věci. A právě to zkouší český startup.
1: On málo skáče, je opotřebovaný talent star žlutý, ten Melton, ten chlup.
2: Tenhle už je trošičku víc ohraný.
3: Vít Glozer předvádí ohrané tenisové míčky. Ve skladu jeho firmy je jich přes 100 000.
1: Průměrná životnost toho tenisáku je 6-7 hodin. Profík si hraje 6 gemů v Roland Garros, ale pak se ty míčky dál používají.
3: Každý rok se na světě vyhodí 100 miliony míčků. Hodit je po psovi, ale není dobrý nápad, upozorňuje technolog českého startupu Jiří Brejcha.
4: Je na ně nachytaná zada různých pevných částic, tak vlastně obrušuje sklovinu tomu psovi.
3: On se na tom kazí zuby.
4: A vlastně ty psy mají tenisátky rádi.
3: Jiřího Brejchu proto napadlo vyrábět psí hračky z recyklované gumy, původem právě z tenisových míčků.
4: Ale v té správné podobě, aby to tomu psovi neškodilo.
3: Vydržíte v ruce gumový kroužek. To není jenom černá guma, ale jsou tam zelené tečky.
4: To je pravdu. Využili jsme deť, která obsahuje i zbytky toho melatonu.
3: Tenisové míčky jsou slepené z několika základních materiálů. Z kaučuku, čili gumy, a z ovčí nebo umělé vlny, odborně Meltonu. Rozebrat se dají jenom, když se míčky rozdrtí na kousky.
1: Najít drtičku nebylo vůbec jednoduchý. Drtiče, který dělají pneumatiky, tam jsme neuspěli.

0: jako obkladové desky.
1: V interiérovém designu a v stavebnictví.
0: To je dohromady guma i s tím filcem.
1: Tady vidět na těch destičkách. Ta vlna způsobuje to, že ten materiál je porezní.
0: A je to takové chlupaté.
1: Tak by mě to už od začátku evokovalo přirozeně akustickou funkci.
0: Je to tlumý hluk.
1: Jo.
0: Další problém ale je, jestli se výroba z recyklovaných míčků vyplatí. Doposud totiž sběr a zpracování platí dárci. Ze skladu ohraných tenisáků v Praze z Vraslavi, Martin Srb, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Národní centrála proti organizovanému zločinu stíhá 12 lidí kvůli kuplířství. V Libanonu zemřel příslušník mírové mise OSN. Čeští fotbalisté nastoupí v generálce na světový šampionát proti Guatemale. Dlouhá kolona kamionů popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A počasí zítra bude skoro jasno až polojasno, od západu oblačno, teploty do 28 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu stíhají 12 lidí a dvě firmy kvůli kuplířství. Viní je taky z účasti na zločinecké skupině a maření úředního rozhodnutí. Obvinění měli v uplynulých 2 letech provozovat 2 noční kluby a několik bytů za účelem prostituce. Hlavně v Brně, ale taky v Mikulově, Jihlavě a na dalších místech v Česku i na Slovensku. Pokračuje mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
3: Jedná se o 2 trestní věci, které souvisejí s kořistěním z provozované prostituce. Podle našich závěrů měly ženy, zejména asijské národnosti, obviněným osobám odevzdávat části získaných výdělků získaných prostitucí. Jedna obviněná osoba byla vzata soudem do vazby.
1: V Libanonu zemřel člen mírových sil OSN. Srbský voják podlehl zraněním, která utrpěl po minometném útoku na jeho pozici v jeho východní části země. V nemocnici jsou i další 2 členové stejné jednotky. Mise UNIFIL okolnosti útoku vyšetřuje a ve své zprávě z něj neobvinila ani Izrael, ani libanonské hnutí Hizballáh. Libanonská vláda se přitom na jednáních ve Washingtonu dohodla s Izraelem na prodloužení křehkého příměří. Izraelský ministr obrany Israel Katz ale dnes řekl, že Izrael bude navzdory dohodě pokračovat v pozemních operacích v jižním Libanonu. Pražští hasiči a záchranáři dnes na Vltavě nacvičovali postup při srážce 2 lodí. Během hodiny a půl se jim podařilo z vody dostat 35 figurantů. Jednoho z nich přenesli přímo z paluby policejním vrtulníkem. Celou akci sledovala skupina pozorovatelů, která bude nácvik vyhodnocovat. Pokračuje mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
4: Po celé této akci tak bude probíhat debriefing, kde právě bude rozebíráno všechno, co se v rámci této události stalo, co bylo dobře, co by šlo vylepšit, co by šlo zefektivnit.
5: Sport. Čeští fotbalisté mají před sebou generálku na mistrovství světa. V noci na zítřek se v New Jersey utkají s Guatemalou. Záložník národního týmu Tomáš Souček popisuje, co očekává od posledního utkání před šampionátem.
6: Víme, jak chceme hrát a chceme to ukázat, aby jsme měli zase o to větší sebevědomí na ten celý týden před tím prvním zápasem a hlavně na ten zápas. Co se týče Guatemaly, koukali jsme na ně, jsou to dost typy toho mexického stylu, ale je to hlavně o nás.
5: Utkání Česko-Guatemala začne zítra ve 2 hodiny ráno našeho času. Mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku začne přesně za týden. Češi nastoupí v základní skupině proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a domácímu Mexiku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ucpaná D1 před Brnem má kolony i na příjezdech do Prahy. Na dálnici D1 dnes velmi silný provoz ve směru z Prahy do Brna. Jede hodně kamionů, v Německu a Rakousku je svátek, tak jedou přes Česko. Nesouvislá kolona hlavně v pravém pruhu má teď 50 km od Velkého Meziříčí až do Brna. Osobním autem zastavíte jen místy. Na dálnici D1 buďte opatrní i ve směru z Ostravy na Přerov. Za Klimkovickým tunelem se dojíždí do kolony před zúžením na 343. kilometru. Zdržíte se 10 minut. Ještě jednou D1 na příjezdu do Prahy. U sjezdu na Chodov na 2. kilometru stojí 2 kamiony v pravém pruhu, takže tam i tam pojedete pomaleji od průhonic. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně nesouvislá kolona hlavně kamionů od 10. kilometru až na okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním autem se zdržíte okolo 15 minut. Silný provoz je na dálnici D8 na příjezdu z Ústí nad Labem do Prahy. Kolona o 5 kamionů v pravém pruhu už od 9. kilometru. A i dnes se ucpává silnice 20 z Karlových Varů do Plzně za Toužimí. U Třebouně opravují vozovku, kolony jsou tam z obou stran až na 30 minut. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne čekejte od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28 stupňů, na západě Čech kolem 21 a na horách dnes většinou kolem 15. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
8: Dobré odpoledne vám přeji. Dítě se vrací ze školy smutné, straní se nebo třeba nechce chodit na tréninky. Možná, že jste to zažili taky vy a zvažovali jste, jak na takovouhle situaci reagovat. Ono je totiž velmi možné, že vašemu dítěti někdo ubližuje. V dnešní Lince bezpečí Radiožurnálu probereme, co právě v takovéhle situaci můžeme my, rodiče, udělat. Hezké odpoledne.
2: Odpolední Radiožurnál
9: a Hanka Schánělová.

0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
2: Některé děti si ve skupině dokážou najít své místo velmi rychle. Ovšem jiné jsou přehlížené, odstrkované nebo se postupně stávají terčem posměchu a ubližování. No a rodiče potom řeší, kdy ještě nechat dítě, aby tu situaci dokázalo zvládnout samo a kdy už je potřeba zasáhnout. Jenomže právě první reakce dospělých může dítěti spíš uškodit. Jak tedy poznat, že se dítě v kolektivu trápí a jak mu pomoci nestratit sebevědomí? Tak to je téma dnešní linky bezpečí Radiožurnálu, kterou uvede Tereza Hybšerová z domácí redakce. Hezké odpoledne.
3: Dobrý den. Děti se v kolektivu učí, jak se ozvat, jak ustát nátlak ostatních nebo jak si v partě vybudovat respekt. Některé na to ale potřebují víc času. A tak se může stát, že zůstávají spíš na okraji skupiny, nosí svačiny nebo se stávají terčem posměchu. V takových chvílích jim rodiče můžou pomoct hlavně podporou a vedením, jak situaci zvládat. Když ale situace přeroste v ubližování nebo šikanu, je důležité zasáhnout. O takové zkušenosti mluvila pro Český rozhlas matka šikanovaného syna, která si přála zůstat v anonymitě.
4: Poté, co našeho syna několikrát přepadli cestou na kroužek a zbyli ho, jsme začali s prarodiči držet služby a doprovázeli jsme ho do školy i ze školy.
3: Šikana je na školách v Česku vážným problémem. Podle loňského průzkumu společnosti GTS Alive se s ní v nějaké formě setkávají až 3/4 tříd na základních školách a zhruba každá třetí třída na školách středních. Nejčastěji přitom nejde o jednu konkrétní oběť, ale o ubližování více dětem v jednom kolektivu.
2: Tak to byla Tereza Hybšerová, moc díky a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Linka bezpečí
0: na Radiožurnálu.
2: No a to téma, jak svému dítěti můžeme pomáhat se zařazením do kolektivu, probereme s Petrou Trpkovou, krizovou interventkou, psychoterapeutkou a lektorkou programu Linka bezpečí naživo. Přeji dobré odpoledne i vám.
5: Dobré odpoledne.
2: Jak se vůbec stane, že se z dítěte v kolektivu najednou stane ten otloukánek, o kterém jsme před chvílí slyšeli?
5: A dětské kolektivy jsou velmi citlivé na odlišnosti. Na to, když u nějakého dítěte zaregistrují, že je nejistý a zároveň v dětském kolektivu velmi funguje skupinová hierarchie. Takže ve chvíli, kdy si dítě chce vytvořit nějaké postavení, tak si ho může vytvářet právě přes nějaké slabší dítě. A chci tomu říct, že děti nejsou kruté jako třeba z pohledu dospělých, když bychom brali tu krutost, ale jenom třeba neumí úplně pracovat s empatií, s tlakem skupiny nebo s vlastní frustrací.
2: Můžeme říci, jaké děti mají k takovéhle té roli toho otloukánka, když mu tak říkáme větší dispozice?
5: Často to bývá na základě zkušenosti z domova. Podle toho, jak je rodiče vychovávají a jaký rodiče sami jsou. Často tam vidíme dynamiku úzkostného rodiče, který se snaží dítě chránit, snaží se za něj spoustu věcí dělat, ale tím pádem mu dává zprávu, že svět není bezpečný. A to znamená, že dítě je potom opatrnější v kolektivu, dává si větší pozor a může být vlastně snažší obětí. Další dynamikou, která bývá častá, tak je, když je rodič asertivní a vytvoří právě úzkostné dítě. A v té asertivitě je háček v tom, že rodič se snaží za dítě všechno vyřešit, snaží se mu se vším pomoct, ale dítě si potom nevyzkouší ty sociální interakce, nemá v nich jistotu a tím pádem vlastně není tak pevné v tom kolektivu.
2: Takže rodinné prostředí, výchova, to všechno hraje velkou roli, ale jak mám poznat jako rodič, že moje dítě se stává obětí šikany?
5: A často to bývá, že u toho dítěte zaregistruje nějakou změnu.
2: A nemluví třeba?
5: Třeba nemluví. Je tam vlastně něco jinak. Když je, asi bych řekla, že nejčastěji tu změnu zaregistrujeme ve spánku. Protože když se nám něco děje, tak v tom spánku se to objeví vždycky. Dítě blbě usíná, má noční můry, budí se v noci, anebo se pak budí nevyspalý. A tím pádem je pak unavený, podrážděný. A to je takový, dá se říct, jako nejsnažší způsob, jak to zaregistrovat, že se mu něco děje.
2: Jakou chybu jako rodič v tuhle chvíli můžu udělat? A věřím tomu, že těch chyb se dá nasekat hodně.
5: To máte pravdu, bohužel ano. Ale ve chvíli, kdy vlastně mám pocit, že se s dítětem něco děje, tak je dobrý se ho zeptat. A pokud nám to dítě řekne, co se děje, tak dobrý. Ale a v tu chvíli můžu udělat takové chyby, jako třeba bagatelizovat to, co říká. A takový ty...
2: Prosím tě, přeháníš.
5: Přesně, takový ty, já jsem to zažil taky a přežil jsem to. Předtím mu dávám zprávu, že jeho problém je nedůležitý a od toho je jenom kruček k tomu, ty jsi nedůležitý.
2: Dobře, a co ode mě tím pádem to dítě potřebuje, jako od rodiče?
5: Potřebuje hlavně bezpečný prostor na vyslechnutí. Potřebuje vědět, že v tom není samo. Potřebuje podporu, potřebuje prostor, kde to může nechat, kde může plakat. Ale taky potřebuje, aby vlastně ten rodič nechal to tempo na něm. Pokud to dítě bude chtít nějak řešit, tak aby se ho třeba zeptal, jakým způsobem to chceš řešit, co s tím chceš udělat.
2: Mám ti s tím nějak pomoct?
5: Přesně tak. A pak je tam důležitý vyhodnotit, jestli to dítě to opravdu zvládne samo. Protože když to zvládne samo, tak se tam podporujou jeho kompetence. A ono pak má pocit úspěchu, že to vlastně zvládlo.
2: Co byste poradila rodičům, kteří mají pocit, že to jejich dítě v kolektivu už dlouhodobě nezapadá? Je něco, co by se jim dalo poradit?
5: V takovou chvíli je určitě dobré, jak jsem říkala, s těma dětma mluvit, dát jim prostor, dát jim pocit důležitosti, že ten jejich problém je pro mě důležitý. A potom je taky dobré soustředit se na konkrétnosti. A třeba na tom, co ti může pomoct ve chvíli, kdy ti nadávají, nacvičit si to třeba nějaký reakce nebo probrat konkrétně, za kým ve škole může jít ve chvíli, kdy se to děje.
2: Tak to byla Petra Trpková, která je krizová interventka, psychoterapeutka a lektorka programu Linka bezpečí naživo. Moc díky, že jste přišla, že jste nám pomohla. Díky.
5: Rádo se stalo. Naschánou.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Zpěvačku Adele jste poslouchali v odpoledním radiožurnálu. Začala největší populárně vědecká akce v Česku. Na 10. ročníku veletrhu vědy čeká na návštěvníky více než 100 interaktivních expozic, přednášky vědců i ukázky nejnovějších technologií od robotů až po virtuální prohlídky jaderných elektráren. Přímo ve výstavní hale v pražských Letňanech je naše vědecká reportérka Karolína Burdová. Karolíno, hezké odpoledne.
1: Krásný den, zdravím z Airstreamu radiožurnálu před výstavištěm Letňany. Jen za dopoledne sem dorazily 100 škol, 1000 dětí, ale i dospělých už tak měli možnost setkat se s vědci a vyzkoušet si nejrůznější experimenty. Ve dvou výstavních halách je tak dnes opravdu rušno.
0: Tak buď hodně konkrétní teď, co všechno si můžeme na veletrhu vyzkoušet?
1: No, je toho opravdu velké množství. Návštěvníci si můžou vyzkoušet práci terénních biologů při stopování zvířat, virtuálně se podívat do jaderného reaktoru nebo sledovat robotické systémy a nejmodernější 3D tiskárny přímo v akci. Věda tady tak není jen za vitrínou, ale doslova na dosah ruky, pokračuje za organizátory akce Marek Todorov.
2: Interaktivní program připravila i Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zájemci si mohou prohlédnout proteinové krystaly pod mikroskopem, uvidí efektní chemické pokusy a pomocí termovize a speciálních čidel zjistí, jak různé materiály ve městech zadržují teplo. Expozice tak přiblíží také význam městské zeleně při zmírňování dopadů přehřívání městského prostředí.
1: Návštěvníci si můžou taky třeba zkusit přečíst DNA ukryté v rostlinách nebo si na laserově ultrazvukové střelnici zase po výstřelu z pistole ve 100 000krát zpomaleném čase vyzkoušet, co se stane, když světlo udeří obrovskou rychlostí do hmoty.
0: No pane, tak říkala jsi, že už dopoledne přišly na veletrh 100 škol, lecos je i slyšet. A jsou to právě děti, pro které je ta akce určená?
1: Ten veletrh vědy je určený úplně všem. Velkou výhodou je, že si lidé můžou přímo povídat s vědci a ptát se na vše, co je zajímá. Vstup sem do výstavní haly je zdarma, na některé z akcí doprovodného programu je ale třeba předem vytvořit rezervaci, a to na webu veletrhvědy.cz.
0: Věřím tomu, že Karolína Burdová si asi taky něco vyzkouší a jak jí znám, taky něco natočí. Zatím moc děkujeme, že si teď vstoupila do vysílání odpoledního radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
0: Teď je 13 hodin 22 minut a je s vámi Radiožurnál.

0: Je 13 hodin 25 minut a situace na silnicích si právě teď žádá pozornost naší zelené vlny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové aktuálně neprůjezdná za Poděbrady. Na kilometru 42 těsně za sjezdem na Jičín nehoda. Zatím blíže nespecifikovaná, ale stojí to teď ve směru do Hradce Králové. Uvolněte v koloně uličku pro hasiče. Další zelená vlna už po zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zajímá vás, co všechno dokáže věda? Rádi byste se na chvíli stali badatelem? Přijďte na jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. Zažijte stovky experimentů na jednom místě. Vyzkoušejte si práci v laboratoři, vydejte se po stopách zvířat nebo na laserově ultrazvukovou střelnici. Největší vědecký zážitek v Česku s Akademií věd. Od 4. do 6. června v Letňanech. Vstupné zdarma. Veletrh vědy, jedna akce, tisíce zážitků. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 13.30. Kateřina Causidisová a zprávy. Poslanci navrhnou Petru Pavlovi, aby udělil státní vyznamenání bývalému prezidentovi Miloši Zemanovi. Mezi dalšími kandidáty jsou třeba spisovatel Milan Kundera anebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Řád Bílého lva sněmovna taky navrhla pro filmového tvůrce Karla Zemana a pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké pardubické Latu Brandisovou. Paliva v Česku zlevnila, vyplývá to z údajů společnosti CCS. Litr Naturalu 95 se teď prodává za 1,40 korun a 23 haléřů. To je o korunu a 77 haléřů méně než týden předtím. Nafta zlevnila o korunu a 80 haléřů na průměrných 38 korun a 38 haléřů za litr. Do konce června bude maximální ceny paliv regulovat vláda. Vedoucí úřadu vlády Tinde Varta nesouhlasí s výtkami zaměstnanců a odborářů. Varta to řekla po společném jednání. Odbory a zaměstnanci úřadu protestují proti převodu lidskoprávních agent na ministerstva. Obávají se, že dojde k jejich oslabení a k odchodu zkušených pracovníků. Vyhlásili kvůli tomu stávkovou pohotovost a zvažují stávku. Přes 100 expozic a desítky přednášek nabízí ode dneška do soboty veletrh vědy na pražském výstavišti v Letňanech. Návštěvníci si tak budou moci vyzkoušet nejrůznější pokusy anebo se zúčastní workshopů a diskuzí. Největší populárně vědecká akce v Česku má podle organizátorů ukázat i složité výzkumy jednoduchou formou. Sport. České volejbalistky po vítězství nad Čínou prohrály v Lize národů s Polskem 0-3 na sety. Zítra ráno nastoupí ženská reprezentace v Nankingu ke třetímu utkání na turnaji, a to proti Belgičankám.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná hradecká dálnice u Poděbrad a kolony na D1 u Brna. Dálnice D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové aktuálně neprůjezdná za Poděbrady. Na kilometru 42 těsně za sjezdem na Jičín nehoda. Autobus tam narazil v levém pruhu do šipky silničářů. Blokované dva pruhy, už se tam dostali i hasiči a zatím nejedeme směrem do Hradce. Kolona od sjezdu na Kolín a moc se nehýbe. Na dálnici D1 dnes velmi silný provoz ve směru z Prahy do Brna. Jede hodně kamionů. Nesouvislá fronta hlavně v pravém pruhu, aktuálně od 152. kilometru a je to až do omezení v Brně. Osobním zastavíte v levém pruhu jen místy, třeba teď na 160. kilometru, anebo pak ještě u Kývalky. Na D1 buďte opatrní i ve směru z Ostravy do Brna. Za Vyškovem na 220. kilometru zúžení silničáři. Je tam dlouhá kolona od sjezdu na Vyškov. Ještě jednou D1. Na příjezdu do Prahy u sjezdu na Chodov na 2. kilometru stojí dva kamiony v pravém pruhu a je tam krátká kolona od Průhonic. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony hlavně kamionů od 9. kilometru. Je to až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním pojedete v levém pruhu rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne čekejte od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle taky bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů, na západě Čech kolem 21. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
4: Hezký odpoledne vám přeji. U Labské boudy v Krkonoších teď štěkají psy a pohybuje se tam 50 záchranářů. Vůbec se nemusíte ničeho děsit, protože jde o cvičení. A na to cvičení my vás vezmeme ještě v téhle půl hodině.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Dávno už vím, že chodím jak tě.

Na celé řadě míst v Česku mají lidi pochyby nebo třeba přímo odmítají případnou stavbu větrných elektráren. A my vás za chvíli v odpoledním radiožurnálu v naší sérii o komunitní energetice zavedeme na Opavsko, kde naopak vzniká první větrná elektrárna, kterou spoluvlastní tamní obyvatelé.

0: Česku se vede opravdu vášnivá debata o tom, kde by investoři měli nebo neměli stavět větrné elektrárny. Na Opavsku se ale chystá stavba první větrné elektrárny v Česku zadaná a vlastněná přímo tamními obyvateli. Měla by zajistit spolehlivé dodávky elektřiny při takzvaném komunitním sdílení. Lokální spolek se inspiroval zkušenostmi v jiných zemích, kde větrníky doplňují solární panely na střechách, vodní elektrárny a nebo třeba bateriová úložiště. První komunitní větrník by mohl stát přibližně do 4 let.
1: Jo, a hospoda je toto, jo? Takže na ten se sdílí, jo?
2: Aha, to je starý, jo, tak ten si pamatuju.
3: Debata u elektroměru vedle hospody v Kravařích na Hlučínsku. Je tu na výzvědách i pan Šimon. Z fotovoltaiky na střeše domu chce vyrábět elektřinu, o kterou se potom rozdělí.
4: Mám ji namontovanou, to základní povolení už mám.
3: A budete vyrábět a sdílet elektřinu?
4: Vyrábět a sdílet.
3: Jenže jenom fotovoltaika nestačí, říká Jiří Krist, předseda spolku Enercom Opavsko, který byl mezi průkopníky sdílení energií.
5: Nutně potřebujeme něco na zimu a taková 5,5 MW větrná elektrárna někde na Vítkovsku by nám výrazně pomohla, aby jsme lidem mohli nabídnout levnější elektrický proud.
3: Nechce zatím prozrazovat, kde bude větrník stát i kvůli tlaku dezinformací. Veřejná anketa v dané obci na Opavsku je podpořila, řeší pronájem pozemků a úvěry. Nejde o málo. Turbína bude stát asi 250 milionů korun.
5: My spoleháme na to, že bychom tu akci zadali v režimu design and build. Naším partnerem je velmi spolehlivá firma, která staví větrné elektrárny od roku 2006. Vybrali jsme si takového partnera a na toho bychom většinu té byrokracie přehodili.
3: Máte nějaký odhad, kdy by mohla stát?
5: Do roku 2030.
3: Před 4 lety to byl první spolek s názvem Enercom, teď je jich v Česku už 30. Ten opavský má 100 členů, vyrobený a sdílený výkon dohromady přes 500 kWp. A podle Jiřího Krista věří, že se svého větrníku, který rozsvítí žárovku v sousedním domě, anebo třeba na opačné straně okresu, opravdu dočkají. Z Opavska Martin Krytl, Radiožurnál.

Dokonce 5 desítek horských záchranářů z evropských zemí nacvičuje u Labské boudy v Krkonoších hledání ztracených turistů. A s tím pátráním jim pomáhají jejich speciálně vycvičení psy. Tak i o to vám za chvíli řekneme.

0: Místo obvyklého ticha je dnes okolo Labské boudy v Krkonoších slyšet hlasitý štěkot. Horští záchranáři tam se svými speciálně vycvičenými psy trénují vyhledávání ztracených lidí v horském terénu. Na mezinárodní cvičení jich přijelo 50 z Česka a dalších evropských zemí. A ten výcvik sledovala reportérka Kateřina Kohoutová. Katko, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak já opravdu můžu potvrdit, že tady se trénuje opravdu pečlivě a tvrdě od rána. Trénují tady kynologové se svými psími svěřenci přímo u Labské boudy, takže, jak už jste říkala, i pro spoustu turistů je to také velká podívaná. Figuranti se tady schovávají v náročném terénu a oni mají povel je hledat. Zároveň tady právě záchranáři zkouší ale různé situace, kdy jsou na místě třeba i fiktivní turisté, které ale ten pes nemá vůbec, kteří ale toho psi nemají vůbec zajímat, protože on musí najít toho konkrétního člověka, který se ztratil, v tom je to právě pro něj složité. No a navíc teda práci těm pejskům tady také trošku stěžuje vítr, protože na hřebenech je poměrně větrno.
0: Evidentně mají pejskové teď pohov, nebo spíš volno, jak se říká. Co je novinka nazvaná pátrač, kterou záchranáři testují?
1: Tak pátrač je nový softwarový systém, který má pomoci hlavně při takových těch velkých rozsáhlých hledačkách. Díky tomu, že všichni, co jsou do práce nasazeni a mají GPS, tak ty jednotlivé body, tím jak oni se pohybují, tak jsou přemísťovány do jednotlivého programu, který potom naznačuje nebo vyznačuje ta místa právě, která už prošly a propátraly. No a díky tomu by se podle záchranářů mělo právě podařit projít mnohem efektivněji větší území a tak samozřejmě rychleji.
0: Pojďme si říct, proč je takové mezinárodní soustředění důležitá věc.
1: Tak jednak asi určitě v unikátnosti místa, což potvrdí každý, kdo zná Labskou boudu a okolí. Cvičení samozřejmě musela také povolit správa Krkonošského národního parku, protože záchranáři se tady pohybují v místech, kde je běžně vstup zakázaný. Důležité ale také to předávání těch zkušeností, protože já jsem mluvila s několika záchranáři a dá se

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Sledujte český národní tým na fotbalovém šampionátu.
2: Dobrý balón. Ten kluk, to je zázrak.
1: Nejlepší fotbalisté planety na jednom místě. Mistrovství světa startuje už 11. června v České televizi.
3: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
4: Přesun agent z úřadu vlády už nelze změnit, o stávce se odbory ještě poradí. Unijní ministři vnitra řeší omezení dočasné ochrany pro Ukrajince s brannou povinností. Atletka a halová mistryně světa Manuel poběží na diamantové lize v Římě. Nehoda brzdí provoz na dálnici D11 u Poděbrad směrem na Hradec Králové. A bude skoro jasno, od západu postupně s deštěm, nejvyšší teploty do 28 stupňů.
5: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Úřad vlády dál odmítá ustoupit od plánovaného přesunu některých agent pod jednotlivá ministerstva. Po ranním jednání s odboráři to řekla vedoucí úřadu Tinde Bárta. Odbory s přesunem agent nesouhlasí, požadují zastavení změn, zvažují stávku. Teď se chtějí dohodnout, jestli a případně kdy budou stávkovat, říká spolumluvčí stávky Pavla Chominová.
6: Naše požadavky byly odmítnuty s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už v tuto chvíli nelze změnit. Současně se vedoucí úřadu vlády omluvila za to, že nebyl dodržen sociální dialog.
4: Pardubické vodárny prověřují příčinu nedávného pádu malého dítěte do 4 metry hluboké kanalizační šachty v Holicích. Dítěti, pod kterým se zhouplo víko, se nic nestalo. Mluvčí pardubických vodáren Vendula Horáková říká, že kvůli nehodě nařídí preventivní kontroly všech kanalizačních poklopů.
7: Vodovody a kanalizace spravují v regionu 29 047 kanalizačních poklopů. Jejich stav je kontrolován v rámci pravidelných ročních prohlídek a zároveň průběžně při provozní činnosti našich pracovníků v terénu.
4: Policie předala případ pro podezření z přestupku na stavební úřad v Holicích. Státy Evropské unie zvažují vyřazení Ukrajinců s brannou povinností ze systému dočasné ochrany. Ten umožňuje Ukrajincům bydlet a pracovat v Evropě bez azylového řízení. Současný systém platí do března. Ministři vnitra států 27 v Lucemburku jednají o jeho prodloužení a možných úpravách. Rius centra nebo nábytkové banky v Česku za poslední 4 roky zachránili přes 2,5 tisíce tun věcí, které by jinak skončily jako odpad. Většina center je závislá na práci dobrovolníků a potřebuje na provoz peníze z veřejných rozpočtů. Třeba brněnská nadace Veronika má ale podle její ředitelky Heleny Továrkové dostatečný výtěžek na to, aby podporovala regionální ekologické projekty.
8: My jsme vlastně už takovýchhle projektů díky těm obchodům podpořili asi 400. Od toho roku 2008 už je to zhruba nějakých 7 milionů korun a ty projekty si můžete představit třeba jako právě různé komunitní a přírodní zahrady a také třeba iniciativy, které pečují o zeleň ve městech, to je třeba zelená peřina v Boskovicích.
9: Sport. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel dnes čeká první venkovní čtvrtka v sezóně. Česká reprezentantka poběží večer na diamantové lize v Římě.
10: To startovní pole je hodně nabitý, takže to nebude úplně snadné, ale určitě bych teda se chtěla přiblížit samozřejmě svému osobnímu rekordu, ale je to první závod, takže uvidíme, jak se to povede, jaký podmínky budou. Je to docela dost pozdě večer, takže to může mít na ten závod taky nějaký vliv.
9: Ženská 400 odstartuje v Římě ve 22 hodin a 15 minut a na olympijském stadionu budou závodit i další tři Češi. Oštěpař Jakub Vadlejch, tyčkařka Amálie Švábíková a výškař Jan Štefela. Italové Andrea Vavasori a Sara Erániová obhájili na tenisovém Roland Garros titul ve smíšené čtyřhře. Ve finále porazili americko-kanadský pár Evan King, Gabriela Dabrovská 2-1 na sety.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D11 u Poděbrata u cpana D1 za Vyškovem. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí půlhodinová kolona u Poděbrat. Na kilometru 42 těsně za sjezdem na Jičín narazil autobus do šipky silničářů. Projíždí se pouze po krajnici. Do kolony dojedete za sjezdem na Pečky na 35. kilometru. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna čekejte kolony za Vyškovem. Na kilometru 220 silničáři pracují tam v obou směrech. Delší je kolona směrem do Brna od sjezdu na Vyškov a je to na 20 minut. Podle našeho zpravodaje si objížďkou po staré silnici moc nepomůžete.
12: Troufám si říct, že je lepší zůstat na té dálnici. Jednak ten přivaděč je ucpaný, takže tady strávíte samo o sobě asi 10 minut, než odbočíte do Vyškova. U tom samozřejmě ta stará na Rousínov, než se někde napojíte, zežere taky čas.
11: Na D1 připomínáme kolony taky na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Jsou to kolony hlavně kamionů v pravém pruhu od 153. kilometru až k omezení v Brně. Osobním zastavíte jen místy. Hustý provoz na D1 z Prahy taky před Šmejkalkou omezením na 24. kilometru. Pomalu pojedete od 15. kilometru asi čtvrt hodiny. A ještě D5 příjezd do Prahy z Plzně. Nesouvislá kolona kamionů se senuje od 9. kilometru až na Pražský okruh. Osobní jdou o něco rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Odpoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle bouřky, teploty většinou 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál. A Hanka Skáňalová.
13: Hezké odpoledne vám přeji. Slavnostní atmosféru a natěšenost prý cítí česká fotbalová reprezentace před mistrovstvími světa. To začíná příští týden a Češi si na něm zahrají po 20 letech. V noci je čeká poslední přípravný zápas a právě proto se za nimi vypravíme do Spojených států. Hezké odpoledne.
5: Odpolední radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: České fotbalisty čeká závěrečný přípravný zápas před mistrovstvím světa. V noci našeho času nastoupí v New Jersey ke generálce na šampionát proti Guatemale. Do sestavy národního týmu se oproti poslednímu utkání vrátí některé opory. Mezi nimi nejspíš také záložník Tomáš Souček, který nedávno s West Hamem sestoupil z anglické Premier League.
1: Well, there it is. The nightmare of relegation has become an agonizing reality for West Ham United.
2: Mrzelo mě to, ale teď se plně soustředím na mistrovství světa. Byl to náš sen několik let a teď jsme tady. To, co bude v klubu, bude až potom po nějaký dovolený, ale teď jsem plně soustředěný na českou reprezentaci.
3: Zdůraznil Tomáš Souček, který působí ve West Hamu od ledna roku 2020. V anglické lize za něj nastřílel 41 gólů a stal se historicky nejlepším českým střelcem v Premier League. Reprezentační středopolař má v londýnském klubu smlouvu ještě na rok, jestli ale zůstane i po sestupu, zatím není jisté.
2: To, co se stalo v uplynulé sezóně, jsem dal stranou a věnuju se 100% reprezentaci. Teď mám měsíc na to mít čistou hlavu, mít jenom tu reprezentaci a splnit si tady pro to, co přijel celý tým a co bude potom, je to fotbalový život a zase se budu soustředit na to, ale moje hlavní je teď reprezentace.
3: Zopakoval Souček, že v tuto chvíli má priority nastavené jasně. Bývalý kapitán národního týmu podobně odpověděl i na otázku, jestli je reálný jeho návrat do Slávie, se kterou v minulosti získal 3 mistrovské tituly.
2: Tady to jsou vlastně drby, které se šíří českém nebo showbiznesem, ale já jsem v klidu.
3: Rozesmál Souček vedle sedícího kouče reprezentace Miroslava Koupka.
2: Já si vlastně užívám tam, kde jsem. Něco jiného se řeší v Česku, něco jiného se řeší v Anglii. Já to tolik neřeším.
3: Společně se Součkem z anglické Premier League spadl i současný kapitán českého výběru Ladislav Krejčí, který v uplynulé sezóně hostoval ve Wolverhamptonu. Trenér národního týmu Miroslav Koubek ale věří, že hráče neúspěchy z klubů na světovém šampionátu neovlivní.
4: Když jdete na mistrovství světa, tak všechno, co bylo v sezóně i na jím konci, hodíte za hlavu. Kluci to hodili za hlavu a od první chvíle cítím takovou slavnostní atmosféru a natěšenost na tu výzvu, která nás čeká, a ta síla té motivace skutečně určitě přeruší všechny nějaký ty trable ze sezóny, který někteří hráči třeba prožili.
3: Věří Miroslav Koubek. Utkání Česko-Guatemala začne v pátek ve 2 hodiny ráno středoevropského času a přímo na místě budou i reportéři Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Z New Jersey Lukáš Michalík, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Více letů Praha Tchaj-pej nebo peníze pro české a tchajvanské startupy. To jsou výsledky zahraniční cesty předsedy Českého senátu na Tchaj-wan. Co dalšího tam vyjednal, na to se zeptáme v dalším vysílání odpoledního radiožurnálu. Pojďme teď k aktuální zelené vlně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D2 je teď na příjezdu do Brna z Bratislavy neprůjezdná. Na kilometru 3,5 vážná nehoda, osobní auto se srazilo s kamionem. Na místo se snaží dostat záchranáři, tak uvolněte uličku. A sjíždějte nejpozději na 11. kilometru na Blučinu. Další nehoda výrazně brzdí provoz na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Na kilometru 42 za sjezdem na Jičín autobus narazil do šipky silničářů. Průjezdná je tam pouze krajnice. Kolona od sjezdu na Pečky 35. kilometru zabere asi půl hodiny. A ještě dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna popojíždí dlouhá kolona za sjezdem na Vyškov. Na kilometru 220 je zúžení a postojíte opět asi půl hodiny od sjezdu na Vyškov. Pozor, ucpává se tam i možná objížďka po staré silnici. A D1 ucpaná i na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 154. kilometru se nesouvislá kolona hlavně v pravém pruhu kamionu táhne až do Brna k omezení na 196. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Dotknu se ohně, skupina Lucie. Posloucháte odpolední radiožurnál ve 14 hodin na téměř 22 minut. Linka Praha-Tchaj-pej bude od srpna létat každý den. Kromě China Airlines budou přímé lety provozovat i aerolinky Starlux. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS také informoval o navýšení peněz pro české a tchajvanské firmy, které by chtěly společně podnikat. Co dalšího se podařilo dojednat, si teď řekneme s naším zvláštním zpravodajem na Tchajvanu Jiřím Cháberou. Jirko, hezké odpoledne.
1: Dobrý den do Prahy.
0: Cesty se účastnili i čeští podnikatelé, tak o čem jednali na Tchajvanu a co vyjednali?
1: Tady na ostrově Tchajvan se v rámci té podnikatelské delegace mluvilo hlavně o tom takzvaném vlastně prvotním, dá se říct, vstupu na tchajvanský trh. Ostrov je totiž světovou velmocí ve výrobě polovodičů, ale taky třeba v umělé inteligenci, a české firmy tak proto chtějí mít ten kontakt s místním biznesem. A to se jim povedlo teď navázat, ať už třeba formou místního veletrhu Inovex, na kterém mimochodem má Česko jako jedna z mála evropských zemí svůj vlastní pavilon, nebo potom právě těmi schůzkami, které zajistil předseda Senátu Miloš Vystrčil. Já jsem o tom mluvil třeba s Matoušem Koslivým, to je šéf české kanceláře Czech Investu tady na Tchajvanu, a ten mi zdůraznil, že místní firmy v Česku dávají práci více než 24 tisícům lidem.
2: Tchajvan je hrozně silný v oblasti čipů polovodičů. Má i ochotu spolupracovat s Českou republikou. To znamená, i tyhle cesty tak se potom někde můžou třeba vykrystalizovat to, že najednou je spolupráce v rámci ACDRC, což je Advanced Chip Design Research Centrum, spolupráce českých univerzit a vlastně tady tajvanských univerzit. Je to nějaký propojení ekosystémů v tak jako strategický doméně, jako je design čipů.
1: Mimochodem, hodně těch českých firm tady, respektive vlastně jejich zástupců, to jsou hlavně technologické společnosti, drony, virtuální realita, ale chytré zdravotnictví nebo taky umělá inteligence. A právě při výrobě a sestavování produktů mi hodně z těch podnikatelů zmiňovalo jednu pro ně a jejich biznis vlastně důležitou věc. Tchajvan má silný dodavatelský řetězec, na který se české firmy tady snažily napojit. Jejich zákazníci, jejich partneři jsou totiž často společnosti z Ameriky, z Evropy nebo třeba z Japonska. Totiž ty bývají velmi skeptičtí, když některé ty součástky právě, nevím, můžeme se bavit třeba o dronech, když některé ty součástky z těch dronů pocházejí z Číny. A i proto by tu místní firmy chtěly hledat a hledají lokální výrobce součástek.
0: Kromě biznisu ale na ostrov odcestovali také třeba zástupci kultury nebo českých vysokých škol. Byla, Jirko, pro ně ta cesta důležitá?
1: Byla velmi. Několik českých rektorů a prorektorů, třeba z ČVUT nebo taky z Karlovy a z Masarykovy univerzity v Brně, tady podepsalo memoranda o spolupráci nebo tady rozšířilo už tu probíhající spolupráci s místními školami. To, dá se říct, to v podstatě znamená, že budou třeba studenti technických oborů spolupracovat na společných projektech spolu s tchajvanskými studenty. Zároveň si taky vysoké školy slíbily třeba rozšíření výměny studentů v rámci té návštěvy Miloše Vystrčila. Se tady taky otevřela jedna česká třída, ta má mimochodem v sobě reálie, jako byl plyšový krteček, zpěvník, žlutý zpěvník, Já písnička, nebo ten pardubický perník, klasický český pardubický perník. Z těch mimochodem zástupců taky třeba kultury, tady byli třeba spisovatel Jáchym Topol nebo sinoložka Olga Lomová, kteří tady odhalili v parku Dán lavičku Václava Havla v centru Tchaj-peje a účastnili se třeba promítání filmu Já Tchajvanec. Ten film popisoval vůbec tu první cestu Miloše Vystrčela v roce 2020, tehdy vlastně velmi sledovanou a kritizovanou ze strany Číny.
0: Jiří Chábera, to je náš zvláštní zpravodaj na Tchajvanu, jenom mi velmi krátce řekni, v jakých podmínkách probíhají ta jednání, kolik tam máte stupňů?
1: Tak já mám pocit, že tady je výrazně víc stupňů než v Praze. Zároveň nevím, jestli to je slyšet, ale tady velmi hustě prší. Já stojím venku, je tady opravdu dusno jako v prádelně a já teda neumím úplně hlásit počasí, takže nevím, jaké přesně jsou tu podmínky a jaká přesně vlhkost. Ale je tady vedro, dusno a velmi nepříjemně. Takže ty podmínky v Praze máte určitě, teda já vám aspoň to přeju a doufám, máte určitě lepší než tady.
0: Jen to řekni, závidíš, tohle byl Jiří Chábera. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1125 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 30. června, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte. Objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport. Když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál je 14:30. Zprávy má pro vás Kateřina Sausidisová.
2: Ve Strakonicích se podle policistů pohybuje muž se zbraní. Lidé by se měli vyhnout ulici Švandy, Dudáka a okolí. Policisté na místě zasahují, zatím neví o žádných zraněných. Zjišťujeme další podrobnosti. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1%. Inflace tak zpomalila, v dubnu byla na 2,5%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Nejvíce oproti loňskému květnu zdražily služby, alkoholické nápoje a tabák. Meziměsíční inflace stoupla o 0,1%. Definitivní čísla zveřejní statistici ve středu. Na Slovensku opět zaútočil medvěd na člověka. Podle webu televize Markýza zvíře napadlo lesního dělníka na těžko dostupném místě v regionu Liptov. Kvůli oblačnosti nebylo možné poslat do oblasti vrtulník. Záchranářům museli v těžko přístupném terénu pomáhat hasiči. Rozsah zranění napadeného zatím není známý. Je to druhý střet medvěda s člověkem na Slovensku za tento týden. Na konci týdne se vystřídá deštivé i slunečné počasí. Dnes odpoledne se od západu objeví přehánky a ojediněle taky bouřky. Večer budou srážky vydatnější, pátek bude zatažený s deštěm nebo přehánkami. O víkendu pak bude polojasno a teploty kolem 25 stupňů.
3: Sport.
2: Fotbalový Bayer Leverkusen, za který hraje Patrik Schick, bude mít od příští sezóny nového trenéra. Informují o tom televize Sky a deník Bild. Dána Kaspera Hjulmanda by měl na lavičce bundesligového klubu nahradit Carles Martinez. To je španělský kouč, který mezi profesionály trénoval pouze Toulouse ve Francii.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D2 u Brna a nehoda na hradecké dálnici u Poděbrad. Dálnice D2 je na příjezdu do Brna z Bratislavy neprůjezdná. Kousek před sjezdem na Chrlice na 3,5 kilometru se srazilo auto s kamionem a zasahují záchranáři. Dopravu už odklánějí policisté na Blučinu na 11. kilometru. Před sjezdem z dálnice už čekejte kratší kolony. Taky D1 se ucpává na příjezdu do Brna, a to jak z Prahy, tak i z Ostravy. Ve směru z Prahy nesouvislá kolona hlavně kamionů se sune od 153. kilometru až k omezení v Brně. Osobním zastavíte v levém pruhu jen místy. A ve směru z Ostravy čekejte na D1 kolony za Vyškovem. Na 220. kilometru je zúžení. Silničáři v pravém pruhu a postojíte asi 20 minut. Ucpává se i sjezd na Vyškov a objížďka. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové připomínáme kolony u Poděbrad. Na kilometru 42 autobus najel do šipky silničářů a projíždí se teď pouze odstavným pruhem. Kolona od 35. kilometru podle našeho zpravodaje moc nejede.
5: Kamiony v pravém pruhu stojí a levý pruh s osobními auty jede opravdu jenom krokem.
4: Zdržíte se přes půl hodiny. Hodně řidičů to objíždí přes Poděbrady. D5, příjezd do Prahy z Plzně, kolona kamionů od 9. kilometru. Ucpaný je pak i okruh z letiště směr D1 před sjezdem na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večera v noci bude zataženo, nejprve jen v západní polovině Čech, postupně v celých Čechách déšť nebo přehánky a teploty v noci klesnou na 15 až 10 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál. A Hanka Skáňelová.
6: Hezké odpoledne, nabízím ještě skoro tradiční informace z Ministerstva financí. Maximální cena benzínu v pátek klesne o 9 haléřů na 41,89 korun haléřů za litr a cenový strop u nafty v pátek vzroste o 46 haléřů na 39,97.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

skupinu No Name jste poslouchali. Dobré skutky mají mnoho podob. Někdy znamenají záchranu lidského života, jindy třeba podání pomocné ruky člověku, který je v nouzi. A právě takové příběhy dnes ocenil projekt Dětský čin roku. Takové příběhy vám tady chceme vyprávět v odpoledním radiožurnálu.

0: darování kostní dřeně bratrovi nebo třeba pomoc seniorce při úrazu na zledovatělém chodníku. Na Staroměstské radnici v Praze porota dnes ocenila školáky, kteří se postavili šikaně, zachránili život nebo pomohli přírodě. Projekt Dětský čin roku má letos už svůj 21. ročník a víc o něm zjistil reportér Josef Číš. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Porota letos vyhlašovala 8 kategorií. Jaké příběhy ocenila?
1: Jak jsme naznačili v úvodu, ocenila třeba Vaška z mateřské školy v Brně, který daroval svému bratrovi Vojtovi kostní dřeň. Lékaři totiž Vojtovi zjistili akutní leukémii. Oba bratři jsou ještě v karanténě po operaci a tak si nemohli cenu převzít osobně. Do sálu tak dorazil jejich bratr Viktor, kterého lékaři taky zvažovali jako vhodného dárce.
2: Teď už mi to ani nějak nevadí, jako pořád bych mu chtěl pomoct, ale už jako nejsem jako z toho smutnej, že jsem neměl tu vzoru.
1: Dál pak porota ocenila třeba Karolínu ze základní školy Slezská v Ostravě, která po cestě ze školy pomohla seniorce, která uklouzla na zledovatělém chodníku. Zůstala u ní až do příjezdu záchranné služby. No a představím ještě jeden příběh v kategorii Pomoc přírodě, který získala Beata ze základní školy v Bílině.
3: Na půdu se nám nastěhovaly plši a je to zákonem chráněný tvor. A my jsme dostali z té půdy a dokonce bylo i nalezeno mládě. Podle mě to by tam zemřelo, protože tam bylo hrozný vedro a ono nevylezlo ven.
1: Doplním, že děti se do soutěže přihlašují sami a potom vítěze taky sami vybírají v online hlasování.
0: Tam ale muselo být emocí, to muselo být i dojemné, Josefe.
1: Bylo.
0: Ceny dětem předával prezident Petr Pavel.
1: Přesně tak. Dětem poděkoval a řekl, že hrdinové nejsou jen dospělí, ale právě děti, od kterých by se měli dospělí učit.
4: Činům, které můžeme označit za statečné, za hrdinské, se v uvozovkách dopouští i děti. A že to je moc dobře. A že bychom si měli tyto činy připomínat, měli bychom je připomínat nejenom mladým lidem, ale že bychom je měli připomínat i dospělým.
1: Projekt pořádá Ministerstvo školství, Pražský magistrát a nadační fond Dětský čin roku. Zopakuju, že letos se udílel 21. ročník.
0: A díky za to i roztomilost, nejenom emoce, kterou si nám dostal do vysílání. To byl Josef Číš. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Nenápadný notes, který je spojený se zásadním okamžikem českých dějin, to je osobní zápisník velitele výsadku Silver A Alfreda Bartoše, který nově rozšířil sbírky Pardubického východočeského muzea. Vy se za chvíli dozvíte, jak se tam dostal a co v něm historici našli. Teď Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D2 opět průjezdná na příjezdu do Brna z Bratislavy. Na kilometru 3,5 před sjezdem k Olympii likvidují následky vážné nehody. Dálnice tam byla neprůjezdná, teď už se opět projíždí alespoň jedním pruhem. Odklon z dálnice na 11. kilometru policisté ruší. Připomínáme nehodu taky na hradecké dálnici D11. Ve směru z Prahy do Hradce u Poděbrad na kilometru 42 narazil autobus do šipky silničářů. Tam je průjezdná pouze krajnice a kolona až na hodinu od sjezdu na Pečky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Nenápadný zápisník mimořádné svědectví. Pardubické východočeské muzeum získalo do svých sbírek osobní notes Alfreda Bartoše, velitele výsadku Silver A a jedné z nejvýznamnějších osobností československého odboje za druhé světové války. Vzácný dokument poodkrývá méně známé detaily ze života slavného parašutisty.
1: Já jsem byl velmi rozrušen, až se mi z toho klepaly ruce.
2: Popisuje okamžik převzetí historik z východočeského muzea Jan Tetřev, když mu zavolala Adéla Šubíšková, že mu chce předat osobní zápisník Alfreda Bartoše, nemohl uvěřit vlastním uším.
1: Že se něco takového ještě objeví.
2: Dárkyně Adéla Šubíšková měla zápisník a také osobní doklady Bartoše od 90. let v šuplíku jako pozůstalost po

0: Věstník obsahuje?
1: Jednak Bartošovy dojmy, adresy i instrukce, které se zřejmě Bartoš měl naučit nazpaměť. Instrukce pro vysazení doma v protektorátu.
0: Historik Jan Tetřev vnímá zápisky v notesu jako důkaz o vlastenectví Alfreda Bartoše.
1: Byl člověk, který šel za svým cílem, že věděl, že přísahal věrnost, slíbil věrnost Československé republice, šel do odboje naprosto vědomě, připravoval se ke svému vysazení do vlasti a jsem přesvědčen, že moc dobře věděl, že se nejspíš z téhle mise nikdy nevrátí.
0: Zápisník bude vystavený ve vstupních prostorách u zámecké pokladny. Z Pardubic Naděja Kubínková, Radiožurnál.

0: Světový pohár ve sportovním lezení opět v Praze s novým názvem a v nové lokaci. World Climbing Series zamíří v červnu na ostrov Štvanice. Tradiční boulder doplní lezení na obtížnost s legendárním Adamem Ondrou. Chybět nebudou ani další české naděje a zahraniční hvězdy. 5 dní nabitého programu od 3. do 7. června na Štvanici. Více na worldclimbingseries.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Kateřina Cousrisová. Policisté ve Strakonicích zasahují v ulici Švandy Dodáka a okolí reagují na oznámení o pohybu muže se zbraní. Česko chce příští rok předsedat summitu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. České volejbalistky prohrály v Lize národů s Polskem 0-3. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolona u Poděbrad. A zítra bude zataženo, postupně občasný déšť, ojediněle i bouřky, večer se má vyjasňovat a teploty většinou 16 až 21 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ve Strakonicích se podle policistů pohybuje muž se zbraní. Svědci ho viděli v ulici Švandy Dudáka. Této ulici a okolí by se měli lidé vyhnout.
3: Na místě zasahují policisti, aktuálně tam jsou všechny dostupné hlídky, které po muži pátrají. Podle policejní mluvčí Štěpánky Švarcové může být nebezpečný. Na místě zatím neobjevili žádné zraněné osoby. Ulice Švandy Dudáka je na sídlišti poblíž silnice vedoucí do Katovic. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
1: Česko chce příští rok předsedat výročnímu zasedání Rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka ze strany Motoristé sobě. V Paříži jednal s generálním tajemníkem OECD Matyasem Kormanem.
4: Česká republika je připravená, rádi bychom po 30 letech svého členství v OECD přitáhli OECD blíže k České republice a také třeba představili to, co dělá, na čem pracuje i českým občanům.
5: Česko je členem OECD od roku 1995, pro své členy vydává pravidelné ekonomické výhledy. Česku v aktualizované zprávě doporučuje, aby vládní dotace u cen energií byly jen dočasné a cílené hlavně na nejzranitelnější domácnosti a podniky.
4: To je krizové opatření na něco, co se stalo jinde mimo území České republiky, a co vyvolalo nějakou energetickou krizi nebo nějaký problém.
5: Petr Macinka v Paříži jednal s brazilským ministrem zahraničí Maurem Vierou i izraelským ministrem hospodářství a průmyslu Nirem Barkatem. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Národní památkový ústav v Brně má obavy z plánu na zastřešení části hradu Špilberk. Správce hradu Muzeum města Brna chce na hlavním nádvoří hradu vytvořit prostor pro celoroční pořádání kulturních akcí. Památkáři nesouhlasí.
6: Trvalé uzavření hlavního nádvoří by zcela změnilo a potlačilo charakter historické pevnostní stavby.
7: Zdůvodňuje ředitel Národního památkového ústavu v Brně Zdeněk Vácha. Zasouvací nebo sezónní střecha by podle památkářů byla lepší řešení. Pokračuje ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc.
8: Budeme na základě těch stanovisek těch odborných orgánů hledat to řešení, čili další studie nebo technický průzkum, jak by bylo možné v tom rozsahu to mobilní zastřešení realizovat.
7: Podle Váchy by trvalé zastřešení bylo srovnatelné s necitlivými stavebními zásahy do hradu z 90. let minulého století. Šimon Franz, Radiožurnál.
9: Sport. Ženská volejbalová reprezentace podlehla Polsku 0-3 na sety. Na aktuálním turnaji Ligy národů v Číně si tak po úvodní výhře nad domácím týmem připsali české hráčky první prohru. I protože v zápase udělali řadu chyb na servisu, zkušená Helena Grozer vysvětluje, že Polky byly favoritkami a Češky museli podávat na riziko.
10: My jsme věděli, že musíme riskovat, včera nám to vyšlo, dneska jsme riskovali znova a možná s trošku únavou, možná s trošku některé věci nám nevycházely a bohužel Polky dobře přehrávali a my tím pádem i trošku víc kazili, protože jsme se to snažili otáčet.
9: Zítra budou české volejbalistky hrát v Nankingu proti Belgičankám.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Ucpané příjezdy do Brna, nehoda na hradecké dálnici u Poděbrad. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy popojíždí kolona. Na kilometru 3,5 uklízejí po nehodě a projíždí se jedním pruhem. Zdržíte se asi 20 minut. Taky dálnice D1 se ucpává na příjezdech do Brna, to jak z Prahy, tak i z Ostravy. Ve směru z Prahy nesouvislá kolona hlavně kamionů se táhne od 158. kilometru až k omezení v Brně. Ve směru z Ostravy na D1 kolony čekejte za Vyškovem na 220. kilometru je zúžení. Silničáři v pravém pruhu a postojíte asi půl hodiny. Ucpává se i sjezd na Vyškov. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové připomínáme kolony u Poděbrad. Na kilometru 42 autobus najel do šipky silničářů a projíždí se pouze po krajnici. Kolona od 35. kilometru je na 40 minut. Oběd se to nedá, v Poděbradech je uzavírka. V Ostravě se zdržíte na Rudné ulici ve směru z Havířova na Porubu. Nejdříve 10 minut u Vítkovic, pak ještě čtvrt hodiny před sjezdem na Svinov. A z Ostravy i nehoda překáží v Porubě v ulici 17. listopadu u nájezdu na Rudnou. Ještě krátce Pražský okruh ve směru z letiště na D1 půlhodinová kolona popojíždí před sjezdem na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude zataženo, postupně čekejte občasný déšť, ojediněle taky bouřky, večer se pak bude vyjasňovat a odpolední teploty zítra 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál. Hanka Schánělová.
12: Pěkné odpoledne vám přeji. Sněmovna dnes řešila návrhy na státní vyznamenání. Doporučila třeba bývalého prezidenta Miloše Zemana nebo spisovatele Milana Kunderu. Ten seznam jmen je tedy hotový a co s ním bude dál, sami uslyšíte v odpoledním radiožurnálu.
2: Odpolední radiožurnál
13: a Hanka Schánilová.

0: Poslanci navrhli na státní vyznamenání Miloše Zemana. Pro bývalého prezidenta hlasovali zástupci ANO, SPD a motoristů. Sněmovna letos na hrad posílá celkem 131 jmen, loni to bylo ještě o 7 víc. Hlasování sledoval i náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek, s ním si řekneme o něco víc. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne z poslanecké sněmovny. Hlasování poslance zaměstnalo zhruba na hodinu a půl, o každém jméně se totiž hlasuje zvlášť. I proto poslanci zkrátili dobu, po kterou běží jednotlivá hlasování, tedy aby to šlo rychleji. U bývalého prezidenta Miloše Zemana se zastavili déle, hlasovali totiž opakovaně kvůli zpochybňování hlasování. To je situace, která se ve sněmovně občas kvůli technickým problémům stane, že poslanec hlasuje jinak, než je nakonec v záznamu, a má tedy nárok hlasování zpochybnit. V tomto případě tedy patrně poslancům záleželo na tom, aby jejich hlas byl zaznamenaný správně.
0: Kdo další se do sněmovního seznamu nominantů dostal?
1: Znovu třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Sněmovna navrhla taky filmového tvůrce Karla Zemana anebo herce a moderátora Marka Ebena. Poslanci letos odmítli celkem 22 jmen. Možné důvody nastínuje předseda podvýboru pro přípravu návrhu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání Patrik Nacher z hnutí ANO.
2: Může to být dáno i tím těmi nominacemi, že ty nominace často mohou prostě dělit tu politickou scénu.
1: Sněmovnou neprošel taky třeba bývalý diplomat a politik Michal Žantovský nebo moderátor Václav Moravec.
0: Co s tím seznamem tedy bude dál?
1: Ten seznam doporučení teď zamíří na hrad, co je ale důležité, prezident se tím řídit vůbec nemusí. Rozhodnutí, komu dá státní vyznamenání, je plně v jeho kompetenci. To připomíná i poslanec ODS a člen toho zmíněného podvýboru Pavel Žáček.
3: My tím naplnili tu naši úlohu, my tím ukázali jako vůli sněmovny a teďka teda je to na tom, jakým způsobem s tím bude pracovat pan prezident.
1: Kromě sněmovny posílá každoročně prezidentovi své návrhy taky Senát. Do 1. června navíc mohl návrhy poslat přímo prezidentovi kdokoliv. Hrad totiž má každoročně otevřený formulář pro veřejnost. Státní vyznamenání prezident, připomeňme, předává 28. října ve Vladislavském sále Pražského hradu.
0: Schůze poslanců teď pokračuje dál. Co ještě mají na programu?
1: Jsou to interpelace, tedy dotazy poslanců na členy vlády. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tu nicméně není, míří totiž na summit do Černé Hory. Vysoká účast z hlasování o vyznamenáních se tedy už teď patrně značně snížila.
0: Náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Dražší energie, pohonné hmoty, ale také mnohé stavební materiály, hlavně ty z ropy. Stavební firmy totiž řeší kvůli konfliktu na Blízkém východě rostoucí náklady. Jak se tohle projevuje na jejich fungování a jestli je stát připraven jim s tím pomoci, zeptáme se na to.

0: Většina českých stavebních firm už zaznamenala kvůli konfliktu na Blízkém východě zvýšení nákladů a v průměru o víc než 15%. Kromě růstu cen pohonných hmot zdražují také energie nebo stavební náklady. Ukázala to aktuální analýza společnosti CEEC Research mezi 155 firmami. Vláda je připravená v případě dlouhodobého zdražování pomoci. Detaily už probereme s naším redaktorem Vítem Andrlem. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Který ze stavebních materiálů zdražuje úplně nejvíc?
1: Tak zejména jde o produkty, které jsou navázané na ropu a petrochemický průmysl. Třeba některé typy asfaltu zdražily i o 100% a vzrostla taky cena polystyrenu, kterého byl i krátkodobě nedostatek. Skoro polovina firem už kvůli konfliktu upravila svou obchodní strategii, říká ředitel CEEC Research Michal Vacek.
2: Zatím v současné době to neznamená, že by se pozastavovala výstavba v nějakém širokosáhlém spektru. Ty stavební firmy, ať už pozemní, tak inženýrské firmy, které se zabývají výstavbou infrastruktury nebo pozemních staveb, predikují i nadále ten růst. Nejenom růst z pohledu stavební produkce, ale i ze svých tržeb.
1: Růst tržeb souvisí i s tím, že 2/3 firm už nějakým způsobem zvýšily cenu za přípravu a výstavbu projektů. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy zatím opravdu žádné omezení zakázek nehrozí. Problém ale podle něj je, že ceny materiálu budou vyšší i v následujících měsících, i kdyby konflikt na Blízkém východě skončil brzy.
3: Ta setrvačnost je velká. A než ten trh získá tu jistotu a důvěru v to, že to bude fungovat všechno, tak prostě myslím si, že 5-6 měsíců je nějaká očekávatelná doba nápravy.
1: A růst cen paliv navíc prodražuje taky dopravu stavebních materiálů.
0: Zmínili jsme také, že vláda je připravená případně stavebním firmám pomoci. Jak?
1: Ano, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO řekl, že Bezpečnostní rada státu odsouhlasila 3 různé krizové scénáře případných opatření. Ty scénáře se odvíjejí od cen plynu a pohonných hmot na světových i domácích trzích. Podle Havlíčka je jednou z variant třeba další snížení regulované složky ceny energií.
4: Případně i zastropování, případně spuštění mechanismu záručních, pojišťovacích nebo třeba kurzarbeitu, ale to všechno by nastalo až v případě těch horších scénářů, které v tuhletu chvíli nepředpokládáme, ale jsme připraveni na to, kdyby nastalo.
1: Havlíček už dřív mluvil o tom, že regulovaná složka může teoreticky klesnout až na nulu. Mezi další opatření, která už dřív Havlíček zmínil, patří třeba taky přímá podpora energeticky náročných odvětví z evropských peněz. Jak už ale zaznělo, tak teď zatím vláda žádné opatření nezavede.
0: A na stavební firmy se dnes zaměřil Vít Andrle. Děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Světový pohár ve vodním slalomu opět v České republice. Přijďte povzbudit kompletní světovou špičku v čele s českými slalomáři. Těšte se v pátek a v sobotu na vodní slalom a v neděli na kajak cross. Od 5. do 7. června v kanoistickém areálu v Praze Tróji. Více na webu slalomtroja.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 3:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Finanční sektor v České republice je stabilní a odolný, vyplývá to ze zprávy České národní banky. Zátěžové testy signalizují jeho odolnost vůči nepříznivému ekonomickému vývoji. Maximální povolená cena za litr benzínu klesne zítra o 9 haléřů. Čerpací stanice ho můžou prodávat na nejvýš za 1,40 korun a 9,80 haléřů. Na svém webu o tom informuje Ministerstvo financí. Naopak za naftu si řidiči nejspíš připlatí. Litr bude stát až 9,30 korun a 7,90 haléřů. To je o 640 haléřů více než dnes. Policie stíhá 12 lidí a dvě firmy za kuplířství. Případ se týká provozování nočních klubů a privátů v Brně. Ženy obviněným odevzdávaly různě velkou část výdělků, oficiálně jako platbu za nájem. Informuje o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Další případ se týká bytů s prostitutkami na různých místech v Česku. Obvinění měly ženy přivážet z Asie. Nová vláda v Budapešti se dohodla s Kyjevem na rozšíření práv maďarské menšiny žijící západně od Ukrajiny. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar. Budapešť v minulosti kvůli postavení ukrajinských Maďarů blokovala přístupové rozhovory mezi Evropskou unií a Kyjevem. Sport. Tenista Vít Kopřiva po 4. v řadě skončil na Challengeru v Prostějově ve 2. kole. Vítěz turnaje z roku 2022 a 66. hráč světa tentokrát podlehl na Czech Open Sačkovi z Ukrajiny po setech 1-6, 6-4 a 6-7.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D11 u Poděbrad a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové až hodinová kolona po pojíždí u Poděbrad. Na kilometru 42 narazil autobus do šipky silničářů a projíždí se pouze po krajnici. Do kolony se dojíždí na 34. kilometru. Pozorovíšťka přes Poděbrady je zavřená kvůli opravě mostu. Na příjezdech do Brna hlásíte kolony. Na D2 na příjezdu z Bratislavy se zdržíte 20 minut před nehodou na kilometru 3,5. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna čekejte kolony u Vyškova od 229. kilometru až na 221. Tam je údržba v pravém pruhu. Postojíte 25 minut. Ucpaná D1 před Brnem i ve směru z Prahy. Kamiony od 161. kilometru až k omezení v Brně. Osobním zastavíte jen místy. Na silnici 3 z Prahy do Benešova hlásíte nehody u Mirošovic na konci stoupání.
4: Je tam dodávka s CDSem, s polystyrenem a je tam Mercedes a je tam všude rozsypaný polystyren.
3: A tvoří se kolony. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem vázne provoz. Brzdí se na 4. kilometru a pomalu pojedete až do Kbelské ulice. A na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte půl hodiny v koloně od Zličína až ke sjezdu na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude zataženo, nejprve jen v západní polovině Čech, postupně v celých Čechách déšť nebo přehánky, teploty v noci klesnou na 15 až 10 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Skáňalová.
5: Hezké odpoledne. Mluvit budeme o riziku, které momentálně může mít čínská špionáž na webech s pracovními nabídkami. Půjdeme také do Velké Británie. Poslechněte si nás.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Vážná nehoda na bratislavské dálnici. D2 ve směru z Bratislavy do Brna opět neprůjezdná. Na 8. kilometru za sjezdem na Blučinu narazila dodávka ze zadu do kamionu a hoří. Hoří i kamion. Uvolněte uličku pro hasiče a sjíždějte nejpozději na 11. kilometru na Blučinu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Už jenom týden zbývá do startu fotbalového mistrovství světa ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě, na kterém se po 20-letém čekání představí i český tým. Vedle svěřenců Miroslava Koupka budou na šampionátu třeba už šestinásobní účastníci Cristiano Ronaldo nebo Lionel Messi. A zajímavosti, rekordy, které přináší blížící se turnaj, nám shrne Tadeáš Skalický ze sportovní redakce. Jsem zvědavá, co se dozvím. Hezký odpoledne.
3: Pěkný den. Zmínila si dva pro mnohé nejlepší fotbalisty historie, jak 38-letý Argentinec Lionel Messi, tak 41-letý Portugalec Cristiano Ronaldo se připravují na své šesté mistrovství v kariéře a jsou tedy rekordmany. Pro obě legendy ale může být vzhledem k věku letošní šampionát tím posledním. Pět světových turnajů má za sebou i Mexičan Guillermo Ochoa, který ale doteď přímo nastoupil do zápasu jen na třech z nich.
2: V českém týmu je nejmladší reprezentant v jeho historii Hugo Sochůrek. Bude zároveň nejmladším hráčem celého šampionátu?
3: Nebude, tenhle titul získá Mexičan Gilberto Mora, kterému bude v úvodní den šampionátu 17 let a 240 dní. Jeho otcem by s nadsázkou mohl být ve 43 letech a 162 dnech nejstarší muž turnaje skotský brankář Craig Gordon. Průměrný věk týmu má nejnižší, nebo reprezentace má nejnižší pobřeží slonoviny a nejvyšší naopak Panama.
2: Na mistrovství světa bude hrát poprvé v historii 48 týmů, tedy skoro čtvrtina všech zemí světa. V nominaci každého z nich je 26 hráčů. Kolik bude v Americe zastoupených klubů?
3: Dohromady 449. Nejpočetněji zastoupený je Manchester City, ze kterého bude na šampionu 19 fotbalistů. A obecně platí, že mají anglické ligy na turnaji největší podíl hráčů ze všech soutěží. Z tuzemské šance ligy bude v Americe nejvíc slávistů, všech 10 v českém dresu. Mimochodem Slávy bude tak na šampionát vysílat stejně hráčů jako třeba slavný Real Madrid.
2: Když přidáme hráče Plzně, Sparty a Hradce Králové, tak bude v národním týmu z domácí nejvyšší soutěže 17 fotbalistů. Tadeáši, jsou země, které žádné hráče z vlastní ligy prostě nemají?
3: Ano, jde o Kapverdy, Demokratickou republiku Kongo, pobřeží slonoviny, Curaçao, Senegal a Uruguay. Tedy země, kde není klubový fotbal na takové úrovni. Kdo naopak nemá úplně na výběr ze zahraničních lig a musí brát takzvaně hlavně u sebe, to jsou Katar a Saudská Arábie. Obě reprezentace ze středního východu mají shodně jen jediného hráče, který aktuálně nastupuje v zahraničí.
2: O fotbalovém světovém šampionátu jsme teď v Radiožurnálu mluvili společně s Tadeášem Skalickým ze sportovní redakce. Díky.
3: Naslyšenou.
2: A Češi do turnaje vstoupí v noci na 12. června duelem proti Jižní Koreji. A už v noci na zítřek je čeká závěrečný přípravný zápas proti Guatemale.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Vážná nehoda na bratislavské dálnici. D2 je teď v obou směrech neprůjezdná na 8. kilometru. Ve směru do Brna z Bratislavy jela dodávka ze zadu, narazila do kamionu a začaly hořet. Teď na místo dorazili hasiči, zavřeli oba směry a přistává i vrtulník záchranné služby. Ve směru z Bratislavy si jíždějte nejpozději na 11. kilometru. V opačném směru z Brna je poslední volný sjezd k Olympii na Modřice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Čínská špionáž na webech s pracovními nabídkami představuje bezprecedentní riziko. Vyplývá to ze společné zprávy tajných služeb pěti zemí, včetně Velké Británie, Spojených států nebo Kanady. Podle nich Čína k získání utajovaných informací úspěšně pracuje třeba s falešnými nabídkami práce. Informace k tomu už má Jiří Kordík z naší zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co přesně stojí v tom varování tajných služeb?
1: Ono to varování před čínskou špionáží vychází ze společného prohlášení takzvané aliance Five Eyes. To se dá přeložit jako patero očí. Je to pět zpravodajských služeb Velké Británie, Spojených států, Austrálie, Nového Zélandu a taky Kanady. Nicméně se v něm směrem k veřejnosti píše, že Čína dost úspěšně využívá weby směřené na hledání práce, jako třeba v Česku je známá platforma LinkedIn, nebo u nás méně známé weby jako Indeed nebo Upwork. A týká se to hlavně těch falešných inzerátů. Většinou podobná varování představovaly tajné služby jednotlivě, takhle souhrně. Je to podle zpravodajských agentur mimořádné.
0: Jak taková špionáž na inzerátech podle toho varování vypadá?
1: Alespoň podle vysvětlení té citované zprávy Čína na těch zmíněných webech nabízí falešné nabídky práce. Lidé ji nabízí, kteří se vydávají za zaměstnance soukromých poradenských společností nebo taky různých think tanků a personálních agentur. Náboráři pak filtrují životopisy s tím, že hledají hlavně bezpečnostní analytiky nebo třeba odborníky na zahraniční politiku. A v hledáčku jsou nově hlavně jsou teď hlavně držitelé bezpečností prověrky daných zemí. Stále častěji ty inzeráty míří taky na akademické pracovníky nebo novináře. Pak se v tom procesu odehraje pohovor, ten je vždy virtuální. V něm se náboráři vyptávají třeba na zkušenosti ve státní správě a součástí toho procesu bývá i zadání vypracovat report nebo takové shrnutí na témata, které se typicky věnují oblasti Indo-Pacifiku.
0: Při pracovních pohovorech, nevím, ale přeci se většinou nemluví o nějakých utajovaných informacích. Proč kvůli tomu teď vydávají tajné služby až tak důraznou výstrahu?
1: Vlastně znovu podle toho vysvětlení může národní bezpečnost ohrozit i předávání různých zdánlivě neškodných podrobností i bez přístupu k utajovaným informacím. To je třeba náhled do toho, jak vypadají rozhodovací procesy vlád nebo jak se přesunují armády, jaké jsou kapacity různých armád, jak se vyvíjejí vojenské strategie. Právě za to už zmíněné vypracování zpráv na určité téma totiž náboráři nabízejí finanční obnosy, které pak posílají přes kryptoměny nebo přes služby jako PayPal. A pak se snaží udržovat kontakt pro další informace, které jim můžou přinášet nějaký širší obrázek. Tohle varování před špionáží už ale odsoudila Čína. Podle mluvčího čínského velvyslanectví ve Velké Británii je to zcela smyšlená a taky cílená pomluva.
0: Jiří Kordík dnes tedy mluvil o bezpečnostní hrozbě. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Když z české dálniční sítě zmizí přetížené kamiony, které ničí povrch dálnic, je možné pro část nákladní dopravy využít vodní cesty? Také na to se Tomáš Pancíř zeptá ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi. Večer, kdy zpívá celá aréna. S výjimečnými hudebními hosty a strhující atmosférou od první písně.
1: A tady vidím kouka, který má cedulku, chci si zahrát jahodu.
0: Miraj v O2 aréně. Zítra večer na ČT Art a v iVysílání.
2: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
3: Radiožurnál 16 hodin. Na řadě jsou zprávy Kateřiny Causidisové.
4: Policie zadržela ve Strakonicích muže, který tam ohrožoval okolí se vzduchovkou. V Německu dnes draží umělý ostrov Urujány. Čeští fotbalisté se v generálce na mistrovství světa utkají s Guatemalou. Vážná nehoda zablokovala bratislavskou dálnici D2 na 8. kilometru v obou směrech. A zítra bude zataženo postupně občasný déšť, ojediněle i bouřky, teploty do 21 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Odbory ve Strakově akademii vyhlásili na zítřek stávku. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám. Podle rozhodnutí vlády se mají přesunout na jednotlivá ministerstva. Policisté ve Strakonicích dopadli muže poté, co ohrožoval své okolí vzduchovkou. Informovali o tom na síti X s tím, že nikomu už nehrozí nebezpečí. Zadržený muž podle nich střílel ze vzduchovky na kočku, kterou zranil. Informace o podezřelém muži se zbraní dostali policisté před 14. hodinou a pátrali po něm několik desítek minut. Prezident Petr Pavel podpořil priority budoucího náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Ten mu je odpoledne představil na Pražském hradě. Podle Hlaváče musí schopnosti armády odpovídat bezpečnostním hrozbám vůči Česku a Alianci. Soustředit se tak chce převážně na budování moderního vojska.
6: Já tam mám vlastně v zásadě takové dvě oblasti priorit ve vztahu k NATO a Evropské unii a ve vztahu k budování schopností a modernizaci armády České republiky. A v zásadě ty priority jsou ano, těžká střední brigáda a dokončení těch projektů, které už běží.
4: Ve funkci Hlaváč vystřídá Karla Řehku. V Německu je dnes na prodej umělý ostrov v Baltském moři. Vyvolávací cena je v přepočtu necelý milion korun. Bývalá vojenská stanice je ale v dezolátním stavu.
7: Plošina o rozloze asi 250 metrů čtverečních stojí na dřevěných pilířích u pobřeží Rujány. V 50. letech ji tam postavilo východoněmecké námořnictvo. Plošina sloužila k odmagnetizování jeho lodí, tak aby nedráždily magnetické miny. Po konci studené války ostrov chátral a dnes slouží hlavně jako hnízdiště kormoránů. Aukční síň tvrdí, že zájemci o koupi se objevili a na plošině by si uměli představit třeba bar nebo kasíno. Podobné projekty na moři ale často ztroskotají na extrémně vysokých nákladech. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
8: Sport. České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před startem mistrovství světa. V pátek ve 2 hodiny ráno našeho času nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Oproti nedělnímu utkání s Kosovem se v generálce na šampionát sestava změní, říká reprezentační trenér Miroslav Koubek.
9: S Kosovem některý, dejme tomu, zkušenější hráči, který mají za sebou hodně, neměli zátěž, jo, takže teď to zase musíme vzít z druhého konce. Potřebujeme si toho hráče dostat do herního varu, do herní praxe, takže nějak to rozložíme, kdy tam bude asi větší minutáž pro ty hráče, který právě s Kosovem nehráli.
8: Fotbalista Jablonce Ebrima Singateh dostal od disciplinární komise trest na 4 soutěžní zápasy za vyloučení ve finále domácího poháru s Karvinou. Trenér pražské Dukly Pavel Šustr byl za výroky k výkonu rozhodčích poutkání v Teplicích potrestán zákazem výkonu všech funkcí na 2 soutěžní utkání.
5: Zelená vlna. známe lepší cestu.
8: Zavřená D2 u Židlochovice, kolona na Pražském okruhu. Bratislavská dálnice D2 je na 8. kilometru po vážné nehodě v obou směrech neprůjezdná. Ve směru do Brna narazila dodávka do kamionu, začaly hořet. Na místě teď pracují hasiči, uzavřeli dálnici v obou směrech. Ve směru do Brna odklání dopravu na 11. kilometru. V opačném směru z Brna sjíždějte nejpozději u Olympie na 3. kilometru. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna pojíždí kolona za Vyškovem. Na kilometru 221 údržba v pravém pruhu. Zastavíte na kilometru 227 a zdržíte se až půl hodiny. Pozor, ucpává se i možná objížďka stará silnice v Rousínově. D1 plná i na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se u Velké Bíteše na 162. kilometru v obou pruzích. Kolona pak hlavně kamionu se sune až do Brna. Osobním zastavíte jen místy. Lepší zprávy máme z hradecké dálnice D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové odstranili následky nehody u Poděbrat na 42. kilometru. Dlouhá kolona od sjezdu na Pečky se začíná rozjíždět. Nesjíždějte na objížďky, v Poděbradech jsou zavírky, je to všechno ucpané. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte přes půl hodiny v koloně před sjezdem na Ořech. Brzdí se už kousek za sjezdem na Karlovarskou. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme zataženo, ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť, odpoledne od západu místy přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
3: A ještě téma, které naším vysíláním rezonuje už pár týdnů, jde o spory ohledně přesunu některých agent z úřadu vlády na ministerstva. Ranní schůzka odborářů a vedoucí úřadu nepřinesla v podstatě nic. Odbory ale před malou chvílí zveřejnili, že na zítřek vyhlašují stávku. Na co přesně tím chtějí upozornit, to rozebereme ve vysílání čtvrtečního odpoledního radiožurnálu už za nějaké 3 minuty. Tak klidné odpoledne vám všem.
5: Odpolední radiožurnál
10: a Vojtěch Bydrman.

0: Odbory ve Strakově akademii na zítřek vyhlásili stávku. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám. Právě o přesunu těchto agent dnes jednali s vedoucí úřadu vlády Tinde Bartou. Žádný průlom ale při této schůzce nenastal. Podrobnosti k tomu teď doplní reportér Jakub Vik. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Ta zpráva o stávce chystané na zítřek je stará doslova pár minut. Co dalšího už se ti k tomu podařilo zjistit?
1: Je to tak, je to opravdu čerstvá informace. Po tom ranním jednání si odboráři nejdřív totiž vzali čas na poradu se všemi zaměstnanci, no a konání té stávky potvrdili před chvílí. Odborová organizace Straka při úřadu vlády ji vyhlásila na zítřek, tedy na pátek. Podle dřívějších informací by se do stávky mělo zapojit zhruba 5 nebo 6 desítek zaměstnanců, kteří tak zítra nepřijdou do práce. Odbory chtějí ovšem s vedením úřadu jednat dál. Další informace chtějí pak odboráři představit zítra v 10 hodin dopoledne.
0: Vraťme se k tomu dnešnímu jednání, co se na něm odbory dozvěděli.
1: Podle odborářů šéfka úřadu vlády odmítla tedy ty jejich požadavky s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už nejde zvrátit. Omluvila se ale, že dosud nebyl dodržený sociální dialog o změnách právě se zaměstnanci. Odbory kromě zahájení diskuze požadovaly zcela zastavit ten plánovaný přesun agent, protože změny jsou podle nich překotné a mohly by zhoršit schopnost státu řešit dané problémy. Ty už si i před chvílí použil to slovo destrukce, kterým odboráři tu změnu popisují. Jednání komentuje jeden z mluvčích stávky, Ondřej Medal.
2: Furt to neodpovídá na ty apely, které my jsme zdůrazňovali několikrát. Co bude s těmi agendami? Ty agendy vlastně přesunou se na ta jednotlivá ministerstva. Dobrým příkladem je současný odbor lidských práv. Jeho agenda se rozdělí mezi, tuším, že to jsou 4 celkem rezorty, tím pádem ten tým se změní. Jako ta frustrace je opravdu veliká.
1: Přesunout na ministerstva by se měly například agendy lidských práv, duševního zdraví, rovnosti žen a mužů nebo protidrogové politiky, a to od 1. července.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na to dnešní jednání reagoval až odpoledne. Jakube, co řekl?
1: Je to tak, Andrej Babiš potvrdil ta slova šéfky úřadu vlády, že je rozhodnutí neměnné.
3: Ale nějaké stávky nebo protesty jsou úplně zbytečné, protože my jsme se tak rozhodli.
1: Podle Babiše agendám změna naopak pomůže a posílí je a zmínil protidrogovou politiku.
3: I podle kompetenčního zákona má ministerstvo zdravotnictví problematiku závislosti. Jo. Já chápu, že jsou obavy, že tyhle adiktologické služby jsou sociálního charakteru, ale my si to pohlídáme.
1: Šéfka úřadu vlády Tinde Barta taky ráno odborářům slíbila svoji pomoc v koordinaci přesunu na nová působiště.
0: Co je ale jisté, a ještě jednou to zopakujme, odbory na úřadu vlády na zítřek vyhlašují stávku. Vás o tom teď v odpoledním radiožurnálu zpravil reportér Jakub Vik. Tak díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bratislavská dálnice D2 zůstává obousměrně neprůjezdná po nehodě na 8. kilometru. Velmi vážná nehoda dodávky do kamionu s následným požárem obou vozidel. Na místě jsou hasiči a nedá se projet ani na Brno, ani do Bratislavy. V obou směrech už policisté dopravu odklánějí. Ještě dálnice D1, nebezpečná situace teď ve směru z Prahy do Brna. Pozor za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 164 v levém pruhu stojí dodávka. Je to v koloně kamionů, osobní tam jedou rychleji a v levém pruhu stojí auto. 164. kilometr směr Brno. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Pro další téma si na Radiožurnálu odskočíme do polské metropole. Varšava formálně požádala Spojené státy, aby v Polsku zřídili novou vojenskou základnu. Ministr obrany to oznámil na sociálních sítích s tím, že silné Polsko znamená mít silnou armádu, ale taky silné spojenecké vztahy. Zpravodajka Kateřina Havlíková k tomu má víc. Katko, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Souvisí tahle informace s nedávným příspěvkem amerického prezidenta Trumpa o tom, že do Polska vyšle dalších 5000 vojáků?
1: Právě polská média tento Trumpův příspěvek a polskou žádost o zřízení nové základny do souvislosti dávají. V Polsku totiž nyní slouží asi 10 tisíc amerických vojáků a Varšava dlouhodobě stojí o navýšení těchto vojáků, přestože vlastně to bude znamenat vyšší náklady pro Polsko, protože třeba obytnou a podpůrnou infrastrukturu právě Polsko financuje. To také platí za každého amerického vojáka, který v Polsku působí. V polovině května ale Pentagon pozastavil plánovanou rotaci 4000 amerických vojáků v Polsku, což mohlo snížit jejich celkový počet v Polsku na 6000. Poté ale právě následoval ten Trumpův příspěvek na sociálních sítích o nových 5000 vojácích, čehož tedy využila Varšava a požádala Spojené státy o zřízení další stálé vojenské základny na dobu neurčitou. Jak ale přiznal ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamiš, konečná rozhodnutí zatím prý nepadla ani z jedné strany.
0: Katko, a znamená to, že by v Polsku skutečně nakonec mohla vzniknout základna Fort Trump?
1: Je to velmi pravděpodobné. Například zpravodajský web Onet o tom píše, že ta žádost opět vzbudila naději na vojenský areál pojmenovaný po americkém prezidentovi, protože pokud by Polsko mělo hostit celkem 15 tisíc amerických vojáků, tak by právě muselo rozšířit tu stávající infrastrukturu. No a co je to Fort Trump? Je to nápad z roku 2018, kdy Polsko navrhlo vybudování stálé americké základny a chtělo ji financovat až 2 miliardami dolarů, tedy asi 40 miliardami korun. Tehdy byli u moci prezident Andřej Duda a vláda strany Právo a spravedlnost, jak Duda, tak PiS, měli velmi blízko k Trumpovi a jeho lidem, k republikánům obecně, tak jako současný prezident Karol Navrocky, takže ta základna měla i nést jméno amerického prezidenta. Teď je zase ten nápad zpátky při životě, tak uvidíme, jestli tady pevnost Trumpa budeme mít nebo ne.
0: Polsko každopádně stojí o větší americkou vojenskou přítomnost na svém území, proto požádalo o zřízení nové stálé vojenské základny. Řekla vám o tom naše varšavská zpravodajka Kateřina Havlíková. Díky, Katko, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1125 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 30. června, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte. Objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport. Když chcete jet naplno.
1: Dobré odpoledne, 16:30. Jana Utendorfská a zprávy Radiožurnálu.
2: Odbory ve Strakově akademii budou zítra stávkovat kvůli přesunu agent. Z úřadu vlády se mají na jednotlivá ministerstva přesunout útvary, které se věnují ochraně lidských práv, protidrogové politice nebo třeba duševnímu zdraví. Podle odborů změna poškodí jejich fungování. Odboráři se ráno sešli s vedoucí úřadu vlády Tunde Bártou. Ta na společném jednání řekla, že rozhodnutí o přesunu už není možné změnit. Kritika podle ní není opodstatněná. Průměrná mzda v Česku stoupla v prvním letošním čtvrtletí na 50 282 koruny. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle ní rostly mzdy v odvětvích nemovitostí, administrativy a stavebnictví. Zohlednění inflace se reálná hodnota průměrné mzdy v Česku meziročně zvýšila o 6,4%. Dánská společnost Novo Nordisk začne v Česku vyrábět léky na cukrovku a obezitu. Do závadu v obci Bohumil nedaleko Prahy investovala několik miliard korun. Vyplývá to z pozvánky na otevření výrobny. Příští pátek se ho zúčastní taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Léčba obezity patří v současnosti mezi nejlukrativnější segmenty zdravotnictví. Injekční přípravky nové generace užívají podle odhadů desítky milionů lidí po celém světě. A Jičín se dnes proměnil v pohádkové město červených sukní. Jde o poctu spisovateli Václavu Čtvrtkovi. Dnes by oslavil své 15. narozeniny. Na náměstí přišli lidé v sukních, jaké nosili pohádkové postavy Maková panenka nebo Manka, žena loupežníka Rumcajse. Sport. Na mítinku Diamantové ligy v Římě budou večer závodit 4 čeští atleti, včetně halové mistrně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuele. V italském hlavním městě se představí taky tyčkařka Amálie Švábíková, oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela. Hlavní program začne v 21 hodin.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D2 u Židlochovic a kolony na Pražském okruhu. Bratislavská dálnice D2 je na 8. kilometru po velmi vážné nehodě v obou směrech stále neprůjezdná. Ve směru do Brna narazila dodávka do kamionu, obě vozidla začala hořet. Na místě jsou hasiči a dálnice stojí v obou směrech. Ve směru do Brna odklánějí dopravu na 11. kilometru a ve směru z Brna na 3. kilometru. Před odklonem se tvoří kolony. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna připomínáme kolony u Vyškova. Na kilometru 221 pracuje údržba v pravém pruhu. Zdržíte se asi 20 minut od sjezdu na Vyškov. A pozor, velká kolona je i na objížďce po staré silnici v Rousínově. D1 ucpaná i na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se na 162. kilometru Velké Bíteše v obou pruzích. Kolona pak hlavně kamionů se sune až do Brna. Osobním autem zastavíte jen místy. Provoz na D1 vázne i za Prahou směrem do Brna, a to před omezením u Šmejkalky. Pomaleji pojedete od 15. kilometru, zdržíte se 10 až 15 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte půl hodiny v koloně před sjezdem na Ořech. A ucpává se i dálnice D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Zastavíte na chvilku v obou pruzích na 5. kilometru, pak se kolona rozhýbe. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 15 až 10 stupňů, zítra pak čekejte zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se i vyjasní. Teploty zítra vystoupí na 16 až 21, na východě bude až 23 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnála Vojtěcha Bittermana.
1: Už od včerejška mluvíme taky o tom, jak Ukrajinci trefili ropný terminál v Petrohradu, druhém největším ruském městě. Navíc v den, kdy tam začínalo ekonomické fórum, na kterém má promluvit i prezident Putin. Bezpečnostní expert Jakub Drmola k tomu říká, že schopnosti Ukrajinců se posunuly a připomíná taky fakt, že Petrohrad je Putinovo domovské město. Celý rozhovor s Jakubem Drmolou najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Hostem dnešních 20 minut radiožurnálu bude ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik a zeptáme se ho, kdy z české dálniční sítě zmizí přetížené kamiony nebo jestli je možné pro část nákladní dopravy využít vodní cesty. Poslouchejte radiožurnál i po 17. hodině.

0: 16.41, jsme rádi, že i dál posloucháte odpolední radiožurnál. Jak postupovat, když se na Vltavě srazí dvě lodě? Dnes to nedaleko Vyšehradského železničního mostu v centru Prahy nacvičovali hasiči, záchranáři i policisté. Vycházeli přitom z reálné nehody, která se stala na Dunaji v Budapešti v roce 2019.
1: Výletní loď narazila do hotelové lodi a začala se rychle potápět. Takovou situaci tedy na náplavce simulují pražští hasiči a záchranáři. Do vody rozmístí zhruba 30 figurantů. Jednou z nich je i Dominika Cedrová.
2: Já budu před utopením, tak jako trošičku takový zmatený člověk, který je trošku panikaří, protože se málem utopil, ale jinak jako přivědomí.
1: Organizátoři zahájili zásah a na místo rychle přijela policejní, hasičská i záchranářská auta. Do nácviku se zapojilo 200 lidí a třeba i policejní vrtulník. Jednotky začaly okamžitě vytahovat z vody první figuranty, třeba Jakuba Kojana.
3: Bylo to v pohodě, to bylo. Chvilku jsem se topil a pak přiběhnul čvarný policista s provazem, hodil mi provaz a já jsem vylez na vodu.
1: Někteří pacienti předstírali třeba zranění páteře nebo bezvědomí. Záchranáři proto vytvořili improvizované stanoviště a začali je rychle ošetřovat.
4: Jakou tady mám posádku? Prosím tady ke kolegovi, pomoc mu.
1: Pokyny rozdávala vedoucí lékařka zásahu Tereza Krsková.
5: Je to něco, na co jsme v naší práci zvyklí, ale si budeme povídat, ten adrenalin tam nějakým způsobem prostě funguje. Tohle to je vždycky potřeba cvičit, protože až se to někdy stane na ostro, tak budeme připraveni na to, co máme dělat.
1: Celou akci sledovala skupina pozorovatelů, kteří následně vyhodnotí, jak se zásah povedl a co by bylo možné zlepšit. Přibližuje mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
6: Cílem těchto cvičení je skutečně dostat záchranáře pod jakýsi tlak, aby to co nejvěrohodněji simulovalo to reálné nasazení.
1: Pražští hasiči pořádali podobná cvičení i v minulosti. Například simulovali srážku vlaků ve Vinohradském tunelu nebo dopravní nehodu v tunelu Blanka. Z pražské náplavky Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Jako skoro každá metalová kapela i američtí Extreme natočili prakticky jednu jedinou baladu a světe div se, dnes tuhle kapelu z Bostonu známe právě díky hitu, který dozněl v odpoledním radiožurnálu. 16:47, to je čas na naše dopravní zpravodajství.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Připomínáme zavřenou bratislavskou dálnici D2 v obou směrech po vážné nehodě na 8. kilometru. Ve směru do Brna tam narazila zezadu dodávka do kamionu, začaly hořet. Kvůli zásahu hasičů stojí směr z Brna do Bratislavy. V obou směrech dopravu odklánějí. Ve směru z Brna už na 3. kilometru a ucpává se kvůli tomu i D1 před sjezdem na Bratislavu. Ve směru z Prahy tak před Brnem ta dlouhá kolona na D1 ještě zpomalí. No a podle záběru z dopravních kamer teď policisté začali pouštět na D2 u nehody směrem z Brna do Bratislavy, alespoň odstavným pruhem. Tam už by se kolona mohla začít pomalu hýbat. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Americká sněmovna reprezentantů schválila rezoluci, která má prezidentovi Donaldu Trumpovi zabránit v dalších vojenských úderech proti Íránu. Hlasování bylo těsné a demokratům v něm pomohli i 4 republikáni. Je to poprvé za více než 3 měsíce od začátku války proti Íránu, co taková rezoluce celou sněmovnou prošla. Probereme to teď s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co ta rezoluce, Jano, vlastně říká a proč je tak průlomové, že prošla?
1: Ta rezoluce totiž nařizuje prezidentu Trumpovi zastavit vojenské operace proti Íránu a průlomová je proto, že to je poprvé za celý ten konflikt, kdy se to sněmovně podařilo. 3x se o to pokusili a dokonce ještě teď 2 týdny před hlasováním předseda sněmovny Johnson záměrně přerušil jednání, aby ho odložil, ale nepomohlo to a při tom hlasování samotném se 4 republikáni přidali ke všem demokratům.
0: A je tahle rezoluce právně závazná? Jinak řečeno, musí se jí Donald Trump řídit?
1: Ve zkratce nemusí, protože nemá sílu běžného zákona, protože je to typ rezoluce, která nevyžaduje prezidentův podpis, takže Donald Trump ji může buď ignorovat, vetovat, není taky vysoká šance, že by ji přijal Senát, ale je to v tuhle chvíli spíš takový politický vzkaz, než nástroj, který by ten konflikt skutečně dokázal zastavit.
0: Jano, a kdo jsou ti 4 republikánští přeběhlíci, kteří hlasovali proti prezidentovi?
1: To jsou 4 republikáni, kteří ve zkratce oni nemusí být už loajální vůči Donaldu Trumpovi. Jeden z nich, Thomas Macy, odchází ze sněmovny úplně, druhý kandiduje do Senátu a zbylí 2 v těch nadcházejících primárkách jsou ze států Michigan a Pensylvánie, kde ta válka je tak nepopulární, že je to politicky pro ně nebezpečnější hlasovat pro ní, než by byl hněv Donalda Trumpa.
0: Tak zopakujme, že americká sněmovna reprezentantů zakázala prezidentu Trumpovi další útoky na Írán, a to i s pomocí části republikánů. Trump se ale rozhodnutím kongresmanů řídit nemusí. Doplnila mimo jiné naše washingtonská zpravodajka Jana Ciglerová. Díky, ano, a pěkný zbytek dne do Washingtonu.
1: Hezký den.
0: 16:53 s vámi je Ideál čtvrteční odpolední radiožurnál. No a za 7 minut.

0: Socher slaví 100 let.
1: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
2: Radiožurnál je 17 hodin. Jana Utendorfská připravila zprávy.
3: Dagmar Havlová odstupuje od knihovny Václava Havla, potvrdila to Radiožurnálu. Odbory ve Strakově akademii budou zítra stávkovat kvůli přesunu agent. Čeští fotbalisté nastoupí v generálce na světový šampionát proti Guatemale. Vážná nehoda zablokovala bratislavskou dálnici D2 v obou směrech. A zítra bude zataženo s občasným deštěm, k večeru se vyjasní. Teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Dagmar Havlová odstupuje od knihovny Václava Havla, kterou před 22 lety spolu se svým mužem zakládala. Radiožurnál to exkluzivně potvrdila přímo nikdejší první dáma. Reaguje tak na dění posledních týdnů kolem knihovny, která má nést odkaz prvního českého prezidenta. Už dřív z projektu knihovny Václava Havla odstoupili zásadní sponzoři a mecenáši a odešli také zaměstnanci. Dagmar Havlová Radiožurnálu řekla, že knihovnu neřídila a ani nebyla jejím zaměstnancem a bude odkaz svého manžela pečovat jiným způsobem.
4: Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mě nezbývá, než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. K dnešnímu dni tedy bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní. Knihovně jsem se věnovala dle svých kompetencí i dle svého nejlepšího svědomí a vědomí 22 let. Konala jsem tak na přání svého muže, a to i v době, kdy ještě žil. V její původní myšlenku jsem do poslední chvíle věřila.
3: Dagmar Havlová své dnešní rozhodnutí zdůvodnila mimo jiné i tím, že na další řešení situace kolem knihovny Václava Havla už nemá sílu. Ředitel knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček byl z vedení odstaven k 1. dubnu. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítra stávku. Agendy, které se věnují duševnímu zdraví, protidrogové politice nebo třeba ochraně lidských práv, jsou podle nich v ohrožení. Vláda rozhodla o jejich přesunu z úřadu vlády na vybraná ministerstva. Odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost včera. Dnes ráno se kvůli tomu sešli s šéfkou úřadu Tinde Bartou. Ta řekla, že přesun útvaru už nejde zastavit. Podle jednoho z organizátorů stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
5: Sociální dialog má smysl jen tehdy, pokud je stále možné o výsledku jednat. Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolů působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
3: Šéf libanonského militantního hnutí Hizballah Najim Kasim odmítl dohodu o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem. Útoky Hizballahu na sever Izraele budou podle něj pokračovat, pokud izraelská armáda nestáhne své jednotky z Libanonu a nepřestane útočit na libanonské území. Izraelský ministr obrany Yisrael Katz zároveň uvedl, že Izrael bude pokračovat v pozemních operacích v jižním Libanonu navzdory dohodě. V pražském obecním domě končí mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Na závěrečném koncertě zazní Messa de Requiem italského skladatele Giuseppe Verdiho. Pokračuje umělecký šéf festivalu Josef Třeštík.
6: Zazní, myslím, v mimořádném nastudování, kdy vystoupí štátskapele Dresden se svým šéf-dirigentem Danielem Gattim. Mezi solisty nebudou chybět ty největší hvězdy, jako je sopranistka Eleonora Burato, mezzosopranistka Alina Garanča, tenorista Benjamin Bernheim nebo basista Ricardo Canelato.
7: Sport. Čeští fotbalisté mají před sebou generálku na mistrovství světa. V noci na zítřek se v New Jersey utkají s Guatemalou. Záložník národního týmu Tomáš Souček popisuje, co očekává od posledního utkání před šampionátem.
8: Víme, jak chceme hrát a chceme to ukázat, aby jsme měli zase o to větší sebevědomí na ten celý týden před tím prvním zápasem a hlavně na ten zápas. Co se týče Guatemaly, koukali jsme na ně, jsou to dost typy toho mexického stylu, ale je to hlavně o nás.
7: Utkání Česko-Guatemala začne zítra ve 2:00 našeho času. Mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku startuje za týden. Češi nastoupí ve skupině proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a domácímu Mexiku. Lezec Adam Ondra se na světovém poháru v Praze kvalifikoval v obtížnosti z 12. místa do nedělního semifinále. Mezi ženami na štvanici uspěli z Češek Tereza Širůčková a Michaela Smetanová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Požár na D10 u Tuřic a zavřená D2 u Blučiny. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov zasahují hasiči u požáru osobního auta na 26. kilometru. Zatím se projíždí levým pruhem, ale je tam kolona směrem z Prahy. Brzdí se za sjezdem na Kostelní. Hlavnou opatrně dojíždějte. Dálnice D2 a stále zavřená ve směru z Bratislavy do Brna na 8. kilometru. Těžká nehoda dodávky s kamionem s následným požárem obou vozidel. Kvůli zásahu hasičů dálnice zavřená v obou směrech. Ve směru do Brna dopravu odklánějí na Blučinu na 11. kilometru. Ve směru do Bratislavy pouze teď vypouštějí kolonu na 8. kilometru odstavným pruhem. Jinak stále odklánějí dopravu, a to už v Brně na 3. kilometru. Tam to pak výrazně brzdí i sjezd z D1 na Bratislavu, takže i na dálnici D1 teď kolona zpomalila ve směru z Prahy. Je to dlouhá kolona, kamiony tam brzdí už na 169. kilometru. Na D1 vázne provozy za Prahou směrem do Brna. Od 10. kilometru pojedete pomalej až ke Šmykalce a celý ten úsek pojedete 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech. Je to od Zličína až na půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se i vyjasní. Teploty vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď už má slovo Tomáš Pancíř, začíná 20 minut Radiožurnálu.
10: Kdy zmizí z českých silnic a dálnic přetížené kamiony? Jak postoupilo ministerstvo dopravy v plánu rozšířit mýtný systém na všechny silnice v zemi? Má smysl investovat miliardy korun do stavby jezu na Labi u Děčína a ohrožuje růst cen stavebních prací plánované termíny dokončení hlavních dopravních projektů? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ministr dopravy za hnutí SPD Ivan Bednárek. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
11: Hezký podvečer a děkuji za pozvání.
10: Mnoho let se v Česku debatuje o tom, že přetížená nákladní auta poškozují silnice a dálnice, že je potřeba s tím něco dělat. Pomoci měly mimo jiné vysokorychlostní váhy na dálnicích. Nejvyšší kontrolní úřad v letošní výroční zprávě upozornil, že tyto váhy byly v minulých letech více než 60% času mimo provoz, a to kvůli technickým závadám nebo nesplnění metrologických požadavků. Navíc zjištěné přestupky v drtivé většině případů podle NKÚ nikdo neřešil. Třeba v květnu roku 2024 předalo ředitelství silnic a dálnic do přestupkového řízení je necelá 3% případů, kdy na D1 váhy zjistili přetížení kamionů. Reagovali jste nějak na výsledky tohoto zjištění NKÚ?
11: Tak nejenom na zjištění NKÚ, ale už i mým příjezdem nebo prací pro ministerstvo dopravy. Je to jedna z priorit, kterou řeším od mého příchodu, od 15. prosince. Tam se mi taky nelíbilo ani ne tak investice do vysokorychlostního vážení, ty jsou OK. Jenom problém je s vymožitelností práva v České republice, neboli dodržování pravidel. A tohle dneska je to ve fázi takový, že Centrum dopravního výzkumu v Brně, to je společnost, kterou ovládá ministerstvo dopravy, má rozpracovaný projekt, jak a co musíme upravit. Měli by mě obeznámit na podzim se svýma výsledkama. Vím, že pokročili velice, bylo k tomu pár brainstormingů, kde jsem vysvětloval, co se mi na tom nelíbí, co bych navrhoval i v legislativních změnách. Pro vaše pochopení, my dneska máme problém, který není jenom o vážení, a to teď se nemusíme bavit o tom, jestli rychlostní nebo vážení někde na parkovišti a na mobilních váhách. My tam máme vícero problémů a ten problém se taky může pojmenovat tak, že někteří dopravci, neseriózní dopravci, to dělají úmyslně. protože si uvědomují, že ta vymožitelnost je nízká a některý to dělají neúmyslně, protože ten řidič neví, že byl přetěžen. A dneska...
10: Pardon, že do toho skáču. Vy říkáte, že vymožitelnost je nízká. Čím to je?
11: No, tak my máme INSIT jako organizaci...
10: Inspekce silniční dopravy?
11: Kde je asi tak 20 inspektorů, který můžou dělat námatkové kontroly, taky, že je dělají. A ty se musí domluvit, na kterých plochách to budou dělat. Po případě spolupracují s policií nebo s celní správou a děláme takovýhle kontroly v nějakých pravidlech. To jsou ty námatkové kontroly. Ale my máme relativně prokazatelně zjistitelné vážné lístky u příjemců zboží a to platí hlavně pro fabriky, které zpracují štěpku nebo zpracují jinými slovy kulatinu, co byl teda případ, který taky velice upozornil na to, že přetížený kamion může být velice nebezpečný až životu nebezpečný. No a tady ty skutečnosti se snažíme odchytávat, kontrolovat a ověřovat. Jenom máme problém, že když se bavíme o vysokorychlostním vážení, no dynamických váhách, tak musíme taky mít ORPčko, neboli obec s rozšířenou pravomocí, která zpracuje ty pokuty. To není tak, že by ředitelství silnic a dálnic mělo mančat lidí, kteří budou ani nemůžou zo zákona, z legislativy nemůžou posílat pokuty. Takže tohle jsou ty souvislosti, které potřebují odstranit.
10: To je takový problém se s obcemi dohodnout, protože předpokládám, že pokud ty obce to budou vyřizovat, tak část té pokuty by mohla zůstat jim?
11: No, obce mají problém, protože neumějí zehnat lidi a zpracovat pokuty, když se kouknete, to není problém jenom vysokorychlostního vážení, to je problém taky kamer v Praze, dejme tomu na červenou, když projdete křižovatku, tak i když tam je kamerový systém, tak je zahlcen zpracováním a vlastně vystavení ty pokuty a pak advokáti, který obhajují toho občana, že to vlastně nebylo na všechny tyhle náležitosti. Já mám dennodenně na rozhodnutí ministra dejme tomu vybodování nebo některé věci z argumentací opakujících se šeftů, jinými slovy CTRL, kde ten advokát prostě jenom přepíše údaje svého klienta a opakovaně požaduje o odpuštění něčeho, protože ten přestupek se snaží nějak ovlivnit. Ale k tomuhle jsem se nechtěl dostat. Chtěl jsem se dostat k tomu, že dneska budu veřejnost informovat, jak si představujeme změnu postoje k vážení na silnicích prvních tříd a na dálnicích. A taky jsem se bavil s asociací obcí a měst, který velice ochotně nabídli to, že vytipují pozemky taky na jiných typech silnic, kde by takovéhle vážení mohlo probíhat a ty námatkové kontroly nebudeme dělat jenom na těch stejných místech, ale budeme je dělat námatkově i na silnicích druhých a třetích tříd.
10: Kolik takových míst budete chtít?
11: Tak všechny, které tohle umožňují, budou v nějaký mapě a prostě ty inspektory mají povinnost vyjíždět, udělat námatkovou kontrolu. U námatkové kontroly máte ten problém, ty kamionisti buď to jsou na sociálních sítích, nebo jsou přepojeny vysílačkama.
10: To znamená, že si řeknou...
11: Takže vy působíte jenom preventivně. Prvního, druhého vypokutujete a pak všichni ostatní jedou i nudy. A tohle platí u těch vysokorychlostních vah. A tohle to NKU nebralo do úvahy. A taky by mělo, protože to vysokorychlostné vážení je stabil. To prostě je stále na tom samém místě, je to investice a má působit preventivně. Má znižovat riziko nebezpečných situací na silnici a taky tak působí. A když řeknu parafrázu, je to to samé, jako jsme dali kamerový systém u jednoho železničného přejezdu u Třince a první měsíc by měli, nevím, 100 pokut cez ORPčko.
10: Omlouvám se, že vám do toho skáču. Na druhé straně vy říkáte, že to funguje jako prevence, ale když se podíváme na ta data NKU, že tam byly přestupky, z toho, že jenom 3% se potom řešili, znamená, že těch přestupků nebylo úplně málo, bylo to v řádu tisíců, tak to nevypadá, že by to úplně fungovalo preventivně a zároveň to nefunguje ani represivně. Tak to, co vy jste říkal, nepůsobí úplně optimisticky tak, že v dohledné době by se situace mohla změnit.
11: Ale tohle právě, že se změní, protože já to chci všechno zautomatizovat. Když se bavíme o vážení kamionu na dynamických váhách, tak tam dnešní stav je takový, že ten kamion musíte i tak zastavit, i tak podrobit nějaký kontrole a až pak ho můžete pokutovat. Tohle je ten problém a není to dotaženo.
10: A to vyřeší změna zákona?
11: Tohle vyřeší, ano, legislativní změna, možná ne rovnou zákona, ale možná jenom vyhlášky a bude to prostě probíhat tak, že ať se na mě kamionisti nezlobí, ty neseriózní kamionisti, ale prostě pokud ho ta dynamická váha identifikuje, tak nebude stačit jenom ta argumentace, že on měl přetíženou jenom druhou nápravu a čtvrtou měl v pořádku a tím pádem nedošlo k přetížení, ale to, že vážíme teďka celý kamion a předtím jsme vážili každou nápravu zvlášť, tohle chci vrátit. A bude to automatizováno, tak jak z kamerového systému vám může přijít fotografie, že nemáte zaplacenou dálniční známku, tak vás budeme taky nutit dodržovat pravidla automatem. Bude? Počkejte si na tu projektovou přípravu, kterou mi teďka dělá Centrum dopravného vzdělávání a pokud se stotožníme všichni, myslím, i odborná veřejnost, nejenom ministr dopravy s projektem, jako připraví Centrum dopravného vzdělávání, tak předpokládá to, že k prvnímu první.
10: Příštího roku?
11: Jo, jo.
10: Když mluvíme o automatických systémech, hodně emocí v obcích a městech vyvolala část programového prohlášení vlády, že připravíte změnu zákonu tak, aby výtěžek a zisk z automatických radarů plynul do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokročili jste v tomhletom? Platí tenhle ten plán?
11: Ano. Plán platí, máme to rozpracováno, diskutujeme to zatím in-house, jinými slovy za zavřenými dveřmi na ministerstvu dopravy a snažíme se vychytat ty mouchy, které by mohly být úzkým hrdlem u schvalování a s návrhem legislativy nejdříve do mimo rezortu, pak do vlády a pak do sněmovní, popřípadě do senátu.
10: To by teoreticky mohlo být od kdy?
11: No teoreticky je to součást programového prohlášení, které říká, že vláda České republiky zajistí tohle a tohle za nejbližší 4 roky. Takže já předpokládám, že někdy v půlce roku 2027 bychom měli mít tady tu legislativu v takové podobě, že by měla být odhlasovatelná.
10: Ministr dopravy za SPD Ivan Bednárek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Problémem na řadě míst Česka je také to, že se kamiony a nákladní auta vyhýbají úsekům s mýtem, že si zkracují cestu po silnicích nižšího pořadí, které na to nejsou úplně stavěné. Vy jste po jmenování do funkce mluvil o tom, že byste chtěl rozšířit systém mýta tak, aby se vztahoval na všechny silnice, byť na některých silnicích by třeba bylo nulové mýto a že tímto způsobem by vlastně bylo možné regulovat, kudy nákladní auta mají a kudy nemají jezdit. Toto pondělí vláda rozhodla o ten na provozovatele mýtného systému, respektive rozhodla o tom, že ho vypíše ve dvou krocích, nejprve na období 2029 až 2032, kdyby ten systém měl fungovat podobně jako současný, kdy ty změny mají být minimální, potom má být druhá fáze od roku 2032, kdy už ty změny by mohly být zásadnější. Znamená to tedy, že tahle úvaha, že by byly spoplatněny všechny silnice, se odsouvá minimálně do toho roku 2032?
11: Ne, my můžeme zapnout poplatnění silnic dvojek, trojek i dnes, jenom bychom platili asi tak o 400-500 milionů ročně více. A proto to dneska nemá smysl, protože nulová sazba na dvojkách, trojkách by vám nepokryla ty náklady, které by ten výběr, vlastně nevýběr, to, že jste tam zaaktivovali satelit a zapli satelitní systém i na silnici, kde to posud nebyl, tak ten provozovatel ze smlouvy má nárok si požadovat zaplacení svých výdajů.
10: To znamená, že tahle smlouva by se mohla změnit, nebo předpokládám, že se změní od roku 2029 už v tom mezikroku. Ano. To znamená, že už tam teoreticky by bylo možné rozšířit
11: teoreticky by to možné bylo.
10: A počítáte s tím?
11: Tak ono budeme určitě diskutovat s vlastníky dvojek a trojek s jednotlivými kraji a bude to na jejich vůli. Ale dneska si neumím představit, že by některý kraj řekl, že OK, vychází mi tam přejezd kamionu takový a na základě tady ty skutečnosti já budu ze svého rozpočtu pokrývat náklady za mýto, které jsou dneska 1,4 miliardy korun a právě proto potřebují nové technologie do soutěží, nové levnější aplikace nebo řešení, které vidíme v okolitých zemích a tím pádem znížím tu cenu a pak, když se někdo rozhodne, že to chce zapnout, tak už bude mít všechno připraveno, ať to zapne.
10: Takže prakticky předpokládáte s tím, že to rozšíření připadá v úvahu až od roku 2032? Že dřív se to vyplatí?
11: Jo, pokud se bavíme v hypotetické rovině a o předpokladech, tak ano. Ale to neznamená, že nemůžeme v roku 2030 usoudit, že to nebude nula, ale bude to nějaká hodnota a v takovém případě už ta ekonomika bude vypadat trošku jinak. Ale tady se bavíme o rozpočtech krajů, ne o státním rozpočtu a o nákladech ministerstva dopravy. Tohle si musíme vyjasnit. To, co je důležité říct, že dneska je všechno připraveno na to, že budeme mít levnější, neboli budeme mít provoz mýta levnější a budeme ho mít na technologii, které budou aktuální v roce 2030, ne v roce 2019. To byl ten, řeknu, omyl, jak to bylo připraveno, protože v roce 2019 nikdo ještě nevěděl, že Němci už budou mít mýto cez aplikaci mobilu, nebo Poláci, nebo Litva.
10: Ale tahle ta zásadní změna a zlevnění přijde až v tom druhém kroku, to znamená v roce 2032, chápu to dobře.
11: Tak my máme teďka platnou smlouvu do konce roku 2029, do konce listopadu 2029. Tam víme, jak a kolik budeme platit, pokud nezapneme další úseky. Pokud zapneme další úseky, tak budeme platit víc. Ale taky to můžeme udělat. Kolik bude stát mýto v roce 2030-31 a kolik od roku 32? Neumím říct si, je to soutěž, bude tam předpokládám vícero účastníků, soutěž vyhodnotíme. Zatím můžeme předpokládat jenom to, že budou nižší náklady, protože bude potřeba méně obou jednotek, bude potřeba méně zařízení jako takového a ty předpoklady jsou, že je to 480 milionů korun ročně, desetiletá smlouva, 5 miliard úspor ze státního.
10: Uvažujete v nějakých scénářích o tom, že v nějaké další fázi, ať už té druhé nebo třetí, by se mýto vztáhlo i na osobní auta?
11: Ne. No a tímhle jsem vůbec nikdy neuvažoval, ale viděl jsem transpozici směrnic, kde Evropská komise nařídila a státy museli implementovat, že pokud i vozidla do 3,5 tony táhnou přívěs a je to za účelem přepravy zboží a komerčně, tak musí být osazený mýtnou jednotkou. Tohle už tady platí, není to novinka. A hodně lidí z toho bylo zděšených, protože, co já vím, když jste trenérem koní, tak to děláte taky na základě nějaký komerční smlouvy. A když jdete někam na dostihy a máte toho koně v přívesu a máte vozidlo do 3,5 tony a zatím máte přívěs,
10: tak musíte platit mýto.
11: Tak zrazu musíte mít mýtnou jednotku. Tak jedině, že jdete teda se svým koněm a jdete hobby, a pak to musíte prokazovat policejní kontrole neboli kontrole celní správy podle toho, kdo vás zastaví.
10: V programovém prohlášení se věnujete nejenom silniční dopravě, nejenom železniční dopravě, ale také vodní dopravě. Slibujete, že urychlíte výstavbu vodního stupně Děčín, tedy jezu, o kterém se debatuje už několik desetiletí. Píšete tam, že podpoříte právě stavbou tohoto jezu ochranu životního prostředí díky snížení kamionové dopravy. Máte v tomto směru nějaké reálné propočty, kolik kamionů může ubít, pokud se postaví tenhle jez?
11: Reálné propočty, co se týče Labský nebo Vltavsko-Labský cesty, vodní cesty, podle mě takový detail ještě nikdo neřešil. To, co nám dneska chodí nákladní vodní dopravou, to jsou většinou stavební hmoty, kvůli některým betonárkám nebo cementárkám, které máme kolem řeky a tak je tady apetit města Prahy u rekonstrukce filharmonie, Pražské filharmonie, že by se odvážely sutě po Vltavě. Co se týče konkrétnosti, má diskuse se saskou kolegyní ministryní dopravy Saska. Jsme se snažili najít cestu, protože to není problém jenom našeho plavebního stupně, ale splavnost Labe má problém taky s mostama, neboli, pokud si dobře vzpomínáte, mimořádné události, co se stala
10: v Drážďanech.
11: Takže tam ta splavnost Labe je taky v nějakém horizontě odstraňována a bude lepší průplavnost Labe jako takový. My musíme tohle vyřešit, nebo hodně by nám pomohlo u všech velkých investicích, které čekají Českou republiku do energetiky, a teď můžeme mluvit o Temelině nebo pak o Dukovanech, tak ty těžké součásti těch turbín a všech tyhle věci primárně jsou určeny právě na Labsko-Vltavskou cestu. Dneska investuje Česká republika, ministerstvo dopravy to dozoruje ze své investorské organizaci nájezdové trasy pro právě tyhle energetické centra.
10: Nebo... To znamená, to je z vašeho pohledu hlavní argument pro to, proč postavit je z Uděčína?
11: No hlavný argument, musíme si uvědomit jednu věc. Dneska, když já propaguju a snažím se propagovat nákladní železniční dopravu jako řešení toho, že nebudeme mít tolik kamionů, tak tohle platí plošně. Já nepropaguju jenom konkrétně jeden mod. Já chci odlehčit českým silnicím a českým dálnicím.
10: Tomu já rozumím, proto jsem se původně ptal, pokud se postaví ten jez, o kolik bude méně kamionů. Vy jste řekl, že to spočítané není.
11: Ne, spočítané to není. Dneska nám tudy chodí rádově 280 tisíc tun materiálu. Když to propočtu, tak se bavíme o 10 tisíc kamionech. O 10 tisíc kamionech, nebo 12 tisíc kamionech. Když si uvědomíme ten poměr, že v jedné lodi 1000 tun materiálu je vlastně 50 kamionů, takže je vysoký předpoklad, pokud bude dobrý vodostav, že ty lodě tudy plout budou. Pod dobrý vodostav nedosáhnete bez plavebního stupně Děčín.
10: Na druhé straně stačí plavební stupeň Děčín k tomu, aby se dosáhlo uspokojivého stavu hladiny Labe?
11: Výrazně to pomůže. Dneska
10: stačí, že to pomůže?
11: No počkejte, my máme dneska 140 cm a pak, když je nižší vodostav, tak už to splavné není. A tento koridor jako takový, je to součást tento koridoru, jinými slovy, tam jsou taky závazky vyplývající z toho, že Česká republika se rozhodla, že tohle je mezinárodní evropský koridor na přepravu zboží. By jsme měli dosahovat až 180 cm. To bez plavebního stupně Děčín nepůjde.
10: Já se ale ptám, jestli bude stačit plavební stupeň Děčín, protože samozřejmě slyšíme od hydrologů stále o suchu, ty prognózy nejsou úplně optimistické. Odpůrci toho děčínského jezu říkají, že samotný jez víc vody v řece nezajistí. Třeba teplický zastupitel za stranu zelených Adam Souček vysvětloval serveru Seznam zprávy v minulých dnech, že když v řece není voda, tak je jedno, jestli tam bude pouštěna kaskádově, nebo jestli poteče volně dál. Dodal, že podle něj ta navržená výška Děčín jezu nebude stačit a že bude potřeba stavět další jezy. Tak právě se ptám, jestli je to propočítané, jestli opravdu ten jez, má stát 7 nebo 8 miliard, jestli je to dostatečné řešení.
11: Já se omlouvám, protože dneska jsme ve fázi skutečně diskuse, ještě to neprošlo ani jenom EIO. Jo, zřídili jsme společně s ministerstvem životního prostředí pracovní skupinu, zešlo se nás tam 30. I ministr Červený, i já, a začali jsme vůbec diskusi, co a jaké jsou očekávání od tohohle plavebního stupně a co a jak by mohlo nebo nemohlo fungovat. Ale tvrzení toho, že jez vám nepomůže zvednout hladinu vody, tak tohle odporuje základům fyziky a možná prvnímu stupni základní školy. Takže autora bych velice rád znal, protože...
10: Adam Souček, teplický zastupitel za stranu zelených. Z toho, co říkáte, že jste na začátku, znamená to, že ty plány, jak ten jez bude vypadat, případně jak vysoký bude ten stupeň, nebo jestli to bude zahrnovat další stavby, tak to se ještě může měnit?
11: Tak neznám ten detail, ale určitě ano, protože pokud jdete jenom do toho vlivu na životné prostředí, tak právě tam se dovídáte informace takové, že OK, ale tady to musí být vyšší, nebo tady musí být ten rybochod širší, nebo tam musí být tohle a tohle. Takže já vím jenom, že ta projekce nebo studie, která popisuje, jak by plavební stupeň Děčín měl vypadat a jeho předpokládaná hodnota zakázky známá je. Ale jak to dopadne po zpracování EI a jak to na konci dne bude vypadat, jestli to bude mít takovou výšku nebo takovou šíži, to bych byl fakt někdo, kdo by věštil z krystálové koule.
10: Výsledek EI by měl být kdy?
11: Tak výsledek, taky krystálová koule, protože tam se musíte vypořádat s připomínkama.
10: Říká dnešní host 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas plus, ministr dopravy za hnutí SPD Ivan Bednárik. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
11: Moc děkuju a příjemnou cestu, pokud řídíte a bezpečně, jo? Děkuju.
10: Od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř.
2: Radiožurnál 17.30 a zprávy připravila Jana Utendorská.
3: Dagmar Havlová odstupuje od knihovny Václava Havla, potvrdila to Radiožurnálu. Někdejší první dáma tak reaguje na dění posledních týdnů. Už dřív z projektu odstoupili zásadní sponzoři a mecenáši a odešli také zaměstnanci. Dagmar Havlová Radiožurnálu řekla, že o odkaz svého manžela bude pečovat jiným způsobem. Většina států Evropské unie podporuje omezení takzvané dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky. Zároveň ale chtějí její prodloužení. Po jednání ministrů vnitra v Lucemburku to oznámil Lubomír Metnar z hnutí ANO. Většina členských států chce podle něj stejně jako Česko z dočasné ochrany vyjmout Ukrajince podléhající branné povinnosti. Prezident Petr Pavel se v pondělí zúčastní jednání vlády. Rad o tom informoval na svém webu. Jedním z bodů je koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Prezident se s vládou dlouhodobě neshodne na tom, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře. A plzeňská Škoda plánuje v Brně nasadit do běžného provozu autonomní tramvaj. Radiožurnálu to řekl ředitel dceřiné společnosti Škoda Digital Jiří Liberda s tím, že vyjet by mohla už příští rok. Fungovat bude za dohledu personálu. Drážní úřad teď taky začíná připravovat změnu legislativy, aby v budoucnu mohla drážní vozidla jezdit i bez strojvedoucího nebo řidiče. Sport. 19-letá ruská tenistka Mira Andrejevová si poprvé v kariéře zahraje finále Roland Garros. Na pařížské Antuce totiž vyřadila Ukrajinku Kostiukovou po setech 6-1, 6-3. O první grandslamový titul se Andrejevová utká s vítězkou druhého semifinále mezi ruskou Schneiderovou a Polkou Chvalinskou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D2 u Blučiny a ucpaný Votický kopec. Bratislavská dálnice D2 zůstává obousměrně neprůjezdná po vážné nehodě na 8. kilometru. Srazila se dodávka s kamionem, nehoda je to s následným požárem. Na místě stále zasahují hasiči. V obou směrech dopravu odklánějí. Ve směru z Brna už na 3. kilometru a ucpává se kvůli tomu i D1 před sjezdem na Bratislavu. Ve směru z Prahy tak ta kolona před Brnem ještě více zpomaluje. Osobním autem se zdržíte na D1 před Brnem asi půl hodiny, kamionem delší dobu. Kolony pak čekejte i na objížďkách dálnice D2, hlavně na průjezdu Blučinou po silnici 416. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov popojíždí kolona za sjezdem na Kostelní Hlavno. Na 25. kilometru schořelo osobní auto a projíždí se pouze levým pruhem. Zdržíte se okolo 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte před sjezdem na Ořech. Je to kolona asi na půl hodiny od Zličína. Komplikace i na městském okruhu v Praze. Ve Strahovském tunelu ve směru na Barandovský most v pravém pruhu nehoda. Regulují kvůli tomu výrazně vjezdy do tunelu. Třeba Povltavská stojí celá z Libně. Ucpaná je i Patočková, Prašný most a další. A ještě silnice 3 na Votickém kopci malují čáry na nové vozovce. Jede se Kyvadlově a zdržíte se pouze ve směru z Prahy asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci se ochladí na 15 až 10 stupňů, zítra pak čekejte zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní. Teploty přes den vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů Celsia. Takové byly zprávy. Teď už pokračuje odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bitmanem.
2: Ještě doplním, že v dnešní Vinohradské 12 rozebíráme vraždu, která naštvala celou Anglii. Southampton, 5 bodných ran a mrtvý student, kterého policie původně považovala za pachatele. Vrah teď dostal do životí. Otázky ale zůstávají. Rozhovor s novinářem dlouhodobě žijícím v Británii Ivanem Kytkou najdete pod hlavičkou Vinohradské 12 i v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Dnes je čtvrtek 4. června a v Ostravě si připomínají jedno zásadní jubileum a myslím, že zdaleka ne jen fanoušci fotbalu. Přesně před 50 lety se hráči Baníku Ostrava radovali z prvního mistrovského titulu v klubové historii. Slovan Bratislava tehdy porazil pražskou Slávii 2:0 a Baník tak po výhře 1:0 v Plzni mohl spustit mistrovské oslavy.
1: To byla nádhera, jsme s tím vůbec nepočítali, protože jsme nějaký zápasy prohráli, pak jsme udělali tu obrovskou šňůru, no ale furt jsme nebyli jistí, protože Slávie, kdyby vyhrála, tak měla titul, jo. Pomohl nám Slovan Bratislava, co si budeme povídat.
2: Vzpomínal nedávno střelec Baníku Ostrava Petr Slaný. Baník byl po podzimní části na 12. místě, ale jen 4 body za vedoucí trojicí Slovan Bratislava, VSS Košice a Slávia Praha. V posledním kole pak 4. června 1976 vyhrál Baník v Plzni 1:0 po gólu z 8. minuty po rohovém kopu z pravé strany. Na ličku v centr si naskočil spíše rychlostní typ Rostislav Sionko.
3: To chceš slyšet, do toho všetci ví znovu.
4: No tak jako hlavička si nebyl.
3: Hlavička jsem byl, já jsem dal jednou v přáteláku se slovenským mužstvem druhou ligu hat-trick hlavou. Všechny 3 góly hlavou, no.
2: Vyvrací autor titulového gólu Rostislav Sionko, že by nebyl hlavičkář. Byl to jeho 7. gól v sezóně a má ho pochopitelně pořád před očima. Trenér Jiří Rubáš mu dal před zápasem jasný úkol.
3: No oni nepočítali, bo Rubáš najednou udělal změny a říkal běž k brankařovi, že? Tam jenom stínil a nic nedělal. Tak já jsem se postavil k brankařovi, oni se na mě vykvakli, že měl, no ale jak se Werner rozběhl, tak já jsem vyběhl. No. Vyběhl jsem na malé vápno, to tam přesně trefil a šlo to přesně do šibenice pod břevno, krásně. Jako.
2: Baník měl tehdy hodně silný tým, kapitánem byl jiný Rostislav, tvrdý hlavičkář Vojáček. O něm se říkalo, že by možná i penaltu zahrál hlavou.
5: Já vzhledem k tomu, že jsem té mládežnické kopané, že jsem byl samoroz nebo něco, tak jsem trošku pokulhával, co se týkalo nohou a tak. Byly takové chvíle, které nějakým způsobem připomínaly, že spíš bych dal gol hlavou než nohou. To svědčí zase na druhou stranu o tom, že tu hlavu jsem měl opravdu jako dobrou, tak aspoň něco. No.
2: Pokračuje Rostislav Vojáček, který strávil v Baníku všech 16 sezon, odehrál 381 zápasů a dal 26 gólů. Skladbu tehdejšího mistrovského týmu rozebírá dále Rostislav Sionko.
3: Sešlo se to. A když jsem se teď díval na to mužstvo, byli jsme 2 Slováky, Pálo Michalik, Milan Albrecht, jo? Jednoho Čechačka, to byl Franta Huml, co byl, a 17 Moraváků, neskutečné, a všechno tady jako z okolí, poblíž. Bylo nás tam 5 odchovanců, jako Hudeček, Růž, Rigl, Sionko, Kvasnica.
2: Fotbalisté Baníku Ostrava se z Plzně vraceli jako mistři v ranních hodinách.
3: Vítala nás hornická kapela a vedení OKD generální ředitel.
2: Dodává Rostislav Sionko k 50 let staré historii a prvnímu titulu Baníku Ostrava. David Procházka, Radiožurnál.

0: Dopravní zpravodajství vám na Radiožurnálu servírujeme obvykle každou půl hodinu, ale když se na silnicích něco děje, zelenou vlnu slýcháte častěji. A podle Bohuslava Beneše se teď něco děje.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Připomínáme zavřenou bratislavskou dálnici D2 v obou směrech po těžké nehodě na 8. kilometru. Ve směru na Brno tam narazila zezadu dodávka do kamionu. Kvůli zásahu hasičů stojí i směr z Brna do Bratislavy. A v obou směrech dopravu odklánějí. Ve směru z Brna už na 3. kilometru na Modřice. Ucpává se tam kvůli tomu i D1 před sjezdem na Bratislavu, hlavně ve směru z Prahy. Kolony pak čekejte i na objížďce u zavřené D2, a to v Rajhradu a taky v Blučí. Číně. Kolony hlásíte i ve Velkých Němčicích. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozední.

0: Už za 3 týdny se nejvyšší purkrabství Pražského hradu promění ve starověké Syrakusy. Právě do nich zasadil William Shakespeare děj své komedie Omylů, která už 24. června zahájí letní shakespearovské slavnosti. Herci teď novou inscenaci intenzivně zkoušejí.
1: Já jsem úplně zapomněla na to, že to byl kdysi můj dávný sen dosáhnout téhle divadelní pražské mety, takže jsem byla potěšená a nemusela jsem si to úplně dlouho rozmýšlet. Rozmýšlela jsem si to s ohledem na to, že mám rodinu, že je to poprvé, co jsem si dovolila vzít tolik práce od té doby, co mám děti, tak jsem na to zvědavá.
2: Říká herečka Aneta Krejčíková, která v inscenaci stvární Lucianu.
1: Luciana je sestra hlavní postavy, která flegmaticky radí své sestře s jejím vztahovým problémem. A tím, že samozřejmě ona je flegmatik, sestra je trošičku taková jako rozohněná, impulzivní, tak to naskýtá spoustu humorných situací.
2: Vedle Anety Krejčíkové se na jevišti v hravé Shakespeareově komedii o záměně dvou párů identických dvojčat objeví i Marek Taclík, Jakub Kohák nebo Marek Adamčík.
3: Já hraju Antifola Efeského a vlastně ta komedie Omylů je specifická v tom, že základ té zápletky jsou záměny postav, takže Antifolové jsou tam dva. Shodou okolností vypadají úplně stejně, přestože se v životě neviděli.
2: Letošní novinku letních shakespearovských slavností komedii Omylů uvidí diváci nejen na scéně v Praze, ale třeba i v Ostravě, Brně nebo Bratislavě. Celkem v průběhu léta herci odehrají téměř 40 představení.
3: Shakespeare má výhodu v tom, že všichni jakoby vědí, o co jde. Je to materiál, který je prostě vyzkoušený jako stovkami let, takže se nemusí člověk bát toho, že jde do něčeho, co je úplná pitomost, a zároveň vám dává dostatek místa na to, abyste si tam prostě našla to svoje. Tohle s tom mám Shakespeara určitě rád. No.
2: Pro režiséra nové inscenace Vojtěcha Štěpánka jde už o 3. zkušenost s letními shakespearovskými slavnostmi. A i tentokrát si stejně jako v 2 předchozích případech vybral komedii.
4: Já jsem ty první 2 dělal v Ostravě v rámci shakespearovských slavností. No a že se nám ta zkrocenka povedla a že jsme ji hráli vlastně, já nevím, 4-5 let, což si myslím, že na tu ostravskou produkci je prostě jako skvělý úspěch, tak jsme pak vlastně na vlně toho nadšení pokračovali dál, udělali jsme večer Tří králový a obě ty inscenace tady, myslím, že i divácky bodovali v Praze, tak mě pak zavolali pánové z produkce, jestli teda bych to nechtěl nějak jako zkusit tady s pražskou partou. Tak zkouším, tak uvidíme.
2: Letní shakespearovské slavnosti potrvají do začátku září a nabídnou více než 150 představení na 9 scénách. Vedle Prahy, Brna nebo Ostravy budou moct diváci slavné shakespearovy tituly vidět také v Litomyšli nebo na Hluboké. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Ani ne před hodinou vyšla v agenturách informace, která zahýbala i dnešním zpravodajstvím radiožurnálu, týká se knihovny Václava Havla a věnovat se jí bude taky Vladimír Kroc zhruba za čtvrt hodiny v dnešní publicistice. Vladimíre, dobré odpoledne.
1: Dobrý den, je to přesně tak. Dagmar Havlová odstupuje od dohody o spolupráci na projektu knihovny Václava Havla. Následuje tak dosavadní sponzory projektu, miliardáře Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. Co to fakticky znamená pro budoucnost této instituce? To probereme jednak s posledním zbývajícím členem správní rady Davidem Duškem a pak také s Janem Macháčkem, který v minulosti správní radu knihovny Václava Havla vedl. No a teď už jenom stručně další témata. O tom, jestli je současný překvapivě rychlý růst reálných mezd z dlouhodobého hlediska udržitelný, budeme mluvit s ekonomem Janem Burešem. A jaké desatero doporučují pacientům odborníci na estetickou medicínu, si povíme s plastickým chirurgem Ondřejem Měšťákem.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Počítačová poezie, to byla jeho vášení.

0: ukázala cizí zavinění.
1: Bývají tragický konec.
0: Básničky.
2: Pod jednou jsou podepsaný dva autoři, tak by mě zajímalo, který z nich je ten pravý.
0: Zavolejte večer.
2: To je fakt básník, žádnej stroj. Znám ho.
0: Teď vyšetřuju vraždu.
1: Případ dvou básníků.
3: A motiv?
1: V neděli večer na ČT1.
4: Radiožurnál 18 hodin. Začínají naše hlavní zprávy.
5: Současná podoba knihovny Václava Havla končí.
6: Nemám už sílu ani zdraví víc udělat. Je mi to jenom líto a jsem z toho unavená.
5: Stavební firmy zdražují kvůli konfliktu na Blízkém východě, roste hlavně cena asfaltu a polystyrenu.
7: Dělá nám to velký problém, jako se týče dopadu do ceny díla.
5: Česká fotbalová reprezentace má před sebou generálku na mistrovství světa s Guatemalou. Dálnice D2 je ve směru do Brna po nehodě na 8. kilometru neprůjezdná a zítra bude zataženo s občasným deštěm, k večeru se vyjasní. Teploty do 23 stupňů. Je čtvrtek 4. června. Dobrý podvečer vám. U hlavních zpráv přeje Jana Utendorfská.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Dagmar Havlová opouští současnou podobu knihovny Václava Havla. Bývalá první dáma to řekla Radiožurnálu. Důvodem je současné dění v instituci. Havlová je jedinou žijící zakladatelkou.
8: Knihovnu v posledních týdnech opustili její zaměstnanci, klíčoví sponzoři Zdeněk Bakala a Karel Komárek i většina členů správní rady. Nesouhlasí s tím, jak instituci vede současný ředitel, filozof a ekonom Tomáš Sedláček. Havlová řekla, že už nemá sílu ani zdraví v projektu pokračovat.
6: Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mě nezbývá, než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka.
8: Bývalý dramaturg knihovny, spisovatel Jáchym Topol její krok chápe.
9: S překvapením, ale vlastně také s pochopením kvůli tomu, jak věci kolem knihovny dostaly rychlý a neblahý spád.
8: Jediný člen správní rady David Dušek z Hnutí Stan nechtěl odstoupení Havlové těsně po oznámení komentovat. Stejně tak ředitel Sedláček. David Šalek, Radiožurnál.
5: Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti ještě ráno odboráři jednali se vedoucí úřadu Tinde Bartou. Na záměru přesunout agendu na jednotlivá ministerstva se ale nic nezměnilo.
10: Bárta na ranním jednání řekla, že přesun útvaru už nejde zastavit. Podle mluvčího stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
11: Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolu působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
10: Do práce tak v pátek nepřijde zhruba 50 zaměstnanců dotčených změnami. I premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že rozhodnutí o přesunu je neměnné.
12: Ale nějaké stávky nebo protesty jsou úplně zbytečné, protože my jsme se tak rozhodli.
10: Podle Babiše agendám změna naopak pomůže a posílí je. Jakub Vejk, Radiožurnál.
5: Stavebním firmám rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě náklady. Vyplývá to ze studie společnosti CEEC Research mezi 155 firmami. Dvě třetiny z nich už zdražení promítly do cen zakázek.
13: Je to v řádech podle mě tak 10-15%. Týká se to dopravy všeho, co je navázaný na ropu.
14: Říká stavbyvedoucí Pavel Aksamit z firmy Metrostav. Ze stavebních materiálů nejvíc zdražil asfalt až na dvojnásobek. Stouply i ceny polystyrénu a dalších plastů. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy, ale firmy zatím výstavbu nijak výrazně neomezují.
15: Většina je vázána nějakýma sluvýma povinnostmi vůči těm svým klientům.
14: Stát je připraven firmám pomoci. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z Hnutí ANO například dalším snížením regulované složky cen energií.
16: Případně i zastropování, případně spuštění mechanismu záručních, pojišťovacích nebo třeba kurzarbeitu.
14: Zatím ale podle Havlíčka není situace tak kritická. Vít Andrle, Radiožurnál.
5: Rektoři podpořili přípravu nového zákona o vysokých školách. Ten má změnit jejich řízení i financování. Podrobnosti teď doplní reportérka Tereza Hybšerová.
17: Zákon má konkrétně zajistit třeba to, aby školy řídily takzvané univerzitní rady. V nich by na rozdíl od současného stavu byly i lidi nominovaní ministerskou komisí. Rady by taky řešily financování a volili rektory. Podle konference rektorů jsou změny v řízení potřeba, ale je nutné mít i kvalitní pojistné mechanismy, třeba proti vlivům politiků. Univerzity podle nich musí zůstat autonomní. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby změny začaly platit postupně od roku 2028.
3: tuto chvíli je to skutečně o těch principech, o to, aby tam byl dostatek brzd a protivah, které budou jasně ukazovat, že nemůže dojít ke zneužití té moci.
17: Návrh na změnu systému řízení univerzit v květnu odmítla Rada vysokých škol. Vadí právě systém univerzitních rad. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje u vás.
5: Evropská unie by podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO neměla v budoucnu poskytovat dočasnou ochranu Ukrajincům s branou povinností. Uvedl to v Lucemburku po jednání ministrů vnitra států 27. Podle Metnara se na tom shodla většina.
18: Dočasná ochrana, v rámci které ukrajinští uprchlíci mohou v Evropské unii automaticky žít i pracovat, by podle Metnara měla být příští rok v březnu znovu prodloužena. Ovšem s určitými omezeními.
19: To znamená, aby se nevztahovala na muže, na které se vztahuje branná povinnost, protože ta situace se opravdu od počátku války na Ukrajině změnila. Teď poslední dobou je větší polovina mužů v tom produktivním věku.
18: Evropská komise má nyní členským státům představit konkrétní návrh. Metnar také prohlásil, že je Česko připravené na migrační pakt, který vstupuje v účinnost příští týden. Stále ale odmítá princip společné evropské solidarity. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
5: Hnutí Hezbollah odmítlo podmínky prodloužení klidu zbraní v Libanonu. Dohodu včera uzavřeli zástupci Izraele, Spojených států a libanonské vlády. Domluvili se mimo jiné na tom, že bojovníci Hezbolláhu opustí území od hranic Izraelem po řeku Litání.
20: Smysl dohody zpochybnil i izraelský ministr obrany Israel Katz, když prohlásil, že izraelská armáda hodlá v bojových operacích na území Libanonu pokračovat. Generální tajemník Hizballáhu Naim Qasim proto vyjednávání označil za frašku a dohodu za kapitulaci. Dodal, že údery šítského hnutí budou pokračovat, dokud izraelská armáda nepřestane se všemi útoky na Libanon a neukončí okupaci jihu země. Tu v posledních dnech Izrael rozšířil a ovládá teď nejvíc libanonského území za uplynulých 25 let. Prezident země Josef Aoun o dohodě mluvil jako o poslední šanci na dosažení komplexního a definitivního klidu zbraní s Izraelem. Matěj Kolář, Radiožurnál.
5: Poslanci navrhli na státní vyznamenání Miloše Zemana. Pro bývalého prezidenta hlasovali zástupci ANO, SPD a motoristů. Sněmovna letos na hrad posílá celkem 130 jmen.
21: Mezi navrženými jsou taky například spisovatel Milan Kundera, někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý a herec a moderátor Marek Eben. Některá jména poslanci naopak odmítli. Možné důvody nastínil šéf podvýboru pro přípravu návrhu na vyznamenání Patrik Nacher z hnutí ANO.
22: Ty nominace často mohou prostě dělit tu politickou scénu.
21: Sněmovnou neprošel třeba bývalý diplomat a politik Michal Žantovský nebo moderátor Václav Moravec. Prezident Petr Pavel se návrhy řídit nemusí. Komu vyznamenání dá, záleží jen na něm, říká poslanec ODS Pavel Žáček.
23: Teďka teda je to na tom, jakým způsobem s tím bude pracovat pan prezident.
21: Státní vyznamenání prezident předává každý rok 28. října. Jana Čermáková, Radiožurnál.
24: Sport. České fotbalisty čeká od 2 hodin ráno českého času poslední příprava před startem mistrovství světa. Národní tým nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Podle reprezentačního záložníka Tomáše Součka už se hráči po pondělním příletu ve Spojených státech dostatečně aklimatizovali.
25: Měli jsme první 2 dny, kdy jsme se mohli aklimatizovat. Hlavně ten první den jsme měli lehčí trénink. Vždycky to trvá maximálně 2 dny, ale teď už jsme připraveni a ať už to bude na zápas nebo dál, tak věřím, že ten časový posun nebude vůbec znát.
24: Trenér fotbalové Dukly Praha dostal za kritiku sudích, tedy Pavel Šustr. Po ligovém utkání v Teplicích od disciplinární komise trest na 2 utkání. 4 si po vyloučení ve finále poháru nezahraje jablonecký Singatech. Baník Ostrava zaplatí za výtržnosti fanoušků pokutu 190 tisíc korun. A české volejbalistky po vítězství nad Čínou prohrály v Lize národů s Polskem 0-3 na sety. Zítra ráno nastoupí ženská reprezentace v Nankingu ke 3. utkání na turnaji, a to proti Belgičankám.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
26: Zavřená D2 u Blučiny a nehoda v Praze ve Strahovském tunelu. Dálnice D2 je ve směru z Bratislavy do Brna zavřená po vážné nehodě na 8. kilometru. Dopravu odklánějí na 11. kilometru a na objížďce přes Blučinu se tvoří kolony. V opačném směru z Brna na Bratislavu už provoz u nehody obnovili, průjezdné jsou 2 jízdní pruhy. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov čekejte kolony za sjezdem na Kostelní Hlavno. Na kilometru 25 schořilo osobní auto. auto, jede se pouze levým pruhem a zdržíte se asi 20 minut. V Praze komplikují dopravu nehody. Ve Strahovském tunelu se zrazila dvě auta ve směru na Barandovský most. Výrazně kvůli tomu regulují vjezdy do tunelu a doprava kolabuje. V oblasti Letné, Prašného mostu, taky v Povltavské nebo v Holešovičkách a dlouhé kolony směrem do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní. Teploty 16 až 21, na východě až 23 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď už posloucháte podvečerní publicistiku dnes s Vladimírem Krocem.
0: Co pro knihovnu Václava Havla znamená to, že od ní odstupuje její zakladatelka Dagmar Havlová? Jak dlouho se může udržet překvapivý růst reálných mezd? A proč odborníci na estetickou medicínu chtějí zavést pro svůj obor nová pravidla? Knihovnu Václava Havla opouští po zásadních sponzorech a většině zaměstnanců také její zakladatelka, vdova po prvním porevolučním prezidentovi Dagmar Havlová. Oznámila to v exkluzivním prohlášení pro Radiožurnál.
2: Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mě nezbývá, než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. K dnešnímu dni tedy bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní. Knihovně jsem se věnovala dle svých kompetencí i dle svého nejlepšího svědomí a vědomí 22 let. Konala jsem tak na přání svého muže, a to i v době, kdy ještě žil. V její původní myšlenku jsem do poslední chvíle věřila. Knihovnu jsem ale neřídila, nejsem její zaměstnanec ani člen správní rady. A nemám už sílu ani zdraví víc udělat.
0: Dagmar Havlová dodala, že odkaz manžela bude dál střežit tak, jak si to přál. Havlová se dál už této věci vyjadřovat nechce, stejně jako současný ředitel knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček, který se o odchodu Dagmar Havlové dozvěděl až od nás. Ve vysílání je teď poslední zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla a místostarosta Prahy 5 David Dušek z hnutí STAN. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Jak jste se o odchodu Dagmar Havlové dozvěděl?
4: No tak já jsem se o tom dozvěděl podobně jako pan Sedláček z telefonního přístroje, kdy mi novinář, myslím, že to byl ze Seznamu, volal právě s touto informací, která pro mě byla velkým překvapením.
0: Dagmar Havlová připomněla, že nebyla ve vedení knihovny ani její zaměstnankyní. Jaký měla reálný vliv na její chod? Co pro knihovnu Václava Havla to její odstoupení znamená?
4: To je věc, kterou musíme zanalyzovat. Reálně vliv na běh knihovny opravdu paní Havlová neměla ani ho neuplatňovala. Měla pouze jakési poznámky nebo nějaká doporučení, která jsme, co by členové správní rady, brali v potaz a já jsem se jimi často nechával inspirovat. V současné době paní Havlová do toho nezasahovala, nicméně to, co pro nás znamená její odchod z knihovny Václava Havla, je celá zřejmý. Já jsem to říkal v několika interview, myslím, že i s vámi, že v momentě, kdy knihovnu opustí paní Havlová a neposkytne knihovně žádná práva, to znamená ani právo osobnostní, tedy k názvu knihovna Václava Havla, a ani práva k edukativním programům, pak opravdu tato instituce pozbývá svůj zásadní smysl. Nicméně já si myslím, že v tuto chvíli jsme všichni plní emocí. My si v tuhle chvíli děláme analýzu situace. Já sedím v knihovně se svým týmem, který se mi podařilo za poslední dny sestavit, a řešíme, jak dál pokračovat. Takže já neříkám, že tímto knihovna končí. Zcela určitě končí v té formě, tak jak byla známa. Ale jestli jsme schopni nějakým způsobem tuto instituci resuscitovat a dát jí smysl, který by odpovídal představě pana Havla a potažmo i paní Havlové, protože ona bude mít svou představu o tom, co by se mělo nebo nemělo dělat s odkazem jejího muže. Potom jsme asi schopni něco s tím udělat.
0: Přímo od Dagmar Havlové, respektive z její nadace Vize 97, tedy do knihovny Václava Havla žádné peníze nešly?
4: Ne.
0: Dagmar Havlová zmínila dohodu. Podle ní, jak už se vyjádřila dřív, se výbor zakladatele, což je ona, zavázal na 15 let uvolnit jméno Václava Havla a miliardář Zdeněk Bakala v ní zase slíbil na 15 let knihovnu finančně podporovat. Sama taky už před časem uvedla, že odchod do Bakalovy nadace může mít fatální následky. Jaké má tedy v současnosti knihovna Václava Havla zdroje příjmu?
4: Tak my máme v tuhle tu chvíli samozřejmě příjmy od jiných dárců, protože popravdě řečeno příjem od pana Bakaly byl ve výši cirka 40% rozpočtu knihovny. A samozřejmě je to citelná ztráta. Nicméně, jak jsem říkal už několikrát, my hledáme formu a k té formě potom budeme hledat finanční prostředky. Já si myslím, že to je o tom, že musíme vlastně tu knihovnu resuscitovat, nastartovat znovu a začít od podlahy. Já si myslím, že to je něco, co bychom se mohli jaksi inspirovat i z jiných situací a pokusit se opravdu udělat restrukturalizaci tak, jak jsem si představoval.
0: To znamená, že vy zůstáváte ve správní radě knihovny Václava Havla zatím?
4: V tuto chvíli zcela určitě zůstávám, já si musím udělat analýzu. Já teda osobně si myslím, že kdybych ještě v tuto chvíli rezignoval já, tak už vůbec nevím, co by se s touto institucí stalo. Přece jenom jsou tady ještě nějaká práva vázána na knihovnu, je tady nějaký majetek, jsou tady smlouvy. My máme krizového manažera, který knihovnu tuto chvíli vede, ale bez statutára minimálně pověřeného, tak jak to pověřila správní rada na posledním zasedání toho 28. dubna, by knihovna prostě fungovat nemohla.
0: Čtu v ČTK, že aktuálně o situaci jedná krizový tým knihovny Václava Havla. Kdo ho tvoří?
4: Já jsem ještě nedostal svolení od svých kolegů, abych je jmenoval. Nicméně vám řeknu, že je to ekonom, krizový manažer, právník a PRista.
0: Ani ten krizový manažer, tak jeho jméno se nedozvíme.
4: Marek Měrka, jestli vás to zajímá, to je ten člověk, který je v tuto chvíli pověřený jako exekutivním vedením knihovny.
0: David Dušek, poslední člen současné správní rady knihovny Václava Havla. Děkuji, nashledanou.
4: Děkuju a držte nám palce.
0: Poslouchal nás taky hudebník a publicista Jan Macháček, který správní radu Václava Havla vedl v letech 2011 až 2015. Dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Jak si ten krok, paní Havlové, vysvětlujete vy a jak to ovlivní podle vás další budoucnost knihovny?
6: Tak já si myslím, že ona, ne, jak jste to interpretovali, že by ona neříká odcházím z knihovny Václava Havla, nebo ona neříká, že knihovna Václava Havla přestává existovat. Ona odchází z té dohody, která se tam vytvořila v posledních letech kolem té nadace, dohody o tom, jak bude knihovna financována. A ona tedy zůstává zaprvé zakladatelkou knihovny, což nemá jenom právní a institucionální rozměr, ale i věcný rozměr, protože když něco založíte, tak z toho nemůžete taky odejít, že jo. Takže zakladatelkou bude navždy a má zaregistrováno to jméno Václav Havel a má zaregistrováno tu značku knihovna Václava Havla, takže disponuje všemi právy, které případně té instituci poskytne nebo neposkytne. Ta, jako jediná zakladatelka v současné době má i práva jmenovat případnou správní radu. Takže takhle to je a uvidíme, co to bude obnášet doopravdy.
0: Jinými slovy, podle vás to není úplný konec knihovny Václava Havla, ale konec v té současné podobě?
6: Konec knihovny Václava Havla by bylo, kdyby paní Havlová oznámila, že nebude už nadále poskytovat práva na používání názvu knihovna Václava Havla a ta osobnostní práva ke jménu Václav Havel té instituci, tak to by ta instituce nemohla existovat nebo by se musela přejmenovat.
0: Jak ale rozumíte tomu, že ta situace je momentálně dost nepřehledná, jak jsme slyšeli, tak současný ředitel Sedláček se o tom kroku Dagmar Havlové dozvěděl až konkrétně od nás, od Radiožurnálu. Nevěděl to ani David Dušek, který je tedy v současné době jediný člen správní rady.
6: Ono to pro ně ale nic nemusí znamenat zásadního, protože ta dohoda se týkala dohody paní Havlové s panem Bakalou a s panem Karlem Komárkem o tom, jak má být knihovna jak má být knihovna financována především a netýká se, nebo nic z toho v tom vyjádření, které jsme mohli slyšet, není, že by že by ona z té knihovny prostě, že by jí odmítla poskytovat ty práva, takže s jinými, pokud se ženou tyto pánové nové finančníky, kteří to budou financovat, nebo jen dárce, kteří to budou podporovat, tak to existovat samozřejmě může.
0: Říká Jan Macháček, bývalý předseda správní rady knihovny Václava Havla. Děkuju vám. Nashledanou.
6: Děkuju, nashledanou.
0: Růst reálných mest v prvním čtvrtletí překonal očekávání a byl nejsilnější za posledních 5 let. Reálná hodnota mest v Česku se přiblížila své nejvyšší úrovni z roku 2021. Mzdy v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly o 8,1% v nominálním vyjádření, reálně o 6,4%. Naším hostem je hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš. Dobrý den.
7: Pěkné odpoledne.
0: Co způsobilo současný rychlý růst mest?
7: Je to na prvním místě napětí na trhu práce, které vlastně pozorujeme už delší dobu a v některých sektorech je vidět, že dlouhodobě je nedostatek zaměstnanců, potkává se to s relativně silnou domácí poptávkou a proto právě v segmentech, jako je stavebnictví nebo například vybrané služby, jako je pohostinství, hotelierství nebo segment real estate, vidíme poměrně výrazné narůstání té mzdové dynamiky. Nerostou ty sektory všechny rovnoměrně, ale právě ty sektory, kde vidíme nejvyšší poptávku, jako je stavebnictví nebo segment služeb, tak zaznamenávají i nejvyšší mzdový nárůst.
0: A může se to projevit třeba ve větší loajalitě zaměstnanců?
7: Nevím, jestli úplně ve větší loajalitě. Já si myslím, že to prostředí, kdy zaměstnanci si mohou vybírat a přecházet mezi zaměstnavateli, tak spíše může nahrávat tomu opačnému trendu, ve kterém ty zaměstnanci více zkouší přecházet, experimentovat a třeba i hledat ta pracovní místa tam, kde jim nabídnou větší mzdu. Ale nepřeceňoval bych to, české prostředí je spíše konzervativní a ta mobilita, dobrovolná mobilita mezi profesemi je spíše nízká.
0: A jak se to odrazí v makroekonomice? Zvětší se spotřeba?
7: Ano, tak ona už je nějakou tu dobu tím základním hnacím motorem české ekonomiky a pravděpodobně dál poroste. My jsme to i v detailech za vlastně HDP za první kvartál roku 2026 viděli, že spotřeba domácností je vedle investic tím hlavním tahounem české ekonomiky a asi tomu tak bude i nadále.
0: Je ten současný rychlý růst mest z dlouhodobého hlediska udržitelný?
7: Krátkodobě si myslím, že ano, ale dlouhodobě si myslím, že bude narážet, protože jsou tady sektory v české ekonomice, které si nemohou tak rychlé tempo růstu mezd dovolit, zejména ty sektory, které jsou hodně vystavené globální konkurenci, jedná se o značnou část zpracovatelského průmyslu, pro který si myslím, že není dlouhodobě udržitelné, aby mzdy rostly rychleji než o nějakých 4-4,5% ročně. To nicméně neznamená, že k tomu zpomalení té mzdové dynamiky dojde okamžitě, to vůbec ne. Naopak si myslím, že ty nejbližší kvartály budou ještě ve znamení zrychlení mzdové dynamiky. Jednak do druhého kvartálu nám spadne řada mimořádných bonusů v řadě úspěšných českých podniků a vedle toho také ještě hodlá přidávat v tomto roce stát, což ještě v těch prvních, vlastně v těch číslech za první kvartál ještě nebylo vidět.
0: Jak podle vás může zareagovat Česká národní banka, jejíž bankovní rada má o nastavení úrokových sazeb rozhodovat za 2 týdny?
7: To je velká otázka. Česká národní banka vlastně na tom posledním zasedání vyslala signál, že nechce moc preventivně zasahovat proti těm rostoucím inflačním rizikům, která přicházejí z Blízkého východu a z energetických trhů. Ale popravdě v tuto chvíli, pokud vidí detaily poslední inflace, to znamená relativně solidní inflaci v segmentu služeb a ruku v ruce s tím jdoucí velmi výraznou mzdovou dynamiku, tak si myslím, že je to napováženou a myslím si, že minimálně část členů bankovní rady bude velmi vážně uvažovat v následujících měsících o růstu úrokových sazeb.
0: Ekonom Jan Bureš, děkujeme. Naschledanou.
7: Díky a krásný den.
0: Odborníci ze společnosti estetické a laserové medicíny vytvořili pro ministerstvo zdravotnictví návrh pravidel stanovujících, co je estetická medicína, kdo ji smí vykonávat a jaké k tomu potřebuje vzdělání. Navrhují, aby z nich vznikla vyhláška, která by mohla začít platit od roku 2027. Experti vytvořili i desatero pro pacienty, má jim pomoci s tím, na co si dát pozor. Hostem publicistiky je teď plastický chirurg Ondřej Měšťák, místopředseda společnosti estetické a laserové medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Dobrý den.
8: Dobrý den.
0: Proč chcete regulovat, kdo a za jakých okolností může estetickou medicínu vykonávat? Přibývají případy nepovedených zákroků?
8: Přesně tak. Ta estetická medicína se vlastně dělí na medicínu nechirurgickou a chirurgickou. V té chirurgické, tam samozřejmě je to trošku složitější dělat estetické chirurgické zákroky, ale těch neinvazivních procedur jako aplikace výplňových materiálů, botoxu nebo užití laseru, tam v té oblasti je větší problém, protože se častěji dělají nekvalifikovanými pracovníky a můžou zde vznikat a vznikají komplikace. Takže proto kvůli ochraně vlastně pacientů by bylo dobré zavést nějakou regulaci, která už je i v rámci třeba Evropské unie, existují směrnice jak v chirurgické, tak v nechirurgické estetické medicíně, ale ještě nebyl úplně překlopen třeba do českého práva.
0: A jaké jsou ty typické příklady špatně provedených zákroků a jak jsou závažné?
8: Můžou to být jako třeba neodborně provedených výplní, které můžou způsobit nejen jako deformity obličeje, ale i zdravotnické komplikace stran třeba odumření kůže, dojde k takzvané emboli, například v oblasti čela nebo v oblasti nosu, kdy vlastně se může uspat céva. A nebo i třeba v oblasti laserových ošetření, kde vlastně ty lasery používají výkonnější lidé, používají lidé, které proto nemají dostatečnou kvalifikaci.
0: A z čeho tedy ty navrhované, nově upřesněné standardy vycházejí?
8: No, vychází primárně jednak ze zkušeností, našich klinických zkušeností, jednak ze vzdělávacích programů, které jsou celkem jasně definované a základní vlastně obory, které mají i ve vzdělávání estetické zákroky, kromě plastické chirurgie, také třeba dermatologie nebo korektivní dermatologie, to je ještě víc, nebo třeba další chirurgické obory, které se věnují hlavě a krku, jako ORL nebo maxofaciální chirurgie. Takže tam vycházíme ještě vzdělávacích programů a také třeba ze zkušenosti ostatních zemí ve světě, které mají každá nějaká svoje pravidla, ale často to tolik regulované není.
0: Jak se tady liší kosmetická péče a estetická medicína? Je to už jasně stanoveno?
8: Ano, v dnešní době, myslím, že od nového roku teďko platí vyhláška, která vlastně charakterizuje ten, že to ošetření je opravdu zdravotní výkon, že ten zdravotní výkon nemusí být kvůli nemoci nebo zdravotní výkon kvůli placení zdravotním pojištěním, ale že to opravdu může být i vlastně něco, co se dělá na podkladu nějakého estetického vylepšení. Takže to už by mělo být definované, ale to ještě nestačí k tomu, aby vlastně to bylo nějakým způsobem vymahatelné, aby opravdu dělali ty dané zákroky jenom lidé, kteří mají dostatečnou kvalifikaci.
0: Jakou máte zatím odezvu od Ministerstva zdravotnictví?
8: Ministerstvo zdravotnictví spolupracuje určitě jak s naší společností, tak i s ostatními společnostmi, například se společností korektivní dermatologie a určitě to bude věc diskuze i mezi odbornými společnostmi, těch odborností, které jsem zmínil, zejména plastická chirurgie, korektivní dermatologie a společnost estetické laserové medicíny, aby jsme nějakým způsobem došli ke konsenzu a dostali vlastně tyto regulace do oblasti českého práva, aby byly opravdu vymahatelné, aby se podle nich lidi řídili.
0: Odborníci, jak už řečeno, vytvořili desatero pro pacienty. Která z doporučení považujete vy za zásadní?
8: No, zásadně, asi nejzásadnější vybrat se opravdu poskytovatele, který má dostatečnou kvalifikaci pro provádění toho výkonu, což jednak by měl být lékař určitě, což je takový nejjednodušší zjistit si třeba na webu České lékařské komory, kde si může zjistit i specializaci, v jaké je vlastně ten člověk vzdělán oboru, jak se tím říkali, atestace, v dnešní době se to jmenuje specializovaná způsobilost, jak jsem říkal, ideální plastická chirurgie, korektivní dermatologie a třeba jiné obory, které se věnují oblasti obličeje. A pak také samozřejmě si vybrat kvalitní zdravotnické zařízení a zejména pokud jde o estetickou medicínu, tak i vlastně ty výsledky, kterými ten člověk nebo ten poskytovatel disponuje, aby byly taky v rámci například nějaké přirozenosti, aby opravdu ty výsledky byly přirozené a aby se zamlouvaly tomu pacientovi.
0: Radí Ondřej Měšťák, plastický chirurg a místopředseda společnosti Estetická laserová medicína. Díky, nashledanou.
8: Děkuju, nashledanou.
0: Tolik publicistika.
9: ...18.30, posloucháte Radiožurnál. A Jana Utendorská připravila zprávy.
5: Česká republika nadále odmítá princip solidarity v migračním a azylovém paktu. Po jednání v Lucemburku to řekl český ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontrolu na hranicích, ale budou české informační systémy podle Metnara připravené. Pakt vstoupí v platnost 12. června. Postup při obnovení dotací pro Agrofert byl podle státního zemědělského intervenčního fondu správný. Fond napsal, že to dnes potvrdila Evropská unie. Odmítl taky informace o pozastavení plateb ze strany Evropské komise. Intervenční fond zhruba před měsícem Agrofertu obnovil vyplácení dotací a s Evropskou unií se domluvil na režimu vykazování plateb. Předal mu taky informace o kontrolních mechanismech ohledně střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, který koncern dříve vlastnil. Ruský prezident Vladimir Putin se na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru neplánuje setkat s americkou delegací. Agentuře TASS to sdělil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Na fóru přezdívaném Ruský Davos je po 9 letech také delegace ze Spojených států. Vede ji Rodney Cook, šéf Komise Spojených států pro krásná umění. A v Německu se vydražil umělý ostrov v Baltském moři v přepočtu za 1 400 000 korun. Plošinu Osterwilm vybudovala armáda Německé demokratické republiky v 50. letech minulého století. Původně sloužila jako demagnetizační stanice, v současnosti je ale v havarijním stavu. Plošina má 250 metrů čtverečních a stojí na 600 dřevěných pilotů. Leží na jih od ostrova Rojána. Dražby získala rakouská společnost McCube. Její ředitel uvedl, že si dokáže představit proměnu plošiny v kulturní a společenské centrum.
1: Sport.
5: Fotbalový Bayer Leverkusen, za který hraje Patrik Schick, bude mít od příští sezóny nového trenéra. Dana Hjulmanda na lavičce bundesligového klubu nahradí Španěl Martinez. To portugalský kouč Mourinho se u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku stěžuje na zacházení, kterému čelil v Turecku při angažmá ve Fenerbahce Istanbul.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
26: Zavřená D2 u Blučiny a v Praze nehody. Dálnice D2 ve směru z Bratislavy do Brna je a ještě dlouho bude zavřená po vážné nehodě na 8. kilometru. Dopravu odklání na 11. na Blučinu a před odklonem se tvoří menší kolony. Ucpává se taky objížďka u Blučiny a nebo u Velkých Němčic. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy pojedete pomaleji za sjezdem na Kostelní Hlavno. Na kilometru 25 odtahují auto, po požáru jede se jedním pruhem. Zdržíte se asi 10 minut. V Praze komplikují dopravu nehody. Ve Strahovském tunelu se srazila dvě auta, blokovala dlouho pravý pruh směrem na Barandovský most. Před malou chvílí odjeli, ale stále musí regulovat vjezdy do tunelů. Patočková ulice, ucpaná taky oblast Letné a nebo Holešovic. Dlouhá kolona se bude rozjíždět teď i v Povltavské ulici a v Holešovičkách směrem do tunelu Blanka. Ucpává se i Kbelská ulice směrem na Průmyslovou, tam je na úrovni Letňan nehoda v pravém pruhu. V Praze překáží nehoda taky ve Vídeňské ulici. Ve směru z centra se za podjezdem jižní spojky srazila dvě auta. Ucpaný je kvůli tomu i sjezd ze spojky na Vídeňskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci se ochladí na 15 až 10 stupňů, zítra pak čekejte zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se i vyjasní. Teploty vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi teď už večerní Radiožurnál a Vojtěch Bitterman.
9: Stručně ještě o tenisu. Polka Maja Chvaliňská vyhrála první set semifinále grandslamového Roland Garros nad ruskou Schneiderovou 7-6 a na začátku toho druhého má dva breakbally. Na vítězku zápasu už ve finále čeká jiná Ruska Mira Andrejevová, která odpoledne vyřadila Ukrajinku Kostiukovou. Na Radiožurnálu jsme i dál u toho.
1: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.

V litevském výcvikovém prostoru Pabráde právě cvičí skoro 3000 spojeneckých vojáků a mezi nimi i čeští průzkumníci z Prostějova. My se za nimi ve večerním radiožurnálu vypravíme. Teď je 18 hodin a 38 minut. Dobrý poslech.

0: Frontman italské kapely Maneskin Damiano David, jeho africká zpěvačka Tayla a taky americký kytarista Nile Rodgers, ty všechny jste teď slyšeli ve vysílání čtvrtečního večerního radiožurnálu. Průzkum terénu, obrana strategických koridorů i útok na protivníkovy pozice v náročném terénu. To teď cvičí členové mnohonárodnostní mise NATO v Litvě. Cvičení s názvem Štít svobody vede německá brigáda. Pod jejím velením nyní působí i čeští vojáci ze stého druhého průzkumného praporu v Prostějově.
1: Máme tu náročný terén. Volný prostor je pro tanky ideální. Mohou jet rychle, mají přehled, ale tady přijíždí do zalesněného, navíc kopcovitého terénu. Díky průzkumným dronům mají dost informací o prostředí, takže vědí, že je tu takzvaný choke point. V našem případě má podobu úzkého koridoru mezi dvěma jezery. Z vojenského hlediska je to ideální místo pro obranu.
2: Popisuje místo, na kterém se nacházíme, podplukovník Karsten Dyba, vedoucí komunikace německé 45. obrněné brigády v Litvě. Obránci už jsou na svém místě. Tak vypadá jedno zadání z měsíčního cvičení Štít svobody, které tady v Litvě německá 45. obrněná brigáda vede. Cvičení se účastní přibližně 2900 vojáků. Asi 1800 z nich jsou právě Němci.
1: Naším úkolem je bránit východní křídlo NATO proti jakémukoliv možnému nepříteli. Naší přítomností vysíláme jasný signál. Naše brigáda je připravená reagovat a bránit Litvu. Cvičíme tu válku budoucnosti. Učíme se z toho, co vidíme na bojištích na Ukrajině.
2: V příštím roce už by tu ale německá brigáda měla mít 5000 vojáků, jak říká podplukovník Ryba.
1: K tomu, abychom tu umístili celou brigádu, nás oslovila sama Litva. Máme každodenní velmi vřelou zpětnou vazbu. Litevci nám děkují. Díky, že tu jste. Díky, že nás bráníte. Pro německé vojáky je docela překvapivé být takhle někde vřele vítání.
2: Od začátku tohoto roku Německo převzalo velení i nad mnohonárodnostní bojovou misí NATO, která je v Litvě umístěná od roku 2017. Proto se cvičení účastní i vojáci z dalších 7 států, například z Norska, Belgie, Nizozemska a České republiky. Od ledna tu slouží vojáci ze 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka v Prostějově.
3: Naše hlavní úkol tady v Litvě je zhromažďování informací z prostoru nasazení a jejich následná distribuce pro velitele a jeho rozhodovací procesy v případě operačního nasazení.
2: Říká mluvčí praporu Bridget Ročňáková. Kromě plnění vlastního úkolového zadání v terénu, Češi prochází i výcvikem v jiných oblastech. Například výcvikem protichemické obrany nebo taktické první pomoci. Vše v mezinárodním prostředí. Z Pabrade Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

Praha hostí světový pohár v lezení a jedním z hlavních taháků bude i nejlepší český lezec Adam Ondra. Muž, který tvrdí, že lezení je krásná kombinace sportu a dobrodružství. Jak se připravuje na domácí závod, kde ho budou hnát tisíce fanoušků? V zimě se prý věnoval spíš boulderingu a lezení na skalách, což je něco jiného. Až poslední 3 měsíce se víc věnoval vytrvalosti a lezl hlavně na umělé stěně. Celý rozhovor se 4násobným mistrem světa ve sportovním lezení Adamem Ondrou najdete taky v mobilní aplikaci Můj rozhlas. A tady na Radiožurnálu ho v repríze uslyšíte po 22. hodině.

0: Skotský zpěvák a písničkář Mitch Ure ve večerním radiožurnálu. Mimochodem jeho umělecký pseudonym Mitch vznikl fonetickým obrácením jeho původního jména Jim. A teď k naší další reportáži. Rozkopané náhrobky, na hromadách povalené kříže. Takhle teď po útoku vandalů vypadá zvířecí hřbitov v Aši na Chebsku. Místní ho založili před 30 lety v lese na pozemcích města. Pohřbívání zvířat tam povolené není. Radnice to ale celé roky tolerovala.
1: Když jsem sem přišla a viděla jsem tu spoušť, tak to bylo prostě strašný.
2: S Věrou Rozálií Němejcovou jdeme k místu, kde má pohřbená svá zvířata.
1: No a já jako bezdětná, ty zvířátka prostě pro mě měly obrovský význam. Mám tady kočičku, máme tady pejska. Pro mě to bylo úplně prostě jako jediná možnost, kam to zvířátko prostě pětně uložit.
2: Je tady i Veronika Hrdličková. Veroniko, to, že se jedná ale o neoficiální místo, o tom tady taky víte.
3: Vím o tom, s městem to řeším už nějakou dobu, minimálně rok určitě. Snažím se s nima najít cestu, jak udělat oficiální místo tady, protože tady už to místo x let je. Potkala jsem tady mraky těch majitelů, těch různých hrubečků. Babička tam měla poslední dvě fotografie svojí kočičky. I o to přišla prostě o svoji poslední vzpomínku. 30 let to nikomu nevadilo a najednou prostě se najde někdo, kdo s tím prostě má obrovský

0: ať už vedení Ašských lesů nebo radnice k této problematice.
1: V kraji funguje jen jeden oficiální zvířecí hřbitov, a to nedaleko Mariánských lázní. Z Aše na Chebsku, Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zabil ho amfetamin? Vraždu kluka závislého na hraní videoher vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Zákupy. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art. Všichni mají právo na svobodu. Poslední dokončený film Marilyn Monroe podle scénáře Artura Millera. Mustangové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Zajímá vás, co všechno dokáže věda? Rádi byste se na chvíli stali badatelem? Přijďte na jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. Zažijte stovky experimentů na jednom místě. Vyzkoušejte si práci v laboratoři, vydejte se po stopách zvířat nebo na laserově ultrazvukovou střelnici. Největší vědecký zážitek v Česku s Akademií věd. Od 4. do 6. června v Letňanech. Vstupné zdarma. Veletrh vědy, jedna akce, tisíce zážitků. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Dobrý večer, je 19 hodin. A zprávy Radiožurnálu má Jana Utendorfská.
4: Dagmar Havlová po 22 letech odstupuje od knihovny Václava Havla.

0: Prezident podpořil priority budoucího náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Sprinterka Maňasová vylepšila na stovce český rekord Jarmily Kratochvílové. Dálnice D2 je ve směru do Brna neprůjezdná po nehodě na 8. kilometru. A zítra bude zataženo s občasným deštěm, k večeru se vyjasní. Teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Z projektu knihovny Václava Havla dnes odstoupila i sama její zakladatelka Dagmar Havlová. Radiožurnálu řekla, že se tak rozhodla po dlouhých jednáních, která vedla poté, co odstoupili sponzoři knihovny, odešli její zaměstnanci a ředitel Tomáš Sedláček byl k 1. dubnu odstaven z vedení.
2: Odkaz mého manžela budu střežit i nadále tak, jak si to přál. Budu se taky věnovat naší společné nadaci a se všemi, kdo má Vaška rád, a v úctě budu připomínat jeho osobnost a odkaz. Zvlášť teď v roce jeho nedožitých 90.
0: Knihovna jako unikátní česká kulturní instituce během 22 let uspořádala řadu seminářů, konferencí a dalších akcí. Schopnosti armády musí podle jejího budoucího šéfa Miroslava Hlaváče odpovídat bezpečnostním hrozbám vůči Česku a Alianci. Řekl to po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Budoucí náčelník generálního štábu mu představil své hlavní priority, ve kterých ho prezident podpořil, říká mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
3: Hlavním tématem jednání byly priority dalšího rozvoje armády České republiky, její modernizace, naplňování spojeneckých závazků, personální rozvoj a příprava strategických koncepcí v oblasti obrany a bezpečnosti.
0: Termín jmenování Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu prezident neoznámil. Vláda navrhuje, aby do čela armády nastoupil 1. července. Dvě smrtelné nehody odpoledne uzavřely dálnici D2. Na 4. kilometru narazilo osobní auto do kamionu stojícího v koloně. Kvůli tomu pak o několik kilometrů dál narazil řidič dodávky do dalšího kamionu. Oba řidiči, kteří havarovali, na místě zemřeli. Policie proto vyzývá ke 100% pozornosti při řízení. Pokračuje mluvčí Petr Vala.
4: Jednalo se opět o vážnou dopravní nehodu, kdy zahraniční řidič zahraniční dodávky s vozíkem z dosud nezjištěných příčin narazil do stojícího kamionu.
0: Policie předpokládá, že ve směru na Brno bude dálnice uzavřená i několik hodin. Situaci sleduje naše Zelená vlna. Slovo dostane už za chvíli. Přes 100 expozic a desítky přednášek nabízí ode dneška do soboty veletrh vědy na pražském výstavišti v Letňanech. Návštěvníci si tak mohou vyzkoušet nejrůznější pokusy, prohlédnout třeba jaderný reaktor nebo přečíst DNA rostlin.
5: Veletrh vědy pořádá letos po 10. Akademie věd, která představí novinky ze současného výzkumu, říká za organizátory akce Marek Todorov.
6: Mezi expozicemi Akademie věd se mohou návštěvníci zapojit do světa vědy, například u stánku Botanického ústavu, který přiblíží, jak vědci a vědkyně čtou informace ukryté v rostlinách. A Ústav pro jazyk český připomene 80 let své existence prostřednictvím expozice věnované slovům a jejich významu.
5: Kromě Akademie věd se na veletrhu představí taky vysoké školy, firmy nebo vědecká centra. Vstup je zdarma, vybrané přednášky je ale nutné předem rezervovat na webu veletrhvědy.cz. Karolína Burdová, Radiožurnál.
7: Sport. Sprinterka Karolína Maňasová posunula na mítinku v rakouském Zanktpeltnu dvakrát český rekord na 100-metrové trati. Dosavadní maximum držela 45 let Jarmila Kratochvílová a Maňasová ho nakonec vylepšila o 8 setin na 11,1 sekundy. V pražské Troji zítra začne světový pohár vodních slalomářů. Bude na něm závodit skoro kompletní světová špička. Vicemistr světa Jakub Krejčí ale konkurenci neřeší.
8: Samozřejmě je lepší se porovnávat vždycky s těma nejlepšíma, ale jsem hodně zaměřený na svoje výkony a na to, jak já to dokážu sjet. Vím, že když to sjedu nejlíp, tak můžu bojovat o ty nejlepší místa. A Svěťák v Troji je vlastně první vrchol tenhle rok, takže to pro mě znamená něco, kdybych se chtěl předvést, v jaký formě jsem.
7: Kvalifikace kajakářů s Krejčím, Prskavcem a Přindišem začne zítra ve 13.50. Už předtím po 12:30 půjdou do akce kajakářky, včetně Bekové, Amálie Hilgertové a Báry Galuškové.
1: Zelená vlna. známe lepší cestu.
9: Zavřená D2 u Blučiny a nehoda u Smiřic na silnici 33. Dálnice D2 ve směru z Bratislavy do Brna zůstává zavřená po vážné nehodě na 8. kilometru. Dopravu odklání na 11. kilometru exit Blučina. Před odklonem jsou menší kolony, objížďka je pak dobře průjezdná. Jede se přes Blučinu na Židlochovice, Rajhrad a po Vídeňské do Brna. Na silnici 33 z Hradce Králové do Jaroměře dejte pozor u Smiřic. Na křižovatce se srazila 3 auta, je to větší nehoda a zasahují hasiči. Podle potřeby i zastavují provoz na křižovatce. Je to křižovatka u sjezdu z dálnice D11 na Smiřice. Ještě do Prahy, výraznější kolony stále v centru, na magistrále z Holešovic k muzeu. Kolona se pak pomalu rozjíždí v Radlické ulici směrem z Jinonic do centra a stále ještě regulují vjezdy do tunelu do Blanky ve směru Stroje na Smíchov. V Praze i nehoda, ve Vídeňské ulici ve směru z centra srazilo auto cyklistu za sjezdem z jižní spojky. Čekejte kolony od metra Kačerov k Tomajerově nemocnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne pak budou srážky postupně ustávat a později večer se vyjasní. Teploty vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, je s vámi Vojtěch Bitterman.
10: Když dospělí mluví o vzorech, často hledají mezi slavnými osobnostmi. Inspirativní příběhy ale někdy můžou psát i děti. Některé z nich dnes ocenil projekt Dětský čin roku, třeba záchranu lidského života nebo podání pomocné ruky seniorovi v nouzi. My ještě pár takových příběhů doplníme, protože jsme byli u vyhlášení výsledků téhle soutěže přímo na Staroměstské radnici v Praze. Už za chvíli o tom tedy uslyšíte.
1: Večerní radiožurnál
11: a Vojtěch Bitterman.

0: Už jsme to ve večerním vysílání radiožurnálu naznačili. Na staroměstské radnici v Praze dnes ocenili školáky v projektu Dětský čin roku. Soutěž už 21 let oceňuje ty školáky, kteří se staví proti šikaně, pomáhají přírodě nebo dokonce zachraňují životy.
1: Porota ocenila třeba Vaška z mateřské školy v Brně, který daroval svému bratrovi Vojtovi kostní dřeň. Lékaři totiž Vojtovi zjistili akutní leukémii. Nejdřív to vypadalo, že se vyléčil, nemoc se ale rychle vrátila a byla potřeba právě transplantace kostní dřeně. Bratři jsou po operaci v karanténě a tak si nemohli cenu osobně převzít. Do sálu tak dorazil jejich bratr Viktor, kterého lékaři taky zvažovali jako vhodného dárce.
2: Chtěl by tu být i můj brácha, ale bohužel, když má leukémii, nemůže ještě mezi lidi, tak jsem a ani ten, co mu dával kostní dřeň, nemohl. Tak já jsem si řekl, že bych tu rád jel, tak jsem si řekl, že tu pojedu a budu tu se ségrou.
1: Co teď bratry čeká, popsala jejich nejstarší sestra Karolína.
3: Náš brácha měl jediný to štěstí, že nás je tolik sourozenců, protože i u sourozence je ta šance velmi malá, něco kolem 20% na jednoho sourozence. Postupně se dělají testy té kostní dřeně, jak to probíhá, to uchycení. Podle toho se potom bude odvíjet případná léčba nebo další řešení, anebo taky úplně jako finále, že jsou zdraví.
1: Za pomoc seniorce zase porota ocenila Karolínu ze základní školy Slezská v Ostravě.
4: Gratulujeme.
1: Ta pomohla seniorce, která uklouzla na zledovatelem chodníku. Zůstala u ní až do příjezdu záchranné služby.
5: Na další den mi zavolala její vnučka, která mi poděkovala za pomoc její babičce. Říkala, že kdyby tam ležela ještě chvíli, tak to mohlo dopadnout úplně jinak a všechno hůř. To mě takhle zahřálo na srdíčku, že jsem vlastně udělala dobrou věc.
1: Porota udělovala i cenu v kategorii pomoc přírodě. Tu si odnesla Beata ze základní školy v Bílině, která zachránila rodinu hlodavců z půdy domu.
6: Na půdu se nám nastěhovali plši, zákonem chráněný tvor. A my jsme dostali z té půdy a dokonce bylo i nalezeno mládě. Podle mě to by tam zemřelo, protože tam bylo hrozný vedro a ono nevylezlo ven.
1: Ceny dětem předal prezident Petr Pavel.
7: A je mi velkou ctí, že tady můžu přivítat velmi váženého a milého hosta, pana prezidenta České republiky.
1: Školákům poděkoval a řekl, že hrdinové nejsou jen dospělí, ale právě i děti, od kterých by se dospělí měli učit.
8: Činů, které můžeme označit za statečné, za hrdinské, se v uvozovkách dopouští i děti a že to je moc dobře. A že bychom si měli tyto činy připomínat, měli bychom je připomínat nejenom mladým lidem, ale že bychom je měli připomínat i dospělým.
1: Projekt pořádá Ministerstvo školství, Pražský magistrát a nadační fond Dětský čin roku. Josef Číš, Radiožurnál.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Britská kapela Coldplay dohrála na Radiožurnálu v 19 hodin a 18 minut. Dál vám přejeme klidný čtvrteční večer. Rektoři podpořili přípravu nového zákona o vysokých školách, který má změnit jejich systém řízení, financování nebo otevřít akademické prostředí pedagogům ze zahraničí. Svůj postoj oznámili po odpoledním zasedání České konference rektorů. A podrobnosti doplní Tereza Hipšerová z naší domácí redakce, která má na Radiožurnálu školství na starosti. Terezo, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Podle konference rektorů jsou změny v řízení potřeba. Zákon je ale podle nich nutné připravit tak, aby nový systém obsahoval i kvalitní pojistné mechanismy, třeba proti vlivům politiků. Univerzity podle nich musí zůstat autonomní. Podle předsedy a rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milana Pospíšila se na tom nicméně s ministrem školství Robertem Plagou z hnutí ANO shodli.
2: Potvrdili jsme, že ten nový zákon je potřeba, protože ten současný, který je už v té současné době nevyhovuje, potřeba byl dynamičtější a funkčnější. Při přípravě nové právní úpravy považuje ČKR za klíčové hledat vyvážený systém kompetencí a odpovědností jednotlivých aktérů správy a řízení vysokých škol.
1: Rektoři jsou tedy připraveni se do diskuze o podobě nového zákona aktivně zapojit.
0: A jak by se tedy mohl změnit ten systém řízení vysokých škol?
1: Školy by řídily takzvané univerzitní rady. V nich by na rozdíl od současného stavu byly i lidi nominovaní ministerskou komisí a část by volil akademický senát. Rady by taky řešily financování a volili rektory. Tento návrh na změnu řízení univerzit v květnu nicméně odmítla Rada vysokých škol.
0: Terezo, poprosím ještě podrobnosti k těm změnám ve financování, protože i o tom jsme v úvodu stručně mluvili.
1: Ano, návrh zavádí kontraktové financování, které rektoři taky vítají. To znamená, že by stát uzavíral s vysokými školami víceleté dohody o financování výměnou za konkrétní cíle, například navýšení počtu studentů v potřebných oborech nebo lepší spolupráci s praxí.
0: A od kdy by tyhle změny mohly platit?
1: Ministr Plaga teď vyjednává a do konce roku chce mít hotový věcný záměr návrhu.
3: V tuto chvíli je to skutečně o těch principech, o to, aby tam byl dostatek brzd a protivah, právě které budou jasně ukazovat, že nemůže dojít ke zneužití té moci a že budou jasně rozděleny role a zodpovědnosti mezi jednotlivé aktéry ve vysokém školství.
1: V praxi by změny podle Plagy měly začít postupně platit od roku 2028.
0: Změny v řízení vysokých škol a nový způsob financování. Rektoři dnes podpořili přípravu nového vysokoškolského zákona. Teď jste o tom ve večerním Radiožurnálu slyšeli od redaktorky Terezy Hipšerové. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

Mira Andrejevová versus Maja Chvalinská, to bude sobotní finále letošního Roland Garros v ženské dvouhře. 19-letá Ruska Andrejevová v semifinále porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou 6-1, 6-3. Andrejevová, která plní v Paříži roli nasazené osmičky, zdolala turnajovou patnáctku ve třetím vzájemném utkání vůbec poprvé. Povolila jí jen 4 gemy a zvítězila za hodinu a 16 minut. Oplatila jí tak letošní porážku z finále antukového turnaje v Madridu. No a Polka Maja Chvalinská postoupila senzačně do finále, přitom je kvalifikantkou na Roland Garros. V semifinále před malou chvílí porazila Rusku Dianu Schneiderovou 7-6 a 6-4. Zítra se hrají v Paříži mužská semifinále a my se samozřejmě těšíme hlavně na to první. Ve 14.30 vyzve Čech Jakub Menšík favorita Alexandra Zvereva. Na Radiožurnálu samozřejmě budeme u toho.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál je 19.30. Poslechněte si zprávy Jany Utendorské.
4: Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti ještě ráno odboráři jednali s vedoucí úřadu Tinde Bartou. Vláda ale i po schůzce dál trvá na přesunu agend z úřadu vlády na ministerstva. Náklady stavebních firem vzrostly kvůli konfliktu na Blízkém východě v průměru o více než 15%. Výrazně zdražily hlavně stavební materiály vyráběné z ropy, jako je asfalt nebo polystyren. Ukázala to studie společnosti CEEC Research mezi 155 českými firmami. Dvě třetiny firem už podle studie zdražování promítly do cen svých zakázek. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO řekl, že stát je v případě dalšího zdražování ochotný firmám pomoci, třeba dalším snížením regulované složky cen energií. Evropská unie připravuje balíček ekonomické podpory pro Arménii. Jerevanu chce poskytnout pomoc v počáteční výši 50 milionů euro. Reaguje tím na obchodní omezení, která na Arménii uvalilo Rusko. Podle předsedkyně Evropské komise je rozšíření vývozních restrikcí na arménské produkty ze strany Moskvy forma ekonomického nátlaku. Ursula von der Leyenová ji označila za nepřijatelnou a zdůraznila, že Evropa pevně stojí za Arménií. A poslanci navrhnou Petru Pavlovi, aby udělil státní vyznamenání bývalému prezidentu Miloši Zemanovi. Mezi dalšími kandidáty jsou třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Řád Bílého lva sněmovna taky navrhla pro filmového tvůrce Karla Zemana a pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké Pardubické Latu Brandisovou.
5: Sport.
4: Atletka Karolína Maňasová dvakrát překonala letitý český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum zaběhla 22-letá sprinterka na mítinku v rakouském Sankt Peltnu a posunula ho na 11 sekund a jednu setinu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdná D2 u Blučiny směrem do Brna, taky u Lanžhota směrem na Slovensko. Dálnice D2 ve směru z Bratislavy do Brna stále zavřená po nehodě na 8. kilometru. Dopravu odklánějí na 11. na Blučinu a jede se přes Židlochovice a Rajhrad na vídeňskou dálnici. Objížďka teď bez větších komplikací. A ještě jednou dálnice D2 ve směru do Bratislavy je teď D2 neprůjezdná u hranic se Slovenskem. Na kilometru 56 je zúžení a v tom jediném pruhu směrem na Slovensko stojí nepojízdné nákladní auto. Osobním sjíždějte na Břeclav, jeďte přes Lanžhot, kamiony musí počkat. Silnice 33 z Hradce Králové do Jaroměře je u Smiřic neprůjezdná. Na křižovatce k dálnici se srazila tři auta, vážnější nehoda. Na místě zasahují hasiči. A v Praze se ucpává sjezd z jižní spojky na Krč. Na Vídeňské ulici směrem z centra se za sjezdem ze spojky srazilo auto s cyklistou a blokují pravý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Na co bude zatažená nejprve jen v západní polovině Čech, postupně v celých Čechách, déšť nebo přehánky, ochladí se na 15 až 10 stupňů. Zítra čekejte zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou postupně srážky ustávat a později večer se i vyjasní. Teploty zítra vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi večerní radiožurnál a Vojtěch Bitterman.
3: První dva české mučedníky komunistického režimu čeká teď o víkendu blahořečení. Na Slovensku už jich mají pět, mezi nimi třeba Titus Zeman, Zdenka Šelingová nebo Jan Havlik. Nejvíc novodobých mučedníků se na Slovensku podařilo blahořečit za papeže Jana Pavla II. Jak takový proces probíhá? Reportážní seriál Radiožurnálu najdete i v naší mobilní aplikaci Můj rozhlas.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Zopakujme na Radiožurnálu ještě jednou, že o titul z ženské dvouhry si na Roland Garros zahrají polská senzace Maja Chvalinská a ruská tenistka Mira Andrejevová. Chvalinská porazila v dnešním semifinále 7-6, 6-4 Rusku Schneiderovou a osmá nasazená Andrejevová zdolala 6-1, 6-3 Ukrajinku Kostukovou. Obě tenistky se v sobotu na pařížské Antuce utkají vůbec o premiérový grandslamový titul. Ale my se na Roland Garros mrkneme taky hned za pár minut, abychom vám pověděli, čím vším se dá na jihozápadě Paříže zabavit. Slovo dostane náš reportér David Prouza.

0: Tu avizovanou tenisovou reportáž Davida Prouzy z Roland Garros se ještě na chvilku odsouváme, protože se s mimořádně důležitými zprávami z dopravy hlásí Milan Glista.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hezký večer, je to opět dálnice D2. Byla na dvou místech neprůjezdná za sjezdem na Břeclav, kilometru 56, směr Bratislava. V omezení s průjezdným jedním pruhem stálo porouchané nákladní auto. Řidiči v koloně stojících aut ho odtlačili mimo průjezdný jeden pruh. Kolona se vepředu pomalu rozjíždí. D2 stále neprůjezdná, směr Brno za sjezdem na Slavkov, 8. kilometru. Pokračuje odklízení následků tragické nehody, objíždí se přes Židlochovice, Rajhrad a D52 z Mikulova, nebo po D52 z Mikulova. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Anglický zpěvák, skladatel a taky producent Michael Rosenberg, známý celosvětově jako Passenger, ve čtvrtečním večerním radiožurnálu. Teď je minuta a půl po 7:45 a věnovat se už budeme tenisovému Roland Garros. 30-stupňová horka, silný vítr nebo naopak intenzivní déšť. Fanoušci na tenisovém French Open zažili během letošního ročníku prakticky všechny druhy počasí. Přesto jich desítky tisíc míří do areálu den po dni. Na rozdíl od tenistů jich neubývá ani během druhého týdne tohoto grandslamového turnaje. Přímo v areálu natáčel náš reportér David Prouza.
2: Tím, jak se Roland Garros postupně blíží ke svému konci, je v areálu stále méně tenistů. Počet fanoušků je vlastně ale pořád stejný. Možná větší, právě protože se blíží rozhodující zápasy antukového Grand Slamu. A tak na hlavní ulici, která se táhne podél centrálního dvorce Filipa Chatriera, je stále poměrně rušno a fanoušci jsou v dobré náladě. V útrobách stadionu Filipa Chatriera už to ale vypadá trochu jinak, jak popisuje tenistka Kateřina Seniaková.
3: Nedá se srovnat to, jak je narvaný fitko na začátku nebo před turnajem a teďka, kdy konečně máte pohodičku, můžete si rozcvičit a udělat si, co potřebujete, máte tam místo. Samozřejmě je znát, jak se to mění i v šatně, prostě ty hráčky jedou na další turnaj, odjedou. Co se týká asi pak těch prostorů, restaurací a tak, mi přijde, že ty lidi se tam držej furt. Nevím, jestli sponzoři, diváci, fanoušci, nějakým stylem prostě tam je narváno stále, ale je cítit, že samozřejmě je míň hráčů, míň těch týmů, takže je to takový volnější. Co je pak samozřejmě skvělý, že konečně dostanete kurt, kdy chcete, jak chcete, na jak dlouho chcete.
2: Říká Kateřina Siniaková, kterou na Roland Garros zítra čeká semifinále debla. Volné dny využívá k tréninku a také drobné turistice po Paříži.
3: Opravdu prostě jenom vylezu z toho hotelu, že mi vyhovuje i jenom, že se můžu prostě projít, tak nějak oblíknout se, že nemusím být furt v tom sportovním a jenom mi klidně stačí dát si nějakou zmrzku a připadat si trošku jako turista, dejme tomu, a to mi vyhovuje, to mi úplně stačí. Aby člověk prostě změnil tu atmosféru a nepřišel si furt jenom, že je na kurtech.
2: Vypráví světová jednička v deblu Kateřina Seniaková, která po boku Američanky Taylor Townsendové nastoupí v pátek proti kanadsko-brazilské dvojici Dabrovská Stefaniová. O zápase uslyšíte na radiožurnálu Sport v reportážních vstupech. Souboj Jakuba Menčíka s Alexandrem Zverevem nabídneme v přímém přenosu. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: O čem vlastně je tahle slavná píseň Angie od Rolling Stones? Ono totiž existuje hned několik verzí. Někdo tvrdí, že je o první manželce Davida Bowieho Angele, jiný, že ji Keith Richards napsal své novorozené dceři Angele. A možná je kapela věnovala herečce Angie Dickinson, kdo ví. No a když už jsme ve čtvrtečním večerním radiožurnálu U kultury, tak ještě povíme, že do kin znovu míří parodie na Vřískot, duchařské horory i na společnost jako takovou, tedy série Scary Movie. Vrací se šestým dílem a poprvé po více než 20 letech u něj znovu stojí bratři Wayansovi, tvůrci původních filmů, které na začátku tisíciletí změnili podobu filmových parodií.
1: Vrací se mimo jiné také herečky Anna Faris a Regina Hall v rolích Cindy a Brandy. Nový film si podle prvních ukázek utahuje nejen z hororů, ale i z umělé inteligence, streamovacích platform nebo influencerů na sociálních sítích.
2: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
3: Why just half gay?
1: Konkrétně si bere na paškál třeba snímky Hříšníci, Substance, Hodina zmizení nebo Heretik.
4: Po tvým Mariáně mám hlad.
5: Kvůli ní seš blbej.
4: Jako tvá máma.
5: A seš můj brácha. Tak je to taky tvoje máma, troubo.
1: Když v roce 2000 přišel do kin první Scary Movie s podtitulem Děsný biják, bylo to něco úplně nového, jiný druh parodie, zkrátka kulturní exploze. Film si dělal legraci hlavně z tehdy populárního Vřískotu, ale zároveň parodoval celý žánr teenagerských thrillerů. Z nízkorozpočtové komedie se tak stal celosvětový hit a následovalo několik pokračování.
6: Dobrý den, jsem Gail Hejstromová, autorka knihy Vy jste mrtví, já bohatá.

0: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobrý večer. Jana Utendorská a zprávy.
3: Pokuty z dopravních radarů by měly jít do státní kasy. Ministerstvo dopravy trvá na změně. Hnutí Hezbalah odmítlo podmínky prodloužení klidu zbraní v Libanonu. Maňasová posunula v běhu na 100 metrů český rekord. 45 let patřil Jarmile Kratochvílové. A zítra bude zataženo s občasným deštěm. K večeru se vyjasní, teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo dopravy pokračuje v práci na změně, která by radarové pokuty za rychlost převedla do státní kasy. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik. Teď jde celý zisk obci, která přestupek vyřizuje. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO v programovém prohlášení slíbil, že

0: V budoucnu peníze půjdou do Státního fondu dopravní infrastruktury. Ministr Bednárek řekl, že poslanci by o novém zákoně mohli hlasovat v polovině příštího roku.
1: Plán platí, máme to rozpracováno, diskutujeme to zatím in-house, jinými slovy za zavřenými dveřmi na ministerstvu dopravy a snažíme se vychytat ty mouchy, které by mohly být úzkým hrdlem u schvalování.
0: V Česku bylo loni necelých 500 úsekových rychloměrů. Města, která pokuty vybírají, z nich mají až několika milionové příjmy. Financovat z nich můžou třeba opravy silnic nebo nové přechody. Dánská společnost Novo Nordisk začne v Česku vyrábět léky na cukrovku a obezitu. Do závodu v obci Bohumil nedaleko Prahy investovala několik miliard korun. Vyplývá to z pozvánky na otevření výrobny. Příští pátek se ho zúčastní taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Léčba obezity patří v současnosti mezi nejlukrativnější segmenty zdravotnictví. Injekční přípravky nové generace užívají podle odhadů desítky milionů lidí po celém světě. Šéf libanonského militantního hnutí Hizballáh Najim Qasim odmítl dohodu o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem. Útoky Hizballáhu na sever Izraele budou podle něj pokračovat, pokud izraelská armáda nestáhne své jednotky z Libanonu a nepřestane útočit na libanonské území. Izraelský ministr obrany Izrael Katz zároveň uvedl, že Izrael bude pokračovat v pozemních operacích v jižním Libanonu navzdory dohodě. Východočeské muzeum v Pardubicích získalo do svých sbírek cenný dokument osobní zápisník velitele paraskupiny Silver A Alfreda Bartoše. Podle muzea přinese nový pohled do života jedné z nejvýznamnějších postav československého domácího odboje.
2: Vzácný dokument, který byl desítky let v soukromých rukou, muzeu darovala Adela Šobíšková z Prahy. Při hledání vhodné instituce se přitom obrátila na umělou inteligenci.
3: ChatGPT mi poradil vlastně Východočeské muzeum.
2: Zápisník obsahuje Bartošovy poznámky, adresy, náčrtky i záznamy z období před jeho vysazením do protektorátu.
4: Mě to přesvědčilo, že Alfred Bartoš byl člověk, který šel do odboje naprosto vědomě, připravoval se ke svému vysazení do vlasti, že moc dobře věděl, že se nejspíš z téhle mise nikdy nevrátí.
2: Říká historik Jan Tetřev. Veřejnost si zápisník Alfreda Bartoše bude moct prohlédnout od poloviny července na Pardubickém zámku. Naděja Kubínková, Radiožurnál.
5: Sport. Novou českou rekordmankou na 100-metrové trati je 22-letá sprinterka Karolína Maňasová. Na atletickém mítinku v Rakousku posunula 45 let staré maximum Jarmily Kratochvílové, když ve finále zaběhla čas 11,1 sekundy. To halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel dnes čeká první venkovní čtvrtka v této sezóně. Česká reprezentantka poběží večer na Diamantové lize v Římě.
6: To startovní pole je hodně nabitý, takže to nebude úplně snadné, ale určitě bych teda se chtěla přiblížit samozřejmě svému osobnímu rekordu, ale je to první závod, takže uvidíme, jak se to povede, jaký podmínky budou. Je to docela dost pozdě večer, takže to může mít na ten závod taky nějaký vliv.
5: Ženská čtyřstovka odstartuje v Římě ve 22 hodin a 15 minut. Na olympijském stadionu budou po 21. hodině závodit i další dva Češi, tyčkařka Amálie Švábíková a výškař Jan Štefela. Oštěpař Jakub Vadlejch skončil v předprogramu 9.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D2 před Brnem uzavírka a u Břeclavy kolona. Dálnice D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov stále neprůjezdná. Na 8. kilometru pokračuje odklízení následků tragické nehody. Objíždí se plynule sjezdem z exitu 11 přes Židlochovice, Rajhrad a po D52 z Mikulova. Na D2 z Brna do Bratislavy je od sjezdu na Břeclav kilometru 48 kolona. Není souvislá, na kilometru 56 stálo v omezení, nákladní auto je mimo pruh, osobním autem se to dá objet přes Hodonín nebo Břeclav, připomínáme kvůli opravě mostu neprůjezdnou trasu Lanžhot-Kůty. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Chocerady možné nebezpečí, kilometr 29 zvěř u dálnice.
9: Na vlastní frnku na D1, Ukrajnice a je velká docela a živá.
8: V Brně na křížení Ostravské s Černovickou ulicí je po nehodě převrácená dodávka. Čekejte, omezený průjezd i uzavírku místa. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se i vyjasní. Teploty vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, teď už s Jiřím Šteflem.
5: 20 hodin 6 minut, přeju vám dobrý večer. Na silnicích Ideál s vámi jede naše zelená vlna. Sledujeme teď večer hlavně situaci na D2 u Brna. Dáme vám vědět hned, jak budeme mít nové informace. No a silnice, tak na ty se zaměříme i z jiného pohledu. Kvůli válce na Blízkém východě zdražují opravy silnic a dálnic. Detaily do 8:45.
7: Večerní radiožurnál
10: a Jiří Šteflo.

0: Tady je vysílání večerního radiožurnálu. Za 5 minut bude 8:45. Silničářům se prodražují opravy silnic. Je to kvůli cenám pohonných hmot, zemního plynu nebo asfaltových směsí a pojiv. Právě u asfaltu platí některé firmy proti podzimu až dvojnásobné ceny. A připlatit si musí i města a obce, které opravují cesty. Některé z nich o stovky tisíc korun.
1: Vidíme deponie s kamenivem, ze kterých nakladač dává do násypek.
2: Říká vedoucí obalovny ve Středoklukách u Prahy Milan Vala.
1: Odtud to jde do boxů, kde se pak naváží to kamenivo podle receptury a pustí do míchačky.
2: Tam se pak do směsí přimíchává takzvané asfaltové pojivo. Za tunu nejčastěji používaného typu tohoto materiálu zaplatila firma POR, která obalovnu vlastní loni v listopadu necelých 8,5 tisíce korun. Letos v květnu to bylo přes 17 tisíc. Kvůli zdražení asfaltu se obcím a městům zvyšují také ceny za opravy silnic. Problém mají například v Sedlčanech na Příbram. Podle nezávislého starosty obce Ivana Janečka se třeba cena oprav ulice Na Potůčku zvýšila o stovky tisíc korun.
3: Vzhledem k situaci, že dochází ke zdražování ropných produktů, bude ta částka navýšena o 400 tisíc.
2: Původně měla obec zaplatit přes 6,5 milionu korun. Dražší budou také opravy dálnic, potvrzuje to generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: Díky tomu, jaká situace aktuálně je, třeba s ohledem na válečný konflikt na Dálném východě, tak je možné, že zde dojde určitému navýšení těch nejbližších jako měsíců.
2: Přesná čísla ale zatím ředitelství silnic a dálnic nezná, dodává jeho mluvčí Jan.
5: Zhotovitelé kvalifikují uvedenou situaci převážně jako vyšší moc, současně ji často podřazují podle smlouvy i pod rizika objednatele.
2: Zvyšování cen asfaltu je podle stavby vedoucího Pavla Aksamita problém například pro stavební firmu Metrostav, která buduje jeden z úseků dálnice D7 z Prahy do Chomutova.
6: Je to v řádech podle mě tak 10-15%, dělá nám to velký problém, jako se týče dopadu do ceny díla.
2: Kvůli válce na Blízkém východě se zvýšila také třeba cena pohonných hmot nebo zemního plynu. Richard Webs, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

Za necelé 4 hodiny vydá novou desku, tohle byl Niall Horan ve vysílání večerního radiožurnálu a tahle píseň tam na té nové desce taky bude. České fotbalisty čeká v noci z dneška na zítřek generálka na mistrovství světa v New Jersey nastoupí proti Guatemala, no a právě světovému šampionátu se budeme věnovat za pár minut.

0: Teď už je čas na náš pravidelný seriál, ve kterém se tenhle týden věnujeme blížícímu se fotbalovému mistrovství světa. Dnes na téma největší hvězdy českého týmu. Při poslední účasti jich bylo nespočet. Vybrat jich pár mezi jmény jako Čech, Jankulovský, Nedvěd, Rosický nebo Koller bylo téměř nemožné. Tehdy byli na šampionátu v roce 2006 jen dva hráči z tuzemské ligy. To se ale o 20 let později naprosto změnilo a v soupisce pro mistrovství světa v Americe je hned 17 hráčů z nejvyšší české soutěže. Vybrat tak největší hvězdu nebylo moc těžké.
1: No, tak je to dlouho, já si to pamatuju jako kluk, jsem na to koukal v televizi, můj táta byl dokonce na stadionu jako fanoušek v Německu.
2: Vzpomíná Patrik Šik na dobu, kdy mu bylo 10 let a on viděl poprvé a zatím naposledy české fotbalisty na mistrovství světa. Tehdy válel za Viktorii Vestec, což je klub z vesnice nedaleko Prahy. Právě do hlavního města se poté dostal díky angažmá ve Spartě. Své umění předváděl zanedlouho také v mládežnických reprezentacích a v roce 2006 přišla poprvé pozvánka do seniorského národního týmu. Tehdy na přípravný zápas s Maltou.
3: Abych se přiznal, tak jsem s tímhle takhle úplně ani nepočítal, že bych měl nastoupit. A to, že jsem dal vlastně góla na jednoho nahrál, tak to jsem se ani nějak nepředstavoval, takže je to takový bombónek.
2: Šik zažíval ve 20 turbulentní období díky výkonům v Bohemians, kde hostoval ze Sparty, nakoukl poprvé do reprezentačního Ačka a fotbalovou zkoušku dospělosti zvládl výborně, a to možná díky dobrému rozpoložení z předešlého, jen několik dnů starého úspěchu u maturity.
3: Jsem si to musel přehodit na pondělí, kdy jsme ještě byli v Praze, takže jsem se přes víkend šrotil a povedlo se.
4: Komisi se nechtělo do Rakouska.
3: No, možná si nechtěl.
2: Vyprávěl Patrik Šik, nominaci od kouče Vrby, ale na evropský šampionát ve Francii nedostal. Velký šampionát tak zažil až díky Euru 2020, které se kvůli pandemii koronaviru hrálo až v roce 2021. Turnaj odehrál výborný. Vzpomeňte na jeho úchvatný gól do sítě z kocka z poloviny hřiště.
5: Učkáči, že teď můžou jít dopředu. Šik pálí a bude to gól! Šik 2-0, 52. minuta.
3: Během první půle tak jsem kontroloval toho golmana, kde stojí. Viděl jsem několikrát, že je hodně nahoře. Tak jsem si říkal, že možná, když přijde nějaká takováhle podobná situace, že bych to mohl zkusit, a ta situace přišla. Je to skvělý pocit, trefil jsem to hezky.
2: Šikova rána obletěla svět. Češi na turnaji došli až do čtvrtfinále, kde padli s Dánskem. Autor třetího nejhezčího gólu roku podle ceny Ference Puškáše zaznamenal 5 branek a společně s Cristianem Ronaldem se stal nejlepším střelcem turnaje. A zatímco na Euro 2020 může Šik vzpomínat v dobrém, tak album s fotkami z Eura 2024 po nepostupu ze skupiny nejspíš vůbec neprohlíží.
3: Česká republika už se vlastně dlouho nepodívala na mistrovství světa, tak bych byl rád, kdyby my jsme byla ta generace, která se tam dostane. Byl by to zase velký turnaj, velká zkušenost.
2: Říkal Šik už v roce 2021 a právě generaci kolem něj se to povedlo. Šik dal v kvalifikační skupině 4 branky v 6 duelech. Jednou se gólově radoval i v semifinále baráže s Irskem. Následně se trefil i při úspěšném penaltovém rozstřelu. Na ten došlo i ve finále kvalifikace s Dánskem. Pokutové kopy ale Šik po vystřídání v prodloužení sledoval už jen z lavičky.
6: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gól! Je hotovo! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
3: Obrovský úspěch. Vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie.
2: Říkal historicky nejlepší český střelec v Bundeslize po postupu Česka na mistrovství světa. Před turnajem, který začne za týden, je mistr Bundesligy s Leverkusenem z roku 2024 Patrik Šik největší hvězdou reprezentace. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Ještě než čeští fotbalisté poprvé kopnou do míče na mistrovství světa,
1: udělejte s námi pár kroků zpátky ve fotbalovém seriálu Radiožurnálu.
0: 20 let čekání.
1: Trnitá cesta kvalifikační skupinou.
0: Trenerská výměna.
1: Penaltová euforie.
0: I skládání týmu pro největší sportovní akci roku.
1: Cesta na mundial.
0: Všechno, co potřebujete vědět před začátkem mistrovství,
1: ve sportovní sérii Radiožurnálu každý den po 8:45.
0: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
1: Jana Utendorská a přehled zpráv.
2: Dagmar Havlová opouští knihovnu Václava Havla. Bývalá první dáma to řekla Radiožurnálu. Důvodem je současné dění v instituci. V posledních týdnech je opustili zaměstnanci, klíčoví sponzoři i většina členů správní rady. Nesouhlasí s tím, jak instituci vede současný ředitel, filozof a ekonom Tomáš Sedláček. Dagmar Havlová je jedinou žijící zakladatelkou knihovny. Do černohorského Tivatu dorazili evropští prezidenti a premiéři na summit se 6 zeměmi západního Balkánu. Na každoročním jednání zhodnotí stav přístupových rozhovorů a proberou možnosti spolupráce. Schůzka ale nepřinese konkrétní závěry ani nestanoví horizont pro vstup balkánských uchazečů. Za Česko se summitu účastní premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu stíhají 12 lidí a 2 firmy kvůli kuplířství. Viní je také z účasti na zločinecké skupině a maření úředního rozhodnutí. Obvinění měli v uplynulých 2 letech provozovat 2 noční kluby a několik bytů za účelem prostituce, hlavně v Brně, ale také v Mikulově, Jihlavě a na dalších místech v Česku i na Slovensku. A topenáři a instalatéři mají poprvé svého patrona. Brněnský římskokatolický biskup Pavel Konzbul jim ustanovil svatého Prokopa, který podle legendy spoutal pekelný oheň. Požádali o to profesní organizace z Jižní Moravy, které tak chtěly navázat na tradici řemesel s vlastními svědci. Sport. České volejbalistky po vítězství nad Čínou prohrály v Lize národů s Polskem 0-3 na sety. Zítra ráno nastoupí ženská reprezentace v Nankingu k 3. utkání na turnaji, a to proti Belgičankám.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody v Praze a uzavírka na dálnici D2 před Brnem. Na pražském okruhu směr Ruzině na exitu 23 narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je na přejezdu na Rozvadovskou spojku. Blokuje jeden pruh, na místě je odtahovka. Dálnice D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov i teď zavřená na 8. kilometru. Odklízí následky tragické nehody. Objíždí se sjezdem z exitu 11 přes Židlochovice, Rajhrad a po D52 z Mikulova. Delší kolony se tam teď netvoří. V Praze ve Vídeňské ulici šetří strážku cyklisty s autobusem. Tvoří se kolona už od jižní spojky po odbočku na ulici u Krčského nádraží. A v Brně je na křížení Ostravské s Černovickou ulicí. Čekejte omezení po nehodě dodávky. Byla nebo stále ještě je převrácená. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Noc bude zatažená nejprve jen v západní polovině Čech, postupně v celých Čechách déšť nebo přehánky. Ochladí se na 15 až 10 stupňů. Zítra čekejte zataženo s občasným deštěm, odpoledne ale budou srážky postupně ustávat a později večer se i vyjasní. Teploty zítra vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď už večerní Radiožurnál nabízí aktuální vydání Vinohradské 12.
5: Upozorňuji, že v následující epizodě zazní explicitní popis následků násilného trestného činu. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Británii otřásají šokující detaily smrti studenta Henryho Novaka. Protest před policejní stanicí v Southamptonu přilákal několik set lidí.
7: Nepokoje vyvolala smrt mladíka spoutaného policisty, který byl lživě označen za agresora.
8: Vraždu podle médií začali využívat někteří pravicoví politici, včetně Nigela Farage.
9: Vrah byl už odsouzen k doživotnímu trestu s minimální dobou výkonu 21 let.
5: Vražda, která naštvala Anglii. Southampton 2025, 5 bodných ran a mrtvý student, kterého policie původně považovala za pachatele. Vrah teď dostal do životí. Otázky ale zůstávají stejně jako obvinění z rasismu. Proberu to s novinářem žijícím ve Spojeném království Ivanem Kytkou. Dnes je čtvrtek 4. června. Dobrý den, zdravíme vás do Velké Británie a díky, že jste si našel chvíli na Vinohradskou 12.
10: Dobrý den a děkuji za pozvání.
5: Britský parlament tento týden, tak jak to sleduju, ve vzrušené debatě řešil případ zavražděného 18-letého britského studenta polského původu Henryho Novaka. K trestnému činu došlo už loni v prosinci. Proč se teda teď ve Westminsteru tak moc tahle vražda řeší?
10: Ten hlavní důvod spočíval v tom, že hlavní viník a vrah Vikram Digva byl odsouzen minulý týden, tedy byl shledán porotou vinným v pátek a v pondělí tento týden vynesl soud rozsudek, čímž vlastně uvolnil to obvyklé informační embargo na to, aby se o tom případu mohlo veřejně debatovat a hned druhý den, tedy v úterý, se dostal do britského parlamentu, kde způsobil velký rozruch a velké emoce.
5: No, velké emoce bez pochyby to jsou. Poslanci tlačili britskou vládu k podání vysvětlení, protože přeci jenom je to případ, který budí velký rozruch v celé britské společnosti. Tím vrahem byl 23-letý Vikram Digva, vy už jste ho jmenoval, člen britské sikhské komunity, tedy náboženství pocházejícího z Indie. Novaka ubodal několika ranami. Jak a kdy k tomu došlo?
10: Tak místem té tragédie byla rezidenční čtvrť v přístavu Southampton, ulice Belmont Road, která je kousek vzdálená od samotného centra Southamptonu. Je to také ulice, která hraničí s tamnějším územím, které obývají Southamptonské univerzity a také koleje, což je pro ten případ důležité. Ta oběť Henry Novak se vracel zhruba po 11. hodině po večírku se svým přáteli ze sportovního klubu, z fotbalového klubu, zřejmě do svých kolejí na svoji ubytovnu, když došlo ke střetu a k hádce s Vikramem Digvou, který v té ulici, jeho rodina tam bydlí, který v té době pomáhal svému bratrovi jako kurýr s rozvozem teplého jídla, zřejmě večeří. Mělo dojít zhruba ve 22 minut po 23. hodině k velké hádce, kterou provázelo to, že Henry Novak vytáhl z kapsy mobilní telefon a natáčel si průběh té konfrontace. Další vlastně časový údaj, který má je 11.22, kdy bratr toho vraha, pana Digvy, zavolal na tísnovou linku 999 a 15 minut poté přijela na místo té tragédie Southamptonská policie. His murder at the hands of Vikram
5: Digva was a horrifying act. Ministryně vnitra, pod kterou teda policie spadá, Šabana Mahmudová, vraždu tvrdě odsoudila. They deserve answers. Podpořila taky apel rodiny zavražděného, která chce odpovědi právě od policie. K veřejnosti mluvil i otec zavražděného, který zase připomněl, že policisté Henrymu nevěřili. Henry did not die with dignity. He did not die with the care he deserved. Naopak skočili na lži Digvy, který obvinoval Novaka z rasismu, taky tvrdil, že prý jednal jenom v sebeobraně. Policisté pak skutečnou oběť spoutali a zatkli, totiž tedy Henryho Novaka. Ten jim potom umřel pod rukama?
10: Je to zhruba tak, jak říkáte, i když pro kontext je možná důležité říci, že k té tragédii došlo zřejmě před bytem Vikrama Digvy a těch svědků, kteří svědčili v tu chvíli v jeho prospěch, bylo více. Byl to také jeho bratr a jeho otec, který byl na místě, později tam přispěchala i jeho matka a ti vytvořili během těch prvních minut policejní asistence dojem, že skutečně role při té konfrontaci byly obrácené, že tedy útočníkem byl Henry Novak a obětí měl být Vikram Digva, což se ovšem během velmi krátké doby, během dalších 15-20 minut, podařilo policii jaksi objasnit a nakonec zatkli Vikrama Digvu. Ale je pravda, že během těch prvních tří minut toho celého incidentu skutečně policisté se nechali zmást a těmi třemi souběžnými vlastně paralelními svědeckými výpovědi považovali za viníka Henryho Nováka a za oběť pana Digbu.
5: No, pojďme taky vysvětlit, proč se to teď řeší v britském parlamentu. Není to jenom ten rozsudek, který padl nad Vikramem Digbou, ale taky to, že byla zveřejněna videonahrávka z kamery umístěné na těle jednoho z těch policistů. Jedná se o takzvaný bodycam. I have seen the bodycam footage. It's harrowing. Britský premiér Keir Starmer popsal, že když ty záběry viděl, že se mu dělalo hodně špatně. There are clearly serious questions that need to be addressed. Co na nich všechno je?
10: Tak on je to záznam zhruba 2 minuty 30, alespoň to, co bylo zveřejněno na stránkách britské veřejnoprávní stanice BBC a na dalších stránkách. Dodejme, že to zveřejnění bylo jednak se souhlasem policie, se souhlasem soudce, který ten případ posuzoval, a také se souhlasem rodiny Henryho Nováka. Ti všichni chtěli, aby se z toho nestal předmět spekulací. Ty 2 minuty 30 lze rozdělit asi na tři části. Ta prvních 30-35 sekund je poměrně nudná a vlastně vidíme tam policistu přicházet na místo činu a slyšíme také ty první hlasy, které obrací roli těch hlavních účastníků té tragédie. Zajímavé to začíná být zhruba na 35. sekundě, kdy policista přistupuje k Novakovi, který leží na zemi v tu chvíli téměř už bezvládný, a ptá se ho, jak se jmenuje. Ten neodpovídá, protože už je ve stavu v tu chvíli, kdy vlastně nemůže souvisle mluvit. Policista se obrací na další účastníky té konfrontace a ptá se, jestli byl někdo další zraněn. V tu chvíli do toho vstoupí právě Vikram Digba, který říká, já byl zraněn na oku, a dodává další podrobnosti vlastně toho zranění. V tu chvíli slyšíme poprvé v 50. sekundě hlas Henryho Nováka, který říká, nebo spíše sípe, byl jsem pobodán. Policista se ho snaží otáčet a znovu se ho ptá, k čemu tam došlo. On opakuje, byl jsem pobodán, a ptá se, kde jsi byl pobodán, tedy myšleno Henry Novák, a pak pronese větu, která pochopitelně vyvolala velký odpor. Myslím, že si vymýšlíš. Dalších 20 sekund pokračuje vlastně ohledání toho zraněného, aniž by byla zjištěna jaksi míra jeho zranění nebo příčina toho jeho ubohého stavu, a zhruba na minutě 30 policista vytahuje želízka, aplikuje je, přestože ten Henry Novák je bezvládně na ulici, tak ho spoutá ze zády. No a poslední slova, která slyšíme, jsou ve 2 minuty 10, kdy říká znovu Henry Novák policistovi, prosím bratře, nemohu dýchat. Což jsou vlastně poslední souvislá slova během dalších 30 sekund. Tu verzi videa, kterou já jsem viděl, tam byl vypnut zvuk z humanitárních důvodů a tam už jenom Henry Novák sípal a vlastně umíral během těch dalších 30 sekund.
5: A policista mu pak jen řekl, jaká jsou teda jeho práva. To znamená, že za celou tu dobu videa, stalo se to až poté, policisté nezavolali záchranku a nepomohli Henrymu Novákovi, protože mu nevěřili, že byl pobodán. Chápu to správně?
10: Chápete to správně, ovšem pro kontext a možná pro posluchačskou osvětu je důležité vědět, že ten incident s těmi želízky, tedy incident spojený se spoutáním a s tím odhalením jeho skutečného zdravotního stavu nebo toho zranění, trval asi 60 sekund, takže my už o tom hovoříme paradoxně déle, než byla samotná ta situace. Policisté to zjistili zhruba po 3 minutách a podle záznamů v 11 hodin 40 minut byla ta želízka sejmuta zpátky a 11.45 už přijeli na místo lékaři, záchranka, která se pokusila během dalších asi 45 minut Henryho ještě zachránit. Bohužel vzhledem k tomu, jak vážné byly ty bodné rány, jedna z nich měla proniknout do srdečního svalu, tak se to nepodařilo. Možná stojí za to dodat, že při tom soudním líčení v Southamptonu byla velká pozornost věnována také vlastně soudní pitvě a bylo zjištěno, nebo alespoň soudce konstatoval, že vlastně jakkoliv by jinak policisté si během toho incidentu a po příjezdu počínali, tak by vzhledem k vážnosti zranění a k tomu, že Vikram Digva zasáhl svou oběť přímo do srdce, tak vlastně by se ho nepodařilo Henryho Novaka zachránit.
5: Policisté už se taky za svůj postup omluvili. Nutno dodat, že na tom videu, pokud se nemýlím, jsou i další lidé, kteří jsou právě z rodiny toho vraha, o kterém vy jste mluvil. Podle britského premiéra to i tak, přestože tam padla ta omluva od policie, že to i tak vyvolává velmi závažné otázky, na které by měla policie, britská policie odpovědět. Stalo se z toho tedy jednoznačně politické téma?
10: Stalo se z toho do jisté míry politické téma, ale současně je to, řekněme, odborné policejní téma. Stojí za to dodat k tomu, co jste říkal, že vlastně všichni policisté, co na místě zasahovali, zůstali v aktivní službě, nebyli tedy suspendováni a ten případ vlastně teprve po vynesení rozsudku začala přešetřovat nezávislá komise pro dohled na policii a teprve jaksi s jejím dobrozdáním a s jejím přešetřením bude objektivní zjistit, zda policisté vlastně něco porušili nebo zda to byla skutečně velice nešťastná a velice zvláštní souhra náhod, která přispěla k tomu, že se z toho případu stal politická kopaná, což by samozřejmě nemělo.
5: Já si myslím, že teda jeden z policistů posléze nabídl svou rezignaci a opustil službu, ale bylo to až poté, co všechno se tohleto odehrál. To znamená, až po několika měsících psal o tom teď v posledních dnech britský tisk, ale pojďme k tomu politickému tématu, protože toho se okamžitě chopila opozice. Nigel Farage, lídr Reform UK, která kraluje popularitě ve Spojeném království, ten říká, že společnost by měla být naštvaná, že odpovědí by měl být hněv. Zveřejnil vlastní prohlášení na sociálních sítích, mluví o předsudcích proti Bělochům, tvrdí, že Běloši mají menší práva než etnické menšiny. Lídrně konzervativců Kayme Badenochová zase BBC řekla následující.
11: Myslím, že kdyby byl vrah Běloch, vyptávali by se policisté víc, ale oni si hned udělali názor.
5: Politici upozorňují tedy na dvojí metr, pokud to chápu správně. Jak moc tenhle pohled rezonuje v britské společnosti?
10: Chápete to zcela správně, rezonuje možná u krajně pravicových politiků a členů krajně pravicových hnutí, zcela jistě nerezonuje u příslušníků etnických menšin v Británii různých barev pleti a různého náboženského vyznání. Několikeré šetření za poslední 20 let prokázalo, že a opakované šetření prokázalo, že hlavně britská metropolitní policie, to je tedy policie, která má na starosti velký Londýn, tak je institucionálně rasistická a že ve svém jaksi šetření činů proti příslušníkům etnických menšin nepostupuje vždy korektně podle předpisů a správně. Řekl bych, že soudně uvažující Britové nezastávají ten názor, že policie jednala v tomto případě jinak, než by jednala, kdyby byl obětí někdo jiný a že podle mého soukromého názoru nelze vůbec hovořit v tomto případě, že by se jednalo o pochybení, které by bylo vyvoláno nějakým strachem z případného rasismu nebo podobně. Skutečně, když se podíváte na to video a vaši posluchači snad také a uvidíte, kolik informací falešných a lživých dostali policisté během prvních 30-45 sekund. Kdyby se člověk na tom místě objevil sám jako náhodný chodec, zřejmě by postupoval zcela stejně jako ti policisté. Jinou otázkou je, zda policisté nemají nějaký vnitřní předpis, který jim ukládá, pokud leží někdo bezvládně na zemi, nejdříve ho toho člověka prohlédnout, což trvalo prostě asi těch 75 sekund, ale je 3. prosince 23.30 zhruba a ta ulice z nějakého důvodu byla velice potmě. Záběry toho bodycamu nejsou úplně dokonalé, určitě to není nejvyšší možné rozlišení, takže dělat si z toho jednoduchý obrázek nebo závěr spíš, že policie postupovala nějak jaksi neblídně vůči britskému občanovi bílé pleti, mně přijde nespravedlivé a unáhlené.
5: Ale tohle to bude vyšetřovat obdoba generální inspekce bezpečnostních sborů ve Velké Británii a taky jsem zaznamenal slova Sarah Johnson, Šalamounové z ministerstva vnitra, která má v gesci boj proti kriminalitě a policii, že žádá o přezkum těch metodik týkajících se boje proti rasismu v policejních sborech. Takže na ty odpovědi určitě bychom měli počkat a zjistíme asi mnohem více, co se skutečně stalo. Ještě se vás zeptám na vražednou zbraň, totiž vrah oběť ubodal patrně obřadním nožem či dýkou zvanou kirpan, jak jsem se dočetl, kterou u sebe nosí Sikhové jako součást náboženské praxe. Tahle komunita, etnická menšina, mezi něž se vrah řadil, ten útok sice odsoudila, zpochybňuje, že to měla být vražedná zbraň. Na druhou stranu šlo skutečně o nějaký delší nůž a tohle nebyl první podobný útok v Británii. Jak často k ním dochází v posledních letech?
10: Pokud bychom hovořili o Londýně, tak poměrně často, určitě častěji, než bychom si jako obyvatelé Londýna mohli přát. Nepřispívá to k bezpečnosti v ulicích. Já sám bydlím v oblasti, kde za posledních 5-6 let možná došlo k podobným 3-4 tragédiím, vlastně útoků mladiství gangů, buď vůči sobě, anebo si někoho spletli na ulici, vytáhli nůž a skončilo to podobně tragicky jako v Southamptonu. Je to problém, který ovšem částečně může souviset s tím, že Británie má naopak velice, velice přísné předpisy, pokud jde o získání zbrojního pasu a střelných zbraní, to znamená, ty nože se objevují a vyskytují bohužel tam, kde třeba na jiných místech ve Spojených státech sahají útočníci po střelné zbrani.
5: Tak logická otázka je, proč Británie není schopná podobným případům předcházet?
10: Tak existují poměrně přísné předpisy, které zakazují nákupy nebo limitují nákupy zbraní z nožů s dlouhou čepelí na internetu. Ovšem, pokud se někdo vydá autem nebo i autobusem či vlakem do Francie nebo do Evropy na kontinent, tak jsou tam obchody, kde si lze poměrně snadno pořídit. Pokud je speciálně o ten ozdobný dekorativní nůž, který má nárok sikská menšina tady nosit jako, řekněme, součást svého kroje nebo stejnokroje.
5: Oni mají výjimku ze zákona, že jinak totiž na veřejnosti nemůžete nosit nože, tak oni mohou.
10: Ano, a teď vznikla právě kampaň, aby vlastně o tu výjimku Sikové přišli, kterých mimochodem není v Británii nijak moc, asi 500 000, mnohem méně než Hindů z Indie nebo než muslimů z Pakistánu. Ta menšina je asi 500 000 a mimochodem, když hovoříme tedy o rasových vztazích nebo o tom, jak si policie počíná rasově vybíravě nebo nevybíravě, tak Sikové si velmi často stěžují také na to, že bývají předmětem ať už rasového násilí anebo neférového postupu policie, takže on má vždycky ten problém rub a líc a nelze se na to dívat jenom tak, jak interpretuje tu událost Nigel Farage.
5: Southamptonu, v anglickém Southamptonu, kde k vraždě došlo, lidé tento týden protestovali. Obvinovali policii z rasismu. Co přesně se tam dělo, jak vážné, jak velké ty protesty byly?
10: Tak ono šlo o protest, který velice bryskně a pohotově a zřejmě s pomocí sociálních sítí zorganizoval vůdce britské krajní pravice Tommy Robinson, který je momentálně v Británii, byť jindy pobývá v Thajsku a daleko v zahraničí, svolal své příznivce do Southamptonu. Došlo tam k potyčkám s policií. 12 policistů to odneslo menším či větším zraněním. Zraněn byl dokonce i policejní pes při těch potyčkách. Všichni doufají, že to byla jednorázová akce, jak to v případě někdy takových střetů bývá a že situace se tam velice rychle uklidní, jak to i podobných situacích bývá.
5: Takže další protesty v tuhle chvíli nahlášené nejsou, nebo neočekáváte, že by mělo dojít k nějakým dalším demonstracím a nepokojům v ulicích?
10: Tak ono, je to tak, že obvykle ty protesty nebývají ohlášené předem. Policie sama se to dozvídá většinou ze sociálních sítí nebo z nějakých případně snad legálních odposlechů. Pokud vím, tak pokračování těch nepokojů nebylo ohlášeno a do toho vstoupila také rodina pozůstalého, tedy Novakovi, a poprosili ti protestující, aby nezneužívali ten případ k tomu, aby to vyvolávalo nějaké další násilí nebo další střety.
5: No, mezitím pokračuje soud, protože tím rozsudkem nad vrahem to neskončilo. Pokračuje a pokračovat bude 9. června, protože obžalovaná byla i matka vraha, čeká teď na výši trestu, už byla odsouzená a nadále obžalovaní jsou i bratr a otec. Z jakého důvodu?
10: Oni se pokusili vlastně, jak ukázalo i to video, zamést od prvních okamžiků stopy a vlastně snad se domnívali, že jejich syn, tedy v případě rodičů Vikram Digva, se z toho nějakým způsobem vylékne. Zřejmě sami v tu chvíli nevěděli, jak vážné je to zranění, které Henrymu Novakovi na té noční ulici v Southamptonu způsobil a jaký tragický bude mít následek. To znamená, oni odnesli domů tu vraženou zbraň, matka ji snad omyla a schovávala a při policejní razii v bytě Digvových byly objeveny další nepovolené zbraně, tedy další nože s dlouhou čepelí a to budou jedny z trestných činů, ze kterých se budou od toho 9. června, jak říkáte, zodpovídat.
5: No a poslední věc mě zajímá, jestli už je teď jasno, kdy by mohl ten dozorový orgán britské policie vynést nějaké rozřešení nad tím, jestli a jak závažně případně policie tedy pochybila v tomhle případě, protože předpokládám, že na to britská společnost velmi čeká.
10: Zcela jistě na to čeká, ale z mé zkušenosti britská demokracie a britská spravedlnost a smysl pro spravedlnost jsou velice, velice pečlivé a tím jsou také pomalé. Z podobných případů z minulosti troufnu si odhadnout, že to bude několik měsíců, když máme dnes začátek června. Neočekával bych tu zprávu, která přinese nějaké rozřešení nebo objasnění těch dalších podrobností dříve než někdy v listopadu nebo v prosinci.
5: Tak jo, tak moc krát díky, že jste mohl pro Vinohradskou 12 shrnout, co se v anglickém Southamptonu a taky teď ve Westminsteru dělo a děje.
10: Děkuji ještě jednou za pozvání a hezký den do Prahy.
5: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem se dneska spojil s Ivanem Kytkou, novinářem dlouhodobě žijícím ve Spojeném království a probírali jsme spolu otázky, které zůstávají po loňské vraždě Henryho Novaka v anglickém Southamptonu.

0: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte 1000 let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze. Už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
1: Večerní zprávy má Jana Utendorská.
2: Průměrná mzda v Česku je o více než 3,5 tisíce korun vyšší než před rokem. Památkáři nesouhlasí se záměrem zastřešit hlavní nádvoří brněnského hradu Špilberk. Čeští fotbalisté se v generálce na mistrovství světa utkají s Guatemalou a zítra bude zataženo s občasným deštěm, k večeru se vyjasní. Teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Průměrná mzda v Česku stoupla v prvním letošním čtvrtletí na 50 282 koruny. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle něj rostly mzdy v odvětvích nemovitostí, administrativě a stavebnictví. Po zohlednění inflace se reálná hodnota průměrné mzdy v Česku meziročně zvýšila o 6,4%. Evropská unie by podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO neměla v budoucnu poskytovat dočasnou ochranu Ukrajincům s branou povinností. Uvedl to v Lucemburku po jednání ministrů vnitra států 27. Podle Metnara se na tom shodla většina z nich.
4: Dočasná ochrana, v rámci které ukrajinští uprchlíci mohou v Evropské unii automaticky žít i pracovat, by podle Metnara měla být příští rok v březnu znovu prodloužena. Ovšem s určitými omezeními.
5: To znamená, aby se nevztahovala na muže, na které se vztahuje branná povinnost, protože ta situace se opravdu od počátku války na Ukrajině změnila. Teď poslední dobou je větší polovina mužů v tom produktivním věku.
4: Evropská komise

0: Se má nyní členským státům představit konkrétní návrh. Metnar také prohlásil, že je Česko připravené na migrační pakt, který vstupuje v účinnost příští týden. Stále ale odmítá princip společné evropské solidarity. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Odbory ve Strakově akademii budou zítra stávkovat kvůli přesunu agend. Z úřadu vlády se mají na jednotlivá ministerstva přesunout útvary, které se věnují ochraně lidských práv, protidrogové politice nebo třeba duševnímu zdraví. Podle odborů změna poškodí jejich fungování. Odboráři se ráno sešli se vedoucí úřadu vlády Tünde Bartou. Ta na společném jednání řekla, že rozhodnutí o přesunu už není možné změnit. Většina kritiky podle ní není opodstatněná. Národní památkový ústav v Brně vyjádřil obavy z plánu na zastřešení části hradu Špilberk. Správce hradu Muzeum města Brna chce na hlavním nádvoří vytvořit prostor pro celoroční pořádání kulturních akcí. Podle památkářů by ale trvalé zastřešení moderní skleněnou střechou bylo v rozporu s historickými hodnotami této památky.
2: Trvalé uzavření hlavního nádvoří by zcela změnilo a potlačilo charakter historické pevnostní stavby.
3: Zdůvodňuje ředitel Národního památkového ústavu v Brně Zdeněk Vácha. Zasouvací nebo sezónní střecha by podle památkářů byla lepší řešení. Pokračuje ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.
4: Budeme na základě těch stanovisek těch odborných orgánů hledat to řešení, čili další studie nebo technický průzkum, jak by bylo možné v tom rozsahu to mobilní zastřešení realizovat.
3: Podle Váchy by trvalé zastřešení bylo srovnatelné s necitlivými stavebními zásahy do hradu z 90. let minulého století. Šimon Franc, Radiožurnál.
5: Sport. České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před startem mistrovství světa. Zítra ve 2 hodiny ráno našeho času nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Oproti nedělnímu utkání s Kosovem se v generálce na šampionát sestava změní, říká reprezentační trenér Miroslav Koubek.
6: S Kosovem některý, dejme tomu, zkušenější hráči, který mají za sebou hodně, neměli zátěž, jo, takže teď to zase musíme vzít z druhého konce. Potřebujeme, že to hráči dostat do herního varu, do herní praxe, takže nějak to rozložíme, kdy tam bude asi 5 minut až pro ty hráči, který právě s Kosovem nehráli.
5: Fotbalista Ebrima Singateh dostalo disciplinární komise Ligové asociace trest na 4 soutěžní zápasy za vyloučení ve finále domácího poháru s Karvinou. Jablonecký útočník se mezitím stal první letní posilou Sparty. Trenér pražské Dukly Pavel Šustr byl za kritiku výkonu rozhodčích po utkání v Teplicích potrestán na 2 soutěžní utkání. A ostravský Baník musí za výtržnosti fanoušků zaplatit pokutu 190 tisíc korun.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Úplná uzavírka na D2 před Brnem a nehoda u Prahy. Dálnice D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov po odpolední nehodě i teď je zavřená. Na 8. kilometru odklízí následky nehody, je tam odtahovka, přivezli těžkou techniku. Objíždí se z exitu 11, například přes Židlochovice, Rajhrad a po D52 z Mikulova bez dalšího zdržení. Na D2 z Brna do Bratislavy u sjezdu na Břeclav narazilo nákladní auto do překážek na vozovce. 48. kilometr, místo je teď plynule průjezdné. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozorněji za sjezdem na Sadskou. Na 30. kilometru stojí nákladní auto a je tam průjezdný jen levý pruh. U Prahy na trase Líbeznice Kostelec nad Labem havarovala motorka. Pozorně projíždějte. Za Mratínem je to havárie se zraněním. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou ale srážky ustávat a později večer se i vyjasní. Teploty vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi večerní Radiožurnál a Jiří Štefl.
9: 21 hodin 6 minut, přeju vám dobrý večer. Otevřeme téma, které je možná velmi horké i ve vaší obci. Na řadě míst v Česku mají lidé pochyby nebo přímo odmítají případnou stavbu větrných elektráren. My vás za chvíli v naší sérii o komunitní energetice zavedeme na Opavsko. Tam naopak vzniká první větrná elektrárna, kterou spoluvlastní tamní obyvatelé.
7: Večerní Radiožurnál
10: a Jiří Štefl.

0: Česku se vede vášnivá debata o tom, kde by investoři měli a neměli stavět větrné elektrárny. Na Opavsku se ale chystá stavba první větrné elektrárny v Česku zadaná a vlastněná přímo tamními obyvateli. Měla by zajistit spolehlivé dodávky elektřiny při takzvaném komunitním sdílení. Lokální spolek se inspiroval zkušenostmi v jiných zemích, kde větrníky doplňují solární panely na střechách, vodní elektrárny nebo třeba bateriová úložiště. První komunitní větrník by mohl stát přibližně do 4 let.
1: Jo, a hospoda je toto, jo? Takže na ten se sdílí, jo?
2: Aha, to je starý, jo, tak ten si pamatuju.
3: Debata u elektroměru vedle hospody v Kravařích na Hlučínsku. Je tu na výzvědách i pan Šimon. Z fotovoltaiky na střeše domu chce vyrábět elektřinu, o kterou se potom rozdělí.
4: Mám ji namontovanou, to základní povolení už mám.
3: A budete vyrábět a sdílet elektřinu?
4: Vyrábět a sdílet.
3: Jenže jenom fotovoltaika nestačí, říká Jiří Krist, předseda spolku Enercom Opavsko, který byl mezi průkopníky sdílení energií.
5: Nutně potřebujeme něco na zimu a taková 5,5 MW větrná elektrárna někde na Vítkovsku by nám výrazně pomohla, aby jsme lidem mohli nabídnout levnější elektrický proud.
3: Nechce zatím prozrazovat, kde bude větrník stát i kvůli tlaku dezinformací. Veřejná anketa v dané obci na Opavsku je podpořila, řeší pronájem pozemků a úvěry. Nejde o málo. Turbína bude stát asi 250 milionů korun.
5: My spoleháme na to, že bychom tu akci zadali v režimu design and build. Naším partnerem je velmi spolehlivá firma, která staví větrné elektrárny od roku 2006. Vybrali jsme si takového partnera a na toho bychom většinu té byrokracie přehodili.
3: Máte nějaký odhad, kdy by mohla stát?
5: Do roku 2030.
3: Před 4 lety to byl první spolek s názvem Enercom, teď je jich v Česku už 30. Ten opavský má 100 členů, vyrobený a sdílený výkon dohromady přes 500 kW-peaků. A podle Jiřího Krista věří, že se svého větrníku, který rozsvítí žárovku v sousedním domě, anebo třeba na opačné straně okresu, opravdu dočkají. Z Opavska Martin Knittl, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Dálnice D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov po odpolední nehodě stále zavřená. Jede s vámi zelená vlna, dejte nám vědět, jak se vám jede. 800 553 553. Za chvíli ve vysílání večerního radiožurnálu pravidelný sportovní přehled, tak s námi zůstaňte i dál, hezký večer. Nevím, čo prečítat.

0: Čeští fotbalisté mají před sebou už jen jeden zápas, než vstoupí po 20 letech do mistrovství světa. O generálce v New Jersey budeme mluvit na úvod dnešního sportovního přehledu. Reportér Jakub Kanta. Vítej, dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Čeští fotbalisté o 2 hodin ráno našeho času změří síly s Guatemalou a budou usilovat o prodloužení 9-zápasové série neporazitelnosti. Trenér národního týmu Miroslav Koubek k soupeřům říká.
2: Jsou to technický hráči, to chci zdůraznit. Hlavně v útoční fázi jsou nebezpeční, trošku nestandardní ta řešení a jsou zajímavá, takže to soupeř, který umí udeřit a pro nás měla zase mluvit taková ta evropská rutina, jo, a organizovanost. Věřím tomu, že ty zbraně ani můžou platit, my sebe s nich neobejdeme, ty vždycky musíme být v arzenálu, jdeme do bitvy a vlastně mám uměl zapocenit.
1: Mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku startuje za týden. Vedení České fotbalové asociace usiluje o to, aby se od příští sezóny posunulo finále domácího poháru ze současného termínu ve všední den na víkend a po konci ligové sezóny. Na valné hromadě v Olomouci o tom informoval delegáty člen výkonného výboru Jaroslav Tvrdík. Komentoval to předseda asociace David Trunda.
3: Pro nás je World Cup důležitý. Osobně si přeju, abychom ho společně rozvíjeli, takže bavíme se o tom, že i vlastně liga, ligový výbor, ligové kluby nám vyšly vstříc, že by to bylo víkendu. Takže bavíme se o tom a je to náš společný projekt, což ukazuje i tady to, co zmínil pan Tvrdík.
1: Sprinterka Karolína Maňasová posunula na mítinku v rakouském Zanktpeltnu 2x český rekord na 100-metrové trati. Dosavadní maximum držela 45 let Jarmila Kratochvílová a Maňasová ho nakonec vylepšila ve vítězném finále o 8/100 na 11,1 sekundy.
4: Jsem strašně šťastná, že jo, myslím, že se ve mně úplně prostě všechny pozitivní pocity. Už po tom rozběhu jsem si říkala, aha, tak jako mohlo by to být dobrý, mohla bych to ještě srazit s tím právě, že jsem to neběžela úplně až na doraz. V finále vyšlo úplně super. Trochu jsem už tuhle v tom konci cítila jsem vedle sebe tu Němku, ale myslím si, že to byl super závod a prostě ježíš,
1: Oštěpař Jakub Vadlejch skončil na diamantové lize v Římě 9. Tyčkařka Amálie Švábíková byla 6. První venkovní čtvrtku v sezóně tam po 22. hodině poběží halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel a před italskými fanoušky závodí také výškař Jan Štefela. České volejbalistky podlehly v lize národů Polkám. V čínském Nankingu prohráli ve 3 setech a po vítězství nad Čínou v úvodním utkání teď vyhlížejí Belgii. Česká reprezentantka Helena Grozer věří, že utkání zvládnou. Přestože soupeřky dnes odpočívaly.
5: Hrozně bych si přála, aby se nikdo nebál a opravdu hrál odvážně. Doufám, že se nelekneme, dáme do toho všechno stejně tak jako tady ty 2 dny. Bude to náš 3. zápas, což samozřejmě nehraje nám do karet. Belgičanky odpočívají, měli včera vlastně jenom 1 zápas, takže určitě na nás budou mega ready.
1: A teď se podíváme na lezení a toto sportovní. Adam Ondra se na světovém poháru v Praze kvalifikoval v obtížnosti z 12. místa do nedělního semifinále. Mezi ženami na štvanici uspěli z Češek 6. Tereza Širůčková a 9. Michaela Smetanová. Mužskou kvalifikaci ovládl Putratri Ramadány z Indonésie a mezi ženami se o první příčku podělili Američanka Sandersová a So Chae-hyo z Koreje, které na obou cestách vylezly až na vrchol. A golfistka Veronika Kedroňová rozehraje v Kalifornii ženské US Open. Pro amatérskou hráčku a studentku univerzity Kent State půjde o první start na turnaji nejvyšší kategorie Major, kam se dostala díky vítězství v dubnové kvalifikaci. Hrát se bude na hřišti Riviera Country Clubu, pokračuje Kedroňová.
6: Tady je takový jiný typ trávy, jsem říká kakuja. Ten míček tak jako stojí na té fairway a myslím si, že pro tenhle týden bude hodně důležité trefovat fairwaye, protože ty rafy jsou náročné z nich hrát. Myslím si, že to je úplně jednoduché, že fakt vybrat si nejširší část fairwaye, trefit to tam a potom středu greenu.
0: A středem pozornosti dnes je hlavně fotbal. Dali jsme ale prostory golfu. Veronika Kedroňová proto uzavřela dnešní sportovní přehled. Sluší se dodat ještě jméno autora. Ve studiu byl Jakub Kanta. Kubo, děkuji.
1: Není vůbec za co, naslyšenou.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Host Radiožurnálu.
1: Vzpomínáte na počasí o víkendu? Jak vlastně vzniká tornádo? Dá se jeho příchod poznat včas? A proč meteorologové tvrdí, že extrémních projevů počasí bude přibývat? Hostem Radiožurnálu bude přímo na veletrhu vědy meteorolog, klimatolog a geograf Petr Zacharov. Podle čeho předpovídá stav vozovek a jaké je to pracovat na největší české observatoři na vrcholu Milešovky?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Tady je vysílání večerního Radiožurnálu. Máme pro vás další aktuální zprávy, včetně zelené vlny. Zůstaňte s námi, dál šťastnou cestu. 21.30. A u mikrofonu Jana Utendorská.
1: Prezident Petr Pavel se v pondělí zúčastní jednání vlády. Hrad o tom informoval na svém webu. Jednání jedním z bodů je koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Prezident se s vládou dlouhodobě neshodne na tom, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře. Konference rektorů podpořila vznik nového vysokoškolského zákona. Ten současný podle nich už nevyhovuje. Novela má zavést třeba takzvané univerzitní rady, které by rozhodovaly o rozpočtech škol nebo by volili rektory na místo akademických senátů. Ministr školství Robert Plaga za ANO řekl, že zákon zachová akademické svobody. Česko chce příští rok předsedat výročnímu zasedání Rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka ze strany Motoristé sobě. V Paříži jednal s generálním tajemníkem OECD Matiasem Kormanem. Česko je členem OECD od roku 1995. Pro své členy vydává pravidelné ekonomické výhody. A paliva v Česku výrazně zlevnila, vyplývá to z údajů společnosti CCS. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se teď prodává za 1,40 korun a 23 haléřů. To je o korunu a 77 haléřů méně než před týdnem. Nafta zlevnila o korunu a 80 haléřů na průměrných 38 korun a 38 haléřů za litr. Do konce června bude maximální ceny paliv regulovat vláda. Sport. 19-letá ruská tenistka Mira Andrejevová se poprvé v kariéře probojovala na Roland Garros do finále. S Ukrajinkou Kostiukovou si poradila po setech 6-1 a 6-3. Soupeřkou Andrejevové bude v zápase o titul úspěšná kvalifikantka Polka Chvalinská, která vyhrála nad ruskou Schneiderovou 7-6 a 6-4.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D2 před Brnem a nehoda u Prahy. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov na 8. kilometru. Těžká technika odklízí následky vážné nehody. Dálnice je neprůjezdná, objíždí se sjezdem z exitu 11 přes Židlochovice, Rajhrad a po D52 z Mikulova. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou překáží odstavené nákladní auto. Na 30. kilometru se vybočuje. Je tam průjezdný jen levý pruh. Z Litomyšle vyjeli dva tahače s nadměrným nákladem. Po 35 se míří na Hradec Králové, Prahu a Rozvadov.
4: Jsou ta dva tahače, vezeme větrný elektrárny.
5: Přes zámrz a pokračuje to dál vlastně po 35 na D11 přes Prahu na D5 a Hlinu.
3: A u Prahy pozorně na trase Líbeznice Kostelec nad Labem za Mratínem havarovala motorka, zasahují tam záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Na co bude zatažená? Nejprve jen v západní polovině Čech, postupně v celých Čechách déšť nebo přehánky. Ochladí se na 15 až 10 stupňů. Zítra čekejte zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou ale srážky ustávat a později večer se i vyjasní. Teploty zítra vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál a Jiřího Štefa.
0: A budeme poslouchat taky skupinu Buty.
2: Radiožurnál každý

Nabíjecí stanice, osvětlení i tuna a půl brambor z farmy v Kopřivnici. Ostrava poslala pomoc ukrajinskému městu Dnipro a my vám o tom ve večerním Radiožurnálu za chvíli řekneme víc. Za 6 minut bude 10:15.

0: Ostravané podpořili obyvatele Dnipra. Milionová metropole východní Ukrajiny je často bez elektřiny a na její obyvatele dál útočí ruské drony. Ostrava vyčlenila na pomoc partnerskému městu 1 000 000 korun. Do Dnipra odjel kamion s nabíječkami, drogerií a jídlem. A zapojili se i dárci tamní charity.
1: Vysokozdvižný vozík nakládá na korbu kamionu 47 výkonných nabíjecích stanic, na které v jarní sbírce přispěli i obyvatelé města Ostravy.
2: Je to velmi potřeba. Jsme neustále bez proudu a pod palbou. Lidé tam žijí, nemají kam odjet. Přežívají, jak můžou.
1: Popisuje řidič Andrej. Kamion se plní i hygienickými pomůckami, invalidními vozíky, osvětlením a pytli s tunou a půl brambor. Veronika Hodečková z diecézní charity vypravuje podobnou zásilku každý měsíc.
3: Válka pokračuje, zrovna jeden smutku v Dnipru, protože po ruských útocích zemřelo 23 lidí a desítky lidí jsou zraněných, takže my neustáváme v pomoci.
1: Dnipro funguje jako centrum logistiky a humanitární pomoci pro celou východní Ukrajinu. Primátor Ostravy Jan Dohnal z ODS vyslechl od kolegů z Dnipra, jak ve složitých podmínkách fungují.
4: Leží poměrně blízko frontové linie, lidi chodí do práce, lidi chodí do školy, ale samozřejmě celý ten režim je přizpůsobený, nesmí se pořádat žádné hromadné akce a samozřejmě jsou zvyklí, že jakoby na ten únik do těch krytů mají podstatně kratší čas než třeba lidé, kteří bydli na západě Ukrajiny.
5: Ta cestuje bezpečně, ať dosáhne svého cíle.
1: Otec Jan Lariš a ostatní žehnají nákladu a taky řidiči Andrejovi. Cesta potrvá Andrejovi 2 nebo 3 dny podle toho, jaká bude fronta na hranicích. Do Dnipra tak dary dorazí nejpozději o víkendu. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let a v sobotu zdarma zahraje pod širým nebem v pražských Riegerových sadech. Pozvánku na tuhle narozeninovou oslavu najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Zazní tam největší hity klasické hudby. No a teď je jeden velký hit od zpěvačky, která se říká Anastasia.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D8 je za sjezdem na Děčín neprůjezdná. V tunelu na 83. kilometru vytekl z nákladního auta olej, úsek uklízí a vypadá to, že už uklidili a kolona u tunelu se ve směru na Drážďany rozjíždí. D8 před hranicemi s Německem byla neprůjezdná, teď už se jede. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A další téma. Původně mělo skončit víc než 2,5 tisíce tun použitých věcí na skládkách. Druhý život jim ale za poslední 4 roky vdechla Reuse centra napříč celým Českem. Data zveřejnila Reuse federace, která sdružuje 40 takových provozoven. Teď hledá cestu, jak do budoucna zajistit jejich financování. Do sítě Reuse center se nedávno přidala třeba taky provozovna Prostředník v Boskovicích. Byli jsme tam.
3: Zvonek u vchodu do Reuse centra v Boskovicích ohlašuje jak zákazníky, kteří si chtějí za symbolické ceny něco koupit, tak lidi, kteří sem nepotřebné věci přinesli, protože je jim líto je vyhodit. A tak majitelka Vladěna Koudelková shromažďuje vše, od hrnečků přes hračky až po jízdní kola.
4: Teď jsme se dostali po 8 měsících k tomu, že v podstatě přijímáme už úplně všechno, co je funkční a co jde v podstatě odnést v rukách nebo odvést v autě.
3: Vzadu v obchodě se snaží i na první pohled opotřebované věci oživit, umýt a zkrátka zatraktivnit.
4: My nepracujeme jenom s odpadem, ale vlastně snažíme se ten odpad v podstatě přetransformovat v jakousi pomoc ve spolupráci i s oblastní charitou a přímým napojením na místní lidi bezdomova a lidi v nouzi, který už k nám chodí další měsíce a jsou jich desítky.
3: Centrum funguje v pronájmu s komerčním nájmem a právě na nedostatek financí podobné provozy naráží. Jitka Hofmanová z Reuse federace odhaduje, že centra dokážou své pomocí pokrýt tak polovinu svých nákladů.
5: Jsou tady primárně pro lidi a pro planetu, ale na to konto snižují ty finanční vstupy. A pokud by to tak nebylo, tak bychom se skutečně bavili o klasických bazarech a second-hand obchodech. V tom se liší tyto provozy. A ten rozdíl finanční, kterým tyto reuse provozy se přibližují lidem a planetě, tak je potřeba nějakým způsobem finančně dosytit. Systém v současné chvíli není a je to téma, kterému se chceme věnovat.
3: Právě rozšiřování sítě těchto zařízení se podle Reuse federace stává nedílnou součástí cirkulární ekonomiky. Alena Hesová, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Dobrý večer. Teď už Martin Matějka a zprávy.
3: Knihovně Václava Havla hrozí kvůli odchodu Dagmar Havlové konec. Stavební firmy zdražují kvůli konfliktu na Blízkém východě, roste hlavně cena asfaltu a polystyrenu. Česká fotbalová reprezentace se v generálce na mistrovství světa střetne s Guatemalou. A zítra bude zataženo s občasným deštěm, k večeru se vyjasní a teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Knihovna Václava Havla v současné podobě končí. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl jediný člen správní rady instituce David Dušek. Bývalá první dáma Dagmar Havlová dnes oznámila, že v knihovně končí. Je přitom jedinou žijící zakladatelkou. Kvůli nespokojenosti s ředitelem knihovny Tomášem Sedláčkem už dřív odešli zaměstnanci, klíčoví sponzoři i většina správní rady. Podle Duška by pro knihovnu bylo fatální, kdyby Havlová knihovně odebrala nezbytná práva.
4: To znamená ani právo osobnostní, tedy k názvu knihovna Václava Havla, a ani práva k edukativním programům, pak opravdu tato instituce pozbývá svůj zásadní smysl. Nicméně já si myslím, že v tuto chvíli jsme všichni plni emocí. My si v tuhle chvíli děláme analýzu situace.
3: Knihovnu teď podle Duška vede krizový manažer Marek Měrka. Náklady stavebních firm vzrostly kvůli konfliktu na Blízkém východě v průměru o více než 15% a výrazně zdražily hlavně stavební materiály vyráběné z ropy, jako je asfalt nebo polystyren. Ukázala to studie společnosti CEEC Research mezi 155 českými firmami. Dvě třetiny firm už podle studie zdražování promítly do cen svých zakázek. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO řekl, že stát je v případě dalšího zdražování ochotný firmám pomoci, třeba dalším snížením regulované složky cen energií.
5: Případně i zastropování, případně spuštění mechanismů záručních, pojišťovacích nebo třeba kurzarbeitu, ale to všechno by nastalo až v případě těch horších scénářů, které v tuhle chvíli nepředpokládáme, ale jsme připraveni na to, kdyby nastalo.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr

0: Zelenský v otevřeném dopise vyzval ruského prezidenta Vladimíra Putina k ukončení války. Navrhl, aby se spolu sešli a prohlásil, že Ukrajina je připravená během jednání dodržovat klid zbraní. Putin připustil, že by dohodu o příměří za Ukrajinu mohl podepsat Zelenský. Zároveň ale opět zpochybnil jeho legitimitu, protože mu mandát vypršel v květnu roku 2024. Ukrajinské zákony ale neumožňují uspořádání voleb v době válečného stavu. V pražské Bubenči se vydražil obraz Elsinore 5 Františka Muziky za 14 milionů korun. Jedno z nejvýznamnějších děl české moderny inspirované světem Shakespeareova Hamleta se do Česka vrátil ze soukromé sbírky nizozemského sběratele po více než 60 letech. Dílo popisuje majitel galerie Tomáš Hejtmánek.
1: Vidíme tam nedobytný hrad, tu starobylost, jakýchsi ruin, podivného tvaru, spíše jakéhosi poháru. Je malován vlastně plasticky, je malován za pomocí písku, takže se zde velmi uplatňují struktury, které muzika malovala.
0: Sport. České fotbalisty čeká poslední přípravný duel před startem světového šampionátu. Národní tým v noci nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Podle reprezentačního záložníka Tomáše Součka už se hráči po pondělním příletu ve Spojených státech dostatečně aklimatizovali.
2: Měli jsme první dva dny, kdy jsme se mohli aklimatizovat. Hlavně ten první den jsme měli lehčí trénink. Vždycky to trvá maximálně dva dny, ale teď už jsme připraveni a ať už to bude na zápas nebo dál, tak věřím, že ten časový posun nebude vůbec znát.
0: Zápas Česko-Guatemala má výkop v pátek ve 2 hodiny ráno našeho času. Den po basketbalistkách postoupili na mistrovství světa ve hře 3-3 do play-off také čeští muži. V dnešním úvodním utkání jim sice připravili první porážku na turnaj Lotyši, a to 15-21, ale poté reprezentanti porazili stejným výsledkem domácí Poláky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D8 u hranice s Německem a uzavírka na dálnici D2 před Brnem. Dálnice D8 za sjezdem na Děčín směr Drážďany. Chvíli stála v tunelu. Na 83. kilometru vytekl z nákladního auta olej. Už se jede, kratší kolona se rychle rozjela. V tunelu je zavřený pravý pruh, auto stojí za tunelem. Dálnice D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov. Stále neprůjezdná. U nehody na 8. kilometru vypustili kolonu a pokračuje odklízení následků nehody. Sjíždí se z exitu 11 a uzavírka se dá plynule objet přes Židlochovice, Rajhrad a po D52 do Mikulova. Aktuálně D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov 38. kilometru čerstvá nehoda. Dálnice D1 ve směru do Prahy 38. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Noc bude zatažená nejprve jen v západní polovině Čech, postupně v celých Čechách s deštěm nebo přeháňkami. Ochladí se na 15 až 10 stupňů, přes den pak bude zatlaženo s občasným deštěm. Odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě naměří až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už nabízíme reprízu dopoledního rozhovoru Radiožurnálu Jana Pokorného s jeho hostem.
5: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je lezec Adam Ondra. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Několikanásobný mistr světa, velmi úspěšný český sportovec. My ten rozhovor přetáčíme, protože vlastně ve čtvrtek, což je vysíláno dnes, po 9. hodině vy už budete na světovém poháru?
6: Už budu někde na světovém poháru na Štvanici a budeme na rozlízačce.
5: Co je to rozlízačka?
6: Je tam nějaká menší stěna, kde před tím závoděním děláme nějakou rozlízací, rozehřívací rutinu.
5: Jasně. A pak pro vás ten závod začíná úderem 10. zhruba, také podle toho?
6: V 10 se začíná líst, startovní listina ještě není.
5: A začínáte lézt v čem?
6: V lezení na obtížnost.
5: Lezení na obtížnost. Je to vlastně světový pohár, který je vaším prvním závodem v letošní sezóně.
6: Ano.
5: Co jste dělal doteď, když už půl roku je za vámi?
6: Tak v disciplíně lezení na obtížnost byl jenom jeden závod zatím v Číně, ten jsem vynechal a doteď jsem lezl na skalách a připravoval se na sezónu.
5: Co vaše ramena?
6: Tím, že jsem vlastně už vynechal trénink na závodní bouldering, tak se spravila a jsou víc zdravá než za posledních 5 let.
5: Říká lezec Adam Ondra, který je hostem Radiožurnálu.
7: Host Radiožurnálu.

0: Na Radiožurnálu si povídáme s úspěšným lescem Adamem Ondrou. Mně se tam pořád vměšuje to slovo horolezec. Ale vy nejste horolezec jako klasický.
1: Jo. No,
0: tak taky, ale.
1: Tak třeba náš svaz se jmenuje horolezecký svaz, ale mně se líbí jako slovo lezení, protože to zaštiťuje naprosto všechno od lezení na metrovej šutr i třeba na lezení 8000.
0: Kdy vás to opravdu chytlo, to lezení?
1: V 6 letech.
0: Kam jste lezl? To jsem četl, že doma po bytě taky.
1: Doma po bytě, ale v 6 letech jsem prostě věděl, že to je to, co chci dělat. A v ten moment jsem se samozřejmě neuměl lezeně na skalách, ale i po bytě. V podstatě jsem se jinak po bytě nepohyboval.
0: A někdo proskoumal vaši fyziognomii a řekl, tak ty, Adame, si ustrojením fyzickým ideální pro lezení.
1: To určitě ne, spíš hlavou, nastavením. Prostě jsem chtěl pořád líst a kdyby mě rodiče nenutili někdy si odpočinout, tak bych lezl každý den od rána do večera.
0: Fakt? Je to droga?
1: Absolutní.
0: Jak dlouho jste vydržel nelézt?
1: Jako někdy, podle mě od 6 let do mých 20 let jsem nikdy neměl delší pauzu než nějakou školu v přírodě, no, kdy mě to nebavilo, protože jsem nemohl jíst a většinou jsem si někam odběhl a aspoň lezl někdy na nějaké zíce nebo něco takové.
0: Byly pro vás hodiny tělocviku na základce utrpením, protože se tam moc nelezlo?
1: Zajímavostí je, že první, druhou třídu jsem chodil na základní školu, kde v jedné menší tělocvičně dokonce byla lezecká stěna, kam jsem pak odpoledne chodil trénovat, takže trošku jsem tam popolízal. Ale musím říct, že vlastně mimo lezení, lyžování a jízdy na kole mě žádné jiné sporty jako fakt nebavily, takže mě tělocvik moc nebavil.
0: Když se ještě vrátíme chvíli do vašeho dětství, vás už to asi trochu minulo, a byly takové slavné filmy od Marie Polenťákové, kdy František Němec tam hrál toho člena horské služby a horolezce zároveň. Díval jste se na to někdy?
1: No, zajímavostí je, že jsem to viděl až někdy jako nedávno v dospělosti.
0: A co jste tomu říkal, jak lezl ten František Němec, pokud to nebyl dvojník samozřejmě?
1: Jo, docela dobře. Docela to dobře. Jsou třeba filmy americké produkce, které jsou daleko méně realistické, takové, jako když jsem byl menší, jak jsme se hodně bavili nad třeba filmem Vertical Limit nebo Mission Impossible 2, tak tam jsou daleko méně realistické scény.
0: Čeho jste se třeba při lezení bál, pokud jste se vůbec něčeho bál?
1: Jako od malička se bojím bouřky.
0: Bouřky.
1: Takže někde jako ve vyšších stěnách, v horách, to se bojím.
0: Ne, a co kdybyste měl závrať?
1: Tak závrať,
0: Stane se lescům nebo horolescům, že postupem doby, jak zrají, takže se u nich objeví závrať?
1: Ne, to se spíš nemyslím, že pořád zlepšuje. Nějaký strach z výšky si myslím, že do určité míry možná má každý a někdo to odbourá hned a někomu to trvá roky, ale myslím, že každý to nakonec odbourá. Pak je samozřejmě rozdíl, když lezete na prvním konci lana, což jakoby lezete v podstatě vždycky, tak vám hrozí třeba 3-metrový, nebo 10-metrový, nebo 20-metrový pád a to už je pak individuální. Já to mám asi jakoby poměrně daleko, jako posunutý hodně daleko. Že...
0: Já jsem četl, že vypadáte rád.
1: Já padám velmi rád, no.
0: Nejste divný? Jak jste první člověk, který rád padá?
1: Ne, tak spousta lidí jako rád skáče padákem z letadla, že jo, nebo poskáčím bungee jumping, tak to je podobný.
0: Vás na tom baví ten okamžik toho pádu? Jako?
1: Mě na tom baví asi jako být při tom lezeckém pohybu fakt na hraně, kdy jako jasně, nevíte, jestli ten další krok uděláte, no a když ho neuděláte, tak se aspoň hezky proletíte, no. A je to jako zajímavý, že určité situace jsou, jako vy víte v duchu, že pravděpodobně ten pád je prostě úplně v pohodě, ale stejně je to takový jako lehký šimrání v břiše, že se vám třeba zrovna spadnout nechce.
0: Už se vám něco stalo, když jste spadl?
1: No, jenom jakoby nikdy ne nějaký delší pád, jsou prostě v lezení nějaké spíš kratší pády, kdy jste třeba blízko země, kde je to prostě třeba druhý, třetí jištění, když se vám třeba vylomí na skalách chyt, tak velmi pravděpodobně stejně nějakým způsobem spadnete na zem, což vám samozřejmě nehrozí fatální nebezpečí, ale nějaký vyvrkudný kotníček může být.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Hostem Radiožurnálu je skvělý český lezec Adam Ondra. Vy už jste to tady řekl, že je důležitá hlava, nebo že jste měl nějak nastavenou tu hlavu. Co to je, že když sportovec říká, všechno je to o hlavě?
1: Tak do určité míry je to opravdu...
0: Je to nějaká psychika?
1: Teďka, když třeba konkrétně na tom světovým poháru nebo na mistrovství světa, víte, že máte natrénováno, ale v ten moment to potom prodat, máte jenom ten jeden pokus a nemít ten strach a jít do toho naplno a zároveň tu cestu neznat a dorazíte třeba do nějakého pohybu a nevíte, mám tam i pravou rukou, levou rukou, ale zároveň vy se musíte rozhodnout správně, ale zároveň nesmíte váhat, protože i ta jedna sekunda váhání na té stěně je pak velmi náročná. Je to trošku takový gamble, ale zároveň s vícero zkušenostma je pravděpodobnější, že se v té správné situaci rozhodnete dobře, ale zároveň tam neváháte.
0: Musíte, Adame, když děláte tenhle sport, rozumět fyzice, tedy že když se odrazíte nějak, tak pravděpodobně se na ten chyt, který potřebujete, dostanete?
1: Tak musíte to znát tak nějak podvědomně, ale myslím si, že...
0: To není, že byste se to nějak dobře vypočítával jako
1: velmi
0: akce
1: dobře
0: a reakce.
1: Studovat fyziku určitě nemusíte, no.
0: Fakt ne?
1: Tak já myslím, že tou zkušeností, tou lezeckou zkušeností se to naučíte, to, co jakoby máte dělat.
0: Jak získáte pořádný cit do těch prstů, jak na rukou, tak na nohou?
1: Ocitu to tolik není, já třeba mám že, tvrdou kůži, takže naopak jako cítím málo, jo? Dokážu prostě chytnout horkej hrnek a nic moc mi to neudělá. A ty,
0: to se říká hroší kůže, ne?
1: A ty prsty v lezečkách jsou taky zmáčklý, že vlastně necítím tolik. Vy potřebujete cítit tak jako dostatečně a spíš potřebujete prostě sílu, hlavně v těch prstech na rukou a trošku i v prstech na nohou.
0: Jak se posilují prsty na rukou?
1: Různě, na tom se lezci nezhodnou, někdo...
0: Co preferuje, Adam Ondra?
1: Já preferuji hlavně lezení.
0: Tím lezením, že?
1: A tolik jako mimo lezeckých tréninků nemám, nebo nemám žádné lezecké, mimo lezecké tréninkové metody specificky na sílu v prstech. Ale někdo třeba visí, někdo zvedá závaží, že si ho připne na nějakou jakoby třeba 20 mm lištu a zvedá takhle desítky kilo.
0: V tom vašem vlastně až milimetrovém sportu, protože tam opravdu jde o milimetry, když míříte k nějakému chytu, je důležité, jak máte dlouhé nehty?
1: Někdo to neřeší, já to řeším. Já chci mít tak akorát dlouhý nehty, aby vlastně ta kůže měla takový jako support na to, když chytnete třeba 5 mm malou lištu, aby se vám ta kůže vlastně neohrnula přes ten nehet.
0: Až takhle to je. Z čeho jsou ty lezečky, ty boty?
1: Z kůže a z gumy.
0: Z kůže a z gumy.
1: A většinou jakoby kůže kombinace přírodní a umělé, protože jedna je víc elastická a druhá je méně elastická, takže těchto dvou vlastností se různě využívá.
0: A nakolik se vlastně ten váš sport během vašeho vrcholového působení proměnil? Ať už jde o stěny, o chyty, ať už jde o ty lezečky?
1: To závodní lezení se hodně proměnilo a spíš se mě proměnilo to, po čem se leze. Ty lezečky se tolik nezměnily.
0: A po čem se leze dnes?
1: No tak když jsem já začínal závodit, tak se lezlo spíš po miniaturních chytech, které připomínaly spíš takové nějaké malé kamínky přišroubované a dneska se leze po takzvaných bednách, takže prostě velká nějaká struktura z překližky nebo laminátu, která je prostě přišroubovaná na stěnu a může mít i několik metrů a častokrát může se zdát, že takový velký chyt je jako dobrý chyt, ale ono to může být právě přesně naopak a ty malinkatý miniaturní jsou prostě třeba naopak pozitivní, že mají prostě hranku a za to, když má člověk tu sílu v prstech, tak se udrží snadno.
0: Máte nějakou menší lezeckou stěnu doma?
1: Jo, mám lezeckou stěnu i doma.
0: Pro syna?
1: I pro syna.
0: Už se jeví?
1: Tak oslavuje 4. narozeniny a tak minimálně na stěně je rád a popolíza.
0: Budete se o něj bát, když do toho půjde, do toho sportu? Báli se o vás rodiče?
1: Tak určitě se báli, ale zároveň určitě pomáhá mít jako rodič tu lezeckou zkušenost a dokázat jakoby říct, tohle nebezpečný, tohle třeba je méně nebezpečné. Ale tak lezení je určitě objektivní nebezpečný, ale stejně jako život celý, že je nebezpečný, takže je třeba vědět, co je a není nebezpečné a budu se bát víc, pokud poleze třeba víc ve vyšších stěnách nebo v Česku na pískovci, bude se pát míň, pokud bude třeba jezdit po závodech.
0: Ten pískovec může být zrádný, ne?
1: No, je to třeba měkčí materiál a zároveň jsou tam určité etické pravidla, které zakazují třeba dávat ty kruhy příliš blízko k sobě.
0: Proč?
1: Je to tradice, já s tím souhlasím. Je spousta, je na světě spousta lezeckých oblastí, které jsou skvěle zajištěné a je zároveň dobrý nechat nějaké lezecké oblasti trošku dobrodružnější, protože každý v lezení hledá trošku něco jiného. Někde víc to sportovno, někde víc dobrodružství.
0: Co v tom hledá Adam Ondra? Čím je pro vás lezení?
1: Ježi, to bychom to mohli být hodně nadlouho, ale mě na tom právě baví... 10
0: hodin lezete, tak to vem rychle.
1: Mě na tom baví právě ta krásná kombinace, no. Je tam to sportovno, je tam to dobrodružství a jakoby my všemu nazýváme lezení, ale samozřejmě si můžete velmi dobře představit, že lezení na metrovej šutr je fakt o dost jiný, než lezení na 1000 metrovou stěnu, jak El Capitán.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Má 20 hodin 30 minut. Radiožurnál zprávy. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti ještě ráno odboráři jednali s vedoucí úřadu Tinde Bártou. Vláda ale i po schůzce dál trvá na přesunu agent z úřadu vlády na ministerstva. Šéf libanonského militantního hnutí Hizballáh Najim Qassim odmítl dohodu o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem. Útoky Hizballáhu na sever Izraele budou podle něj pokračovat, pokud izraelská armáda nestáhne své jednotky z Libanonu a nepřestane útočit na libanonské území. Izraelský ministr zahraničí Israel Katz zároveň uvedl, že Izrael bude pokračovat v pozemních operacích v jižním Libanonu navzdory dohodě. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně vzrostly o 2,1%. Inflace tak zpomalila, v dubnu byla na 2,5%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňskému květnu zdražily služby, alkoholické nápoje a tabák. Meziměsíčně inflace vzrostla o 0,1%. Definitivní čísla zveřejní statistici ve středu. A plzeňská Škoda plánuje v Brně nasadit do běžného provozu autonomní tramvaj. Radiožurnálu to řekl ředitel dceřiné společnosti Škoda Digital Jiří Liberda s tím, že vyjet by mohla už příští rok. Fungovat bude za dohledu personálu. Drážní úřad teď taky začíná připravovat změnu legislativy, aby v budoucnu mohla drážní vozidla jezdit i bez strojvedoucího nebo řidiče.
0: Sport.
2: Fotbalisté Slavie Praha mají pátou letní posilu. Z druholigového francouzského povedení přivedlo 22-letého Nila Glossoa, který v Edenu podepsal smlouvu do roku 2031. To druhé pražské S Sparta oznámila teprve první novou tvář v tomto přestupovém období. Na Letnou přichází z Jablonce 22-letý gambijský útočník Ebrima Singateh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D6 u Sokolova a zavřená dálnici D2 před Brnem. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu u sjezdu na Sokolov narazilo osobní auto do svodidel 133. kilometr. Podle kamer je místo s opatrností pomaleji průjezdné, pravým pruhem kolona se tam teď netvoří. Na D1 z Brna do Prahy na kilometru 38 rychle odklidili následky noční nehody. D2 z Břeclavy do Brna od odpoledne neprůjezdná, za sjezdem na Slavkov. 8. kilometru technika odklízí následky vážné nehody. Objíždí se sjezdem z exitu 11 přes Židlochovice, Rajhrad a po D52 z Mikulova. A na dálnici D8 za sjezdem na Děčín směr Drážďany. Čekejte. Omezený průjezd v tunelu na 83. kilometru vytekl z nákladního auta olej a je tam zavřený pravý pruh. Auto stojí hned za tunelem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní a nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje dopolední repríza rozhovoru Radiožurnálu Jana Pokorného s jeho hostem hned po písničce.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Hostem Radiožurnálu je lezec Adam Ondra, který za malou chvíli, protože jsme ten rozhovor přetočili, začne lézt na světovém poháru, který je v Praze. Je tam lezení na obtížnost, ale je tam i bouldering?
1: Ano, ano.
0: To je vlastně poprvé.
1: Je to poprvé tady tahle dvojkombinace a je to i díky tomu, že příští rok bude v Brně probíhat mistrovství světa, takže nám Mezinárodní federace vlastně umožnila organizovat obě dvě disciplíny.
0: Já myslel, že s tím boulderingem už jste seknul.
1: Jo, já už jsem s boulderingem seknul a věnuju se jenom lezení na obtížnost. Ale v podstatě jsou to dva samostatné závody, které probíhají v průběhu těchto pěti dní.
0: Takže tady v Praze na Štvanici vás v boulderingu neuvidíme.
1: Ne.
0: Ne. Jak jste trénoval na tenhle světový pohár?
1: Tak vlastně v zimě jsem se věnoval spíše paradoxně sice boulderingu, ale lezení na skalách, což je výrazně něco jiného. A teďka poslední tři měsíce už jsem se víc věnoval té vytrvalosti a lezel jsem hlavně na umělé stěně. Momentálně se spíš pohybujeme v Itálii, kde je v italském Arku skvělý tréninkový centrum, takže jsem hodně trénoval s místním italským týmem, což bylo skvělý.
0: Vy jste si všimnul podle těch otázek, které tady kladu, že děláme vlastně i trochu osvětu pro lidi, kteří nejsou tak úplně zasvěceni do vašeho lezeckého sportu. Na různých místech od konce října jste čtyřikrát zdolal cestu, a teď mluvím o tom skalním boulderingu, cestu zatím rekordní obtížnosti 8C stylem Flash, tedy hned na první pokus se znalostí informací o cestě. Jak byste mi to vysvětlil? Že dostanete nějakou mapku, nebo co?
1: Ne, jakoby, když přijete do nějaké lezecké oblasti, ať už je to boulderová nebo lezecká, jasně, tak je nějaký průvodce a je popsány, že tady jsou ty různé cesty nebo bouldry, to nějak se jmenují a mají určitou lezeckou obtížnost. Takže momentální strop v boulderingu je 9A, 8C je tudíž jenom o 2 stupně lehčí a třeba do loňského roku nikdo nikdy stylem Flash, což znamená na první pokus, poudr obtížnosti 8C nevylez.
0: To znamená, že vy jste čtyřikrát vyrovnal světový rekord. No,
1: dá se to tak říct. Je to Němec, Yannick Flohe a Francouz Gilles Marchaland, kterým se to povedlo, ale má jenom po jednom boudru. Já jsem letos v zimě to udělal čtyřikrát. Na čtyřech různých boudrech.
0: Když se seznámíte s tou cestou, co se ve vás stane? Tam se vám propojí ta mysl, ta psychika s těmi svaly, s těmi prsty a už jedete na automat vlastně trochu?
1: Tak ten boulder třeba trvá jenom 30-40 sekund. Vy se můžete kouknout na videa, vy můžete pokecat s nějakým člověkem, který ten boulder třeba zkoušel nebo i vylezl. A snažíte se to prostě nastudovat tak, že si to potom můžete dobře zvizualizovat. A několikrát se to třeba v hlavě zvizualizujete, nebo i třeba měsíce dopředu si to zvizualizováváte a pak máte tedy jeden pokus. Ale ten boulder za 8C je prostě fakt strašně těžký a není tam naprosto žádná jako rezerva, takže vy to musíte prostě vylíst úplně přesně na sebe menší detail a ty chyty, po kterých se leze, jsou fakt špatný. Takže i to, že chytnete jeden krystálek na té žule trošku špatně, vlastně znamená, že veškeré vaše úsilí vyšlo vniveč a ten jeden pokus je jenom jeden za život.
0: A ten, kdo tu takzvanou trasu připravuje, ten tam chystá nějaké pasti pro vás? Pro
1: ne, tak ta cesta, příroda chystá pasti.
0: Chystá pasti. A vy máte ten dar, možná na rozdíl od jiných, že tu past dokážete rychleji odhalit?
1: Dokážu i velmi komplikované kroky líst na první pokus jako velmi dobře a přesně. Zatímco někdo to třeba musí zkoušet 10x, 100x, 1000x, než vlastně ten pohyb pochopí. Jo? Ono to může vypadat, že některé kroky vypadají jako jasně, některé kroky vypadají velmi složitě už na první pohled a některé kroky vypadají třeba jednoduše, ale je tam nějaký detail, který je jako těžký pochopit. Takže tím, že mám jako strašně moc nalezeno a je to možná můj největší talent v lezení odhalovat ty kroky, tak to dokážu i na první pokus lézt co možná nejdokonalé.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s velmi úspěšným českým lescem Adamem Ondrou. Ten outdoorový bouldering, ten je šetrnější k pohybovému aparátu?
1: Je těžké tam najít třeba nějaké extrémní skoky do ramen a velmi to připomíná to, na čem jsem vyrostl. Takže je to, si myslím, že hlavní asi komponenta je silné prsty. Což na ty mám štěstí, že mám zdraví minimálně zatím a snad to ještě tak dlouho bude, takže outdoorový bouldering mě baví v to, že to je vlastně dobrá synergie potom na přípravu na třeba těžký lesecký cesty na skalách s lanem, po případě i na ty závody, protože když se bavíme o lezení s lanem, tak to samozřejmě je i o vytrvalosti, ale i na závodech, i na skalách. Pokud člověk neudělá ty extrémní kroky, na který potřebuje sílu, tak nic neudělá. Takže stejně musíte se věnovat i tomu boulderingu, což dělám celý život, ale to, co je příjemné, že už se nemusím dělat, věnovat těm specifickým krokům, který se teďka objevují na závodech.
0: Řekněte nám pár slov o boulderu Emotional Landscapes v Rakousku.
1: To je asi to, na co jsem nejvíc pyšnej letos.
0: Proto se na to ptám.
1: Je to boulder, který vylezl rakouský lezec Clem Loscott už někdy v roce 2002, kdy dost možná to byl tehdy i nejtěžší boulder na světě a byl takový zahalený tajemnem, že spoustu lidí to zkoušelo, spoustu lidí to nepochopilo. Tehdy neexistovalo žádný video, takže se ani nevědělo, jak to vlastně tehdy ten Clem Loscott vylez, ale potkal jsem tam v únoru rakouského lesce Jakuba Schuberta, který tomu přišel na kloub, poradil mi, jak to líst, a přesto, že to je pohybově hodně komplikovaný, tak jsem měl ten jeden skvělý pokus a dokázal tenhle velmi komplikovaný boulder vylézt právě tím stylem flash na první pokus.
0: Musím to vrátit zase k té osvětě. Svými slovy, co je to ten boulder?
1: Boulder je nějaká sekvence nebo linie kroků na nějakém kameni. Boulder znamená, že se to leze bez lana, bez jištění, pod sebou máte jenom matraci. Takže konkrétně tenhle boulder se nastupuje ze sedu, ze dvou určených chytů a má zhruba jenom 3 metry, zhruba nějakých 8 pohybů. Takže opravdu kratičky.
0: Takže ten rozdíl mezi boulderem a závodem na obtížnost je evidentní. Mm-hmm. Při tom lezení na obtížnost, kolik máte času na to, abyste tu trať načetl?
1: Ve finále máme 6-minutovou prohlídku, ale teď je taková novinka, že i potom v té izolaci máme fotografii té cesty, takže i nad fotografií potom dál můžeme dumat třeba další 2 hodiny, než jdeme líst.
0: A tam se větší dělají nějaké ty pasti?
1: Jo, mentální stránka je trošku jiná pro mě, protože na skalách se to snažím přečíst tak nějak přirozeně, tak jak mě nějaká zkušenost velí a tak, jak to nějak cítím. Zatímco na závodech se spíš snažíte dostat do té mentality toho stavěče a snažit se představit tak, co pro nás chtěl připravit. Uh-huh. A někdy je to o tom, že víte, že vás chtěl připravit tuhle past nebo tenhle krok, ale vy to vymyslíte jinak, protože víte, že máte třeba nějakou silnou stránku, kterým to trošku očuráte.
0: Tady při čtení těch chytů, rozumím tomu na té stěně, tam je to barevně odlišené, ale když koukáte na tu skálu, kde je vlastně všechno šedé, jak vy to poznáte?
1: No, na to jsou asi třeba ty dlouholeté zkušenosti. Číst tu skálu do určité míry může být náročnější, i když pro mě spoustakrát je to naopak lehčí na té skále, protože i třeba je to prostě tam, kde jsem vyrostl.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s úspěšným českým lescem, mistrem světa Adamem Ondrou. Když jsem sledoval olympiádu v Paříži, tak dobře, tam byl nějaký výsledek. Ale víte, co mě tam zaujalo? Vy jste si tam sám vařil.
1: Mm-hmm.
0: A dnes jste přišel do studia a přinesl jste si v krabičce jídlo.
1: Jo, jo.
0: To taky sám?
1: Taky jsem si dneska sám vařil, no.
0: Proč si vaříte sám?
1: Tak před tím závodem je třeba, mám na prostě nějakou rutinu a chci vědět před závodem přesně, co jim. Asi i kolik toho jim.
0: Aha.
1: Já samozřejmě v tom našem sportu jako důležitá váha, takže mám nějakou rutinu, abych byl před tím závodem specificky co nejlehčí, i když samozřejmě to zdaleka neznamená, že musíte být co nejlehčí, abyste mohli být nejlepší.
0: Jasně, co jste si to přinesl v té krabičce?
1: Dneska pohanku s mrkví, s sejtanem a takovou řepovou pomazánkou.
0: Jedl jste někdy třeba výpečky s bramborovým knedlíkem a se zelím?
1: No, asi jako dítě. Jako spousta jídel třeba české kuchyně mě vlastně ani tolik nechutná. No.
0: Co to znamená ve vašem sportu, když říkáte, že se dokážete vykozit?
1: Když vlastně...
0: Bez kontextu to zní divně.
1: Uděláte takovou kozí nožku, no. Takže si stoupnete na stup a vlastně anglicky se říká, že upustíte koleno co nejníž. Takže někdy v té extrémní koze máte vlastně koleno níže než chodidlo.
0: Aha.
1: A díky tomu se dostanete těžištěm o dost blíže ke skále.
0: Teď mi to asi nemůžete ukázat, co? Adam Ondra si bere nohu, levou rukou se táhá za pravou nohu. Aha, teď už tomu rozumím, teď už si to dovedu představit. A občas je tohleto přilezení, když se člověk na to dívá v televizi, vidět. Kdo vám z českých mladých nejvíc šlape na paty? Dýchá na záda, nebo jak se to dá říct?
1: Tak vlezení na obtížnost, Honza Štípek vyrůstá, Lukáš Mokroluvský v disciplíně bouldering dneska asi postupuje do semifinále, což je krásný, takže myslím, že v boulderech už by mě určitě přelezl. Jinak je krásný, že Martin Stráník, se kterým jsem vlastně začínal jíst a závodíme spolu celý život, tak i v 35 letech postoupil do semifinále třeba před měsícem v Číně a hrozně se těším na tenhle víkend, jak to půjde všem.
0: Ono i z těch televizních záběrů při jakýchkoliv vrcholných soutěžích, ať už je to světový šampionát nebo olympiáda, kde ano, jde o hodně, ale přesto mám z vás pocit, že jste kamarádi všichni tam na té stěně.
1: Jo, a myslím si, že se to ani nezhoršilo faktem, že se lezení stalo olympijským sportem. Myslím, že to, že ta atmosféra je tak přátelská, tak to je třeba důvod, proč mě pořád ty závody motivují. I když, kdybyste se mě třeba zeptal ve 20 letech, jestli v 33 letech budu stále třeba závodit, tak bych vám asi odpověděl, ne, už jenom polezu na skalách.
0: No, vidíte. A když se vás ve 33 letech zeptám, jestli budete závodit, nevím, v 35 letech, v 36, tak radši neodpovíte, protože nevíte.
1: No, tak buď vydržím do olympiády za 2 roky, ale po olympiádě už určitě závodit nebudu.
0: Ještě něco, co byste rád vylezl, nebo už to máte všechno odškrtnuté?
1: Strašně moc věcí bych rád vylezl. A to je právě i to, jako, že řeším, že pokud se chci 100% připravovat na závody, tak mi potom třeba uniká ten čas, který můžu strávit na skalách. Takže je to těžké sladit tu motivaci a čas.
0: Hostem Radiožurnálu byl lezec Adam Ondra, tak ať se vám daří na světovém poháru v Praze.
1: Děkuji moc.
0: Díky za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: metal is that?
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
3: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
2: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
3: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
2: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál 23 hodin. Večerní zprávy má Martin Matějka.
5: Budoucí šéf armády Hlaváč prezidentovi představil své priority. Soustředit se chce na dokončení těžké brigády. Mezinárodní agentura pro atomovou energii stále nemá přístup do íránských jaderných zařízení, na které útočily Spojené státy a Izrael. Čeští fotbalisté si v generálce na mistrovství světa zahrají s Guatemalou. A zítra bude zataženo s občasným deštěm. K večeru se vyjasní a teploty do 23 stupňů.
6: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: Armáda se podle svého budoucího šéfa Miroslava Hlaváče musí soustředit na dokončení těžké brigády, řekl to po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Prezident podle něj s jeho prioritami souhlasí. Hlaváč taky chce, aby armáda rozvíjela protivzdušnou a protidronovou obranu. Do čela armády by měl nastoupit podle návrhu vlády 1. července. Prezident už dřív řekl, že ho jmenuje v nejbližším možném termínu. Na dnešním jednání ho ale nezdělil. Ministerstvo dopravy plánuje zautomatizovat pokuty za přetížení u kamionů. Šéf rezortu Ivan Bednárik za SPD to řekl ve vysílání Radiožurnálu. Odpadla by tak podle něj povinnost kamion zastavit a zkontrolovat i poměření dynamické váhy.
7: Bude to prostě probíhat tak, že pokud ho ta dynamická váha identifikuje tak, jak z kamerového systému vám může přijít fotografie, že nemáte zaplacenou dálniční známku, tak vás budeme taky nutit dodržovat pravidla.
5: Na přípravě změny teď podle Bednárika pracuje Centrum dopravního výzkumu. Ministr plánuje, že by mohla platit od začátku příštího roku. Vrátit by se mohlo taky vážení jednotlivých náprav na místo celého kamionu, jako je to teď. Podrobnější měření má předejít možnému obcházení pokut. Mezinárodní agentura pro atomovou energii opět vyzvala Írán, aby poskytl informace o obohaceném uranu ze zařízení, které bombardovaly Spojené státy s Izraelem. Podle agentury Reuters od Teheránu požaduje také obnovení pravidelných kontrol. Mezinárodní agentura pro atomovou energii zároveň opakovaně Írán žádá o konstruktivní přístup. Teherán loni v červenci spolupráci s agenturou pozastavil s tvrzením, že straní západním zemím poskytla Izraeli záminku k náletům. Policie stíhá 12 lidí a dvě firmy za kuplířství. Případ se týká provozování nočních klubů a privátů v Brně. Ženy obviněným odevzdávaly různě velkou část výdělků, oficiálně jako platbu za nájem. Informuje o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Další případ se týká bytů s prostitutkami na různých místech v Česku. Obvinění měly ženy přivážet z Asie. Na internetu pak inzerovali jejich sexuální služby, včetně nahých fotografií, i od nich vybírali část výdělků. Topenáři a instalatéři mají poprvé

0: svého patrona. Brněnský římskokatolický biskup Pavel Konzbul jim v diecézi ustanovil svatého Prokopa. O patrona dedikovaného řemeslu požádali profesní organizace oboru z Jižní Moravy. Chtěli tak navázat na tradici řemesel s vlastními svědci. Podle legendy svatý Prokop spoutal pekelný oheň. I proto se stal patronem topenářů a instalatérů, říká biskup Pavel Konzbul.
1: Naši církevní právníci mě přesvědčili, že na území diecéze nějaký svatý, který už je v seznamu svatých, tak se mu může přiřadit nějaký patronát. No takže kromě požehnání praporu a obrazu byl i vyhlášen Prokop za patrona tady toho cechu v brněnské diecézi.
0: Sport. Čeští fotbalisté mají před sebou poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa. Za necelé 3 hodiny nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Pokračuje trenér národního týmu Miroslav Koubek.
2: Jsou to technický hráči, to chci zdůraznit. Hlavně v útoční fázi jsou nebezpeční, trošku nestandardní ta řešení a jsou zajímavá, takže to jsou soupeř, který umí udeřit a pro nás měla zase mluvit taková ta evropská rutina, jo, a organizovanost. Věřím tomu, že ty zbraně na ně můžou platit, my se bez nich neobejdeme, ty vždycky musíme být v arzenálu, když jdeme do bitvy a platy mám uměl zapocenit.
0: Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel se jako třetí česká čtvrtkařka v historii dostala pod hranici 50 sekund. Na mítingu Diamantové ligy v Římě doběhla druhá za 49,77 sekundy. Porazila ji jen Norka Jägerová. Před Manuel zaběhly z Češek čtyřstovku pod 50 sekund jen Jarmila Kratochvílová a Tatiana Kocembová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D6 u Sokolova a v Praze v komplexu Blanka. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu je u sjezdu na Sokolov nehoda. Na 133. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Místo je označené průjezdné, pravým pruhem kolona se tam netvoří. V Praze na městském okruhu v komplexu Blanka havarovalo osobní auto podle policie. Poblíž sjezdu na Letnou směr Barandovský most blokuje 2 pruhy. Navíc v Blance právě začíná noční obousměrná úplná uzavírka. Na dálnici D2 z Břeclavi do Brna se stále sjíždí na exitu 11 Slavkov. Na 8. kilometru provoz odpoledne zastavila vážná nehoda střed dodávky s kamionem a následný požár. Objíždí se z exitu 11 přes Židlochovice, Rajhrad a po 52 z Mikulova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Noc bude zatažená, ochladí se na 15 až 10 stupňů, přes den pak bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní a nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi večerní radiožurnála Jiří Štefl.
5: A zprávy měl Martin Matějka, stále v kalendáři čtvrtek 4. června, 6,5 minuty po 23. hodině. Přeju vám dobrý večer. Na pražské náplavce dnes zasahovalo zhruba 200 hasičů, policistů a záchranářů. Nevyjížděli ale k reálné události. Jednotky tam totiž nacvičovaly, co dělat v případě, že by se na Vltavě srazily 2 lodě. Reportáž do pár minut.
6: Večerní radiožurnál
3: a Jiří Štefl.

0: Jak postupovat, když se na Vltavě srazí dvě lodě? Tohle dnes nedaleko Vyšehradského železničního mostu v centru Prahy nacvičovali hasiči, záchranáři i policisté. Vycházeli přitom z reálné nehody, která se stala na Dunaji v Budapešti v roce 2019.
1: Výletní loď narazila do hotelové lodi a začala se rychle potápět. Takovou situaci tedy na náplavce simulují pražští hasiči a záchranáři. Do vody rozmístí zhruba 30 figurantů. Jednou z nich je i Dominika Cedrová.
2: Já budu před utopením, tak jako trošičku takový zmatený člověk, který je trošku panikaří, protože se málem utopil, ale jinak jako přivědomí.
1: Organizátoři zahájili zásah a na místo rychle přijela policejní, hasičská i záchranářská auta. Do nácviku se zapojilo 200 lidí a třeba i policejní vrtulník. Jednotky začaly okamžitě vytahovat z vody první figuranty, třeba Jakuba Kojana.
3: Bylo to v pohodě, to bylo. Chvilku jsem se topil a pak přiběhnul švarný policista s provazem, hodil mi provaz a já jsem vylez na varu.
1: Někteří pacienti předstírali třeba zranění páteře nebo bezvědomí. Záchranáři proto vytvořili improvizované stanoviště a začali je rychle ošetřovat.
4: Jakou tady mám posádku? Prosím tady ke kolegovi, pomoc mu.
1: Pokyny rozdávala vedoucí lékařka zásahu Tereza Krsková.
5: Je to něco, na co jsme v naší práci zvyklí, ale co si budeme povídat, ten adrenalin tam nějakým způsobem prostě funguje. Tohle to je vždycky potřeba cvičit, protože až se to někdy stane na ostro, tak budeme připraveni na to, co máme dělat.
1: Celou akci sledovala skupina pozorovatelů, kteří následně vyhodnotí, jak se zásah povedl a co by bylo možné zlepšit. Přibližuje mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
6: Cílem těchto cvičení je skutečně dostat záchranáře pod jakýsi tlak, aby to co nejvěrohodněji simulovalo to reálné nasazení.
1: Pražští hasiči pořádali podobná cvičení i v minulosti. Například simulovali srážku vlaků ve Vinohradském tunelu nebo dopravní nehodu v tunelu Blanka. Z pražské náplavky Josef Beneda, Radiožurnál.

Rok 1989, berlínská zeď padá a do toho hraje i song od skupiny Scorpions, Wind of Change. Radiožurnál přidávám ještě hlubší pohled do historie. Královské město Znojmo si připomene 800 let od svého založení. Na takzvanou znojemskou nakládačku se můžete vydat od pátku do neděle, tak možná jsme vás právě teď nalákali. 23 hodin, 18 minut.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi slzy, vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Nenápadný zápisník mimořádné svědectví Pardubické východočeské muzeum získalo do svých sbírek osobní notes Alfreda Bartoše, velitele výsadku Silver A a jedné z nejvýznamnějších osobností československého odboje za druhé světové války. Vzácný dokument poodkrývá méně známé detaily ze života slavného parašutisty.
2: Já jsem byl velmi rozrušen, až se mi z toho klepaly ruce.
3: Popisuje okamžik převzetí historik z východočeského muzea Jan Tetřev, když mu zavolala Adéla Šobíšková, že mu chce předat osobní zápisník Alfreda Bartoše, nemohl uvěřit vlastním uším.
2: Že se něco takového ještě objeví.
3: Dárkyně Adéla Šobíšková měla zápisník a také osobní doklady Bartoše od 90. let v šuplíku jako pozůstalost po Josefu Vokáčovi, který byl manželem sestřenice Alfreda Bartoše.
4: Po našem úspěšném pokusu o umístění do vojenského muzea, tak jsem trošku nabala dojmu, že se nejedná o nějaký úplně důležitý muzejní exponát.
3: A pak se zeptala umělé inteligence, kam má zápisník donést a kde neskončí v krabici.
4: Mi poradil vlastně východočeské muzeum a následně teda pana Tetřeva.
2: Je to zápisník koženými deskami a s kroužkovou vazbou.
3: Teď ho otevíráme. Tady vidím zápis Beneš, jediná pojistka otazní.
2: Ano, on tam samozřejmě pochyboval i o těch, kteří stáli v čele československého odboje v té době.
3: Takže co ten zápisník obsahuje?
2: Jednak Bartošovi dojmy, adresy i instrukce, které se zřejmě Bartoš měl naučit nazpaměť. Instrukce pro vysazení doma v protektorátu.
3: Historik Jan Tetřev vnímá zápisky v notesu jako důkaz o vlastenectví Alfreda Bartoše.
2: Byl člověk, který šel za svým cílem, že věděl, že přísahal věrnost, slíbil věrnost Československé republice, šel do odboje naprosto vědomě, připravoval se ke svému vysazení do vlasti a jsem přesvědčen, že moc dobře věděl, že se nejspíš z téhle mise nikdy nevrátí.
3: Zápisník bude vystavený ve vstupních prostorách u zámecké pokladny. Z Pardubic Naděja Kubínková, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Vzpomínáte na počasí o víkendu? Jak vlastně vzniká tornádo? Dá se jeho příchod poznat včas? A proč meteorologové tvrdí, že extrémních projevů počasí bude přibývat? Hostem Radiožurnálu bude přímo na veletrhu vědy meteorolog, klimatolog a geograf Petr Zacharov. Podle čeho předpovídá stav vozovek a jaké je to pracovat na největší české observatoři na vrcholu Milešovky?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 23 hodin 30 minut. Martin Matějka a přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel se v pondělí zúčastní jednání vlády. Hrad o tom informoval na svém webu. Jedním z bodů je koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Prezident se s vládou dlouhodobě neshodne na tom, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře. Průměrná mzda v Česku stoupla v prvním letošním čtvrtletí na 50 282 korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle něj rostly mzdy v odvětvích nemovitostí, administrativy a stavebnictví. A po zohlednění inflace se reálná hodnota průměrné mzdy v Česku meziročně zvýšila o 6,4%. Dánská společnost Novo Nordisk začne v Česku vyrábět léky na cukrovku a obezitu. Do závodu v obci Bohumil nedaleko Prahy investovala několik miliard korun. Vyplývá to z pozvánky na otevření výrobny. Příští pátek se ho zúčastní taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Léčba obezity patří v současnosti mezi nejlukrativnější segmenty zdravotnictví. Injekční přípravky nové generace užívají podle odhadů desítky milionů lidí po celém světě. A Jičín se dnes proměnil v pohádkové město červených sukní. Jde o poctu spisovateli Václavu Čtvrtkovi. Dnes by oslavil své 15. narozeniny. Na náměstí přišli lidé v sukních, jaké nosili pohádkové postavy Maková panenka nebo Manka, žena loupežníka Rumcajze. Sport. Novým trenérem fotbalistu Liverpoolu je Španěl Andoni Iraola. Ve funkci nahradil odvolaného Nizozemce Arného Slota. Iraola vedl v předchozích letech třech sezónách nejvyšší anglické soutěže Bournemouth. V té poslední s ním vybojoval historický postup do Evropské ligy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na dálnici D6 u Sokolova a omezení na D46 se u sjezdu na Olšany. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu u sjezdu na Sokolov šetří nehodu osobního auta. Na 133. kilometru narazilo do svodidel, projíždí se pravým pruhem plynule. Dálnice teď bez kolon, kromě D2 před Brnem průjezdné. D2 z Břeclavy do Brna zůstává za sjezdem na Slavkov neprůjezdná. U zavírku po odpolední nehodě na 8. kilometru prodloužili do 4 ráno. Intenzivně odklízí následky, sjíždí se na exitu 11 Slavkov. Obět to můžete přes Židlochovice, Rajhrad a po 52 z Mikulova. Kolony se na trase netvoří. Na dálnici jde 46 z Vyškova do Olomouce u sjezdu na Olšany. Stojí porouchané auto. Exit 33, projíždějte pozorně, z krajnice může zasahovat do jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude zatažená nejprve jen v západní polovině Čech. Postupně v celých Čechách s deštěm nebo přeháníkami ochladí se na 15 až 10 stupňů. A přes den pak bude zataženo s občasným deštěm. Odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů. Na východě naměří až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Jiřím Štefflem.
0: 4 minuty po půl 12. Za asijskou módou a kuchyní se můžete v pátek a v sobotu vydat do Karlových Varů. Město totiž hostí Evropský festival Dny vietnamské kultury a gastronomie.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Tady je vysílání večerního radiožurnálu. Olomoucká ZOO slaví v těchto dnech 70. narozeniny. My vám za chvíli připomeneme několik tamních unikátů a dozvíte se třeba i to, proč se v roce 1956 zahrada vznikla, a to v blízkosti známého poutního místa na Svatém kopečku. Ještě než se tedy do ZOO vydáme, tak hudba, tohle je skupina Linkin Park.

0: Zoologická zahrada Olomouc patří mezi nejoblíbenější turistické cíle na střední Moravě. Návštěvníky už 70 let láká na řadu zajímavých zvířat. Proslulá je hlavně chovem žiraf ročildových. Areál na Svatém kopečku se poprvé otevřel v červnu 1956.
1: Na technickém dvoře teď stojíme s fotografem a marketingovým pracovníkem Milanem Kořínkem, který mapuje historii olomoucké zoo. Proč se zvolilo to místo na Svatém kopečku, když je to vlastně 10 kilometrů vzdálené od Olomouce?
2: Bylo vytipováno vlastně tady tohleto místo, bylo vlastně v lese, ale dalším důvodem bylo i to, že vlastně chtěli udělat konkurenci poutnímu místu, které na Svatém kopečku bylo za první republiky.
1: Zoo měla tenkrát 17 zaměstnanců, spíš nadšenců a milovníků zvířat, většinou bez odborného vzdělání. Za vstup první návštěvníci zaplatili 1 korunu československou. A teď střih do současnosti. S Milanem Kořínkem jsme si vyšlapali na jednu z rarit olomoucké zoo, na vyhlídkovou věž.
2: V roce 74 byla otevřená, vysoká je 28 metrů a v podstatě žádná zoologická podobnou vyhlídkovou věž nemá.
1: Kam až můžeme vidět?
2: V podstatě můžeme vidět Olomouc, vidíme samozřejmě bazilíku na Svatém kopečku a když je jasno a pěkné počasí, tak je vidět i pradět.
1: Bohužel teď je takový trošku opar, tak máme smůlu. Dá se nějak porovnat olomoucká zoo s ostatními, popřípadě čím třeba přitahuje návštěvníky dnes?
2: Potřebujeme si větší zoologické zahrady v naší republice, takže návštěvníky může přitáhnout prostě spoustou zajímavých zvířat, ať už jsou to třeba 2 druhy mravenečníků, lenochodí, máme 2 obří voliéry a další zajímavá místa a zvířata.
1: S Janem Kirnerem jsme se dostali do Nitra obří voliéry. Má také svůj unikát a to svůj tvar, protože hned takovou voliéru v jiných zoo nenajdeme. Oni totiž ti ptáci tady se můžou volně prolétávat do kolečka.
3: My ji říkáme bábovka. Ve většině voliér kvádrového typu ten pták musí dát zpátečku a letět zase zpátky. Tady lítají krásně dokola ve výšce nějakých 9 až 15 metrů.
1: Podle toho, na kterém místě v tom svahu stojíme.
3: Ano, takže oni můžou volně létat v podstatě tak, jak ve volné přírodě a díky tomu je právě tato voliéra unikátní.
1: Olomoucká zoologická zahrada bude mít brzy i největší hlubinné akvárium pro žraloky v České republice. To bude součástí unikátní stavby ve tvaru loděnky, mořského hlavonožce, od kterého získá i svůj název. Otevřít by se měla v roce 2027. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

budu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

co chtít. Je to těžkou za ná, samota vysněná.

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: 11:45 a k tomu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal otevřený dopis šéfovi Kremlu Vladimíru Putinovi, vyzval ho k ukončení války a nabídl mírová jednání. Detaily v našich půlnočních hlavních zprávách začnou už za necelých 14 minut.

0: Do rozhlasu už dorazil i moderátor Adam Carda, bude s vámi až do 5. hodiny raní. Já pro vás mám ještě sport. Olympijský medailista šermíř Jakub Jurka sice o víkendu se nestal novým mistrem republiky v kordu, ale v letošním roce se usadil v elitní světové desítce. Ve světovém poháru pak prožil nejúspěšnější sezónu své dosavadní kariéry. Tady je reportáž reportéra Adama Kodeta právě teď.
1: Je to naše nejúspěšnější sezóna. Celá sezóna se odvíjí vlastně vzestupně. V zásadě nikdy se líp nedařilo. Třikrát šestý místo, což je ta top osmička, která je vlastně jako už braná jako naprostej top. A poslední medaile před právě vrcholem sezóny. Jako co by si člověk vlastně mohl přát, já bych na tom nemohl nic změnit.
2: Vypráví kordista Jakub Jurka, který nedávno skončený ročník světového poháru korunoval nejlepším letošním výsledkem v podobě třetího místa v Bernu, i když zprvu to tak úplně nevypadalo.
1: Byl tam těžký zápas hned v úvodu závodu, pak zase tam byl jako reprezentant Ruska, sice za nezávislou vlajku, ale reprezentant Ruska, s tím se člověk taky jako lehce nepopasoval, ale ta kadence těch zásahů a všeho jako šla výborně v ruku v ruce s tím, jak mi to tam sedělo. Na tohle já spoléhám, že se právě stane na Evropě a na světě, kdy člověk se dostane do toho stavu flow a najednou to půjde jakoby samo. A neřekl bych, že ten závod v Bernu byl ještě úplně optimální, že tam ještě máme jako rezervy.
2: To, že Jakub Jurka cítí ve svých výkonech rezervy i v tak povedené sezóně, svědčí o tom, že se aktuálně nachází v nejlepší fázi své kariéry.
1: Je to asi o nějaké vyzrálosti. Už je mi teďka 27 let, ono v tom šermu je ideální věk kolem té třicítky, takže teď jako se dostávám do toho zlatého věku toho šermíře. A druhá složka je to fyzično, to taky jde jenom nahoru a já se vlastně cítím líp a líp fyzicky, ale už na sebe taky pocítím, že právě ty závody jsou vždycky ubojovaný. Cítím tam tu únavu a musí to člověk silně taktizovat, silně bojovat a nic není zadarmo, takže je to strašně náročné na psychiku, na fyzičku a pak se hodí samozřejmě hodně odpočívat.
2: Odpočívat bude třeba i před blížícím se mistrovstvím Evropy, i když jen krátce. Individuální soutěž kordistů je ve francouzském městě Antony na programu 16. června. A Jakub Jurka popisuje, jak se na jeden z vrcholů sezóny co nejlépe nachystat.
1: Je to taková alchymie, ten sport zároveň. Musí tam být správné nastavení s kondičním trenérem, s osobním trenérem. Já mám kolem sebe asi 5 lidí, je to individuální sport, ale jednotlivec má kolem sebe asi 5-6 asistentů, kteří mu všichni dopomáhají k tomuto výkonu. Zároveň se hodí říct, že tam mám i mentálního kouče. Jako spousta takových tutorů mě doprovází v tom životě, že spousta známých, kterým já jako důvěřuju, tak mě výborně navigují v tom životě. Všichni se podílí nějakým jako malým dílkem do té skládačky.
2: Skládačky, která ideálně povede k cenému kovu.
1: Já bych řekl, že hlavní je být fakt té psychické pohodě, protože on ten trénink jako člověk odjede, to fyzično tam jako člověk furt drží na vysoké úrovni a teď hlavně, aby to dokázal opravdu člověk prodat.
2: Kordista Jakub Jurka vše zmíněné potřebuje skoordinovat do jediného dne, během kterého se rozhodne o novém evropském šampionovi. A třeba už s jednou z medailí odcestuje na červencový světový šampionát do Hongkongu. Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je půlnoc. Přinášíme hlavní zprávy.
1: Současná podoba knihovny Václava Havla končí. Z projektu odstoupila zakladatelka Dagmar Havlová. Zelenský napsal Putinovi otevřený dopis, nabídl mu mírová jednání. Čeští fotbalisté nastoupí ke generálce na světový šampionát proti Guatemale. Dnes bude zataženo s občasným deštěm. K večeru se vyjasní teploty do 23 stupňů. Je pátek 5. června. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Knihovna Václava Havla v současné podobě končí. Z projektu ve čtvrtek odstoupila i sama zakladatelka Dagmar Havlová. Radiožurnálu to potvrdila přímo někdejší první dáma. Rozhodla se tak po dlouhých jednání, která vedla poté, co odstoupili sponzoři knihovny. Odešli zaměstnanci a ředitel Tomáš Sedláček byl k 1. dubnu odstaven z vedení.
3: Odkaz mého manžela budu střežit i nadále tak, jak si to přál. Budu se taky věnovat naší společné nadaci a se všemi, kdo má Vaška rád, a v úctě budu připomínat jeho osobnost a odkaz, zvlášť teď v roce jeho nedožitých 90.
1: Jediný člen správní rady knihovny Václava Havla David Dušek řekl, že instituce má krizového manažera a pro letošek zatím zajištěné financování. Podle Duška by pro knihovnu bylo fatální, kdyby jí Dagmar Havlová odebrala nezbytná práva.
4: To znamená ani právo osobnostní, tedy k názvu knihovna Václava Havla, a ani práva k edukativním programům, pak opravdu tato instituce pozbývá svůj zásadní smysl. Nicméně já si myslím, že v tuto chvíli jsme všichni plní emocí. My si v tuhle chvíli děláme analýzu situace.
1: Dušek dodal, že o poskytnutí práv k názvu knihovny a její činnosti chce s Dagmar Havlovou jednat. A knihovna jako unikátní česká kulturní instituce během 22 let uspořádala řadu seminářů, konferencí a dalších akcí, které odkazují k dílu dramatika někdejšího prvního českého prezidenta Václava Havla. Založili ji Dagmar Havlová, Karel Schwarzenberg a Miroslav Petrusek po vzoru tradice knihoven amerických prezidentů v červenci roku 2004. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na dnešek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti ve čtvrtek odboráři jednali s vedoucí úřadu Tinde Bártou. Na záměru přesunout agendu na jednotlivá ministerstva se ale nic nezměnilo.
5: Bárta na ranním jednání řekla, že přesun útvaru už nejde zastavit. Podle mluvčího stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
6: Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolu působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
5: Do práce tak v pátek nepřijde zhruba 50 zaměstnanců dotčených změnami. I premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že rozhodnutí o přesunu je neměnné.
7: Ale nějaké stávky nebo protesty jsou úplně zbytečné, protože my jsme se tak rozhodli.
5: Podle Babiše agendám změna naopak pomůže a posílí je. Jakub Vejk, Radiožurnál.
1: Rektoři podpořili přípravu nového zákona o vysokých školách, ten má změnit jejich řízení a financování. Svůj postoj oznámili po čtvrtečním zasedání České konference rektorů.
8: Zákon má zajistit třeba to, aby školy řídily takzvané univerzitní rady. V nich by na rozdíl od současného stavu byli i lidi nominovaní ministerskou komisí.

0: Řešili by taky financování a volili rektory. Podle předsedy konference Milana Pospíšila je ale nutné mít dostatečné záruky proti politickému vlivu.
1: Nový zákon je potřeba, protože ten současný, který je už v té současné době nevyhovuje, potřeba by byl dynamičtější a funkčnější.
0: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby změny začaly platit postupně od roku 2028.
2: V tuto chvíli je to skutečně o těch principech, o to, aby tam byl dostatek brzd a protivah, které budou jasně ukazovat, že nemůže dojít ke zneužití té moci.
0: Návrh na změnu řízení univerzit v květnu odmítla Rada vysokých škol. Vadí jí právě systém univerzitních rad. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal otevřený dopis šéfovi Kremlu Vladimíru Putinovi a vyzval ho k ukončení války a nabídl mírová jednání.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise napsal, že válka Ruska proti Ukrajině je osobní Putinovou volbou a je to válka bez skutečné příčiny, která unavuje už i Rusy a vyčerpává zdroje a ekonomiku, aniž by po více než 4 letech přinesla významnější posun na bojištích, kromě zvyšujících se ruských ztrát. Zelenský proto navrhl setkání prezidentů v některé ze třetích zemí, ve Švýcarsku, Turecku nebo v arabském světě. Zdůraznil, že Ukrajina je po dobu rozhovorů připravena úplně zastavit palbu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Americký prezident Donald Trump, který se snaží mírové řešení války na Ukrajině zprostředkovat, požádal Rusko o kompromis. Moskva je podle Putina k takovému kroku připravená, ale kompromis musí udělat i Kyjev, poznamenal šéf Kremlu. Připustil, že případnou dohodu o příměří by za Ukrajinu mohl podepsat Zelenský. Zároveň ale opět zpochybnil jeho legitimitu, protože mu mandát vypršel v květnu roku 2024. Ukrajinské zákony ale neumožní uspořádání voleb v době válečného stavu. Hnutí Hizballáh odmítlo podmínky prodloužení klidu zbraní v Libanonu. Dohodu ve středu uzavřeli zástupci Izraele, Spojených států a libanonské vlády. Domluvili se mimo jiné na tom, že bojovníci Hizballáhu upustí zemi od hranic s Izraelem po řeku Litány.
5: Smysl dohody zpochybnil i izraelský ministr obrany Israel Katz, když prohlásil, že izraelská armáda hodlá v bojových operacích na území Libanonu pokračovat. Generální tajemník Hizballáhu Naim Qasim proto vyjednávání označil za frašku a dohodu za kapitulaci. Dodal, že údery šítského hnutí budou pokračovat, dokud izraelská armáda nepřestane se všemi útoky na Libanon a neukončí okupaci jihu země. Tu v posledních dnech Izrael rozšířil a ovládá teď nejvíc libanonské území za uplynulých 25 let. Prezident země Josef Aoun o dohodě mluvil jako o poslední šanci na dosažení komplexního a definitivního klidu zbraní s Izraelem. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Poslanci navrhli na státní vyznamenání Miloše Zemana pro bývalého prezidenta hlasovali zástupci ANO, SPD a motoristů. Sněmovna letos na hrad posílá celkem 130 jmen.
6: Mezi navrženými jsou taky například spisovatel Milan Kundera, někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý a herec a moderátor Marek Eben. Některá jména poslanci naopak odmítli. Možné důvody nastínil šéf podvýboru pro přípravu návrhu na vyznamenání Patrik Nacher z hnutí ANO.
7: Ty nominace často mohou prostě dělit tu politickou scénu.
6: Sněmovnou neprošel třeba bývalý diplomat a politik Michal Žantovský nebo moderátor Václav Moravec. Prezident Petr Pavel se návrhy řídit nemusí. Komu vyznamenání dá, záleží jen na něm, říká poslanec ODS Pavel Žáček.
8: Teďka teda je to na tom, jakým způsobem s tím bude pracovat pan prezident.
6: Státní vyznamenání prezident předává každý rok 28. října. Jana Čermáková, Radiožurnál.
3: Sport. Čeští fotbalisté mají před sebou generálku na mistrovství světa. Za necelé 2 hodiny nastoupí k poslednímu utkání před začátkem šampionátu proti Guatemale. Hrát se bude v New Jersey. Pokračuje reprezentační záložník Tomáš Souček.
9: Víme, jak chceme hrát a chceme to ukázat, aby jsme měli zase o to větší sebevědomí na ten celý týden před tím prvním zápasem a hlavně na ten zápas. Co se týče Guatemaly, koukali jsme na ně, jsou to dost typy toho mexického stylu, ale je to hlavně o nás.
3: Za necelé 2 hodiny bude také pokračovat finále hokejové NHL. Vegas s útočníkem Tomášem Hertlem vede v boji o Stanley Cup 1-0 na zápasy. Ten druhý se bude hrát opět na ledě Caroliny. Atletka Karolína Maňasová na mítingu v Sankt Peltnu 2x překonala český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum vytvořila ve vítězném finále časem 11,1 sekundy. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla na mítingu Diamantové ligy v Římě 2. A 400 zaběhla poprvé pod 50 sekund za 49,7

0: 57 sekundy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D2 před Brnem a nehoda u Poličky. Dálnice D2 z Břeclavi do Brna před Brnem od včerejšího odpoledne zavřená. Na 8. kilometru blokuje všechny pruhy odklízení následků vážné nehody. Trvat by to mělo ještě několik hodin. Sjíždí se na exitu 11, možná objízdná trasa vede přes Židlochovice, Rajhrad a 52 z Mikulova. Na silnici 34 na výjezdu z Poličky do Svitav srazilo osobní auto Zvěř. Nehoda je mezi Poličkou a odbočkou na Květnou a místo teď průjezdné. A v Praze jsou noční uzavírky, údržba zavřela Strahovský tunel směr Troja a taky část komplexu Blanka obousměrně mezi sjezdy na Letnou a Patočkovou ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní a nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
3: Kdy zmizí z českých silnic a dálnic přetížené kamiony? Jak postoupilo ministerstvo dopravy v plánu rozšířit mýtný systém na všechny silnice v zemi? Má smysl investovat miliardy korun do stavby jezu na Labi u Děčína? A ohrožuje růst cen stavebních prací plánované termíny dokončení hlavních dopravních projektů? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ministr dopravy za hnutí SPD Ivan Bednárek. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
4: Hezký podvečer a děkuji za pozvání.
3: Mnoho let se v Česku debatuje o tom, že přetížená nákladní auta poškozují silnice a dálnice, že je potřeba s tím něco dělat. Pomoci měly mimo jiné vysokorychlostní váhy na dálnicích. Nejvyšší kontrolní úřad v letošní výroční zprávě upozornil, že tyto váhy byly v minulých letech více než 60% času mimo provoz, a to kvůli technickým závadám nebo plnění metrologických požadavků. Navíc zjištěné přestupky v drtivé většině případů podle NKÚ nikdo neřešil. Třeba v květnu roku 2024 předalo ředitelství silnic a dálnic do přestupkového řízení jen necelá 3% případů, kdy na D1 váhy zjistili přetížení kamionů. Reagovali jste nějak na výsledky tohoto zjištění NKÚ?
4: Tak nejenom na zjištění NKÚ, ale už i mým příjezdem nebo prací pro ministerstvo dopravy. Je to jedna z priorit, kterou řeším od mého příchodu, od 15. prosince. Tam se mi taky nelíbilo ani netak investice do vysokorychlostního vážení, ty jsou OK. Jenom problém je s vymožitelností práva v České republice, neboli dodržování pravidel. A tohle dneska je to ve fázi takový, že Centrum dopravního výzkumu v Brně, to je společnost, kterou ovládá ministerstvo dopravy, má rozpracovaný projekt, jak a co musíme upravit. Měli by mě obeznámit na podzim se svýma výsledkama. Vím, že pokročili velice, bylo k tomu pár brainstormingů, kde jsem vysvětloval, co se mi na tom nelíbí, co bych navrhoval i v legislativních změnách. Pro vaše pochopení, my dneska máme problém, který není jenom o vážení, a to teď se nemusíme bavit o tom, jestli rychlostní nebo vážení někde na parkovišti a na mobilních váhách. My tam máme více problémů. A ten problém se taky může pojmenovat tak, že některý dopravci, neseriózní dopravci, to dělají úmyslně. Protože si uvědomují, že ta vymožitelnost je nízká, a některý to dělají neúmyslně, protože ten řidič neví, že byl přetěžen. A dneska...
3: Pardon, že do toho skáču. Vy říkáte, že vymožitelnost je nízká. Čím to je?
4: No tak my máme INSIT jako organizaci
3: silniční dopravy,
4: kde je asi tak 20 inspektorů, který můžou dělat námatkové kontroly, taky, že je dělají, a ty se musí domluvit, na kterých plochách to budou dělat, po případě spolupracují s policií nebo s celní správou, a děláme takovýhle kontroly v nějakých pravidlech, to jsou ty námatkové kontroly. Ale my máme relativně prokazatelně zjistitelné vážné lístky u příjemců zboží a to platí hlavně pro fabriky, které zpracují štěpku nebo zpracují jinými slovy kulatinu, co byl teda případ, který taky velice upozornil na to, že přetížený kamion může být velice nebezpečný až životu nebezpečný. No a tady ty skutečnosti se snažíme odchytávat, kontrolovat a ověřovat. Jenom máme problém, že když se bavíme o vysokorychlostním vážení, no v dynamických váhách, tak musíme taky mít ORPčko, neboli obec s rozšířenou pravomocí, která zpracuje ty pokuty. To není tak, že by ředitelství silnic a dálnic mělo mančat lidí, kteří budou ani nemůžou zo zákona, z legislativy nemůžou posílat pokuty. Takže tohle jsou ty souvislosti, které potřebují odstranit.
3: To je takový problém se s obcemi dohodnout, protože předpokládám, že pokud ty obce to budou vyřizovat, tak část té pokuty by mohla zůstat jim?
4: No, obce mají problém, protože neumějí sehnat lidi a zpracovávat pokuty, když se kouknete, to není problém jenom vysokorychlostního vážení, to je problém taky kamer v Praze, dejme tomu na červenou, když projedete křižovatku, tak i když tam je kamerový systém, tak je zahlcen zpracováním a vlastně vystavení ty pokuty a pak advokáti, který obhajují toho občana, že to vlastně nebylo na všechny tyhle náležitosti. Já mám dennodenně na rozhodnutí ministra jdeme tomu vybodování nebo některé věci z argumentací opakujících se šeftů, jinými slovy CTRL-C, CTRL-V, kde ten advokát prostě jenom přepíše údaje svého klienta a opakovaně požaduje o odpuštění něčeho, protože ten přestupek se snaží nějak ovlivnit. Ale k tomuhle jsem se nechtěl dostat. Chtěl jsem se dostat k tomu, že dneska budu veřejnost informovat, jak si představujeme změnu postoje k vážení na silnicích prvních tříd a na dálnicích. A taky jsem se bavil s asociací obcí a měst, který velice ochotně nabídli to, že vytipují pozemky taky na jiných typech silnic, kde by takovéhle vážení mohlo probíhat a ty námatkové kontroly nebudeme dělat nejenom na těch stejných místech, ale budeme je dělat námatkově i na silnicích druhých a třetích tříd.
3: Kolik takových míst budete chtít?
4: Tak všechny, které tohle umožňují, budou v nějaký mapě a prostě ty inspektory mají povinnost vyjíždět, udělat námatkovou kontrolu. U námatkové kontroly máte ten problém, ty kamionisti buď to jsou na sociálních sítích, nebo jsou přepojeny vysílačkama.
3: To znamená, že si řeknou...
4: Takže vy působíte jenom preventivně. Prvního, druhého vypokutujete a pak všichni ostatní jedou i nudy. A tohle platí u těch vysokorychlostných vah a tohle to NKU nebralo do úvahy a taky by mělo, protože to vysokorychlostné vážení je stabil. To prostě je stále na tom samém místě, je to investice a má působit preventivně, má znižovat riziko nebezpečných situací na silnici a taky tak působí. A když řeknu parafrázu, je to to samé, jako jsme dali kamerový systém u jednoho železničného přejezdu u Třince a první měsíc by měli, nevím, 100 pokut cez ORPčko.
3: Omlouvám se, že vám do toho skáču. Na druhé straně vy říkáte, že to funguje jako prevence, ale když se podíváme na ta data NKU, že tam byly přestupky z toho, že jenom 3% se potom řešili, znamená, že těch přestupků nebylo úplně málo, bylo to v řádu tisíců, tak to nevypadá, že by to úplně fungovalo preventivně a zároveň to nefunguje ani represivně. Tak to, co vy jste říkal, nepůsobí úplně optimisticky tak, že v dohledné době by se situace mohla změnit.
4: Ale tohle právě, že se změní, protože já to chci všechno zautomatizovat. Když se bavíme o vážení kamionu na dynamických váhách, tak tam dnešní stav je takový, že ten kamion musíte i tak zastavit, i tak podrobit nějaký kontrole, až pak ho můžete pokutovat. Tohle je ten problém a není to dotaženo.
3: A to vyřeší změna zákona?
4: Tohle vyřeší, ano, legislativní změna, možná ne rovnou zákona, ale možná jenom vyhlášky a bude to prostě probíhat tak, že ať sa na mne kamionisti nezlobí, tí neseriózni kamionisti, ale proste pokud ho tá dynamická váha identifikuje, tak nebude stačiť jenom tá argumentace, že on měl přetíženou jenom druhou nápravu a štvrtou měl v pořádku a tím pádem nedošlo k přetížení, ale to, že vážíme teďka celý kamion a předtím jsme vážili každou nápravu zvlášť, tohle chci vrátit. A bude to automatizováno, tak jak z kamerového systému vám může přijít fotografie, že nemáte zaplacenou dálniční známku, tak vás budeme taky nutit dodržovat pravidla automatem. Počkejte si na tu projektovou přípravu, kterou mi teďka dělá Centrum dopravného vzdělávání a pokud se stotožníme všichni, myslím i odborná veřejnost, nejenom minister dopravy s projektem, jako připraví Centrum dopravného vzdělávání, tak předpokládám, že k prvnímu první.
3: Příštího roku?
4: Jo.
3: Když mluvíme o automatických systémech, hodně emocí v obcích a městech vyvolala část programového prohlášení vlády, že připravíte změnu zákonu tak, aby výtěžek a zisk z automatických radarů plynul do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokročili jste v tomhletom? Platí tenhle ten plán?
4: Ano, plán platí, máme to rozpracováno, diskutujeme to zatím in-house, jinými slovy za zavřenými dveřmi na ministerstvu dopravy a snažíme se vychytat ty mouchy, které by mohly být úzkým hrdlem u schvalování a s návrhem legislativy nejdříve do mimo rezortu, pak do vlády a pak do sněmovní, po případě do senátu.
3: To by teoreticky mohlo být od kdy?
4: No teoreticky je to součást programového prohlášení, které říká, že vláda České republiky zajistí tohle a tohle za nejbližší 4 roky. Takže já předpokládám, že někdy v půlce roku 2027 bychom měli mít tady tu legislativu v takové podobě, že by měla být odhlasovatelná.
3: Ministr dopravy za SPD Ivan Bednárek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Problémem na řadě míst Česka je také to, že se kamiony a nákladní auta vyhýbají úsekům s mýtem, že si zkracují cestu po silnicích nižšího pořadí, které na to nejsou úplně stavěné. Vy jste po jmenování do funkce mluvil o tom, že byste chtěl rozšířit systém mýta tak, aby se vztahoval na všechny silnice, byť na některých silnicích by třeba bylo nulové mýto a že tímto způsobem by vlastně bylo možné regulovat, kudy nákladní auta mají a kudy nemají jezdit. Toto pondělí vláda rozhodla o ten na provozovatele mýtného systému, respektive rozhodla o tom, že ho vypíše ve dvou krocích, nejprve na období 2029 až 2032, kdyby ten systém měl fungovat podobně jako současný, kdy ty změny mají být minimální, potom má být druhá fáze od roku 2032, kdy už ty změny by mohly být zásadnější. Znamená to tedy, že tahle úvaha, že by byly spoplatněny všechny silnice, se odsouvá minimálně do toho roku 2032?
4: Ne, my můžeme zapnout poplatnění silnic dvojek, trojek i dnes, jenom bychom platili asi tak o 400-500 milionů ročně více. A proto to dneska nemá smysl, protože nulová sazba na dvojkách, trojkách by vám nepokryla ty náklady, které by ten výběr, vlastně nevýběr, to, že jste tam zaktivovali satelit a zapli satelitní systém i na silnici, kde to posud nebyl, tak ten provozovatel ze smlouvy má nárok si požadovat zaplacení svých výdajů.
3: To znamená, že tahle smlouva by se mohla změnit, nebo předpokládám, že se změní od roku 2029 už v tom mezikroku. Ano. To znamená, že už tam teoreticky by bylo možné rozšířit
4: teoreticky, to. Teoreticky by to možné bylo.
3: A počítáte a právě, s tím?
4: Tak ono, budeme určitě diskutovat s vlastníky dvojek a trojek s jednotlivými kraji a bude to na jejich vůli. Ale dneska si neumím představit, že by některý kraj řekl, že OK, vychází mi tam přejezd kamionu takový. A na základě tady ty skutečnosti já budu ze svého rozpočtu pokrývat náklady za mýto, které jsou dneska 1,4 miliardy korun. A právě proto potřebují nové technologie do soutěží, nové levnější aplikace nebo řešení, které vidíme v okolitých zemích a tím pádem znížím tu cenu a pak, když se někdo rozhodne, že to chce zapnout, tak už bude mít všechno připraveno, ať to zapne.
3: Takže prakticky předpokládáte s tím, že to rozšíření připadá v úvahu až od roku 2032? Že dřív se to vyplatí?
4: Jo, pokud se bavíme v hypotetické rovině a o předpokladech, tak ano. Ale to neznamená, že nemůžeme v roku 2030 usoudit, že to nebude nula, ale bude to nějaká nejaká hodnota a v takovém případě už ta ekonomika bude vypadat trošku jinak. Ale tady se bavíme o rozpočtech krajů, ne o státním rozpočtu a o nákladech ministerstva dopravy. Tohle si musíme vyjasnit. To, co je důležité říct, že dneska je všechno připraveno na to, že budeme mít levnější, neboli budeme mít provoz mýta levnější a budeme ho mít na technologii, které budou aktuální v roce 2030, ne v roce 2019. To byl ten, řeknu, omyl, jak to bylo připraveno, protože v roce 2019 nikto ještě nevěděl, že Němci už budou mít mýto cez aplikaci mobilu, nebo Poláci, nebo Litva.
3: Ale tahle ta zásadní změna a zlevnění přijde až v tom druhém kroku, to znamená v roce 2032, chápu to dobře.
4: Tak my máme teďka platnou smlouvu do konce roku 2029, do konce listopadu 2029. Tam víme, jak a kolik budeme platit, pokud nezapneme další úseky. Pokud zapneme další úseky, tak budeme platit víc, ale taky to můžeme udělat. Kolik bude stát mýto v roce 2030-31 a kolik od roku 32? Neumím říct si, je to soutěž, bude tam předpokládám více účastníků, soutěž vyhodnotíme. Zatím můžeme předpokládat jenom to, že budou nižší náklady, protože bude potřeba méně obou jednotek, bude potřeba méně zařízení jako takového a ty předpoklady jsou, že je to 480 milionů korun ročně, desetiletá smlouva, 5 miliard téměř 5 miliard úspor ze státního.
3: Uvažujete v nějakých scénářích o tom, že v nějaké další fázi, ať už té druhé nebo třetí, by se mýto vztáhlo i na osobní auta?
4: Ne. No a tímhle jsem vůbec nikdy neuvažoval, ale viděl jsem transpozici směrnic, kde Evropská komise nařídila a státy museli implementovat, že pokud i vozidla do 3,5 tony táhnou přívěs a je to za účelem přepravy zboží a komerčně, tak musí být osazený mýtnou jednotkou. Tohle už tady platí, není to novinka. A hodně lidí z toho bylo zděšených, protože, co já vím, když jste trenérem koní, tak to děláte taky na základě nějaký komerční smlouvy. A když jdete někam na dostihy a máte toho koně přívesu a máte vozidlo do 3,5 tony a zatím máte přívěs,
3: tak musíte platit
4: mýto. Tak zrazu musíte mít mýtnou jednotku. Tak jedině, že jdete teda se svým koněm a jdete hobby, a pak to musíte prokazovat policejní kontrole neboli kontrole celní správy podle toho, kdo vás zastaví.
3: V programovém prohlášení se věnujete nejenom silniční dopravě, nejenom železniční dopravě, ale také vodní dopravě. Slibujete, že urychlíte výstavbu vodního stupně Děčín, tedy jezu, o kterém se debatuje už několik desetiletí. Píšete tam, že podpoříte právě stavbou tohoto jezu ochranu životního prostředí díky snížení kamionové dopravy. Máte v tomto směru nějaké reálné propočty, kolik kamionů může ubít, pokud se postaví tenhle jez?
4: Reálné propočty, co se týče Labský nebo Vltavsko-Labský cesty, vodní cesty, podle mě takovým detailu ještě nikdo neřešil. To, co nám dneska chodí nákladní vodní dopravou, to jsou většinou stavební hmoty, kvůli některým betonárkám nebo cementárkám, které máme kolem řeky, a taky je tady apetit města Prahy u rekonstrukce filharmonie, Pražské filharmonie, že by se odvážely sutě po Vltavě. Co se týče konkrétnosti, má diskuse se Saskou kolegyní, ministryní dopravy Saska. Jsme se snažili najít cestu, protože to není problém jenom našeho plavebního stupně, ale splavnost Labe má problém taky s mostama, neboli, pokud si dobře vzpomínáte, mimořádné události, co se stala
3: v Drážďanech.
4: Takže tam ta splavnost Labe je taky v nějakém horizontě odstraňována a bude lepší průplavnost Labe jako takový. My musíme tohle vyřešit, nebo hodně by nám pomohlo u všech velkých investicích, které čekají Českou republiku do energetiky, a teď můžeme mluvit o Temelině nebo pak o Dukovanech, tak ty těžké součásti těch turbín a všech tyhle věci primárně jsou určeny právě na Labsko-Vltavskou cestu. Dneska investuje Česká republika, ministerstvo dopravy to dozoruje a ze své investorské organizaci nájezdové trasy pro právě tyhle energetické centra.
3: Nebo... To znamená, to je z vašeho pohledu hlavní argument pro to, proč postavit je z Děčína?
4: No hlavný argument, musíme si uvědomit jednu věc. Dneska, když já propaguju a snažím se propagovat nákladní železniční dopravu jako řešení toho, že nebudeme mít tolik kamionů, tak tohle platí plošně. Já nepropaguju jenom konkrétně jeden mod. Já chci odlehčit českým silnicím a českým dálnicím.
3: Tomu já rozumím, proto jsem se původně ptal, pokud se postaví ten jez, o kolik bude méně kamionů. Vy jste řekl, že to spočítané není.
4: Ne, spočítané to není. Dneska nám tudy chodí rádově 280 tisíc tun materiálu. Když to propočtu, tak se bavíme o 10 tisíc kamionech. O 10 tisíc kamionech, nebo 12 tisíc kamionech. Když si uvědomíme ten poměr, že v jedné lodi 1000 tun materiálu je vlastně 50 kamionů, takže vysoký předpoklad, pokud bude dobrý vodostav, že ty lodě tudy plout budou. Pod dobrý vodostav nedosáhnete bez plavebního stupně Děčín.
3: Na druhé straně stačí plavební stupeň Děčín k tomu, aby se dosáhlo uspokojivého stavu hladiny Labe?
4: Výrazně to pomůže. Dneska
3: stačí, že to pomůže?
4: No počkejte, my máme dneska 140 cm a pak, když je nižší vodostav, tak už to splavné není. A tento koridor jako takový, je to součást tento koridoru, jinými slovy, tam jsou taky závazky vyplývající z toho, že Česká republika se rozhodla, že tohle je mezinárodní evropský koridor na přepravu zboží. A by jsme měli dosahovat až 180 cm. To bez plavebního stupně Děčín nepůjde.
3: Já se ale ptám, jestli bude stačit plavební stupeň Děčín, protože samozřejmě slyšíme od hydrologů stále o suchu, ty prognózy nejsou úplně optimistické. Odpůrci toho děčínského jezu říkají, že samotný jez víc vody v řece nezajistí. Třeba teplický zastupitel za stranu zelených Adam Souček vysvětloval serveru Seznam zprávy v minulých dnech, že když v řece není voda, tak je jedno, jestli tam bude pouštěna kaskádově nebo jestli poteče volně dál. Dodal, že podle něj ta navržená výška jezu nebude stačit a že bude potřeba stavět další jezy. Tak právě se ptám, jestli je to propočítané, jestli opravdu ten jez, má stát 7 nebo 8 miliard, jestli je to dostatečné řešení.
4: Já se omlouvám, protože dneska jsme ve fázi skutečně diskuse, ještě to neprošlo ani jenom EIO. Jo, zřídili jsme společně s ministerstvem životního prostředí pracovní skupinu, zešlo se nás tam 30. I ministr Červený, i já, a začali jsme vůbec diskusi, co a jaké jsou očekávání od tohohle plavebního stupně a co a jak by mohlo nebo nemohlo fungovat. Ale tvrzení toho, že jez vám nepomůže zvednout hladinu vody, tak tohle odporuje základům fyziky a možná prvnímu stupni základní školy, takže autora bych velice rád znal, protože...
3: Adam Souček, teplický zastupitel za stranu zelených. Z toho, co říkáte, že jste na začátku, znamená to, že ty plány, jak ten jez bude vypadat případně, jak vysoký bude ten stupeň, nebo jestli to bude zahrnovat další stavby, tak to se ještě může měnit?
4: Tak neznám ten detail, ale určitě ano, protože pokud jdete jenom do toho vlivu na životné prostředí, tak právě tam se dovídáte informace takové, že OK, ale tady to musí být vyšší, nebo tady musí být ten rybochod širší, nebo tam musí být tohle a tohle. Takže já vím jenom, že ta projekce nebo studie, která popisuje, jak by plavební stupeň Děčín měl vypadat a jeho předpokládaná hodnota zakázky známá je. Ale jak to dopadne po zpracování EI a jak to na konci dne bude vypadat, jestli to bude mít takovou výšku nebo takovou šíži, to bych byl fakt někdo, kdo by věštil z krystálové koule.
3: Výsledek EI by měl být kdy?
4: Taky křišťálová koule, protože tam se musíte vypořádat s připomínkama.
3: říká dnešní host 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ministr dopravy za hnutí SPD Ivan Bednárik. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
4: Moc děkuju a příjemnou cestu, pokud řídíte, a bezpečně, jo? Děkuju.
3: Od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
5: Skončila repríza 20 minut radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď máme 3,5 minuty po půl jedné. Martin Matějka a krátké zprávy.
6: Většina států Evropské unie podporuje omezení tzv. Dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky. Zároveň ale chtějí její prodloužení. Po jednání ministrů vnitra v Lucemburku to oznámil Lubomír Metnar z hnutí ANO. Většina členských států chce podle ní, stejně jako Česko, z dočasné ochrany vyjmout Ukrajince podléhající branné povinnosti. Postup při obnovení dotací pro Agrofert byl podle Státního zemědělského intervenčního fondu správný. A fond napsal, že to potvrdila Evropská unie, odmítl taky informace o pozastavení plateb ze strany Evropské komise. Intervenční fond zhruba před měsícem Agrofertu obnovil vyplácení dotací a s Evropskou unií se domluvil na režimu vykazování plateb. Předal mu taky informace o kontrolních mechanismech ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, který koncem roku dříve vlastnil. A ruský prezident Vladimír Putin se na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru neplánuje setkat s americkou delegací. Agentuře TASTO sdělil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Na fóru přezdívaném Ruský Davos je po 9 letech také delegace ze Spojených států. Vede ji Rodney Cook, šéf Komise Spojených států pro krásná umění.
1: Sport.
6: O titul na tenisovém Roland Garros si v ženské dvouhře zahrají Polka Chvalinská a Ruska Andrejová. Ta v semifinále vyřadila Ukrajinku Kostukovou ve dvou setech. Úspěšná kvalifikantka Chvalinská porazila Rusku Schneiderovou 7-6 a 6-4. Finále singlistek na pařížském Grand Slamu je na programu v sobotu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 na Benešovsku a možná komplikace mezi Protivínem a Pískem. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna se stále sjíždí z exitu 11 Slavkov na 8. kilometru. Provoz včera odpoledne zastavila vážná nehoda, střet dodávky s kamionem a následný požár. Uzavírka má trvat ještě několik hodin, možná objízdná. Trasa vede přes Židlochovice, Rajhrad a po 52. z Mikulova, případně trasa Měnín, Telnice a Brno, Tuřany. Na dálnici D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Benešov uvízlo nákladní auto. Kilometr 21,5 stojí na krajnici, zatím jen na blikačích. A na silnici 20 mezi Protivínem a Pískem se v noci pohybuje údržba. Dejte pozor, v místě, kde jsou, blokují jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Noc je zatažená, nejprve jen v západní polovině Čech, postupně v celých Čechách s deštěm nebo přeháňkami. Ochlazuje se na 15 až 10 stupňů. Přes den pak bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů, na východě naměří až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: 7 minut po půl jedné je s vámi noční radiožurnál s datem 5. června a dočkali jsme se konce pracovního týdne, tak dnešek, ať vám v práci uteče a brzy si užíváte víkendového volna. Sobota by sice měla být ještě pod mrakem a deštivá, ale už v neděli by se aspoň místy mělo vrátit slunečné letní počasí. A pojďme hned na první reportáž. Budou auta bez řidiče čistit vnitřní areály velkých hal? Brněnské výstaviště testuje autonomní uklízecí vůz. Prototyp vyvinula brněnská technologická firma. Jak tohle auto funguje a kdyby mohlo jezdit, tak to se dozvíte za chvíli v první reportáži nočního radiožurnálu.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Možná i u vás doma uklízí podlahy robotické vysavače nebo robotický vysavač. Proč by ale tedy velké haly jednou nemohla čistit samoředitelná dodávka? Na brněnském výstavišti testují prototyp autonomního uklízecího auta. Vyvinula ho brněnská technologická firma ve spolupráci s chorvatskými vývojáři.
1: Mechatronik Lukáš Gelo z firmy Brink Auto mi ukazuje, jak se vepředu na autě roztáčí dva kotoučové kartáče, které čistí podlahu. Celé elektrické uklízecí auto je velké asi jako menší dodávka. Je vybavená samoovládacím systémem.
2: Předtím, než ho nasadíme v nějakém areáli, tak ten areál zmapujeme. Vytvoríme si vlastně GPS mapu a 3D mapu. GPS senzory vedia poskytovat přímou polohu s přesností na pár centimetrů.
3: Když ten vůz narazí na nějakou překážku, může se to stát, že jakoby narazí nebo?
2: Nenarazí. Pokud tam stojí prekážka, tak zastavuje a kontroluje si to přibližně 10 metrů dopredu. Pokud vidí samozřejmě, tak se vypozře vlastně i za zákrutu, čemu tam už náhodou něco nestojí.
1: Černomodrý vůz je vybavený zametacími kartáči s ostřikem. Jsou vysunuté před čelem auta.
2: Je tu vysávací hubica, která saje odpad přímo do kontejneru, plus je tu dodatočná hubica, která je hore na autě, která slouží na manuální čištění, manuální vysávání.
1: Doplňuje Gelo. Firmě s vývojem pomáhají veletrhy Brno, které svůj areál nabízí pro testování různých inovací. A jejich mluvčí Jiří Palupa dodává, že by výstaviště mohlo takový uklízecí vůz skutečně používat.
4: My sledujeme vývoj vlastně této technologie a vývoj toho vozítka a v případě, že bude testování ukončeno a že to bude plně funkční, tak ho rádi využijeme.
1: Vůz může zatím uklízet jen uzavřené prostory, například logistické areály nebo výstaviště. Na chodníky do ulic ještě nesmí. Jakub Holler, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Vydejte se díky Radiožurnálu na putovní festival Jelen Fest. Užijte si na 20 zastávkách po celé republice zábavné odpoledne přímo se členy kapely. Komorní koncert jelenů pro nejmenší návštěvníky, podvečerní vystoupení hostů i večerní jelení show. Těšte se na jeleny, Kateřinu Marii Tichou, Juru Pavlicu a Hradišťan, Honzu Nedvěda mladšího, Terezu Balónovou a další. Vstupenky na festival Jelen Fest dostanete tento týden v soutěži nočního Radiožurnálu.
1: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Martin Matějka.
2: Budoucí šéf armády Hlaváč představil prezidentovi své priority. Pavel mu je odsouhlasil. Rusko dál útočilo na logistické sklady v ukrajinském Dnipru. Čeští fotbalisté nastoupí za hodinu proti Guatemale v generálce na mistrovství světa. A dnes bude zataženo s občasným deštěm. K večeru se vyjasní a teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel podpořil priority budoucího náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Ten mu je odpoledne představil na Pražském hradě. Podle Hlaváče musí schopnosti armády odpovídat bezpečnostním hrozbám vůči Česku a Alianci. Soustředit se tak chce převážně na budování moderního vojska.
4: Já tam mám vlastně v zásadě takové dvě oblasti priorit ve vztahu k NATO a Evropské unii a ve vztahu k budování schopností a modernizaci armády České republiky. A v zásadě ty priority jsou, ano, těžká střední brigáda a dokončení těch projektů, které už běží.
2: Termín jmenování s prezidentem Hlaváč neřešil. Vláda chce, aby do čela armády nastoupil 1. července ve funkci. Hlaváč vystřídá Karla Řehku. Zvyšování nákladů zaznamenalo kvůli konfliktu na Blízkém východě 86% českých stavebních firm. Ukázala to studie společnosti CEEC Research, které se zúčastnilo 155 firm. V průměru jim vzrostly náklady o více než 15%, a to hlavně kvůli vyšším cenám energií, pohonných hmot a stavebních materiálů. Výrazně zdražily hlavně ty navázané na ropu, jako je asfalt nebo polystyren. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy ceny v následujících měsících neklesnou, ani pokud konflikt brzy skončí.
5: Ta setrvačnost je velká a než ten trh získá tu jistotu a důvěru v to, že to bude fungovat všechno, tak prostě myslím si, že 5-6 měsíců je nějaká očekávatelná doba nápravy.
2: Omezování výstavby ale zatím podle Nouzy nehrozí. Vláda má v případě dalšího zdražování připravené krizové scénáře, mimo jiné třeba finanční záruky. Rusko nepřestává útočit na ukrajinské město Dnipro a jeho okolí. Rakety a drony tam mířily na velké poštovní a obchodní sklady. Uvedla to oblastní vojenské zpráva s tím, že údery se obešly bez obětí.
6: Cílem ruského útoku se stal velkosklad řetězce supermarketu ATB, kde na ploše 40 000 čtverečních metrů vypukl obrovský požár. Terčem útoku se stal také skladový terminál soukromé Nové pošty. 2. června při ruském vzdušném útoku na Dnipro zahynulo 15 lidí. Rusko útočilo také na Pavlohrad v Dnipropetrovské oblasti. Generální štáb ukrajinské armády na sociálních sítích oznámil, že ukrajinské síly zasáhly ruskou hlídkovou loď Světlak v Azovském moři a také podnik na výrobu výbušnin v Ryazaňské oblasti Ruska. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Rius centra nebo nábytkové banky v Česku za poslední 4 roky zachránili přes 2,5 tisíce tun věcí, které by jinak skončily jako odpad. Oznámilo to sdružení organizací, které vzniku odpadu předchází. Většina center je závislá na práci dobrovolníků a potřebuje na provoz peníze z veřejných rozpočtů. Třeba brněnská nadace Veronika má ale podle jí ředitelky Heleny Továrkové dostatečný výtěžek na to, aby podporovala regionální ekologické projekty.
7: My jsme vlastně už takovýchhle projektů díky těm obchodům podpořili asi 400. Od toho roku 2008 už je to zhruba nějakých 7 milionů korun a ty projekty si můžete představit třeba jako právě různé komunitní a přírodní zahrady a také třeba iniciativy, které pečují o zeleň ve městech, to je třeba zelená peřina v Boskovicích.
3: Sport.
2: České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa. V New Jersey nastoupí za necelou hodinu proti Guatemale. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport vám budeme o utkání pravidelně informovat. Atletka Lourdes

0: Gloria Manuel zaběhla jako třetí Češka 400 pod 50 sekund. Na mítingu Diamantové ligy v Římě ji zvládla za 49,77 sekundy a skončila druhá za nejrychlejší Norkou Jägerovou. A Manuel ke svému novému osobnímu rekordu řekla.
1: Je to můj první start sezony a hnedka pod 50, takže velký splněný úkol a jsem ráda, že takhle dopadlo, běželo se mi fakt nádherně, je tu teplo, takže ty podmínky na to byly, jiného jsem se obávala, že je to takhle pozdě večer, ale jak je vidět, tak to asi tomu výkonu tolik nevadilo.
0: Před Manuel zaběhli z Češek 400 pod 50 sekund jen Jarmila Kratochvílová a Taťána Kocembová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na Pražském okruhu a uzavírka na D2 u sjezdu na Slavkov. Po Pražském okruhu směr Hruzině jedou dva nadměrné náklady s doprovodem. Projeli tunely, teď jsou za exitem 16 Barrandov. Je za nimi hustší provoz, zřejmě míří k dálnici D5 do Plzně. Na D2 z Břeclavy do Brna zatím beze změny za sjezdem na Slavkov je po včerejší nehodě zavřená. Nehoda je na 8. kilometru, všechny pruhy stále blokuje odklízení následků. Sjíždí se na exitu 11, možná objízdná trasa vede přes Židlochovice, Rajhrad a po 52 z Mikulova. Na Orlickou Ústecku na silnici mezi Letohradem a Písečnou pozorně, v úseku se střetlo osobní auto se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů, na východě naměří až 23 a v 1000 metrech na horách bude kolem 12 stupňů. A noc je teď zatažená, v západní polovině Čech postupně v celých Čechách s deštěm nebo přeháňkami a ochlazuje se na 15 až 10 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
4: 6,5 minuty po jedné pokračuje noční radiožurnál a za chvíli nabídneme další díl našeho seriálu k sobotnímu blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly. Tentokrát se vypravíme na Slovensko, kde už svoje blahoslavené oběti komunistického režimu mají. To vše za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: To byla Tereza Balonová v nočním radiožurnálu. A zatímco první dva české mučedníky komunistického režimu čeká tento víkend blahořečení, na Slovensku už jich mají pět. Mezi blahoslavené tam patří třeba Titus Zeman, Zdenka Schillingrová nebo Jan Havlík. Kousek za hranicemi u našich sousedů jsme se byli podívat v seriálu o blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli.
1: To byl mladý člověk, odsuděn na 10 roků, už mu ještě tam rok pridali a oni ho tam zničili úplně v těch jachymovských baniách.
2: Bývalý křesťanský aktivista František Mikloško, který se zabývá tímto historickým obdobím, mi popisuje osud jednoho ze slovenských blahořečených, Jana Havlíka.
1: On stělesňuje tu takovou nejhlbšiu a nejvážnější charizmu Slovenska a to je ochota trpět za hodnoty, tak nenásilný odpor. Já si myslím, že Slováci prežívali svoje dějiny nenásilným odporom, že my jsme neboli národ nějakých výbojov ani vojen, ale tou vernosťou nějakým hodnotám jsme išli z pokolenia na pokolenie.
2: Nejvíc novodobých mučedníků se na Slovensku podařilo blahořečit za papeže Jana Pavla II.
1: Mám rád Slováko, jako soused věděl o tom všetkom utrpení, které tu bylo. Ale já myslím, že to jsou vlastně jen symboly, protože těch mučeníků a těch verných lidí, kteří zomřeli za vernost církvi, je velmi veľa.
2: Podle hlavního koordinátora dvou slovenských blahořečení Petra Nováka trvají takové procesy několik let, někdy i desítky.
3: Množstvo dokumentů, materiálů, svědků. A je to obrovská energia človeka, zháňajú sa materiály v archívoch, vo väzniciach a podobne. Mnohé boli zničené komunizmom, čiže je to veľmi náročný proces.
2: V osudech mučedníků komunistického režimu vnímá podobné rysy. Částečně i proto, že v té době bylo ještě Česko a Slovensko jeden stát.
3: Po 48., keď začal vládnuť komunizmus, všetci začali byť prenasledovaní, EŠTB začali byť mučení, väznení a dostali úplne exemplár tresty. Takže to je to, čo ich spája v tom negatívnom a v tom pozitívnom, že všetci prejavili silnú vieru, silné puto s Bohom a to ich neopustilo, až kým teda neozomreli. Všetci dokázali tú vieru prežívať naplno a ten režim ich nezlomil.
1: Ten príbeh dvoch blahoslavených nových teda v Čechách je vlastne spoločný príbeh. Ja si myslím, že naši blahoslavení, ktorí tu boli, sú takisto českými blahoslavenými. Tí ľudia žili chvíľu v Čechách, chvíľu na Slovensku.
2: Dodává František Mikloško, zároveň říká, že se spoločnosť s týmto obdobím stále úplne nevyrovnala.
1: Ľudia, ktorí boli zodpovední za ten režim, už vlastne nežijú. To sú už všetci preč. A teda my sa môžeme s tým režimom vlastne vyrovnať len cez tieto obete. To je vyrovnání se, to je aj odkaz, že čo to bylo za dobu.
2: Podle něj komunistický režim vnímal církev jako nepřítele, faráře nebo věřící trestal pro výstrahu ostatním. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Hledá se nový majitel městských varhan ve Velkém Mezříčí. Je jim téměř 80 let, sloužili například v základní umělecké škole, zažili povodeň a také restituci, po které se museli přestěhovat. Unikátní nástroj teď leží rozložený ve skladech.
1: Nad sebou tři různé klaviatury. A tady potom spoustu klapek, které jako nehudební, která bych vůbec nevěděl jako vládat.
2: Je to hrací stůl, varhan. Ten nástroj je z roku 1947.
1: Přibližuje místostarosta ze společně VM Martin Kamant.
2: Ten nástroj je skutečně unikát. Vyrobila ho firma Rieger Kloss z Krnova. Podle odborníků, varhaníků, unikát.
1: Můžeme na klaviatuře vytvářet kdy co, můžeme šlapat, jak chceme, ale zapíštěla my musíme jinam.
2: Jdeme se podívat do skladu u základní školy Komenského.
3: To už tady bylo lidí kvůli tomu.
1: Vede nás školník Jaromír Jašek.
3: Že nikdo to nechcel, že to nedá dokupy už.
2: Co to je? To je ten měch? Nebo? Asi je to něco se vzduchem?
4: To je tohle se tím hejbe. Ten kotouček.
2: Jo, to je asi nějaká klapka.
1: On to je vlastně takový miniaturní kobereček, který zatáhne tu taková ten průduch.
5: Taková roleta.
2: Důmyslný.
1: To, co právě předvedl místostarosta, bylo za dlouhé roky nejblíž k hraní na tyto varhany.
2: Myslím si, že jako škoda, že ten nástroj už je tady ve městě 45 let, z toho fungoval pouze 10 let.
1: Nový budoucí majitel varhan musí počítat s tím, že jen sestavení a kalibrace můžou vyjít na miliony korun. Z Velkého Meziříčí Daniel Zach, Radiožurnál.

0: Ještě než čeští fotbalisté poprvé kopnou do míče na mistrovství světa,
1: udělejte s námi pár kroků zpátky ve fotbalovém seriálu Radiožurnálu.
0: 20 let čekání.
1: Trnitá cesta kvalifikační skupinou.
0: Trenerská výměna.
1: Penaltová euforie.
0: I skládání týmu pro největší sportovní akci roku.
1: Cesta na mundial.
0: Všechno, co potřebujete vědět před začátkem mistrovství,
1: ve sportovní sérii Radiožurnálu každý den po 8:45.
0: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Máme 30 minut po 1 hodině. A posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
3: Česká republika dál odmítá princip solidarity v migračním a azylovém paktu a po jednání v Lucemburku to řekl český ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontrolu na hranicích, ale budou české informační systémy podle Metnara připravené. Pakt vstoupí v platnost 12. června. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na dnešek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti ještě ráno odboráři jednali s vedoucí úřadu Tinde Bártou a vláda ale i po schůzce dál trvá na přesunu agent z úřadu vlády na ministerstva. Plzeňská Škoda plánuje v Brně nasadit do běžného provozu autonomní tramvaj. Radiožurnálu to řekl ředitel dceřiné společnosti Škoda Digital Jiří Liberda s tím, že vyjet by mohla už příští rok. Fungovat bude za dohledu personálu. Drážní úřad teď taky začíná připravovat změnu legislativy, aby v budoucnu mohla drážní vozidla jezdit i bez strojvedoucího nebo řidiče. A v Německu se vydražil umělý ostrov v Baltském moři v přepočtu za 1 400 000 korun. Plošinu Osterfilm vybudoval armáda Německé demokratické republiky v 50. letech minulého století. Původně sloužila jako demagnetizační stanice, v současnosti je ale v havarijním stavu. Plošina má 250 metrů čtverečních, stojí na 600 dřevěných pilotů, leží na jih od ostrova Rujána. V dražbě ji získala rakouská společnost MacQ. Jejich ředitel uvedl, že si dokáže představit proměnu plošiny v kulturní a společenské centrum.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté nastoupí v generálce na mistrovství světa proti Guatemale s Matějem Kovářem v brance. V obraně je kapitán Ladislav Krejčí, v záloze nechybí Tomáš Souček nebo Pavel Šulc a v útoku Patrik Šik. Zápas začne v New Jersey za necelou půl hodinu. Fotbalisté pražské Slávie mají 5. letní posilu z druholigového francouzského PO. Přišel Francouz Neil Glossoa. Sparta zase z Jablonce přivedla gambijského útočníka Ebrimu Singeteha.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí v Brně a u zavírky na D2 a v Praze. V Brně na městském okruhu řidiči hlásí chodce. Pozor, dejte. U sportovní haly Rondo na křížení ulic Nové Sady, Poříčí a Reneská třída. Po dálnici D5 z Prahy do Plzně jedou dva nadměrné náklady s doprovodem. Před chvílí byly u Berouna, jedou plynulé, kolona se za nimi netvoří. Na D2 z Břeclavy do Brna se stále objíždí úsek od sjezdu na Slavkov. Na 8. kilometru odklízí následky včerejší nehody. Dálnice neprůjezdná, sjíždí se na exitu 11. Dá se přes Žitlochovice, Rajhrad a po 52. z Mikulova. A v Praze jsou noční uzavírky. Údržba zavřela Strahovský tunel směr Troja a část komplexu Blanka, obousměrně mezi sjezdy na Letnou a Patočkovou ulici. Je další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je teď zatažena v jedné západní polovině Čech, postupně v celých Čechách s deštěm nebo přeháníkami. Ochlazuje se na 15 až 10 stupňů. A přes den pak bude zataženo s občasným deštěm. Odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů. Na východě naměří až 23 a v 1000 metrech na horách bude kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: 4 minuty po 2:30 vysílá noční Radiožurnál a teď si pustíme Jennifer Lopez s písní Ain't It Funny.
0: Radiožurnál.
1: Každý den.

0: Hrady, nádvoří i letní amfiteátry v Česku brzo ovládne William Shakespeare. Už za 3 týdny začnou letní shakespearovské slavnosti. Letos nabídnou přes 150 představení a zahájí je premiéra komedie Omylů. Za pár minut vám k tomu povíme víc v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Už za 3 týdny se nejvyšší průkrabství Pražského hradu promění ve starověké Syrakusy. Právě do nich zasadil William Shakespeare děj své komedie Omylů, která 24. června zahájí letní shakespearovské slavnosti. Herci teď novou inscenaci intenzivně zkoušejí.
1: Já jsem úplně zapomněla na to, že to byl kdysi můj dávný sen dosáhnout téhle divadelní pražské mety, takže jsem byla potěšená a nemusela jsem si to úplně dlouho rozmýšlet. Rozmýšlela jsem si to s ohledem na to, že mám rodinu, že je to poprvé, co jsem si dovolila vzít tolik práce od té doby, co mám děti, tak jsem na to zvědavá.
2: Říká herečka Aneta Krejčíková, která v inscenaci stvární Lucianu.
1: Luciana je sestra hlavní postavy, která flegmaticky radí své sestře s jejím vztahovým problémem. A tím, že samozřejmě ona je flegmatik, sestra je trošičku taková jako rozohněná, impulzivní, tak to naskýtá spoustu humorných situací.
2: Vedle Anety Krejčíkové se na jevišti v hravé Shakespeareově komedii o záměně dvou párů identických dvojčat objeví i Marek Taclík, Jakub Kohák nebo Marek Adamčík.
3: Já hraju Antifola Efeského a vlastně ta komedie Omylů je specifická v tom, že základ té zápletky jsou záměny postav, takže Antifolové jsou tam dva. Shodou okolností vypadají úplně stejně, přestože se v životě neviděli.
2: Letošní novinku letních shakespearovských slavností komedii Omylů uvidí diváci nejen na scéně v Praze, ale třeba i v Ostravě, Brně nebo Bratislavě. Celkem v průběhu léta herci odehrají téměř 40 představení.
3: Shakespeare má výhodu v tom, že všichni jakoby vědí, o co jde. Je to materiál, který je prostě vyzkoušený jako stovkami let, takže se nemusí člověk bát toho, že jde do něčeho, co je úplná pitomost, a zároveň vám dává dostatek místa na to, abyste si tam prostě našla to svoje. Tohle s tom mám Shakespeara určitě rád. No.
2: Pro režiséra nové inscenace Vojtěcha Štěpánka jde už o třetí zkušenost s letními shakespearovskými slavnostmi. A i tentokrát si stejně jako v dvou předchozích případech vybral komedii.
4: Já jsem ty první dvě dělal v Ostravě v rámci shakespearovských slavností. No a že se nám ta zkrocenka povedla a že jsme ji hráli vlastně, já nevím, 4-5 let. Což si myslím, že na tu ostravskou produkci je prostě jako skvělý úspěch. Tak jsme pak vlastně na vlně toho nadšení pokračovali dál, udělali jsme večer Tří králový a obě ty inscenace tady, myslím, že i divácky bodovali v Praze, tak mě pak zavolali pánové z produkce, jestli teda bych to nechtěl nějak jako zkusit tady s pražskou partou. Tak zkouším, tak uvidíme.
2: Letní shakespearovské slavnosti potrvají do začátku září a nabídnou více než 150 představení na 9 scénách. Vedle Prahy, Brna nebo Ostravy budou moct diváci slavné shakespearovy tituly vidět také v Litomyšli nebo na Hluboké. Tereza Cidlová, Radio.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Sněmovna navrhla prezidentu Pavlovi na státní vyznamenání jeho předchůdce Zemana. Spojené státy uvalily sankce na kubánského prezidenta. Čeští fotbalisté rozehráli generálku na mistrovství světa proti Guatemale. A dnes bude zataženo s občasným deštěm. K večeru se vyjasní teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Na udělení nejvyššího státního vyznamenání navrhli poslanci prezidentu Petru Pavlovi i jeho předchůdce ve funkci Miloše Zemana. Mezi dalšími adepty jsou taky třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý, oba in memoriam. A ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání patří třeba herec a moderátor Marek Eben nebo herec Jiří Lábus. Kolik jmen celkem sněmovna na hrad poslala, řekl šéf podvýboru pro přípravu návrhů státních vyznamenání Patrik Nacher z hnutí ANO.
3: My jsme původně jako podvýbor přišli se 151 jmény, 2 individuálně byly načteny, takže 153, a jestli jsem dobře počítal, 23 neprošlo, to znamená 153 minus 23, 130 jmén posíláme na Pražský hrad panu prezidentovi, a to bylo to usnesení, a teď je na něm, jak on se s těmi jmény popasuje.
1: Návrhům prezident může, ale taky nemusí vyhovět. Státní vyznamenání uděluje tradičně jednou ročně, a to 28. října při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě. Česká konference rektorů ve svém usnesení podpořila vznik nového vysokoškolského zákona. Je podle nich potřeba, protože ten současný už nevyhovuje. Nový zákon inicioval ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO a rektoři se chtí aktivně zapojit do procesu jeho vzniku.
4: Česká konference je do diskuze o podobě nového vysokoškolského zákona aktivně zapojena a je připravena konstruktně přispět k jeho finální podobě. Pan ministr nás ujistil a potvrdil, že tam ta participace reprezentací vysokých škol bude na tvorbě toho zákona.
1: Od nového zákona si rektoři slibují zjednodušení procesů, snažší a předvídatelnější financování a úpravu pracovně právních vztahů. Oni i Plaga si přejí zachovat autonomii a zabránit politizaci vysokého školství. Spojené státy uvalily sankce na kubánského prezidenta Miguela Díaze Canela, oznámilo to americké ministerstvo financí. V posledních měsících Trump zvyšuje tlak na Kubu a vyhrožuje jí vojenskou intervencí a nařídil taky energetickou blokádu ostrova, který se tak potýká s výpadky elektřiny a nedostatkem potravin. Na novém sankčním seznamu je také prezidentova žena nebo syn bývalého kubánského lídra Raula Castra. A v květnu Spojené státy Raula Castra obvinili z vraždy kvůli sestřelení 2 malých letadel kubánskou armádou v únoru 1996, kdy byl ministrem obrany. Proti rozhodnutí Washingtonu v Havaně protestovali tisíce lidí. Ministerstvo dopravy hledá poradce, který pomůže s přípravou dostavby jihomoravské části dálnice D55, tedy mezi Břeclaví a Bzencem. Poradce má státu pomoct s přípravou PPP projektu, ve kterém by soukromá firma zajistila výstavbu a následný provoz a údržbu dálnice. Stát by za to v následujících až 30 let platil jako za službu. Upřesňuje mluvčí ministerstva František Jemelka.
5: PPP projekty jsou osvědčeným nástrojem, jak rychle zahájit i dokončit finančně náročné stavby a rozložit jejich financování v čase tak, aby to státní rozpočet zvládl.
1: Stavba prvních úseků skoro 40-kilometrové dálnice má podle odhadu ředitelství silnic a dálnic začít nejdřív v roce 2028.
2: Sport.
6: Česká fotbalová reprezentace hraje v New Jersey generálku na mistrovství světa, a to proti Guatemale. Zatím konec 3. minuty a je to 0-0. Trenér Miroslav Koubek udělal oproti nedělnímu zápasu proti Kosovu 8 změn v základní sestavě. Nechal stejnou obranu, znovu jsou v ní kapitán Ladislav Krejčí, Robin Hranáč a Štěpán Chaloupek. V úvodní jedenáctce tentokrát nechybí tradiční opory národního týmu. Tomáš Souček, Patrik Šik a Pavel Šulc chytá. Matěj Kovář, Pavel Tilšar, Radio Žurnál.
1: A sprinterka Karolína Maňasová posunula na atletickém mítingu v rakouském Zangfeltnu 2x český rekord na stovce. Dosavadní maximum držela 45 let Jarmila Kratochvílová a Maňasová ho nakonec vylepšila ve vítězném finále o 8 setin na 11,1 setinu sekundy.
2: Zelená vlna. Známe lepší.